0: Tipsport Extraligu zvítězili i v pátém kole, a to v Liberci 3-1. Na prvním místě tabulky mají oceláři náskok 3 bodů na Pardubice, které vyhráli v Brně nad Kometou 5-3. První triumf v základní hrací době slaví Olomouc, která porazila domácí Kladno 4-1. Výrazně se na tom při své premiéře podílel brankář Olomouce Oldřich Cichoň, kterého nemrzelo, že nevychytal čisté konto.
1: Ani ne, jako já jsem rád za 3 body, kdybych dostal 5-6 gólů, tak mi to je jedno, hlavně ať vyhrajem. Mně se to líbil ten zápas, koukal jsem na to hezky. Já si myslím, že to bylo hlavně o té zodpovědnosti, nedělali jsme tolik chyb dozadu, což jsme v minulém zápase jich pár udělali, a konečně jsme proměnili ty šance, které máme každý zápas.
0: A v ostatních nedělních duelech hokejové extraligy České Budějovice zvítězily nad Litvínovem 5-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a Vítkovice přehrály Mladou Boleslav 6-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D11 u Poděbrad a dálnici D1 na Kroměřížsku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady je hlášená nehoda. Kilometr 35,5 u sjezdu na odpočívku s čerpací stanicí OMV. Opatrně. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy u druhého sjezdu na Kroměříž je po nehodě stále zavřený levý pruh. Kilometr 260,5. Auto tam srazilo zvěř. Místo je označené a teď plynulé průjezdné. Pražský okruh mezi sjezdy na Barrandov a Ořech teď v obou směrech průjezdný. Další uzavírka kvůli stavbě mostu mezi kilometry 16 až 19 skončila. Z Ruzyně bez kolony od D1 se okruh ucpává u sjezdu na Lochkov zhruba 14. kilometru vepředu. Od 16. se na 3 kilometrech jede jen jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24, na horách většinou kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál, je s vámi Adam Carda.
4: Ladíte noční radiožurnál, 5,5 minuty po 2. hodině, a s pondělkem je tu nová výhra v naší noční soutěži. A tento týden, to je opravdová lahůdka, mám tu pro vás na CD Gramo Tingle Tangle od Dua Suchý Šlitr. Jedná se o dosud nevydané, živě vysílané Gramo Tingle Tangle s dvojicí Suchý Šlitr z let 66 až 68. Jedná se o pořad plný písní českých i ze světa, kterým provázel Jiří Suchý, a následně se v roli průvodce střídali i jeho kolegové, třeba zmíněný Jiří Šlitr, ale i další, jako Miroslav Horníček, Jan Verich nebo Jiří Grossman a Miloslav Šimek. Kdo si tedy nahrávky chcete připomenout, tak s námi soutěžte, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci, a volat můžete právě teď.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Slyšeli jste Empire of the Sun v nočním radiožurnálu a teď nás čeká soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má CD Gramo Tingle Tangle.
2: Dobrý večer.
1: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchý šlitr.
3: Co, že bychom si střihli tu zlomilce v ruku tetičce? Že to byla krásná věc tenkrát.
1: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramo Tingle Tangle dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A kdo bude tím šťastlivcem nebo šťastlivkyní, to zjistíme právě teď. Pojďme zjistit, kdo se dovolal jako první sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
4: Slyšíme se, Lenka, hezký večer.
0: Lenko, já vás také zdravím, také vám přeji příjemnou noc nebo hezký večer. Než se pustíme do soutěžení, tak prolétnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
4: Ano.
0: Dobře, tak pojďme na to. Dnešní otázka se zaměří na Jiřího Suchého. Ten strávil dětství v Klatovech a následně okolo 6. roku zamířil s rodiči do Prahy. Ale jeho rodištěm je jiné město a dneska nás zajímá, které. Je to město proslavené pivem. V tomto městě také původně vzniklo divadlo Spejbla a Hurvínka a také se tu narodil legendární Karel Gott. Za A to může být Plzeň, za B České Budějovice nebo za C Žatec.
4: Za A Plzeň, já jsem západočeška.
0: No tak vás nebudu asi ani napínat, samozřejmě ano. To je správná odpověď. Gratuluju.
4: Děkuju.
0: A jenom vás tedy ještě poprosím, jestli mi vydržíte chviličku na telefonu.
4: Určitě, děkuju a všechny zdravím.
0: Díky moc, my vás samozřejmě také. No a vy ostatní budete mít příležitost zase zítra. V tradičním čase po 2. hodině po zprávách v nočním radiožurnálu tu na vás opět bude čekat CDčko Gramo Tingle Tangle od Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Slovenská zpěvačka Kristýna a píseň Slamky zazněla v nočním radiožurnálu. Naučit se zadržovat vodu v krajině, to je společný recept, jak vyzrát na sucho, jako bylo to letošní, ale zároveň i na povodně. Jak se to v Česku daří, o tom budeme mluvit za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Potřebujeme lépe zadržovat vodu v krajině. To se v posledních letech ozývá od expertů při problémech se suchem. Zároveň je to důležité i pro prevenci povodní. Obnova mokřadů a pramenišť, to je mravenčí práce, do které se pouštějí hlavně některé samosprávy nebo také nadšenci. Celkově ale česká krajina zadržuje vodu velmi nedostatečně.
1: Krajinu měníme a kultivujeme tisícky let. A dopracovali jsme se do tohoto stádia, že krajina je narovnaná, zrovnaná, voda je odvedená, kanalizovaná. Takže vlastně všechno probíhá přesně tak, jak jsme chtěli. A najednou ale jsme se dostali do takového stádia, že toho odtoku je příliš moc a těch vysušených ploch je příliš moc.
2: Připomíná letošní sucho Klára Salcman, krajinářská architektka z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Technickými úpravami jsme v minulosti narovnali koryta řek nebo urychlili odtok vody z lesů či polí. Ovšem změna klimatu znamená jiné rozložení srážek, více přívalových dešťů a delší období, kdy naopak neprší. A taky větší odpar vody z krajiny. K jejímu zadržení třeba u zemědělské půdy velmi dobře funguje, když farmář volí šetrnější obdělávání, rozdělení polí mezi zemi a remízky, omezování drenáží a podobná opatření.
3: Ty rozdíly jsou tam opravdu extrémní. Dobře obhospodařované plochy zadrží klidně 60 mm srážek za hodinu bez problému. Ale ty, co jsou špatně obhospodařovaný, tak třeba zadrží jenom 15 až 20 a zbytek odteče.
2: Všímá si hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu Martin Pecha. Česká vláda reagovala na letošní sucho především myšlenkou stavby nových vodních nádrží.
1: Což nepovažuji za úplně ideální řešení, protože právě ta soustava přehrad, kterou my vlastně už dnes máme, tak umrtvuje ten potenciál těch stávajících řek. Samozřejmě, že my nádrže, akumulační nádrže na vodu potřebujeme, potřebuje průmysl, potřebuje velká města, ale musí se velice opatrně se zasahováním a poškozováním toho přirozeného říčního systému. Ta cesta je ne takovými to velkými gesty, ale je to taková ta malá titěrná práce po těch jednotlivých územích.
2: Myslí si o vracení vody do české krajiny Klára Salcman z ČVUT.
1: Jedním z nejlepších příkladů obnovy té prameništní krajiny je projekt Národního parku Šumava, projekt LIFE, který v průběhu asi 20 let obnovil obrovské plochy mokřadů a pramenišť, které už dnes mají obrovský dopad na odtok vody. Ale jsou to další obce, například Kostelní Lhota v Polabí, anebo Spálené Poříčí v Brdech, v Hohnančice například.
2: Říká krajinářská architektka Klára Salcman. Celý rozhovor s ní najdete v podcastových aplikacích pod názvem Leonardo Plus. Jan Kaliba.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Evropa v létě čelila několika neobvykle silným lesním požárům. V Albánii i ve Francii pomáhali taky Češi. Jaké inovativní techniky prosazují? Jsou Evropané ochotní měnit zavedené postupy? A jsme připraveni na častější a mohutnější požáry? Hosty Radiožurnálu budou vedoucí leteckých záchranářů Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiří Buček a taky pilot vrtulníku Black Hawk Samuel Posluch.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravil Marek Sedláček.
4: Ani v jednom z nedělních 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody nenašla laboratoř nadlimitní množství olova. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádějí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky není pitná. Několik obcí na severu od Prahy proto i nadále musí využívat přistavené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i v následujících dnech. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné ji označit za bezpečnou. Trestní odpovědnost za vraždy a další závažné trestné činy by se v budoucnu mohla snížit z 15 na 13 let. Změnu chce v první polovině příštího roku předložit ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj u dětí roste kriminalita. Podle něj by se v praxi snížená hranice dotkla jednotek případů. Podle Institutu kriminologie a sociální prevence ale data neprokázala, že by brutalita trestných činů páchaných dětmi rostla. U letecké základny Fairford na západě Anglie policie zadržela 5 mužů. Jsou ve vazbě kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Pyrotechnici včera ráno u základny prohledali několik podezřelých vozidel a policie evakuovala 85 domácností. Podle zasahujících složek je už situace pod kontrolou, pořád ale platí bezpečnostní opatření. Základnu Fairford Spojené státy využívají k úderům na Irán. A 4 české národní parky budou nově vystupovat pod společnou značkou. Nové logo představili národní parky Šumava, Krkonoše, Podyjí i České Švýcarsko. Jejich vlastní loga zůstanou dál platná. Společný symbol budou parky používat při prezentaci témat, která je spojují, a při ochraně přírody.
2: Sport.
4: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a v samostatné historii vybojovali v týmové soutěži 7. titul. Finálový triumf nad Ukrajinou na zápasy 2-0 završila v Číně Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na dálnici D10 v Praze a D11 u Poděbrad. Na dálnici D10 na výjezdu z Prahy do Mladé Boleslavy. Čerstvá nehoda. Pozorně projíždějte mezi 2. a 3. kilometrem. Je to poblíž čerpací stanice Orlen. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady a Pečky. Vážná nehoda. Kilometr 35,5 u sjezdu na odpočívku z OMV narazilo osobní auto do sloupu. Zasahují tam záchranáři. Je to úsek bez funkční kamery. Kolona se netvoří, počítejte s omezením i uzavírkou vjezdu k odpočívce. Na Pražském okruhu se mezi sjezdy na Barandov a Ořech jede k D1 i na Ruzyni jen jedním pruhem. Kilometry 16 až 19, teď plynule, a úsek už byl v noci kvůli stavbě mostu několikrát neprůjezdný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den čekáme většinou jasno, teploty od 20 do 24 stupňů. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Jestli někteří z vás plánujete poslední den prodlouženého víkendu vyrazit s košíkem do lesa, tak třeba v okolí Orlických hor se určitě nevrátíte s prázdnou. Dle mykologů je tam momentálně vrchol sezóny a velká druhová pestrost. Věnovali jsme tomu i článek na iRozhlas.cz v rubrice Věda, tak si ho přečtěte a vyražte pod Orlické hory anebo někam ve svém okolí, kde máte známá místečka. A dál už uslyšíte Justina Biebera.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: For all the times that you rain on my parade, in all the clubs you get in using my name,
7: You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: myself. Barevné gumičky a rychlá auta jsou pro čápy větším nebezpečím než třeba větrné elektrárny. Ukazují to statistiky záchranné stanice, která se nachází v německé obci Loburg. Za chvíli tam nahlédneme v reportáži našeho zpravodaje.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: tuto dobu už většina čápů dávno odletěla do svých zimovišť v jižních krajích a znovu se s nimi setkáme až na jaře. Někteří ale museli kvůli nemoci nebo zranění dlouhou cestu oželet. Aby byli co nejdříve znovu v kondici, o to se starají v záchranné stanici pro čápy nebo chcete-li v čapí nemocnici v německé obci Loburg.
1: Tak 5, možná 6 čápů postává na loučce za dřevěnou ohrádkou. Na pohled jsou krásní, vznešení, sošní, ale jako sochy taky nehybní a nevydají ani hlásku. Jako by si neuvědomovali, že za nimi přijel rozhlas.
2: Ja, die Störche machen sonst keine Geräusche, außer dass sie klappern.
3: Někdy klapou zobáky, to si jakoby chrání území nebo se tak i zdraví. A mladí kromě toho vydávají zvláštní zvuky, když žadoní o jídlo. Žádného jsem ale zatím dneska neslyšel. Třeba budeme mít štěstí, záleží i na počasí. Přijde mi, že když lehce poprchává, tak jim to klape méně, než když svítí sluníčko.
2: Wenn es so leicht regnet, dann ist die Klapperneigung geringer.
1: Michal Kac je ředitel záchranné stanice pro čápy v Loburgu ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko a přiznává, že vlastně ani neví, jak čápy spolehlivě motivovat, aby se projevili. Nakonec ale máme štěstí. Křídla se roztáhnou a emoce vzplanou.
4: Paul und Toni haben gemeinsam dieses Nest gebaut.
1: Jeden čáp se moc přiblížil k hnízdu dalších dvou a teď si vysvětlují, kdo má kde hranice, říká koordinátorka Sophie Hoffmanová. Záchranná stanice v Loburgu letos přijala skoro 90 čápů. Zhruba polovina z toho jsou osiřelá mláďata, která se tady dostanou k adoptivním rodičům. Někteří čápy mohou být nemocní, jiní snědli něco špatného, třeba barevné gumičky, které považují za žížaly. To je může stát i život. A nebo je prostě něco srazilo.
2: Windräder, muss man sagen, eine Kollision mit Windrädern ist relativ selten.
3: Větrné elektrárny, ty ani ne. Strážka s nimi je docela vzácná, protože čáp už je dopředu vnímá jako riziko a vyhne se jim. Ale rychlá auta na silnici, když čáp vylézá ze škarpy, kde hledal žáby, přitom je trochu neohrabaný a ještě do toho zafouká, tam hrozí kolize. Čáp není vlaštovka, aby se uměl rychle vyhnout.
2: Der ist nicht so schnell und wendig wie beispielsweise eine Schwalbe, die ganz schnell mal so einem Fahrzeug ausweichen kann.
1: Stavy čápa bílého jdou podle Michaela Kace v posledních letech docela nahoru. Čáp bílý je takový všežeravec přizpůsobený člověku, žijící na okraji civilizace. S ostýchavějším čápem černým je to ale horší.
2: Um den Schwarzstorch viel größere Sorgen mittlerweile machen.
3: O něj si děláme starosti, protože lesy, do kterých se čápy černí stahují, aby tam přiváděli na svět mladé, jsou narušené a potoky, ve kterých tak rádi loví ryby, zase vysychají, takže mají méně jídla. Ubývá jich a ta situace začíná být pomalu kritická.
2: Und das ist für den Schwarzstorch schon kritisch geworden.
1: Čápy černé mají i tady v záchranné stanici. Ti za to umí docela vzít, ale necháváme je na pokoji, protože tyhle zvuky taky znamenají, že jim lidská přítomnost není pochuti. Na stanici v Loburgu ročně zavítá asi 10 000 návštěvníků, ale žádné čechrání pírek si tady neužijí. Prioritou není podle Michaela Kace navyknout čápy na člověka, ale vykurírovat je a vypustit na svobodu. Z Loburgu v Sasku-Anhaltsku Tomáš Havlín, Radiožurnál.

všechno mohlo stát, už nemám na to dál v hlavě místo. Jsi mi tak blízko, že myšlenka slabá na malý zločin se mi do hlavy vkrádá. Hluboko pod kůži

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. U mikrofonu je Marek Sedláček, zazní zprávy.
1: Stát se podle ministryně financí nevyhne zvyšování daní. Švýcaři v referendu odmítli zpřísnění neutrality. Hokejisti Sparty budou v extralize hostit Karlovy Vary a dnes bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. Chce tak zlepšit vysoký státní schodek státního rozpočtu. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme. To říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím. To znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
1: Ministerstvo financí zvažuje i zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní. V programovém prohlášení vládní koalice přitom stojí, že daně zvyšovat nechce. Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění ústavního principu neutrality. To žádala iniciativa blízká pravicovým lidovcům s odůvodněním, aby se Švýcarsko nezačalo podobat válčícím zemím. Nedělní hlasování pozorně sledovali taky v Rusku.
4: Rusko by se v případě úspěchu návrhu zbavilo některých sankcí. Ty už by totiž Švýcarsko podle přísnějšího výkladu neutrality nesmělo přejímat od Evropské unie, ale až kdyby je schválila Rada bezpečnosti OSN, ta je ale Rusko členem.
5: 30% haben hier zugestimmt.
4: V referendu to podpořila jen třetina voličů a ani jeden z kantonů, řekl ministr zahraničí Ignacio Cassis. Švýcarsko podle něj ale i tak zůstává neutrální. Pro stranu SVP to bylo letos třetí neúspěšné referendum. Z jara Švýcaři nepodpořili drastické snížení koncesionářských poplatků a pak ani zastropování počtu obyvatel země na nejvýš 10 milionů. Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: V brněnských Husovicích pokračuje oprava kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Restaurátoři teď obnovují plášť 230-metrových věží v průčelí kostela z počátku 20. století. Práce na fasádě zdobené štuky, kamenem a cihlami mají skončit do Vánoc. Příští rok budou restaurátoři pokračovat na zadní straně kostela. Současně se opravují taky varhany, upřesňuje varhanář Jaromír Votava.
6: Hlavně se tady na tom nástroji mění takzvané myšky, to je organický materiál, které jsou vlastně střeva kozí, ovce, jo, a je to, prostě ta trvanlivost se odhaduje 20-30 let, takže už to má svoje za sebou.
2: Sport.
1: Hokejisti Sparty budou od 16 hodin hostit v dohrávce 5. kola Tipsport Extraligy Karlovy Vary. V nedělních duelech vedoucí Třinec vyhrál v Liberci 3-1 a druhé Pardubice porazili domácí Kometu Brno 5-3. České Budějovice přestříleli Litvínov 5-4, Kladno podlehlo Olomouci 1-4, Plzeň přehrála Hradec Králové 2-1 a Vítkovice zvítězili nad Mladou Boleslaví 6-2. A čeští fotbalisti po prohře v Lize národů s Chorvatskem trénovali před vlastními fanoušky. Na otevřenou přípravu dorazilo několik desítek lidí, kteří vyhráli vstup na trénink díky reprezentační soutěži. Brankář Lukáš Horníček k tomu říká.
7: Hrozně, to bylo příjemný. Fanoušci sem přijeli s tím, že se nás chtěli vidět, se hezky ukázali a zároveň byli hodně pozitivní a zatleskali nám a byli milí, takže my to bereme pozitivně.
1: České fotbalisty čeká v úterý druhé domácí utkání v elitní skupině Ligy národů. V Edenu přivítají Anglii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na dálnici D11 u Poděbrad a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady a Pečky havarovalo osobní auto. Kilometr 35,5 u sjezdu na odpočívku z OMV narazilo do sloupu. Je to vážná nehoda. Na vjezdu k odpočívce počítejte s omezeným průjezdem i uzavírkou. Dálnice teď bez kolon i Pražský okruh mezi sjezdy na Barrandov a Ořech kvůli stavbě mostů se k D1 i na Ruzyni mezi kilometry 16 až 19 jede jen jedním pruhem a úsek už byl v noci kvůli stavbě mostu několikrát neprůjezdný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty padají na 9 až 5 stupňů Celsia při uklidnění větru až na plus 3 a ojediněle se objevují přízemní mrazíky. Přes den čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16, na Šumavě až 19. To byly zprávy. Dál posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Pokračuje Noční radiožurnál s datem 28. září, máme 5,5 minuty po 3. hodině a Povodí Vltavy poprvé v historii upouští Slapskou přehradu. Na některých místech kvůli tomu hladina vody klesla téměř o 7 metrů. My se tam vypravíme v další reportáži.
2: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda.

0: Hladina Slapské přehrady dál klesá. Povodí Vltavy je už 3 týdny upouští kvůli minimálnímu stavu vody v nádrži Orlík. Podle ředitele státního podniku Petra Kubaly by se do 2 týdnů mohly začít objevovat budovy, které voda zaplavila při stavbě přehrady před více než 70 lety.
1: Standardně ta hladina byla, že všechny ty mola byly na vodě. To znamená, tady, jak vidíte tu modrou vločku, tak až sem je standardně voda. Teď jsme vlastně po pás ve vodě.
2: Doopravdy ale v žádné vodě nejsme. S chatařem Danielem Mertou stojíme na suché kamenité pláži a voda začíná až o několik metrů níž.
1: Nevím, já to neodhadnu, jo, ta výška, ale řekl bych, že je to těch 6-7 metrů určitě, jo.
2: Jsme u přístaviště ve Skalici, něco přes 2 kilometry od Slapské hráze.
1: Kdyby ta voda měla jít ještě níž, tak teď tady místní usedlíci říkají, že tady by měla být někde pozůstatky nějaký starý hospody, takže zase z toho hlediska, jako, že to člověk pozná, uvidí, je to zajímavý.
2: Teď se jedu podívat do Kamíka nad Vltavou, kde se podle Daniela Merty upouštění slap projevilo více. Dorazil jsem na místo a opravdu tady řeka připomíná spíš menší potok. Na procházku se psem si vyšla Jitka Žebrakovská.
3: Já tady bydlím od roku asi 85 a nikdy to nebylo takhle suchý. Letos vůbec třeba z té půjčovny tady ty lodě byly minimálně. Tady na tom místě, tady pod silnicí často je sundávají na vodu nebo zase vyzvedávají, takže často to sledujeme.
2: Pozůstatky staveb, které voda zatopila při stavbě Slapské přehrady před více než 70 lety, tady zatím vidět nejsou. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly je k tomu potřeba, aby hladina klesla ještě zhruba o 2 metry.
4: Aktuální situace je taková, že klesáme zhruba metr až metr a půl za týden, takže to máte ty 2 metry do 14 dnů, s nejvyšší pravděpodobností to klesne.
2: K upouštění Slapské přehrady došlo vůbec poprvé v historii. Z Kamíka nad Vltavou Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: Dermot Kennedy s vámi byl v nočním radiožurnálu a přeji příjemný noční poslech v pondělí 28. září. Agent umělé inteligence funguje tak, že mu zadáte úkol a on si pak sám zvolí, co udělá proto, aby ho splnil. Takže takový umělý sluha, říkají experti. Je ovšem potřeba ho krotit. V experimentech byl schopný se nechtěně stát hackerem. Pro začátek je proto lepší agentům svěřovat jednodušší úkoly, doporučuje to švédský futurolog Magnus Lindqvist.
1: Jeden příklad nakupování. Může to být zábava, když si vybíráte třeba knížku, film nebo zájezd. Jenže někdy nakupujete, když máte hlad, jste naštvaní, unavení a děláte chyby.
2: Jak nám v tom umělá inteligence uleví?
1: Často přirovnávám umělou inteligenci k láhvi kečupu. Můžete přilít trochu inteligence na různé věci, které byly předtím nehybné. Agent vám může pomoct tím, že dělá věci za vás, nakoupí nebo vám něco najde. Ale máte to jako s kečupem, nemůžete ho dávat úplně do všeho. Hodí se jenom do určitých situací.

0: choose only certain situations to begin with.
1: Co třeba, když vybírám dětské oblečení nebo boty? Spousta se toho dá najít na internetu, ale zabere to čas a velikost zdaleka není jenom jedno číslo.
0: That's a beautiful question, yeah.
2: To je krásný příklad. Když zadáte všechny možné velikosti agentovi, tak je schopný odhadnout, jak vám děti porostou. A pak automaticky, dalo by se říct automagicky, pro ně vybere věci. Můžete mu říct, to objednej mi to, ale maximálně za 40 eur měsíčně nebo 100 eur ročně.
1: Trochu mi to připomíná dobu, kdy panstvo posílalo sluhy, aby za ně vyřizovali věci.
2: Každý může mít takového sluhu. Udělá jen to, co mu řeknete. Nepřekročí rozpočet, co mu dáte. Přidrží se konkrétních značek, pokud mu je nadiktujete. Vy mu musíte říct, co smí a nesmí.
1: Přesto se nedávno stalo, že agent překročil svoje zadání a v podstatě způsobil hackerský útok. Ono to samo slovo agent zní hrozivě.
2: V dnešní době jsme na začátku. Komerční agenty teprve zavádí třeba jeden z globálních provozovatelů platebních karet. V budoucnu to bude normálnější. Před 3 lety by skoro nikdo nevěděl, co je chatbot. A teď spousta lidí už ani nechodí na internet, ale komunikuje s chatbotem. Při troše trpělivosti se dočkáme toho, že agent bude první volba pro jakékoliv nakupování.
1: Při nakupování osoby ale člověk leccos prozradí. Budou mít agenti třeba přístup k mojí platební kartě?
2: Důvěra, ta musí být v srdci celého systému. Nechcete, aby se sluha proti vám zbouřil. V celém bankovním sektoru je důvěra zabudovaná. Agent se musí řídit vašemi záměry. Musí se zastavit a říct si pozor, záměr byl neutratit víc než 30 eur a nakupovat jen u udržitelných firem. A tohle už neodpovídá zadání. Na vašem rozhodnutí bude záviset, co mu dovolíte udělat.
1: Nebudou agenti přetěžovat internet? Už teď vás spousta stránek nepustí dál, dokud neuvěří, že jste člověk.
2: Vzpomínám si, když se začínalo rozšiřovat blokování reklam. Je to něco podobného, ale jsme pořád v první verzi umělé inteligence. V budoucnu se to bude využívat zodpovědnějším a méně obtěžujícím způsobem. To, co máme teď, není tesané do kamene, ale jsou to experimenty. Chtěl bych pozvat zákazníky z Česka, aby experimentovali s umělou inteligencí. Ne, aby jí úplně věřili i tam, kde jde o život, ale aby zkoušeli. Myslím, že Česko v tom může být v čele Evropy.
1: Česko totiž podle statistik patří k průkopnickým zemím v používání umělé inteligence, říká Magnus Lindqvist, švédský futurolog a popularizátor technologií. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Marek Sedláček.
1: V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října se marže obchodníků zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Ministerstvo financí pak bude každý pracovní den určovat maximální cenu benzínu a nafty. Kabinet zároveň rozhodl o zavedení sektorové daně na rafinerie, ta bude platit v letošním a příštím roce. Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Každému poskytne 5leté působení na univerzitě a 8 milionů korun na první 3 roky. Nabídka má podle vedení školy konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí. Program spolufinancuje nadace The Kellner Family Foundation. Podobně láká zahraniční experty i České vysoké učení technické ve spolupráci s Bakala Foundation. Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci, otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám v zemi. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se pravidelně opakují už od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadě zemřelo 16 lidí. Dosavadní prezident proto už dřív vypsal předčasné parlamentní volby. Ty se budou konat v říjnu. Vučić v nich chce kandidovat a stát se premiérem. A dnes je poslední šance si prohlédnout na Pražském hradě české korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko, nebo taky korunovační roucho z roku 1653 se večer opět vrátí do svatovícké katedrály. Výstava ve Vladislavském sále s podtitulem Habsburkové 500 je otevřena od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. Sport. Atletka Tereza Hrochová ovládla 130. ročník závodu Běchovice Praha a vybojovala svůj 23. národní titul napříč různými disciplínami. Mezi muži triumfoval Damian Vích.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici D11 u Poděbrad a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady a Pečky vážná nehoda. Kilometr 35,5 u sjezdu na odpočívku s OMV. Osobní auto tam narazilo do sloupu. Na dálnici u nehody se kolona netvoří. S omezeným průjezdem počítejte na výjezdu k odpočívce. Na D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov stojí po včerejší nehodě osobní auto. Na kilometru 138 je zavřená krajnice, u auta bliká šipka a podél jsou kužely. A Pražský okruh je mezi sjezdy na Barrandov a Ořech po několika nočních uzavírkách teď průjezdný. K D1 i na Ruzini se mezi kilometry 16 až 19 jede jedním pruhem, staví tam most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme většinou jasno na severozápadě až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Do fujary se prý nefouká, ale střílí. Jak? Tak to zjišťovala naše reportérka na kurzu hry na fujaru ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. My se tam vypravíme v nočním radiožurnálu za chvíli.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin

0: Americká zpěvačka Ash a její píseň Funeral zazněla v nočním radiožurnálu a u hudby vlastně ještě zůstaneme. Hluboký podmanivý tón Fujary se o víkendu nesl parkem Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Tradiční slovenský pastýřský nástroj se tam snažili ovládat zkušení hráči i úplní začátečníci. Mezinárodní workshop se do muzea vrátil po 10 letech a učili na něm lektoři ze Slovenska i ze Spojených států.
1: Jste začátečník, ano. Říkáte, že strašíte.
2: Ano, já vás straším tady těma zvukama.
1: Paní Simona má v ruce fujaru úplně poprvé.
3: Napřed je důležité umět do toho fouknout. Do toho se nefouká, do toho se střílí, jakoby. Vzpomeňte si, jako kluci speciálně, jste byli malí a hráli jsme si na vojáky a stříleli jsme tu, tu, tu, tu, tu, tu. A to je to nasazování toho tónu tím jazykem, jo?
1: Vysvětluje Bob Rychlý, který je lektorem na kurzu fujary, tak budete střílet, Simono?
2: Mě ten nástroj fascinuje, už jenom jak vypadá, už jenom jak je sestrojený, jak je, no prostě je to taková rarita.
1: Nástroje zapůjčil fujarové škole Alexandr Králík ze Slovenska.
4: Ide o to, aby sa tá fujara trošku dostala aj do sveta a práve oslovila možno aj ľudí, ktorí majú vzťah k týmto nástrojom, teda dýchovým nástrojom hranovým, čiže nie len tie koncovky a šestdierkové píšťaly, ale aj tá fujara, ktorá je vlastne tým našim unikátom aj zapísaným do svetového kultúrneho dedičstva, ale nejde len o to, že zapísaná fujara, ale zapísaná aj tá fujarová hra a pěsně.
1: My jsme teď s Radimem Zenklem v živém domě, ze kterého ale pomalu ti účastníci se svými fujarami vychází ven. Každý z nich má jakoby jeden roh a zkouší to po svém, tak ano. Zavedete mě za někým.
5: Určitě, tak tady ten kolega hraje moc šikovně.
1: Pochvalu teď dostal od lektora Radima Zenkla Radek, který se fujarou teprve začíná. Ona ta práce potom je pro ty účastníky hlavně doma.
5: Člověk se musí vlastně naučit ovládat bránici, aby byl schopen vydat ten správný tlak v danou chvíli.
1: Dvoudenního workshopu hry na fujaru se letos účastnilo 12 hráčů. Gabriela Hekl, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Pacientská organizace Prokrok uspořádala o víkendu v Nových Bránicích na Ivančicku kemp pro lidi po amputaci nohy. V Česku ročně amputaci podstoupí až 8 000 pacientů. Příčinou jsou cévní onemocnění, cukrovka nebo třeba úrazy či vrozené vady. Do Nových Bránic přijela 20 zájemců vyzkoušet fyzioterapii, školu chůze a také sdílet své zkušenosti.
1: Bříško zpevněný, chráníme si tím bedra. S nádechem otevřu hrudník, prohnu.
2: Lektorka Daniela Kamrádová má tady na kempu lekci jógy. Snaží se zaměřit na pomalejší pohyby a lidem po amputaci nohy pomáhá s protažením a silným středem těla.
3: Spíš jako jednodušší pozice a spíš jako teda v sedě. Určitě jsem se zaměřovala hodně jako na střed těla, protože to si myslím, že obecně jako všichni potřebujeme, ale obzvlášť, když přesně jako je tam nějaký jako disbalance toho těla.
4: Bylo to hodně náročný. Některé ty pozice člověk se neprotahuje tak často, jak by měl.
2: Lekci jogy přišel i 35-letý Ondřej Procházka. Pravou nohu mu lékaři amputovali v 6 letech kvůli vrozené vývojové vadě.
4: Jako dítě tím nepredikovali úplně, že bych jako s tím mohl nějak extra sportovat nebo tak. Protetika se vyvíjí, medicína se vyvíjí, takže teď už pro toho člověka s protézou není nic, co by nemohl dělat.
2: Sám teď má rád cyklistiku, chodí cvičit, zvedat činky a zkoušel i turistiku nebo lezeckou stěnu.
4: Nevrat to jako konec světa. A srovnat se s tím a začít chodit. Nebát si ničeho, není to limit.
2: Podle předsedkyně pacientské organizace Prokrok Natálie Lémanové je důležité, aby se lidé po amputaci setkávali a předávali si zkušenosti, aby se necítili osamělí.
5: To, že tady vidí ty ostatní, že to prožívají vlastně taky každý den, tak jim to pomáhá všeobecně se s tou situací smířit a najít ty cesty, jak si ty dny ulehčit, protože někdo už je zase o krok zkušenější.
2: Spolek pořádá podobné akce i pro děti nebo rodiny lidí po amputaci. Han.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Marek Sedláček má zpravodajský servis.
1: Slovenský premiér Fico připustil vypsání předčasných voleb. Izrael vykázal nizozemské diplomaty ze západního břehu. České tenistky po 8 letech ovládly týmovou soutěž. Ve finále Billie Jean King Cupu porazili Ukrajinu a dnes bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a teď žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale prý stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS taky znovu vyzval k urovnání sporů.
3: Hlavne ich prosím, neskončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
1: V zářijovém průzkumu agentury NMS je Ficův Smer druhý s 16,2%. Vede opoziční progresivní Slovensko, které má 21% a 0,6%. Izrael odebere status diplomatům z Nizozemska v Ramaláhu. Reaguje na nizozemský zákaz dovozu z izraelských osad na západním břehu, východním Jeruzalém a Golanských výšinách. Nizozemsko zakazuje přivážet zboží z osad od úterý. Týká se to firem, ale i osobních zavazadel cestujících. Za porušení pravidel hrozí až 6 let vězení.
4: Nizozemští diplomaté z Ramaláhu musí do týdne vrátit diplomatickou akreditaci vydanou Izraelem. Na sociální síti X to napsal izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. V příspěvku dodal, že pokud chce Nizozemsko dál hájit své zájmy u Palestinců, má to dělat z území palestinské samosprávy. Tel Aviv už v srpnu vykázal nizozemské zástupce z civilně vojenského koordinačního centra pro Gazu, které sídlí v Izraeli. Podobné kroky izraelská vláda podnikla taky vůči Velké Británii, která taktéž uvalila sankce na zboží z izraelských osad. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: V Česku přibývají energetická společenství. Do jednoho nového se teď můžou hlásit domácnosti i malé a střední firmy ze Vsetína. Město ho založilo, aby lidi mohli lépe využívat elektřinu ze solárních elektráren. Veřejnosti se společenství otevírá po několika měsících zkušebního provozu. Co to přinese domácnostem, vysvětluje mluvčí Vsetína Jana Rašková.
5: Kdo má na střeše solární elektrárnu, může své přebytky nabídnout ostatním členům. Elektřina tak nemusí odtékat do veřejné sítě a spotřebuje se přímo tady ve Vsetíně. A kdo panely nemá, může díky sdílené elektřině ušetřit. Podmínky i přihlášku lidé najdou na webu energetického společenství.
2: Sport.
1: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové, ve finále v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Dvouhry ovládly Karolína Muchová a Linda Nosková, která si vítězstvím v prestižní týmové soutěži splnila jeden z velkých snů.
6: Vlastně mezi to patří něco jako Grand Slam olympiáda, tenhle titul, nebo první na světě, takže je to opravdu jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysněla. Vždycky říkám, že Fed Cup bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Takže to je vysoko, no, hodně vysoko.
1: Češky v samostatné historii triumfovaly v týmové soutěži po 7. Naposledy slavili titul před 8 lety ve Fed Cupu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na dálnici D11 u Poděbrad a omezení na D8 u sjezdu na Doksany. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady šetří vážnou nehodu, případně už odklízí následky. Na kilometru 35,5 u sjezdu na odpočívku z OMV osobní auto narazilo do sloupu. Dálnice je u nehody volně průjezdná. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem se objíždí odstavené osobní auto. Stojí za sjezdem na Doksany, 40. kilometru kousek před opravovaným úsekem omezením. A Pražský okruh je po několika nočních uzavírkách teď průjezdný. Zůstává omezení mezi sjezdy na Barandov a Ořech, kilometry 16 až 19, kde jedničce i na Ruzyni se úsekem jede jen jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Sváteční pondělí bude většinou jasné, na severozápadě až polojasné, jen ráno ojediněle čekejte mlhy, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16, na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Přeji příjemné sváteční časné ráno, máme 6 minut po čtvrté a společnost vám dělá stále ještě noční radiožurnál. Vládní koalice otevřela vážnou debatu ohledně snížení věku trestní odpovědnosti na 13 let. A to v podstatě navzdory všem, proti opozice, odborníci i samotná zařízení. Tématu se proto budeme věnovat za pár minut podrobněji.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Za vraždu a podobné těžké zločiny by mohly skončit ve vězení i pachatelé mladší 15 let. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce totiž u nejzávažnějších trestných činů snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Diskuzi o takové změně už otevřel ve sněmovně. Pokud získá podporu vlády, chce návrh předložit poslancům v první polovině příštího roku. Jenže proti je opozice, řada odborníků i samotná výchovná zařízení.
1: Ti pachatelé se mnohdy cítí jako beztrestní, mají pocit, že jim vše projde.
2: Říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO, s tím, že roste hlavně násilná kriminalita dětí a brutalita. Proto chce snížit věk trestní odpovědnosti u vraždy a všech činů, kde je dospělému možné uložit výjimečný trest. Například dětských vrahů ale bývá podle údajů z posledních let kolem 5 ročně. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci navíc podle jeho autorky Jany Hulmákové nárůst brutality prokázal.
3: Nemůžeme hovořit, že by se tam dal vysledovat nějaký trend, snad jenom s výjimkou vydírání ze zbraní.
2: Někteří poslanci už proto vyrazili do terénu, konkrétně do věznice Všehrdy, která má i oddělení pro mladistvé a výchovného ústavu v Boleticích. V obou byla i Vendula Svobodová z Pirátů.
4: V té věznici nám řekli, my nechceme mladší děti, nám to tady naruší práci s těma mladistvejma. A zároveň ve výchovňáku jsme se ptali, jestli vlastně se chcou těch nejproblémovějších dětí jakože zbavit. A oni nám říkali, ne, my je tady chceme nechat, protože my s nimi umíme pracovat. My jenom potřebujeme posílit některé nástroje.
2: Důležité je i to, aby malí zločinci skončili jen v ochranné výchově a ne v dětských domovech, říká Svobodová.
4: Aby se nám ty děti tam nepotkávaly, protože každý má úplně jako specifický nároky.
2: Ministr Tejc podotýká.
1: Řešíme to, jak upravit vůbec prevenci, otázku právě výchovy v těch ústavech, ale já jsem ministr spravedlnosti a tady je mým úkolem, pokud nefunguje ta prevence, zatáhnout za záchranou brzdu.
2: V samotném hnutí ANO nemá ale Tejcův návrh jednoznačnou podporu a jasno ještě není ani u motoristů, jak doplňuje jejich poslankyně Renata Vesecká.
5: Nemohu v současné době hovořit za celý klub, diskuse teprve proběhne.
2: I výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva doporučil věk nesnižovat. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: Miliony korun navíc ročně kvůli drahé naftě. S takovým růstem nákladů se teď potýkají dopravní firmy. Třeba ve Zlíně to je problém pro městské technické služby. Tamnímu dopravnímu podniku ale pomáhá postupný přechod na elektrobusy. Kilometr jízdy na elektřinu vyjde zhruba na polovinu oproti dieslu.
1: Bílá plechová skřínka s displejem a připojeným tlustým černým kabelem. Na první pohled obyčejná nabíječka pro elektrobus je teď pro dopravní společnost Zlín Otrokovice jednou z cest, jak čelit drahé naftě, říká její ředitel Josef Kocháň.
2: Vývoj cen nafty se mění daleko rychleji než vývoj cen elektřiny. V současné době můžeme říct, že jeden kilometr, který musíme zaplatit v elektrice na elektrobus, se pohybuje někde mezi 7-8 korunama, zatímco jeden kilometr, který ujede naftový vůz, se pohybuje někde do 16 korun.
1: Cenu elektřiny má dopravní podnik dlouhodobě zafixovanou s městem. Podobně jsou na tom i zlínské technické služby. Naftu ale nakupují v kratších 14-denních intervalech a její zdražování se tak do jejich nákladů promítá rychle.
3: Pro představu technické služby Zlín nakupují přibližně 400 tisíc litrů nafty ročně.
1: Říká ředitel technických služeb Jakub Černoch.
3: Průměrná nákupní cena za loňský rok byla něco málo přes 30 korun. Teď už se blíží 50 korunám.
1: Zdražení pohonných hmot tak technickým službám navyšuje meziroční náklady o miliony korun.
3: Každá koruna zdražení na litr je pro nás 400 tisíc v ročním rozpočtu a pokud je to proti loňskému roku už téměř 20 korun, tak to jsou už vyšší jednotky milionů.
1: Obě společnosti proto postupně modernizují své vozové parky. Dopravní společnost za poslední rok obměnila téměř polovinu flotily o nové elektrobusy a bateriové trolejbusy. Část naftových autobusů si ale musí ponechat pro krizové situace a případné výpadky elektřiny. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radio

0: Tina Turner a píseň The Best zazněla v nočním radiožurnálu. A dnes máme pondělí, státní svátek, 28. září. Stovky lidí z Čech, ale i ze sousedního Saska přilákala o víkendu nově otevřená rozhledna Jitrovník u Šluknova na Děčínsku. Jde o nejsevernější českou rozhlednu. Vysoká je víc než 30 metrů a Šluknov za ně zaplatil 13 milionů korun. Při jasném počasí by z rozhledny měla být vidět Sněžka i Klínovec.
1: Asi stovky lidí, no.
2: Stovky lidí za půl hodiny.
1: No, asi je docela dost, no.
3: Tomáš Číš z klubu českých turistů v Rumburku, který dohlížel na hladký průběh stoupání na rozhlednu, odhadl, že za půl hodiny vystoupali na Jitrovník stovky lidí. A nebyl důvod mu nevěřit. Mezi těmi, která stála frontu na schodišti, byla i Milada Štěpánová z Děčína. Z výkyvů rozhledny radost neměla.
4: Respekt.
2: Odkud jste přijeli?
4: Děčína. S partou jako kamarádu.
2: Chodíte často po rozhlednách?
4: Ano, často, velmi. Každý víkend pomalu.
3: Někteří čekání na vrchol vzdali.
5: Ty jdeš už dolů, já?
6: No.
5: Ty srabe.
6: Já budu tady stát hodinou.
3: Nahoře na plošině se tísní velké množství lidí a já už se teď pouštím dolů a musím říct, že pro turisty, kteří nemají rádi roštové schody a podlahy, je sestup i výstup na rozhlednu na Jitrovníku zkouškou odvahy.
7: Nahoru to bylo horší, to se neskutečně houpe. Dolů už tady dobře a nahoře je narváno a člověk, kdo má mořskou nemoc, nedoporučuju, protože to by bylo špatný.
3: Řekla mi cestou po schodech dolů paní Danuše z Děčína. Rozhledna stála na Jitrovníku už před více než 120 lety. Její návrat je tak velkým dnem hlavně pro místní klub českých turistů.
8: Je to událost zásadní, protože na Jitrovníku rozhledna minulých letech byla. Bohužel zub času a jiné podmínky rozhlednu odnesly. Takže konečně jsme dospěli k rozhodnutí, že rozhlednu obnovíme, tedy postavíme znova. Rozhledna bude celoročně otevřena.
3: Řekl mi za klub českých turistů v Rumburku Přemysl Homolka. Rozhledna Jitrovník je nově nejsevernější českou rozhlednou. Doteď jí byla 20 kilometrů vzdálená Tanečnice. Z Děčínska Jan Beneš, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: Je půl páté. Marek Sedláček přináší krátké zprávy.
1: Zájemci o tištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodu mají už jenom několik dní na podání žádosti. České správě sociálního zabezpečení ji musí doručit nejpozději do středy 30. září. Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma. I oni o ně ale musí zažádat. Policisti zajistili 24 aktivistů, kteří v neděli pronikli do zemědělského podniku v Markvarticích na Jihlavsku. Protestovali proti podmínkám chovu prasnic. Podnik si podle svého vyjádření vybrali náhodou. Policie incident dál vyšetřuje, právní kvalifikaci zatím nestanovila. Podle zástupců podniku skupina aktivistů porušila veterinární zákon. V areálu bylo 200 kusů dobytka, z toho 120 prasnic. Silné deště a bouřky způsobily v částech Indie a Nepálu záplavy a sesuvy půdy. Nejméně 70 lidí zemřelo a dalších 11 je pohřešovaných. Nepálské úřady varovaly před možnými bleskovými povodněmi. Povodně a sesuvy půdy taky narušily telekomunikační spojení v některých částech země. A novou sezónu pražského divadla X10 dnes zahájí premiéra inscenace Masakr v Paříži. Hra Christopha Marlowa zpracovává události Bartolomějské noci a jejich politické důsledky. Inscenace v režii Ondřeje Štefaňáka upozorňuje na nebezpečí náboženských konfliktů a polarizace společnosti. V hlavních rolích se představí Lucie Roznětínská a Anna Veselá.
2: Sport.
1: Fotbalisti Portugalska uspěli v novém ročníku Ligy národů i po druhé. V elitní skupině vyhráli 2-1 v Norsku, Německo podlehlo Řecku 0-1, Srbsko prohrálo 1-2 s Nizozemskem a Dánsko přehrálo Wales 2-0. České fotbalisty čeká souboj druhého kola v úterý, kdy nastoupí v Edenu proti Anglii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na dálnici D11 u Poděbrad a na Lounsku. Jsou to více než 2 hodiny, co na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady havarovalo osobní auto na kilometru 35,5. U sjezdu na odpočívku z OMV narazilo do sloupu. Je to vážná nehoda, podle policie nehodu stále šetří. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov stojí dodávka s defektem. Pozorně projíždějte mezi kilometry 107 až 106, vozidlo je v odstavném pruhu. Na D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov včera havarovalo osobní auto. Stojí na kilometru 138, je tam zavřená krajnice, místo je dobře označené, u auta je šipka, podél jsou kužely. A na Lounsku silnici nižší třídy od průmyslové zóny Triangle do Bytozevsi srazilo osobní auto zvěř. Pozorně projíždějte zhruba na půl trasy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojedinila s mlhami. Nejvyšší teploty 20 až 24, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Česko bude mít dalšího kapitána v NHL. David Pastrňák se dočkal před začátkem sezóny této pocty v týmu Boston Bruins a pokud vás zajímají detaily, tak na irozhlas.cz v rubrice Sport je článek na tohle téma. Tak sem nahlédněte a nyní Popelka a Xindl X.
2: Radiožurnál. Každý.

plítli, přeber si to sama. Přeber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: sebe nesi to sama. Přeber si to sama.
1: Na chvíli zapomenout na práci, děti i to, kolik je komu let, a prostě si zase pořádně zatancovat. Za chvíli vás v nočním radiožurnálu vezmeme na party, která vrací do klubů ženy, co už si mysleli, že noční život není nic pro ně.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Bruno Mars zazněl v nočním radiožurnálu a teď mimořádně zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 na výjezdu z Plzně do Německa do Rozvadova hlásí náš zpravodaj zvěř u dálnice. Pobíhá, pohybuje se, dejte pozor.
3: Za Plzní, za benzínkou Molka, pozor, je tam srnka vlastně v cestě po pravý straně.
2: D5 na výjezdu z Plzně do Německa, zvěř u dálnice. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A my pokračujeme posledním nočním tématem za čtvrt hodiny. Přesně v pět s vámi bude Petr Král a ranní radiožurnál, ale slíbil jsem, že si ještě zatančíme, tak pojďme na to. V 8 na parket a v 11 domů. V Bratislavě se týdny dopředu vyprodává Máma je zpěť party, která běžný klubový večer obrací na ruby. Je jen pro ženy, začíná o několik hodin dřív a DJka vybírá hudbu jen pro ně. Na parketu se navíc potkávají maturantky, mámy i seniorky. Podobné akce přibývají i jinde v Evropě.
4: Tady v klubu v Bratislavě se dneska neřeší, jestli je na party příliš brzy. Plný parket ukazuje, že pro tuhle skupinu žen je 9 večer, naopak přesně ten čas, kdy jim to vyhovuje.
5: Přímo před DJkou tančí i Katka.
6: Já jsem matka po materskej, pracujúca, momentálně velmi vyťažená, čiže já si nepamätám, kdy jsem byla na party.
5: S Katkou přišla i její kamarádka Ludka a na parketu je evidentně ve svém živlu.
7: Právě jsem oslavila 70 rokov, teraz v auguste, takže zasloužila disko žinka.
5: Obě na dnešním večeru prý lákala stejná věc.
6: Že se můžem nachystat sama pre sebe.
7: Ano, že... A i mě toto, že celý den jsem se chystala jako za mladí, hej.
5: A v podobné náladě je tu s nimi i přes 150 dalších žen, které dnes přišly. Čistě dámské večírky jsou přitom v evropských městech prakticky už běžnou součástí klubové scény. V Bratislavě ale teprve začínají díky Kristýně Banovič.
8: Nápad vznikl tak, že keď můj syn mal jeden rok, tak ma kamarátka vytiahla na podobnú party v zahraničí. A tam som si to naplno užila a mala som pocit toho, že som späť.
5: A právě ta možnost na pár hodin vypadnout z běžného kolotoče je jedním z hlavních důvodů, proč sem ženy chodí. Mezi nimi i kamarádky Alena, Dominika a Kristýna.
9: My chodíme aj na fit pobyty spolu a tam som to predniesla ešte predtým, než bola táto party, že keby niekto vymyslel, že od 8 do 11 alebo do polnoci party, že ja tam idem tancovať, ale že keď všetky tie tance sa začínajú o polnoci, ja už spím.
5: A prý si užívají i atmosféru, ktorá vznikne, když je celý parket jenom ženský.
10: Tak je to akože príjemné, že nemusíš sa obzerať, nemusíš akože riešiť, kde sa kto obšmieta, lebo my chodíme vonku ženy si zatancovať spolu a o to ide. Chlapov máme doma s deťmi, takže...
5: To, že je akce jen pro ženy, ale podle Kristýny Banovič není žádné vymezování vůči mužům. Je to zkrátka princip téhle konkrétní party.
8: My nie jsme, že proti mužům, my iba chceme svůj priestor na to, kde se můžeme zabavit. Toto je party na 3,5 hodiny. Ty muži můžou do toho klubu dojít o 23.00.
5: O tom, že podobný večer ženám chyběl, ale Kristýnu Banovič nepřesvědčili jen vyprodané vstupenky, ale i příběhy některých účastnic.
8: Keď přišla jedna žena a hovorila mi, že ona je prvýkrát po 9 rokoch vonku. Prvýkrát, ale si predstavte, že ona nebola vonku ani že na večeri s kamarátkou.
5: První dva večery zároveň ukázali, že zájem není jen v Bratislavě. Banovič a její tým proto už řeší, kam se s podobnou akcí vydají příště.
8: Tento rok půjdeme aj do Košíc a aj do iných miest. A ano, akože máme už aj veľa záujemkým z Čech, takže ta vízia ísť do Česka tam určitě je.
4: Chuť si zapařit rozhodně nezmizela, jen pro část žen dnes ideální večer nezačíná o půlnoci, ale končí ještě před ní. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.
1: Dobré ráno, Radiožurnál 5 hodin. A se zprávami Vojtěch Tomášek.
2: Voda v obcích severně od Prahy dál není pitná. Ruské drony v neděli znovu zabíjely na Ukrajině. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové a bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ani v jednom z nedělních 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody nenašla laboratoř nadlimitní množství olova. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádějí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky ale není pitná. Několik obcí na severu Prahy proto i nadále musí využívat přistavené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i v následujících dnech. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné ji označit za bezpečnou. Obchody nad 200 metrů čtverečních musí dnes zůstat zavřené. Prodej na Den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otevírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
4: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
2: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby. Po ruském dronovém útoku na tržnici na předměstí Kyjeva zemřeli 2 lidé. Asi 10 dalších je zraněných. Na síti Telegram o tom informovali úřady kyjevské oblasti. Další 3 lidé včera zemřeli v jiných částech Ukrajiny. Rusko útočilo například na Sumy nebo Charkov a celý den taky na hlavní město Kyjev, kde je podle starosty Vitalie Klička nejméně 9 zraněných. Lidé po celém Česku si dnes připomenou patrona země svatého Václava. Ve Staré Boleslavi, kde nechal knížete v roce 935 zavraždit jeho bratr Boleslav, bude od 10 hodin mše pod širým nebem. Sloužitý bude arcibiskup pražský Stanislav Přibyl. Mariánské náměstí a okolní ulice budou pro dopravu uzavřené, říká mluvčí středočeských policistů Michála Richterová.
5: Z důvodu konání kulturní akce Národní svatováclavská pouť v Brandýse nad Labem bude od ranních 6 hodin do večerních 10 hodin úplná uzavírka silnice 2. třídy číslo 610 v úseku od křižovatky s ulicí Na Prádle po křižovatku s ulicí Okružní.
2: Sport. České tenistky slaví titul v poháru Billie Jean Kingové. Ve finále v Číně porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy díky triumfům Karolíny Muchové a Lindy Noskové. Češky ovládly týmovou soutěž po 7. v samostatné historii a poprvé od změny formátu a názvu Svet Cupu na pohár Billie Jean Kingové. Lídr hokejové Tip Sport Extraligy se 100% bilancí je i po 5. kole Třinec. Oceláři vyhráli v Liberci 3-1. O klíčových momentech a síle soupeře mluví trenér domácích Severočechů Jiří Kudrna.
6: Soupeř přidal druhou branku a ještě třetí a sebralo nám to vlastně už i tomu naději na tu koncovku. Myslím si, že soupeř hrál výborně, organizovaný a prostě byl efektivnější. A my jsme měli svoje příležitosti, které jsme bohužel neproměnili.
2: Ve zbylých nedělních duelech extraligy Kometa Brno prohrála s Pardubicemi 3-5, Kladno s Olomoucí 1-4. České Budějovice přehrály Litvínov 5-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a Vítkovice vyhráli nad Mladou Boleslaví 6-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehody u Prahy a na Novojičínsku. Dálnice po ránu bez kolon i Pražský okruh po několika nočních uzavírkách je průjezdný. Zůstává omezení mezi sjezdy na Barandov a Ořech kilometry 16 až 19, kde jedničce i na Ruzini se jede v úseku jen jedním pruhem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov stojí dodávka s defektem mezi kilometry 107 až 106 v odstavném pruhu. Místo je podle kamer označené. Na silnici 611 z Prahy do Sadské narazilo osobní auto do stromu. Nehoda je v Mochově u průmyslové zóny a na místě už zasahují záchranáři. A na silnici 58 z Ostravy do Kopřivnice srazilo osobní auto lesní zvěř. Nehoda je kousek za dálnicí do Frýdku Místku na obchvatu Příboru a na místě je policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme většinou jasno, na severozápadě i polojasno. Teď po ránu ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte sváteční radiožurnál, teď už je s vámi Petr Král.
7: Dobré ráno, sváteční i na svatého Václava jsme tady, byť jsou velké obchody zavřené, tak ranní radiožurnál má samozřejmě i dnes otevřeno, tak tedy i dnes budete mít s námi přehled o tom, co se děje, tak ať už nemůžete nebo nechcete spát, jsme rádi, že jste touto dobou s námi. A pokud jste na cestě, tak dobře dojeďte. My se vydáme za chvíli také na cestu, a sice na reportážní cestu, tentokrát to bude do kostelní Hoty na Nymbursku, tam totiž najdete něco, co byste zřejmě tady vůbec nečekali, a sice písečnou dunu. Obec ji tady vybudovala pro záchranu ohrožené rostliny, a sice kostřavy písečné. Jedná se o první projekt svého druhu v Česku, a tak jsme si ho nenechali s našimi reportéry ujít. A reportáž nabídneme za chvíli. Dobré jitro.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.
8: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Děl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry.

0: Lovcům, sběračům, teď 9 minut po páté přejeme dobré ráno s činaskami a míříme za písečnými dunami, ty bychom nejčastěji hledali na poušti, teď jednu najdete ale také na kraji parku v Kostelní Lhotě na Nymbursku. Duna má rozlohu necelých 100 metrů čtverečních a obec si vybudovala proto, aby tam mohli botanici vysázet mimo jiné ohroženou kostřavu písečnou, která je typická právě pro Pohlaví.
1: Na novou písečnou dunu se přišli podívat také děti z místní základní školy, mezi nimi i třeťačka Jindřiška.
2: Máme tady novou jako takovou rostlinku vzácnou, kostřavu, je tam takový písek a jmenuje se Duna.
1: Se spolužáky bude pomáhat o biotop pečovat, v rámci družiny tam s nimi bude chodit i paní učitelka Markéta.
3: Jak bude příjemný počasí, takže tam vyrazíme s nima, aby si to obhlídli, aby si to pamatovali, aby to taky řekli doma rodičům.
1: Dvě masy písku, ve kterých jsou zasazené rostliny, rozděluje dřevěný chodník s lavičkou. Vyrobil je truhlář Miroslav Štok.
4: My jsme vlastně tady nejdřív osadili spodní podkladový trámy. Navrch jsme dávali dubové fošenky, pak jsme stavili ty sloupky, na kterých jsou ty popisky vlastně a poslední lavička.
1: Pan Miroslav je místní a bydlí přímo naproti písečné duně, proto chtěl se stavbou pomoct.
4: Mám to tady u baráku, že jo, no tak bych se do toho nepustil, no. Tak tady po mně něco zůstane ve vsi taky.
1: Masa písku z nedalekých Poděbrad je podle botanika Vlastíka Rybky ideálním prostředím pro ohroženou kostřavu písečnou.
5: Potřebuje písčiny v teplých nížinách, Pohlaví je vlastně úplně centrem jejího výskytu a tady v okolí Kostelní Lhoty jsou vlastně nejbohatší lokality v rámci České republiky.
1: S kolegy z pražské botanické zahrady sem ale vysadili i jiné rostliny.
5: Všechno je opravdu místní z nejbližšího okolí s tím, že je tady zhruba 10 druhů, ale připravujeme ještě další.
1: Písečnou dunu tady připravovali s vedením obce zhruba 7 let. Její stavba stála téměř 300 000 korun. Z Kostelní Lhoty Alena Junová, Radiožurnál.

0: korunovačního roucho z roku 1653, se pak večer opět vrátí do svatovícké katedrály. Vladislavský sál bude otevřen od 9 do 17 hodin a vstupné je zdarma.
1: Pondělní ráno je zatím jasné, ojediněle se ale můžou vyskytovat mlhy. A teploty jsou velmi rozdílné, třeba v Hejnicích už teď ukazují teploměry 15 stupňů Celsia, na šumavském Špičáku 13 stupňů Celsia a o necelých 50 kilometrů dál na Kvildě Perle je 5 stupňů pod nulou. Během dne ale půjdou teploty výš, naměříme až 25 stupňů Celsia a obloha bude jasná na severozápadě až polojasná. A podobné počasí nás čeká po celý pracovní týden. Hezké ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál a my teď vyrazíme na steč. Našimi nepřáteli doslova na život a na smrt budou zákeřní ničitelé historického odkazu. A tak na bojišti v muzeu se místo návštěvníků mezi vitrínami teď pohybuje oblak speciálního plynu proti hmyzu. Pracovníci muzea Sýpka v Rokytnici v Orlických horách touto metodou chrání cenné sbírky před biologickými škůdci. Klasické zápalné dýmovnice letos poprvé vyměnili za novou a mnohem bezpečnější variantu na vodní bázi.
1: Je důležité před tím plynováním otvírat vitríny, aby se ten plyn dostal i k věcem, které jsou umístěny v těch vitrínách, skříních.
2: V muzeu Sýpka v Rokytnici v Orlických horách se připravují na preventivní ošetření sbírkových předmětů. Prostory se uzavřou a zaplní insekticidním plynem. Ten má omezit výskyt biologických škůdců, kteří můžou muzejní sbírky poškodit. Konzervátorka Terezie Kolářová vysvětluje, proč muzeum fumigaci pravidelně opakuje.
1: Ačkoliv teď momentálně nevíme, zda tu nějaké jsou, tak se to provádí spíš každoročně proto, aby jsme ten výskyt opravdu omezili. Nejlepší je plynovat v období teplých měsíců, kdy je hmyz aktivní, protože jakmile přijde chladné období, tak hmyz už aktivní není a už ten účinek prostě není takový, jaký by měl být.
2: Při fumigaci se ale řeší především škůdci, kteří se pohybují volně v prostoru. U napadeného dřeva musí pracovníci muzea zvolit jiný postup.
1: Co se týká červotoče, tak ho bohužel tímto způsobem nezlikvidujeme. Můžeme zlikvidovat maximálně ty dospělé jedince.

0: kteří tam zrovna lítají, ale ty larvy, které jsou zalezlé ve dřevě, se musí řešit úplně jinak.
1: Samotné plynování letos probíhá jinak než v minulosti. Muzeum poprvé používá dýmovnice na vodní bázi. Ředitel muzea a galerie Orlických hor Tomáš Zelenka vysvětluje, proč od klasických dýmovnic upustili.
2: V minulosti jsme používali klasické dýmovnice zápalné, což pro nás bylo trošku problematické, jednak kvůli tomu spadu a kvůli riziku požáru.
1: Nové dýmovnice se aktivují chemickou reakcí po přidání vody. Podle Tomáše Zelenky má nová metoda ještě jednu výhodu.
2: Druhý den návštěvník může přijít do expozic a vlastně vůbec nic nepozná.
1: Teď už ale máme na hlavě ochrannou masku a připravujeme jednu ze 7 dýmovnic, které pracovníci muzea v Sýpce použijí. Do kilímku se nejdřív nalije voda, potom se dýmovnice vloží dovnitř.
3: Tak já ji tam teda už položím a budeme odcházet.
1: Dýmovnice začíná pracovat a z prostoru musíme odejít. Fumigace je součástí preventivní ochrany sbírek muzea a galerie Orlických hor. Postupně ji chtějí využít také v dalších objektech. V synagoze Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou nebo ve výstavních prostorách na Kolovratském zámku. Z Rokytnice v Orlických horách Jiří Hofmán, Radiožurnál.

0: turn to dust, all that I adored.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
1: Tisíce aktivních zpravodajů.
2: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
1: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
2: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
1: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
2: 800 553 553.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
3: Je půl šesté. Zprávy pro nás má Vojtěch Tomášek.
4: Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Srbský prezident Aleksandr Vučić rezignoval, otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám v zemi. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Vučić se ale chystá kandidovat v parlamentních volbách s ambicí stát se premiérem. Senát dnes v den české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos rozdá 14. Ocenění každoročně získávají třeba vědci, umělci, sportovci a nebo další osobnosti. Loni mezi nimi byli například váleční reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl a nebo kněz Ladislav Herián.
2: Sport.
4: Mistrem světa v silničním závodě se stal v Montrealu americký cyklista Brandon McNulty. Pro Spojené státy vybojoval první medaili po 33 letech. Český reprezentant Matias Vacek odstoupil po pádu, při kterém si zlomil nos. Závod nedokončili ani zbylí dva Češi, Jakub Otruba a Pavel Novák.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na dálnici D5 u sjezdu na Rozvadov a kluská silnice 15 na Litoměřicku. Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov včera havarovalo osobní auto. Ta stále stojí na kilometru 138 na krajnici, nepřekáží. U auta bliká šipka a podél jsou kužely. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov se objíždí dodávka s defektem. Kilometry 107 až 106, auto je v odstavném pruhu. Na silnici 15 trase Litoměřice Úštěk kluská vozovka. Pozorně, v Liběšicích na vozovce je rozlitý olej. A na silnici 611 z Prahy do Sadské zasahují u nehody osobního auta záchranáři. V Mochově u průmyslové zóny narazilo do stromu. Čekejte omezený průjezd a pohyb lidí po silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Jasno, na severozápadě až polojasno a teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Takové počasí nás čeká dnes, tedy ve sváteční pondělí. Babí léto je tak v plném proudu. Teď ráno si dejte pozor na mlhy a také poměrně nízké teploty. Ty se pohybují nejčastěji mezi 9 až 5 stupni Celsia. A podobné počasí nás bude doprovázet i během úterý. Denní teploty do 24 stupňů Celsia a jasná nebo skoro jasná obloha. Ráno se opět můžou vyskytovat mlhy. A noční i ranní teploty budou opět nízké, do 11 stupňů Celsia. Ve středu maxima do 24 stupňů Celsia, místy ale bude větrno. Ochlazení přijde až na víkend, kdy se denní maxima budou pohybovat do 22 stupňů. Noční teploty budou klesat i k 1 stupni Celsia. To byly zprávy. A vy posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním Petra Krále. Hezké ráno.
7: Dobré ráno, možná jste si toho všimli a možná jste to také vyzkoušeli sami. Dýně teď pěstitelé čím dál častěji prodávají formou jakési samoobsluhy. Podle farmářů jsou lidé většinou poctiví a i bez dohledu si útratu sami spočítají a zaplatí. No, jak taková dýňová samoobsluha funguje, tak to si za chvíli vyzkoušíme.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 5.37 Radiožurnál. Podzimu patří dýně, farmáři je čím dál častěji prodávají formou samoobsluh. Zákazníci pro ně můžou přijet kdykoliv, no a sami podle počtu kusů a váhy potom zaplatí do kasiček nebo pomocí QR kódu. Prodej takhle už několik týdnů funguje také třeba v Bochovicích na Třebíčsku.
1: Vhazuje paní Mirka bankovky a mince do kovové schránky, zatímco její dcera odnáší do kufru auta jednu dýň za druhou.
2: Asi 33 vlastně bylo těch malejch. K tomu jsme měli asi zhruba tak asi 8 středních a potom asi, já nevím, dvě ty větší dýně.
1: Ukazuje paní Mirka na všechny možné dýně, co už si v samoobsluze vybrali. Část si nechají doma, část berou i pro známé. Tady v Bochovicích kupují tykve poprvé.
2: My jsme vždycky dýně měli svoje. Leto se neurodilo, takže jsme začali pátrat. Jen jsme se bavili a internet i hned nám, takže výsledkem je to, že přišel odkaz, tak jsme vyjeli.
1: Dýně mají čistě na dekorace, podobně jako teď většina zákazníků, popisuje farmář Dominik Jura.
3: Nejvíc začátku byl zájem o Hokkaida, teď to pomale přechází vlastně, jak se blížíme k tomu jakoby Halloweenu, tak je větší zájem samozřejmě o ty dýně na dlabání, na vyřezávání.
1: Dýně má Dominik Jura vyskládané na trávníku před domem. Zákazníci si je sami vezmou, sami si spočítají útratu a pak také zaplatí.
3: Nazvali jsme to Skasiruj se sám, to máme druhý rok a vzniklo to vlastně tak, že lidi jezdili hodně nepravidelně a většinou, jak se komu hodí, když jede z práce, a to nešlo úplně vyhovět všem, že jo, nemůžeme vlastně jakoby držet tu otevírací dobu nonstop, takže jsme vlastně přišli tady k tomu bezkontaktnímu prodeji. No. Musím zákazníky pochválit opravdu, že jsou poctiví.
1: Dýní je v tuto chvíli v Bochovicích dost, i když úrodu trochu poškodilo letošní sucho. Podle Dominika Jury ale zdaleka nespůsobilo takové škody jako na jiných plodinách. Dýně proto začal v Bochovicích prodávat už na začátku září. Ke konci minulého týdne spustil samoobslužný prodej i farmář Martin Broš u Radňova na Havlíčkobrodsku.
4: Méně než loni, bohužel je to poznat i na ceně. No. U nás platí, že jezdíme tak, že jedeme pořád na nějaký velkou obchodní ceny, to znamená dneska 15 kg.
1: Vysvětlil Martin Brož, že letošní úrodě dýní uškodilo hlavně sucho a nebylo ani kde brát dostatek vody na zavlažování. Musel proto oproti letošku zdražit o 3 koruny za kilo. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál 28. září. Právě dnes na svatého Václava začíná v Praze 13. ročník festivalu vědecko-fantastických filmů Future Gate. A ten vás přesvědčí o tom, že sci-fi nemusí být jen o mimozemšťanech a robotech, ale řešit může třeba také klimatické krize, nedostatek zdrojů, anebo také třeba například i umělou inteligenci.
1: Kultovní snímek Blade Runner s Harrisonem Fordem v hlavní roli. Dokument Digitální tsunami, který popisuje, jak velké technologické firmy obchodují s osobními daty uživatelů, nebo Bot Love o vztazích mezi člověkem a umělou inteligencí. Nejen to nabídne festival Future Gate, který podle jednoho z organizátorů Filipa Schauera přivítá i hvězdné hosty.
2: Na letošní 13. ročník festivalu zavítají hned dvě významné osobnosti. Jednou z nich je dvorní střihač Denise Villeneuve a držitel Oscara Joe Walker, který usedne i ve festivalové porotě, a druhou osobou je režisér Nicholas Meyer.
1: Právě americký scénárista a režisér Nicholas Meyer zavítá na promítání svého sci-fi filmu Star Trek 2 Kánu v hněv, a to jak do pražské Lucerny, tak pak i do brněnského Kina Art. Nejen tam uvidí návštěvníci i nejnovější vědecko-fantastické studentské snímky z FAMU, Baťovy univerzity ve Zlíně nebo Slezské univerzity v Opavě.
3: Co to máte?
4: Jen takovou maličkost do sbírky.
2: Kromě tradiční tematické dekorace, která bude viděný ve všech městech, tak já mám velkou radost putovní výstavy, která odstartuje samozřejmě v pražském kině Lucerna na kavárně, která bude prezentovat takový přehled českých startupů, které se inspirovaly filmovými sci-fi klasikami. Dozvíme se tak třeba o tiskárně, která tiskne programovatelné jídlo, projekt, který je takovým trenažérem pro stavbu vesmírných habitatů a podobně.
1: Festival Future Gate zamíří z Prahy a Brna pak také do regionu. Za sci-fi filmy tak můžete vyrazit třeba i v Hradci Králové, Olomouci nebo Ústí nad Labem. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Tady je Radiožurnál ve 6:15. Papež Lev XIV. Dnes končí čtyřdenní návštěvu Francie. V Métách bude mluvit o míru i jednotě evropských národů. Francouzský prezident Emmanuel Macron proto do města na východě země pozval i evropské lídry. Francie hostí návštěvu papeže po skoro 20 letech. Před 95 lety se poprvé otevřela pražská zoologická zahrada. Když tam zajdete právě dnes, tak se symbolicky přenesete do 30. let minulého století. Zahradou projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje také swingová kapela. Připravené jsou i speciální akce, jako například komentovaná krmení zvířat, která patřila k prvním obyvatelům zoo, tedy například lvů, vlků a nebo i slonů.
5: Dnes můžete nechat deštníky doma, pršet nebude, a to ani v příštích dnech. Naopak si užijeme příjemného počasí s teplotami nad 20-stupňovou hranicí. Noční i ranní teploty ale budou dál nízké a klesat budou pod 10-stupňovou hranici. Pokud už se dáte do auta, pozor si dejte na mlhy, které se ojediněle můžou vyskytovat. Během dne naměříme 20 až 25 stupňů Celsia, na horách po celý den kolem 16 stupňů a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. A obloha bude jasná. Na severozápadě až polojasná. Hezké ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Za 5.50 ještě hokej. Přesilovkou závěru utkání chtěli hokejisté Komety Brno rozhodnout extraligový zápas proti Pardubicím samozřejmě ve svůj prospěch. Nakonec ale právě kvůli ní velké chybě také rozhodující gól dostali.
1: Hokejisté Komety Brno zakládali v závěru zápasu s Pardubicemi za vyrovnaného stavu útok v přesilové hře. Kristián Pospíšil ale přihrál přímo na hokejku protihráče Jana Mandáta a ten následně přesně zakončil samostatný únik. Hosté pak přidali trefu do prázdné branky a vyhráli 5-3. Takto o klíčové situaci mluvil asistent trenéra Komety Kamil Pokorný.
2: Řeknu k tomu asi tolik, že vstup do útočního pásma máme systémově nacvičený. Bohužel místo, aby my jsme byli ty, kteří ten zápas rozhodnou, tak jsme nabídli Pardubicím šanci, který samozřejmě nezaváhali.
1: Pardubický asistent Václav Kočí připustil, že rozhodující moment byl spíš štěstí než výsledek analýzy toho, jak Kometa přesilovky rozehrává.
3: Já si myslím, že to vyplynulo z té hry, že my jsme tam střídali a myslím si, že Pospet si ho nevšiml, prostě šel ze střídačky a to jsou momenty, které se prostě stávají takhle, když někdo jde z té střídačky, tak vy ho nemáte načtenýho a vletí tam, kam si myslíte, že nikdo není a on se tam objevil.
1: Podle pardubického útočníka Jiřího Smejkala si ale Dynamo za výkon ve třetině vyhrát v Brně zasloužilo.
4: V třetí třetině jsme byli od první do poslední minuty koncentrovaní a byli jsme za to odměnění i v tom oslabení.
2: Nesouhlasím s tím, že Pardubice měli utkání pod kontrolou. Myslím si, že to byl velmi kvalitní zápas a že vyhrát mohl kdokoliv.
1: Reagoval asistent Komety Pokorný. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: S vámi Radiožurnál, hezky se to poslouchá, našim sportovním komentátorům se o tom taky krásně mluvilo. České tenistky na turnaji Billie Jean Kingové potvrdili, že Česko je tenisovou velmocí v následujících zprávách, ale i po nich se k tomu dnes po ránu budeme určitě ještě rádi vracet.
1: Bruselské chlebíčky.
2: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
2: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
2: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, 6 hodin. Zprávy Radiožurnálu Vojtěch Tomášek.
3: Policie podezírá zadržené muže u vojenské základny ve Velké Británii z přípravy teroristického útoku. Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění neutrality země. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: U letecké vojenské základny Fairford ve Velké Británii policie zadržela 5 mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku. Tamní úřady označily situaci jako vážnou. Od včerejšího rána tam zasahuje protiteroristická jednotka. Obyvatelé nedaleké vesnice se museli evakuovat.
4: Brzy nad ránem poslali policisté obyvatele Welfordu bydlet k příbuzným. Důvodem byly 3 podezřelé bílé dodávky, které se v noci přiblížily letecké základně Fairford. Na záběrech z vrtulníku je vidět, jak speciální robot pro práci s výbušninami pomalu zkoumá obsah vozidel. Letiště britského královského letectva využívala americká armáda k útokům na Irán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa byli zadrženi muži součástí spolupráce Spojených států a Velké Británie. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění ústavního principu neutrality. Žádala to iniciativa blízká pravicovým lidovcům s odůvodněním, aby se Švýcarsko nezačalo podobat válčícím zemím. Nedělní hlasování pozorně sledovali taky v Rusku.
5: Rusko by se v případě úspěchu návrhu zbavilo některých sankcí, ty už by totiž Švýcarsko podle přísnějšího výkladu neutrality nesmělo přejímat od Evropské unie, ale až kdyby je schválila Rada bezpečnosti OSN, té je ale Rusko členem.
6: 30% haben hier zugestimmt.
5: V referendu to podpořila jen třetina voličů a ani jeden z kantonů, řekl ministr zahraničí Ignacio Cassis. Švýcarsko podle něj ale i tak zůstává neutrální. Pro stranu SVP to bylo letos třetí neúspěšné referendum. Z jara Švýcaři nepodpořili drastické snížení koncesionářských poplatků a pak ani zastropování počtu obyvatel země na nejvýš 10 milionů. Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: V Uherském Brodě dnes odhalí sochu Přemysla Otakara II. Významný český panovník Uherský Brod v roce 1272 povýšil na královské město. Pokračuje městský architekt Jiří Kolouch.
7: Je to vlastně uctění památky tady tohoto významného okamžiku a vlastně je to splacení jakéhosi dluhu historického, protože máme tady sice ulici Přemysla Otakara II., ale nějakou další upomínku na tuto historickou osobnost vlastně ve městě nemáme.
3: Zrekonstruovaná věž kostela svatého Vavřince ve Vizovicích bude dnes zpřístupněná veřejnosti. Podle Petra Červenky z arcibiskupství Olomouckého jde o jedinou vyhlídkovou kostelní věž ve Zlínském kraji. V průběhu rekonstrukce dělníci opravili fasádu, schodiště, dlažbu, historické dveře, výměnou prošly taky věžní hodiny. Výstup na věž bude možný dnes odpoledne mezi 13. a 16. vždy v celou.
8: Sport. České tenistky ovládly finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinu v čínském Shenzhenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si vážila toho, s jak kvalitními tenistkami může spolupracovat.
9: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
8: Hokejisté Třince vyhráli v Tipsport Extralize i po páté. Domácí Liberec porazili 3-1 a jako jediní mají 100% bilanci. Na prvním místě tabulky mají oceláři dvoubodový náskok na Pardubice, které zvítězili 5-3 v Brně nad Kometou. V ostatních nedělních duelech nejvyšší soutěže České Budějovice přehráli Litvínov 5-4, Kladno podlehlo Olomouci 1-4, Plzeň zdolala Hradec Králové 2-1 a Vítkovice porazili Mladou Boleslav 6-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na Pražském okruhu a kluská silnice 15 na Litoměřicku. Dálnice po ránu bez kolon je na Pražském okruhu mezi sjezdy na Barrandov a Ořech, kilometry 16 až 19, postupně ruší noční omezení, kde jedničce i na Ruzyni se jezdilo jen jedním pruhem. A končí už taky uzavírka na exitu 16. Znovu se bude dát najet z ulice k Barrandovu směr Ruzyně. Na silnici 15 trase Litoměřice Úštěk stále pozorně v Liběšicích. Na vozovce je olej a úsek je kluský. A na silnici 38 ve směru od České Lípy do Mladé Boleslavy ráno najela údržba. Popojížet bude do odpoledne v jízdním pruhu mezi Jestřebím a odbočkou na Bezděz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Teď ráno se ojediněle vytvoří mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19. Taky zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno s mlhami, nejvyšší teploty 20 až 25, na horách až 16 stupňů. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. I po 6. hodině posloucháte sváteční ranní radiožurnál. Provází vás Petr Král.
0: Dobré ráno, sváteční, ne každý má volno, tak třeba personál jednoho domu, kde se starají o nevidomé a slabozraké, ten volno rozhodně nemá. Dnes tam mají důvod k oslavě, na kterou vás za chvíli pozveme.

0: Ranním radiožurnálu teď jedna vzpomínka. Přesně před 30 lety otevřela opavská charita Dům svatého Cyrila a Metoděje. A dala tak novou šanci prvním klientům. Z ruiny bývalého ženského kláštera tak vznikla výjimečná sociální služba, která se snaží vrátit lidi s těžkým zdravotním handicapem do života. Dnes odpoledne to charita oslaví a kdo přijde, může si vyzkoušet třeba i některé technické vychytávky.
1: Ten kousíček doprava.
2: Notebook spojený s terčem, laserový zvukově naváděný paprsek a pistole v ruce. Střílet se dá i po slepu.
3: A už někdo trefil střed?
1: No, 10-9 asi bude nejvyšší číslo. No.
2: Kdo dnes přijde, může si to vyzkoušet. Nevidomý Ondřej je na střelnici jako doma.
4: Já chodím na zvukovou střelbu.
3: Baví vás to střílet na terč?
4: Jo, a já jsem byl i z normální zbraně střílet tady v Opavě, jak máte střelnici.
2: A další oblíbená hra tady v domě svatého Cyrila a Metoděje je v opavské části Vlaštovičky. Hádání, co je v sáčku a jak to voní. A nebo vaření v hrnci, který zase mluví.
5: Nyní bude pára uvolněna. Prosím, odstupte od hrnce.
2: Neviditelná realita bude připravená i pro návštěvníky výroční oslavy, prozrazuje vedoucí charitního domu Zuzana Janků.
6: Umožňuje vyzkoušet si třeba nalít si vodu po slepu, vyzkouší si různé poslechové hry, můžou si vyzkoušet jízdu na dvojkole, zahrát si showdown, popřípadě šupec.
2: Býval tady klášter dominikánek, v roce 1950 ho ale museli násilně opustit a z budovy zbyla schátralá ruina. Potom ji převzala opavská charita. Zajistila rekonstrukci a službu pro těžce zrakově handicapované rozšířila postupně i na lehké mentální postižení. Kromě střechy nad hlavou a samostatné domácnosti tady klienti najdou i práci v dílnách. Z Opavy Martin Knitl, Radiožurnál.

Dobré ráno, ve 6:45. S vámi Radiožurnál a máme pro vás další aktuální přehled zpráv. Velké obchody a supermarkety v Česku zůstanou dnes zavřené. Den české státnosti totiž patří mezi svátky, kdy prodejny s vyšší plochou než 200 metrů čtverečních nesmí otevřít. Výjimku mají například lékárny anebo obchody na čerpacích stanicích, letištích a nádražích. V Bruselu se dnes sejdou ministři zemědělství členských zemí Evropské unie. Řešit budou například podporu pro rybolov anebo společnou zemědělskou politiku pro příští rok. Česko bude na jednání zastupovat ministr zemědělství Martin Šebestián.

0: 6.20 v ranním radiožurnálu ve svátek pozvánka na návštěvu v Brně. Teď nově otevřený zrekonstruovaný prvorepublikový byt manželů Herdanových. Zachovalý interiér nás zavede přímo do 30. let minulého století. Byt je v ulici Hlinky, nedaleko výstaviště, a asi 4 roky ho obnovovali studenti brněnské restaurátorské školy a spravuje ho muzeum města Brna.
1: Nejtěžší bylo asi se v tom jako vyznat. Když se to jako demontovalo, když se to skládalo zpátky, tak aby jako se vědělo, která část k jaký místnosti patří, tak to bylo jako poměrně složitý. A vlastně jako sjednotit i ty povrchové úpravy, vlastně ty šlakové politury.
2: A bavilo vás to?
1: Jo, mě to jako bavilo a jako včetně jako ty restaurátorské dokumentace.
3: Popisuje Jakub Zábranský, jeden ze 60 studentů vyšší odborné školy restaurátorské v Brně, kteří se podíleli na obnově funkcionalistického bytu. Po 4 letech úprav jsou zde viditelné vyleštěné parkety, pryskyřící ošetřený nábytek nebo opravené vestavěné skříně. Všechno v původním zachovalém stavu, jak vysvětluje historik Radek Ryšánek, který skupinu studentů vedl.
4: Všechny se je podařilo zachovat. Řekněme, že takovým jako zajímavým problémem bylo řešení

0: těch částí interiéru, které trvale trpí expozicí ultrafialovým zářením. Museli se ty povrchy víc sanovat, protože byly daleko víc vyrudlé.
1: Byt patřil Richardu Herdanovi a jeho ženě Johaně. K sňatku jim ho darovali její rodiče v roce 1933. O 5 let později se Herdanovi odstěhovali do Jižní Afriky za prací, čímž unikli nacistům. Celý příběh chce nyní Muzeum města Brna vyprávět skrze přednášky a prohlídky, které se budou v bytě odehrávat.
2: Věřím, že do budoucna se nám kromě komentovaných prohlídek podaří z toho udělat i komunitní centrum, kde budou přednášky, autorská čtení a věci, které s tou brněnskou architekturou spolu souvisí.
1: Říká ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. Komentované prohlídky bytu jsou v plánu každý druhý víkend. Z Brna Jakub Holer, Radiožurnál.

0: Minuta před půl sedmou ranní radiožurnál Novinky z domova ze světa, ale i z vesmíru. K zemi se teď například znovu přiblížila vesmírná sonda JUICE. Na palubě má také jeden český přístroj, tak vám v ranním radiožurnálu připomene, kam sonda míří a co ji v nejbližší době ještě čeká.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilea Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor. Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
4: Azurit a jeho vůně.
0: Dobré ráno v půl sedmé. Vojtěch Tomášek a zprávy.
5: Papež Lev XIV. Dnes skončí čtyřdenní návštěvu Francie. V Métách bude mluvit o míru i jednotě evropských národů. Francouzský prezident Emmanuel Macron do města na východě země pozval i evropské lídry. Francie hostí papeže skoro po 20 letech. Jeho cestu provázel velký zájem věřících. Izrael zabil v pásmu Gazy muže, který se podílel na teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023. Oznámila to izraelská armáda a zpravodajská služba Shin Bet. Podle nich byl zabitý muž před 3 lety natočený na videu, jak z Izraele unesl na motorce dvojici rukojmích. Teroristé z Hamásu tehdy unesli 251 lidí, přes 1200 dalších při útoku zabili. Dnes naposledy jsou na Pražském hradě vystavené české korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko nebo taky korunovační roucho z roku 1653 se večer znovu vrátí do svatovícké katedrály. Výstava ve Vladislavském sále s podtitulem Habsburkové 500 je otevřená od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma.
6: Sport.
5: Hokejový Třinec vyhrál v Tipsport Extralize i 5. zápas a drží si 100% bilanci. V 5. kole oceláři porazili domácí Liberec 3-1. 3 body získali taky obhájci titulu Pardubic, kteří zvítězili 5-3 v Brně nad Kometou. České Budějovice přestřílili Litvínov 5-4. Kladno prohrálo s Olomoucí 1-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a Vítkovice Mladou Boleslav 6-2. A dnes od 16 hodin bude Sparta hostit v dohrávce Karlovy Vary.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na Teplicku a u Prahy. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 ruší omezení u sjezdu na Ořech, kilometry 19 až 18, se v levém pruhu pohybují lidé a technika. Na silnici 13 z Teplic do Mostu je hlášená nehoda se zraněním. Pozorně projíždějte v Bílině u městského úřadu na křížení ulic Bílinské a Břežánské. Na silnici 611 z Prahy do Sadské narazilo osobní auto do stromu. Nehodu, ke které vyjeli záchranáři, čekejte v Mochově u průmyslové zóny. A neprůjezdná je od rána trasa Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Uzavírka kvůli národní svatováclavské pouti potrvá do dnešního večera. Objížďka vede přes Zápy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: V průběhu celého týdne nás čeká krásné podzimní a slunečné počasí s poměrně vysokými denními teplotami, ty noční i ranní už ale zůstanou nízké. Pokud už teď sedáte do auta a vydáváte se na silnice, pozor na mlhy, které se můžou na některých místech objevovat. Během dne ale bude jasná obloha, na severozápadě až polojasná a denní teploty vystoupají k 20 až 25 stupňům Celsia. Na horách naměříme po celý den okolo 16 stupňů, na Šumavě dokonce až 19 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, na Českomoravské vrchovině a severu Čech mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu. Noc na úterý bude jasná až skoro jasná, opět se můžou vyskytovat ojedinělé mlhy a teploty 11 až 7 stupňů Celsia. To byly zprávy. A vy dál posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu i dnes s Petrem Králem. Tak hezké ráno.
0: Dobré ráno. S vámi ranní Radiožurnál. Když spadnete z kola, tak to nejlepší, co můžete udělat, je hned vstát, znovu na něj sednout a znovu jezdit a trénovat. Totéž absolvovala teď česká fotbalová reprezentace, která den po prohře s Chorvatskem 1-2 v Lize národů trénovala hned před svými fanoušky. A tak na ten netradiční trénink vás za chvíli pozveme.
6: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dobré ráno, sváteční ranní radiožurnál vám dělá společnost i dnes v pondělí 28. září 7,5 minuty po půl sedmé. Po fatce jakéhokoliv druhu je potřeba se hned oklepat a jít dál, tak navzdory prohře 1-2 v Lize národů s Chorvatskem byli včera čeští fotbalisté v dobré náladě. Na trénink je totiž přišli podpořit desítky jejich fanoušků.
1: No rozhodně, to bylo příjemný. Fanoušci jsem přijeli s tím, že se nás chtěli vidět, se jsme se hezky ukázali a zároveň byli hodně pozitivní a zatleskali nám a byli milí, takže my to bereme pozitivně.
2: Vyprávěl po otevřeném tréninku brankář národního týmu Lukáš Horníček. Desítky fanoušků, kteří vyhráli v reprezentační soutěži, se sešli na jednom z tréninkových hřišť u stadionu Eden a po krátkém rozklusávacím kolečku sledovali, jak čeští fotbalisté hrají bago.
3: Mikrofonu Českého rozhlasu teď fanoušek, který má tričko na něm na zádech vyobrazen Ladislav Krejčí, vepředu česká vlajka a pod tím nápis LK7. Tak asi budu hádat dobře, že jste se přišel na otevřený trénink reprezentace podívat hlavně na kapitána Ladislava Krejčího.
4: Jo, je to tak. Přijeli jsme z Bruntálu, máme to skoro 4 hodiny cesty, ale moji přítelkyně vylosovali, takže jsme se tady dostali a jsme rádi, že tu jsme.
3: Budete chtít ulovit fotku nebo třeba podpis?
4: Kvůli tomu tady jsme dneska, aby jsme se vyfotili.
3: Na vás se tady stála největší fronta, nejvíc fanoušků chtělo váš podpis. Tak jak jste si užil ten trénink a následně taky tuhle akci?
5: Tak to nevím, jestli úplně na mě, myslím si, že na všechny, ale jsme moc rádi, že přišli nás takhle podpořit, podívat se na nás a je to fajn cítit od nich i takovouhle energii, takže moc si vážíme jejich času a že jsme mohli taky ten čas s nima takhle strávit.
2: Říkal Ladislav Krejčí, české fotbalisty čeká v úterý druhý domácí zápas v elitní skupině Ligy národů. V Edenu přivítají Anglii. Z Vršovic Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 6.43, některá nebeská představení výrazná už máme za sebou a některá se ještě dohrají. Tak třeba teď v blízkosti Země prolétá kosmická sonda nazvaná JUICE. Nejblíž bude ve 13 hodin a 45 minut zdejšího času. Namířeno má k Jupiteru, ale než tam doletí, musí ještě několik let manévrovat sluneční soustavou.
1: Teď se to dostane na hodně výstřednou dráhu. Ta sonda JUICE těsně prolétne a potom se zase bude vzdalovat. Ano, musí získat energii z oběžné rychlosti Země.
2: Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd vysvětluje, že sonda využívá takzvaný gravitační prak. Naše Země ji k sobě přitáhne na vzdálenost několika tisíc kilometrů a pak ji vymrští zase dál.
1: Dojde hlavně k urychlení té sondy, což je ten princip, který tady potřebujeme, abychom tu sondu nakonec dostali na dráhu k Jupiteru.
2: Sonda má hlavně zkoumat 4 ledové měsíce Jupiteru a hledat na nich možné podmínky k životu.
1: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
2: Přístroj s českou účastí bude zaměřený hlavně na magnetické pole v okolí měsíců i samotného Jupiteru. To je signál, který tam skoro před půl stoletím naměřila sonda Voyager 1. Trochu se to podobá signálům z magnetického pole Země. Při průletech kolem Země proto vědci můžou přístroj znovu zkontrolovat a skalibrovat.
1: Náš přístroj by měl běžet až do 3. října.
2: Zkoušky přístrojů je mají hlavně připravit na misi k Jupiteru, ale v naměřených datech se dají neplánovaně najít i zajímavé objevy, říká Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry.
3: Kolegové z Itálie naměřili zajímavé jevy na vršku bouřkových oblaků z oběžné dráhy. Žádné takové měření zatím okolo Země nelítá.
2: Blesky a další jevy na Jupiterových měsících bude sonda JUICE měřit od roku 2031, kdy tam podle plánu dorazí. Martin Srp, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Právě dnes budou unijní ministři obrany v Bruselu jednat o vojenské pomoci Ukrajině. Řešit budou také hybridní hrozby anebo situaci na Blízkém východě. Schůzky se zúčastní také šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová a na dálku se připojí i ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara. Začíná druhý ročník multižánrového festivalu Poznej Vltavu. Na desítkách míst podél pražských břehů nabídne komentované procházky, vodácký závod anebo divadelní představení inspirované Smetanovou mou vlastí. Festival propojuje současné umění, architekturu i téma ochrany přírody.
4: Pondělní ráno je zatím jasné, ojediněle se ale můžou vyskytovat mlhy. Teploty jsou ale zatím nízké, pohybují se v rozmezí od 10 do 5 stupňů Celsia. Na místech, kde nefouká, můžou klesat až ke 3 stupňům. Třeba v Hejnicích je ale 15 stupňů Celsia, na Kvildě Perle minus 5 stupňů Celsia. Během dne ale půjdou teploty výš, naměříme až 25 stupňů Celsia a podobné počasí vydrží po celý pracovní týden, mírné ochlazení přijde až o víkendu. Hezké ráno.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: To byl Damiano David, ranní radiožurnál vám dělá společnosti teď 10 minut před 7 hodinou. Je 28. září, dnes je tedy svátek svatého Václava, který připomíná samozřejmě českého knížete a českého světce, hlavního patrona českého národa, který je zároveň ale také symbolem české státnosti. Ovšem knížete Václava znají velmi dobře i v anglosaském světě. Tam je ale jeho jméno spojované spíše s vánočními svátky. Je také příkladem toho, jak náměty i melodie putovaly Evropou napříč.
1: Good King Wenceslas, tedy dobrý král Václav, je oblíbená anglická koleda. V Británii a anglosaském světě vůbec ji zná naprosto každý.
2: První sloka představuje krále, který pozoruje chudého poddaného, jak za chladné zimní noci sbírá dříví na otop. Pověří své páže, ať připraví jídlo, pití a dřevo, a potom muži vše přinesou. Koleda končí výzvou křesťanům, aby měli soucit s chudými, neboť tak sami dojdou požehnání.
1: Vysvětluje kněz John Seaman. Jak se ovšem postava českého knížete a světce dostala do Británie?
3: Muže za to anglikánský kněz jménem John Mason Neal překládal antická a středověká díla i duchovní písně. Ty také sám psal. Píseň Good King Wenceslas byla koleda určená dětem a měla nabádat k dobročinnosti.
1: Říká historička Sara Daudiová. Tuto koledu vydal Neal poprvé ve sborníku náboženských písní v roce 1853. Text je přitom překladem německy psané básně českého básníka Václava Alojze Svobody Sankt Wenceslav und Podivín. Popisuje legendu, ve které Václav se svým sluhou Podivínem pomáhá v kruté zimě chudému poddanému. Svoboda ji vydal v roce 1847. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál krátce před sedmou. Francie oslavuje papeže, který tam dnes končí svoji návštěvu. Papež Lev 14. tam byl celé 4 dny a papež do Francie dorazil po téměř 20 letech. No a v Česku oslavujeme svatého Václava. Oba dva se pomyslně sejdou v dalších reportážích příštího dně.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
4: Azurit a jeho vůně.
0: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
5: Stát se podle ministryně financí nevyhne zvýšení některých daní. Izrael slaví židovský svátek Sukot. Pro Palestince na západním břehu zavedl plošná omezení pohybu. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Ukrajinky porazily 2-0 na zápasy. A bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. V České televizi to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí
6: ANO. Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme. To říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím. To znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
5: Ministerstvo zvažuje i zdanění investičních bytů a některých návykových látek. V úvahu podle Schillerové přichází i zavedení některých sektorových daní. V rozpočtu by to mohlo celkem ušetřit 20 miliard. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že nechce zvyšovat daně. Zlepšit státní finance měl důslednější výběr daní, potírání šedé ekonomiky a úspory na provozu státních institucí. Jižní Korea žádá Ukrajinu o omluvu za to, že vyzradila předání 2 severokorejských válečných zajatců. Jejich předání z Ukrajiny do Jižní Koreje minulý týden oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve valném shromáždění OSN. Jihokorejská prezidentská kancelář teď požádala o oficiální vysvětlení. Uvedla, že vyzrazení mohlo ohrozit rodiny zajatců. Podle Soulu se obě země dohodly, že informaci o výměně nezveřejní. To Kyjev odmítá. Izrael během židovského svátku stánků za týden omezil pohyb Palestinců na západním břehu Jordánu. Na základě doporučení armády to nařídil ministr obrany Izrael Katz. Podle palestinských médií jsou zablokované vjezdy do některých obcí. Americké velvyslanectví v Jeruzalémě oznámilo, že dostalo informace o uzavření kontrolních stanovišť na celém území západního břehu až do soboty 3. října.
7: Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Výjimku dostali klíčoví zaměstnanci, kteří pracují v izraelských průmyslových zónách. Osady většina zahraničních vlád považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Vstup ze západního břehu do Izraele má být Palestincům povolený pouze v humanitárních a zdravotních případech. Izraelská armáda posílila své jednotky na celém okupovaném území kvůli obavám z útoků. Očekává, že během svátku bude v oblasti více Izraelců, kteří budou navštěvovat poutní místa, přírodní parky nebo veřejné akce. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
5: Do kostela svatého Václava v Krkonošském Harachově se vrátil historický skleněný lustr. Slavnostně se rozsvítí dnes o 1:30 odpoledne při svatováclavských slavnostech. Empírová památka z konce 19. století byla doteď uložena v muzeu, říká historik Jan Luštinec.
8: Takže vrací se zpátky, je krásně vyčištěn, on nebyl nějak zvlášť poškozený a doplní ten nádherný interiér. Je to krásná ampírová práce, myslím, že takový lustr jsem dlouho neviděl tady široko daleko.
1: Sport.
9: České tenistky vyhrály ve finále poháru Billie Jean Kingové nad Ukrajinou a slaví 7. titul v samostatné historii. Tým kapitánky Barbory Strýcové rozhodl v čínském Shenzhenu už ve 2 hrách, které ovládly Karolína Muchová a Linda Nosková. Třinečtí hokejisté jsou dál v nové sezóně Tip Sport Extraligy 100%. V pátém kole vyhráli v Liberci 3-1. České Budějovice porazili Litvínov 5-4, Plzeň Hradec Králové 2-1, Vítkovice Mladou Boleslav 6-2, Olomouc zvítězila na ledě Kladna 4-1 a Pardubice v Brně 5-3. Rozhodující gól vstřelil útočník Jan Mandát při vlastním oslabení, kdy přečetl rozehrávku domácího Kristiana Pospíšila a jel sám na branku. Situaci popsal pardubický asistent trenéra Václav Kočí.
10: Já si myslím, že to vyplynulo z té hry, že my jsme tam střídali a myslím, že Pospet si ho nevšiml, prostě že šel ze střídačky a to jsou momenty, které se prostě stávají takhle, když někdo jde z té střídačky, tak vy ho nemáte načtenýho a vletí tam, kam si myslíte, že nikdo není a on se tam objevil.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na D5 u Rozvadova a nehoda na silnici 13 na Teplicku. Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov včera večer havarovalo osobní auto. Na kilometru 138 je mimo vozovku. Zavřený je tam jen odstavní pruh, u auta je šipka, podél jsou kužely, zřejmě se čeká na odtah. Na silnici 13 z Teplic do Mostu v Bílině se srazila dvě osobní auta. Nehoda se zraněním omezuje průjezd v centru. U městského úřadu je to na křížení ulic Bílinská a Břežánská. V obou směrech se u nehody tvoří kolony. A na Pražském okruhu se mezi sjezdy na Barandov a Ořech už jede k D1 i na Ruzině dvěma pruhy. Víkendové omezení skončilo, kvůli stavbě mostu se jezdilo jedním a dálnice byla několikrát neprůjezdná. Skončila taky uzavírka na exitu 16. Už se dá najet z ulice k Barandovu směr Ruzině. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Teď ráno se ojediněle můžou tvořit mlhy. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte sváteční radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, dnes je ten den, kdy se ve Staré Boleslavi sejdou tisíce poutníků, otevřou se některé veřejné budovy a zůstanou zavřené velké obchody. Svatý Václav, už za chvíli v ranním radiožurnálu.
1: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 28. září Česko si připomíná Den české státnosti, tedy svátek svatého Václava. Ve Staré Boleslavi, kde byl patron českého národa zavražděn, si při té příležitosti opět dají sraz tisíce poutníků na národní svatováclavské pouti. Víc nám k tomu poví Krištof Jiřík z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, součástí poutě bude i mše, která začne v 10 hodin na Mariánském náměstí. Poutníci letos poprvé uvidí taky nový stříbrný relikviář, takzvanou hermu, a vystavená bude i lebka svatého Václava. Pokud byste se ale do Boleslavy nedostali, tak se můžete podívat třeba do Strakovy akademie anebo na ministerstvo financí, kde je dnes den otevřených dveří.
0: Dnes je tedy státní svátek, připomeňme raději, jak je to s obchody.
1: Prodejny větší než 200 metrů čtverečních dnes musí mít zavřeno, nakoupit ale lidé můžou například v menších obchodech a otevřeno můžou mít taky třeba čerpací stanice a nebo lékárny.
0: Svatováclavské obyčeje a Krištof Jiřík aktuálně z domácí redakce teď v ranním radiožurnálu 11 minut po 7 hodině. Děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: Přestože svátek ranní radiožurnál funguje tak, jak jste zvyklí, ranní informační přehled za chvíli doplníme o stručnou informaci o tom, co se děje.

0: 7 hodin 15 minut. A s vámi zpáteční ranní radiožurnál. V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října marže obchodníků bude zastropovaná na 2,50 korun na litr. Ministerstvo financí pak bude každý pracovní den určovat maximální cenu benzínu a nafty. Na Baťův kanál letos přijelo zhruba 85 tisíc lidí, ukazují to první odhady správců vodní cesty. Detailní data budou ještě zatím sčítat. Hlavní plavební sezóna tam končí právě dnes. Letos v létě ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost byla tak nižší než v loňském roce.
1: Na dálnici D5 u Plzně směr Hruzvadov, nebezpečná překážka, exit 67 v levém pruhu zvěř.
2: Na 67. kilometru dálnice na Plzeň v levém pruhu Čivočák, Plaženej, teďka Českově.
1: Ještě jednou D5 u Plzně směr Německo překážka, další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Celým pracovním týdnem nás bude provázet slunečné počasí a poměrně vysoké

0: 10 minut před půl osmou, papež Lev 14. právě dnes po čtyřech dnech zakončí návštěvu Francie, kam se vydal jako první hlava katolické církve po téměř 20 letech. O jeho apoštolskou cestu byl ze strany francouzských katolíků velký zájem. Jenom v Paříži a ulicích tam jeho kroky během dvou dnů sledovalo více než milion lidí.
1: Pro Boha nikdo z nás není jenom občanským průkazem nebo číslem. Pro něj je každý člověkem, jedinečným a nenahraditelným.
2: Papež na mši na náměstí Svornosti v Paříži taky řekl, že materiální věci ani zábava nedokážou zaplnit vnitřní prázdnotu člověka. Mezi nejočekávanější body jeho čtyřdenní návštěvy Francie patřilo setkání s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů.
1: Církev musí mít odvahu začít sama u sebe, abychom uzdravili hluboké rány, nevěry a bolestivé chyby, ke kterým došlo v našich řadách.
2: Prohlásil papež na mši pro 200 tisíc věřících v Lurdách na jihu Francie předtím, než vyslechl příběhy 7 lidí, které jako nezletilé zneužili kněží nebo vychovatelé v katolických školách. Papežovu návštěvu Francie provázelo ohromný zájem věřících. Jeho cestu papamobilem po centru Paříže sledovali 100 tisíce lidí.
3: Papež právě projíždí papamobilem, mává na lidi, teď se dívá na nás, kde mávají vlajkami.
2: Papež ve Francii taky varoval před umělou inteligencí, která by se podle něj mohla lidstvu vymknout z ruk.

0: Pokud cílem vaší cesty byly Příchovice u Tanvaldu, tak jste byli u toho, protože právě tam se slavilo 60 let divadla Harry Cimmermana. Jméno tohoto českého všeuměla zaznělo poprvé v rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka před 60 lety. Na oslavy, pokud jste tam nebyli, vás pozveme v reportáži.
1: Azurit, prádlo hněvé a hebké, azurit, prádlo měkoučké, si pište.
2: Azurit a jeho vůně.
0: Teď je půl osmé. Další zprávy a Vojtěch Tomášek.
3: Laboratoř nenašla nadlimitní množství olova ani v jednom ze 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody. Vyplývá to z webu Středočeských vodáren, které odběry provádějí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky ale není pitná. Několik obcí na severu Prahy proto i dál musí využívat přistavené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i v následujících dnech. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné ji označit za bezpečnou. V Bruselu se dnes sejdou ministři zemědělství členských zemí Evropské unie. Řešit budou třeba podporu pro rybolov nebo společnou zemědělskou politiku pro příští rok. Česko bude na jednání zastupovat ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Začíná další ročník festivalu Poznej Vltavu. Na desítkách míst podél pražských břehů nabídne komentované procházky, vodácký závod nebo divadelní představení inspirované Smetanovou Mou vlastí. Pro návštěvníky je připravené i setkání s výtvarníkem a sochařem Krištofem Kinterou. Festival propojuje současné umění, architekturu i téma ochrany přírody a sportu. Sport. Hokejisté Pardubic vyhráli v 5. kole Tipsport Extraligy v Brně 5-3, Třinec v Liberci 3-1 a Olomouc na ledě Kladna 4-1. České Budějovice porazili Litvínov 5-4, Plzeň zvítězila nad Hradcem Králové 2-1 a Vítkovice nad Mladou Boleslaví 6-2. Hokejista David Pastrňák povede v NHL Boston jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu. Českého útočníka čeká 13. sezóna v zámoří. V severoamerické lize bude historicky 6. českým kapitánem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D5 u Plzně a omezení na D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku. Na dálnici D5 u Plzně směr Rozvadov stále pozorně na exitu 67 sjezdů na Plzeň v levém pruhu nebo zasahuje z levého pásu do levého pruhu sražený divočák. Na D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku stojí 2 vozidla. Kilometr 54 u sjezdu na Nošovice. Jedno zasahuje do pravého pruhu.
6: Jedno z nich asi má defekt. Pán to tam sbíral někde na cestě a zrovna dávali trouhelní. To je tak nešikovný, že pár centimetrů přečuhují z odstavného pruhu.
5: Na silnici 13 z Teplic do Mostu v Bílině brzdí provoz nehoda se zraněním. V centru u městského úřadu se srazila 2 osobní auta a v obou směrech čekejte hustý provoz. Tvoří se tam zhruba půlkilometrové kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: 20 až 25 stupňů Celsia, převážně jasná obloha, jen na severozápadě skoro jasno. Takové počasí nás bude provázet svátečním pondělím. Slunečných a teplých dnů si užijeme i v průběhu celého týdne, kdy se denní maxima budou pohybovat do 24 stupňů Celsia. Noci ale už zůstanou chladné, nejvyšší noční teploty tak jen do 11 stupňů Celsia. Na některých místech se ale objeví i přízemní mrazíky. Ojediněle se můžou vyskytovat i mlhy, pozor na ně hlavně na silnicích. Závěr týdne už ale bude ve znamení lehkého ochlazení. Od soboty do pondělí během dne naměříme od 17 do 22 stupňů Celsia. Noční teploty jen mezi 8 až 3, na některých místech jen 1 stupeň Celsia. To byly zprávy. A vy stále posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním samozřejmě i Petra Krále. Tak hezké ráno.
0: A dnes také Barboru Borovskou s počasím 4 minuty po půl osmé právě teď. My se vrátíme k incidentu se 3 podezřelými dodávkami u britské letecké základny. Ten incident má totiž nečekanou hrdinku. Díky ní policie zadržela 5 mužů. Kdo tedy policii upozornil a o co v tom všem jde, dozvíte se od nás.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Český žurnál 7:37:30 na podezřelé dodávky u britské letecké základny upozornila nečekaná hrdinka. Farmářka, která se vracela v neděli nad ránem z večírku domů, si všimla zvláštně zaparkovaných aut. Celá ta situace jí přišla podivná a když viděla u silnice několik mužů, neváhala, zavolala policii a dobře udělala. Dění u letecké vojenské základny rozkrývá britský deník Mirror a víc informací k tomu nám teď poví Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, policie byla na místě za chvíli a pětici mužů zadržela. Teď jsou všichni ve vazbě podezřelí z přípravy teroristického útoku. Vesnice je evakuovaná a místní policie taky požádala, aby se na čas odstěhovali k příbuzným. Všechno se to vlastně odehrálo u letecké základny Fairford na západě Anglie, kterou mimochodem taky využívá americké letectvo. Britská vláda totiž povolila Spojeným státům využít právě tuhle základnu k provedení úderů na íránská raketová stanoviště, kterým jim ohrožuje lodě v Hormuzském průlivu.
0: Na místě přitom zasahovali taky pyrotechnici. Už víme nějaké podrobnosti?
1: Ano, policie celý ten incident od včerejška vyšetřuje. Ty zdroje blízké vyšetřování agentuře Reuters uvedly, že vyšetřovatelé pracují hned s několika verzemi. Mohl by to být třeba Moskvou vedený pokus o sabotáž, ale ta úplně nejpravděpodobnější verze je právě podle těch zdrojů spojená s Íránem. Na základně totiž kvůli té její velmi dlouhé, asi 3,5 kilometru dlouhé runway, můžou přistávat i ty americké těžké bombardéry a letectvo Spojených států letiště ve Fairfordu právě využívalo mimo jiné k tomu, aby odsud vzlétala letadla bombardující cíle v Iránu.
0: Jiří Chábera, zahraniční redakce, díky.
1: Naslyšenou.

0: máme ranní radiožurnál. Divadlo Járice Memla v neděli společně s námi oslavilo jubilejní 60. sezónu. Příznivci divadla i samotní členové souboru přijeli do areálu u Čápa v Příchovicích u Tanvaldu. Právě ty byly před obrazem Liptákova, ve kterém fiktivní Cimrman žil.
1: Já jsem zažil tu úžasnou dobu mystifikace národa, kdy jsme nevěděli vůbec, jestli teda Jára Cimrman žil nebo nežil.
2: Vzpomíná návštěvník Roman Žluva.
1: Řešilo se to různě po hospodách, po školách a tak dále. Byla úžasná doba.
2: Jste cimrmanologem?
1: Jsem. Pro někoho je biblí Švejk, pro mě Cimrmani.
2: Nedělní oslavy zahájila spanělá jízda na historických kolech, která začínala v Tanvaldu. Součástí programu byl taky křest knihy Divadlo Járy Cimrmana 60 let vyprodáno. Zdeněk Svěrák jí křtil speciálním pivem Pavouk.
3: Knižka to vydrží a já to dopiju. Neboj se, knížko, budeš mokrá, ale kdyby pršelo, odnesal bys to taky.
2: K motrem knihy se stal Miloň Čepelka.
4: Tak já ti přeju, knížko, abys zmizela z pultů a aby následovali pořád a pořád další dočistky.
2: Čepelka zároveň v Příchovicích oslavil své nedávné 90. narozeniny. V rámci oslav taky moderátoři radiožurnálu Tomáš Maleček a Vladimír Kroc vyhlásili výsledky ankety o nejúspěšnější postavu z her divadla Járy Cimrmana.
5: Tak na prvním místě Karel Infeld Prácheňský v roli Vavrocha.
2: Návštěvníci si vzpomněli nejen na postavy z divadelních her, ale i na ty filmové.
6: Hus Komenský Smetana Cimrman a píše to na tabuli Zdeněk Svirák ve filmu Jára Cimrman ležící spící.
2: Ukazuje Tereza Uhrová svoje tričko. Na oslavách nechyběla autogramiáda členů souboru ani hudební doprovod. Zazněly například písně Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Z Příchovic Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. Rusko v noci zaútočilo na východoukrajinský Charkov. Zasáhlo tam bytový dům, který má zničená dvě patra. Po útoku je zraněných 16 lidí, včetně 8 dětí. Na Telegramu to napsal šéf vojenské správy Charkovské oblasti. Podle něj na místě zasahují dál záchranáři. V Uherském Brodě dnes odhalí sochu Přemysla Otakara II. Tento významný český panovník totiž Uherský Brod v roce 1272 povýšil na královské město. Bronzová socha, jímž autorem je akademický sochař Radim Hanke, je i s podstavcem vysoká téměř 5 metrů. Umístěná bude na Hradním náměstí.
7: Pokud se chystáte do lesa, třeba na houby, mám pro vás dobrou zprávu. Aktivita klíšťat je poměrně nízká. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je na 2. stupni z 5. A ještě lepší zprávu mám pro alergiky. Míra pilu v ovzduší je nepatrná. Navíc pondělí bude slunečné s teplotami od 20 do 25 stupňů Celsia, na horách okolo 16 stupňů, na Šumavě až 19 stupňů Celsia. I v noci na zítřek a během úterního rána se můžou ojediněle objevovat mlhy, teploty do 11 stupňů Celsia. Hezké ráno.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Rotunda na Řípu stojí víc než 900 let a právě tohle teď momentálně v neděli oslavovali zástupci církve a také lidé z okolí i turisté. Oslavy začaly už dopoledne mší v kostele narození Panny Marie v nedaleké Rudnici nad Labem. Odpoledne pokračovali na Řípu.
1: Letos jsme tu tak po pátý na každý rok několikrát. My to máme v katastru, takže to máme v takovou srdeční záležitost tady ten Říp.
2: Řekla mi, proč zrovna dneska vyrazila na Říp Olga Stará se svým synem. Výročí obnovy kaple vylákalo k výstupu i Růženu Tománkovou.
3: My jsme rodáci tady z Rovného. Dneska je 900 let rotundy.
2: Pokolikáte už jste pokořila Říp? Spočítáte to?
3: Letos, já jsem asi po třetí letos.
2: A celkově?
3: Jako děti jsme tady byli denně. Takže hodněkrát, moc krát.
2: V kapli zazněla modlitba Tédeum za účasti pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla.
4: Pro mě je to velice symbolické, zvlášť předvečer svátku svatého Václava, a já jsem velice překvapen, kolik je tu lidí, a takže takové krásné setkání na krásném místě.
2: Součástí programu bylo i požehnání z restaurované sochy svatého Jiří uvnitř kaple. Plastiku obnovil restaurátor Jiří Brodský.
5: Já hlavně restauruju v obrazy, ale protože jsem z toho Podřipska, tak jsem se jako uvolil, že tu plastiku udělám, protože i v mý gesci bylo dřevěný polychromovaný plastiky. Ona byla hodně opadaná a silně červotočivá. Důležitý bylo jenom ty místa, které jsou opadané a uvolněné, tak je upevnit, zatmelit a napodobivě zaretušovat.
2: První písemná zmínka o Řipské svatyni pochází z roku 1126 a najdeme ji v kronice takzvaného kanovníka Vyšehradského. Jak ale vypadala stavba v té době, není známé. Historici předpokládají, že měla současný půdorys i tvar. Z Litoměřicka Jan Beneš, Radiožurnál.

0: Přejeme dobré ráno, babí léto se nám vrátilo a nemuselo by nutně skončit dnes státním svátkem po víkendu o počasí, ale také o penězích bude ranní radiožurnál. Konkrétně o těch, o které se sníží od 1. října cena benzinu a nafty, probereme to ve zprávách a také krátce po 8. hodině ještě podrobněji. Tak buďte s námi.
1: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fair Play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
2: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
0: Je 8 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
3: Tento týden začnou platit vládní opatření k cenám nafty a benzínu. Lotyšsko čelí úmyslnému poškození bezpečnostních systémů na hranici s Ruskem a Běloruskem. Hokejisté Třince vyhráli v extralize i po páté a vedou tabulku. Kolony po nehodě čekejte na silnici 13 v Bílině. A bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý den určovat maximální přípustné ceny.
5: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministerně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
6: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
5: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
7: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
5: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Radiožurnál.
3: Izrael zabil v pásmu Gazy muže, který se podílel na teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023. Oznámila to izraelská armáda a zpravodajská služba Shin Bet. Podle nich byl zabitý muž před 3 lety natočený na videu, jak z Izraele unesl na motorce dvojici rukojmích. Teroristé z Hamásu tehdy unesli 251 lidí, přes 12 dalších při útoku zabili. Lotyšsko se potýká s úmyslným poškozováním bezpečnostního zabezpečení hranice. Oznámila to lotyšská pohraniční stráž. Metody pachatelů i jednotlivců podporovaných režimy Běloruska a Ruska jsou stále agresivnější a sofistikovanější.
8: Lotyšsko zabezpečuje hranici automatizovanými systémy pro sledování prostoru na několika úsecích naraz. Současně se ale potýká s poškozováním této infrastruktury. Jak oznámila lotyšská pohraniční stráž, podél východní hranice s Běloruskem a Ruskem zaznamenala poničení kabelů, rozvodových skříní nebo sloupů pro kamerový systém. Situace je v současnosti napjatá hlavně na lotyšsko-běloruské hranici. Lotyšsko na ní čelí migračnímu tlaku. Od začátku roku lotyští pohraničníci zabránili více než 11 tisícům pokusům o nelegální překročení této hranice. Podle lotyšských ozbrojených sil jsou do nelegální migrace zapojené běloruské bezpečnostní složky. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Pražská zoo si dnes připomíná 95 let od svého otevření. Návštěvníci se budou moct na jeden den symbolicky přenést do 30. let minulého století. Zahradou projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje swingová kapela. Součástí oslav bude taky představení novinek nebo vernisáž výstavy, říká mluvčí zoo Filip Mašek.
9: Taky jsme přichystali speciální komentovaná krmení u těch zvířat, která právě stála u počátků zoo Praha. To znamená třeba u lvů, vlků nebo slonů. Každý návštěvník, který v pondělí dorazí v dobovém outfitu, dostane od nás drobný dárek.
4: Sport.
10: Třinečtí hokejisté zůstávají jediným 100% týmem nového ročníku Tipsport Extraligy. Na ledě Liberce vyhráli v pátém kole 3-1. České Budějovice porazili Litvínov 5-4, Plzeň Hradec Králové 2-1 a Vítkovice Mladou Boleslav 6-2. Pardubice zvítězili v Brně 5-3 a Olomouc na ledě Kladna 4-1. České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily v Šenčenu Ukrajinu 2-0 na zápasy a po 8 letech ovládly týmovou soutěž. Po Američankách Kingové, Evertové a Australance Kurtové se Barbora Strýcová stala čtvrtou ženou, která týmovou soutěž vyhrála jako hráčka i kapitánka.
11: Já jsem nevěděla, kde tyhle ty jména, co tam jsou, a když mi to řekli před zápasem, tak jsem měla opravdu husinu, ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě, já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítily, že jsem v klidu, a to, že se to povedlo, je jako neskutečný, a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážky na D5 u Plzně a D11 za Jaroměří, Jan Hoda na 13 v Bílině. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov zpozorněte u sjezdu do Plzně u Ejpovic. Na 67. kilometru leží u středových svodidel a zasahuje do levého pruhu sražený divočák. Na D11 z Jaroměře na Prahu za sjezdem na Černožice opatrně na kilometru 104,5 v odstavném pruhu stojí porouchané auto. Taky na D48 z Českého Těšína na Frýdek Místek hned za sjezdem na Nošovice na 54. kilometru nepřehledněte dokonce dvě odstavená auta. A na tahu 13 most Teplice čekejte komplikace v Bílině. V kruhovém objezdu u městského úřadu se srazila dvě osobní auta, kolony se tvoří obousměrně, zdržení kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Teď ráno se ojediněle vytvářejí mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19. Taky zítra čekáme slunečno, ráno ojediněle s mlhami, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. A podobné počasí vydrží celý týden, mírně se začne ochlazovat až po příštím víkendu. To byly zprávy. Posloucháte sváteční ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Sváteční je 28. září, tudíž se i my dnes vydáme za naším reporterem už za chvíli na svatováclavské slavnosti do Staré Boleslavy. Ale sledujeme také dění ve Spojených státech, tam totiž doletěl pandí speciál, a to jenom několik dní poté, co čínský prezident slíbil další pár medvědů pro americké zoologické zahrady. Jaký byl let? Dozvíme se.
2: Ranní radiožurnál
4: a Petr Král.

0: S vámi Radiožurnál, 9 minut po 8. Do Spojených států dorazily dvě pandy bílé. Letadlo Pink Pink a Fushuang v pořádku dorazilo na letiště do americké Atlanty. Na stroji Boeing 777 měli dokonce vlastní pandí logo. Po veterinárních prohlídkách amerických i čínských lékařů se zvířata usadí v atlantské zoologické zahradě. Podrobnosti o tom zjišťoval Jiří Cháber ze zahraniční redakce a zjistil. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak veterináři se ujistili, že zvířata obě pandy jsou v dobrém zdravotním stavu. Samec Pink Pink a samice Fushuang teď ještě vlastně čeká týden v karanténě, ale ten už stráví přímo tedy v té atlantské zoologické zahradě v Georgii.
0: Pandy se do Atlanty vrací po 2 letech. Podle čínského prezidenta Xi Jinpinga jde o přátelský vzkaz Spojeným státům.
1: Přesně tak. Čínský prezident o tom, že v USA přibude další dvojice pand bílých, informoval ve čtvrtek při návštěvě Spojených států. Dnes je pondělí a pandy už jsou na místě. Čína si vlastně nárokuje duševní vlastnictví nad všemi pandami na světě. Funguje to tak, že Peking de facto propůjčuje zvířata do těch zoologických zahrad po celém světě. Roztomilé chlupaté medvědy tak vlastně Peking využívá jako jeden z prostředků k dosažení vlastních diplomatických cílů.
0: Pink Pink, Fushuang, Jiří Cháber, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 10 minut po 8.

0: S vámi Radiožurnál, zveme vás na znovu vedení dokumentu Tady Havel, slyšíte mě, a to k výročí jeho nedožitých 90. Václava Havla poznáte v jeho známých, ale i dosud skrytých podobách. Dokument vychází z nikdy nepublikovaného materiálu, natočeného během posledních let jeho života. Promítá se 5. října od 19 hodin v pražském kině Atlas a vstupenky jsou k mání tak jako vždy na vstupenky@rozhlas.cz. Do předmětu pište chci na Havla, a 10. e-maily v pořadí vyhrávají, dokud všechno nerozdáme. Je Radiožurnál 8.15. Papež Lev 14. dnes skončí čtyřdenní návštěvu Francie. V Métách bude mluvit o míru i jednotě evropských národů. Francouzský prezident Emmanuel Macron proto do města na východě země pozval také evropské lídry. Francie hostí návštěvu papeže téměř po 20 letech. V Bruselu se dnes sejdou ministři zemědělství členských zemí Evropské unie. Řešit budou například podporu pro rybolov nebo společnou zemědělskou politiku pro nadcházející rok. Česko bude na tomto jednání zastupovat ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
1: Překážka na D7 za Panenským Týncem. Na dálnici D7 cestou z Prahy na Chomutov za sjezdem na Panenský Týnec pozor na 39. kilometru. Na čáře mezi pruhy překáží sražená zvěř, vybočuje se.
2: Leží mezi pruhy, s nimi sražená srnka, tak pozor.
1: D7 směr Chomutov, 39. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes můžete nechat deštníky doma, pršet nebude, a to ani v příštích dnech. Naopak si užijeme babího léta s teplotami nad 20 stupňů Celsia. Noční i ranní teploty už ale budou nízké a klesat budou pod 10-stupňovou hranici. Během pondělí naměříme 20 až 25 stupňů Celsia, na horách po celý den kolem 16 stupňů, na Šumavě až 19 stupňů Celsia. A obloha bude jasná, na severozápadě až skoro jasná. Tak hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: think of me. Oh, think of me. S vámi ranní radiožurnál 8 hodin 20 minut. Právě dnes máme státní svátek, tedy Den české státnosti. Připomínáme si tak památku národního patrona svatého Václava, který byl roku 935 zavražděn ve Staré Boleslavi. Právě tam od rána přijíždějí tisíce lidí na tradiční národní svatováclavskou pouť. No a víc nám k tomu poví reportér Mikuláš Vochoska, který je přímo ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí. Dobré ráno.
1: Dobrý den. Na Mariánském náměstí je už připravené pódium, na kterém se bude celebrovat hlavní mše a technici tu zajišťují poslední detaily. Jinak je tady v centru města zatím ještě poměrně klid. Přicházejí sem první poutníci. Část sem z nich přišla jako každý rok pěšky, jako třeba pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který vyrazil s procesím už v 5 hodin ráno z Prahy ký od tamního kostela svatého Bartoloměje. V širším centru Boleslavy už od brzkých hodin platí bezpečnostní opatření a dopravní uzavírky.
0: Poutní mše začíná v 10 hodin, bude letos bohoslužba v něčem jiná?
1: Tak tou největší novinkou letošní svatováclavské poutě je nová stříbrná herma s kouskem kosti svatého Václava. Vyrobili ji šperkař Jiří Urban a sochař Petr Fogel, váží 14 kg a zdobí ji české granáty. Připomíná bystu svatého Václava a dnes na venkovním pódiu vůbec poprvé nahradí samotnou lebku světce. Ta totiž při častých převozech trpěla a letos zůstane po celou dobu trvání poutě vystavená výhradně uvnitř baziliky. Další novinkou je, že při mši bude celebrovat arcibiskup pražský Stanislav Přibyl a jedním z koncelebrantů bude také nově jmenovaný apoštolský nuncius Eugene Martin Nugent, kterého papež Lev XIV. Jmenoval do funkce koncem letošního května. Pro nuncia je tedy dnešní svatováclavská slavnost první setkání s veřejností v Česku.
0: Boleslavská pouť ale není v uvozovkách jen o duchovním programu na náměstí. Na co všechno se tam lidé můžou těšit?
1: Tak program je koncipovaný pro nejširší veřejnost. V děkanské zahradě u baziliky vznikla klidová zóna s pohádkami pro děti, na houšce fungují kolotoče i stánky a odpoledne se Mariánské náměstí promění v koncertní pódium. Vystoupí tu třeba Jiří Kor nebo Adam Mišík nebo místní FF Band. Celodenní akci potom krátce po 9. večer zakončí světelné překvapení.
0: Tolik tedy ze Staré Boleslavy náš reportér Mikuláš Bochovská. Díky naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Ve Staré Boleslavi tedy počítejte s nutnými dopravními omezeními kvůli svatováclavské poutě. Ještě jedno omezení dálnice D7 za Panenským Týncem, 39. kilometr na Chomutov mezi Levým a Pravým pruhem. Na dělící čáře je sražděná srna. A ještě něco pro řidiče chystáme. O cenách benzinu a nafty po začátku regulace od 1. října budeme také mluvit v ranním radiožurnálu, a to krátce po 8:30. Tak buďte s námi. Hezký den a šťastnou cestu.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů,
0: klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech
1: a pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga
1: pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Tady je Radiožurnál, 8:30. Vojtěch Tomášek a další zprávy.
5: Unijní ministři obrany budou dnes v Bruselu jednat o vojenské pomoci Ukrajině. Řešit budou taky hybridní hrozby nebo situaci na Blízkém východě. Česko bude zastupovat vedoucí sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jakub Landovský. Izrael během židovského svátku stánků na týden omezil pohyb Palestinců na západním břehu Jordánu. Na základě doporučení armády to nařídil ministr obrany Izrael Katz. Podle palestinských médií jsou zablokované vjezdy do některých obcí. Americké velvyslanectví v Jeruzalémě oznámilo, že dostalo informace o uzavření kontrolních stanovišť na celém území západního břehu až do soboty 3. října. Strakova akademie se dnes otevírá veřejnosti. Sídlo úřadu vlády na Pražském Klárově pořádá den otevřených dveří. Začne dnes v 10 dopoledne a potrvá do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. Návštěvníci uvidí třeba jednací sál vlády anebo reprezentační prostory.
0: Sport.
5: Pardubičtí hokejisté vyhráli v pátém kole Tip Sport Extraligy v Brně 5-3. České Budějovice porazili Litvínov 5-4, Plzeň Hradec Králové 2-1, Vítkovice Mladou Boleslav 6-2, Třinec zvítězil v Liberci 3-1 a Olomouc na ledě Kladna 4-1. Čech Matyáš Vacek si na závěr mistrovství světa v silniční cyklistice při pádu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na evropském šampionátu. Ten začíná v sobotu v Lublani. Rozhodnou o tom další vyšetření.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D7 za Panenským Týmcem a na D5 u Plzně. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Panenským Týmcem na 39. kilometru pozor na sraženou srnku, leží mezi levým a pravým pruhem. Na D5 z Prahy na Rozvadov opatrněji za sjezdem do Plzně u Ejpovic na 67. kilometru leží vlevo u středových svodidel sražený divočák, do levého pruhu už výrazněji nezasahuje. Na D11 za Jaroměří směrem do Prahy na kilometru 104,5 zabírá pravý pruh porouchané vozidlo. A na D48 z Českého Těšína na Frýdek Místek za sjezdem na Nošovice na 54. kilometru stojí v odstavném pruhu pro poruchu dvě auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Jasno, na severozápadě až skoro jasno a teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Takové počasí nás čeká dnes, tedy ve sváteční pondělí. Babí léto je tak v plném proudu a podobné, tedy slunečné a poměrně teplé počasí nás bude doprovázet i během úterý. Denní teploty do 24 stupňů Celsia a jasná nebo skoro jasná obloha, ráno se opět můžou vyskytovat mlhy. Pozor na ně především na silnicích. Noční i ranní teploty budou opět nízké, od 11 do 7 stupňů Celsia, objevit se ale můžou i přízemní mrazíky. Ve středu maxima do 24 stupňů Celsia, místy ale bude větrno. Ochlazení přijde až na víkend, kdy se denní maxima budou pohybovat do 22 stupňů, noční teploty budou klesat i k 1 stupni Celsia. To byly zprávy. A vy stále posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním i Petra Krále. Tak hezké ráno.
4: A také Barboru Hrovskou s předpovědí počasí. Cenové stropy, nižší spotřební daň nebo regulace marží, to je další aktualita. V Česku se totiž začnou ve čtvrtek znovu zavádět opatření, která mají zlevnit benzin a naftu. Vláda o nich rozhodla už minulý týden. A co se tedy od začátku října změní pro řidiče a firmy a o kolik se něco změní, tak o tom bude řeč už za chvíli.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
8: Jednou mi drahá říká: miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmu. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu, novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: V tento týden se do Česka vrací opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Platit budou od čtvrtka 1. října zatím na jeden měsíc. Stát už letos ceny nafty a benzinu reguloval na jaře a také začátkem léta. Detaily k tomu teď ve studiu Anička Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat maximální cenu benzínu a nafty pro následující den. Stát zároveň omezí marže čerpacích stanic na 2 koruny 50 haléřů za litr a znovu sníží i spotřební daň na naftu. Takhle opatření minulý týden komentovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
2: Kabinet navíc taky schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinérie. Platit má letos a příští rok.
1: No a jak na návrat opatření reagují dopravci a petrolejáři?
2: Dopravci rozhodnutí vlády vítají, jak popisuje mluvčí sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.
4: Kdyby nafta zůstala takto zdaněna, naše konkurenceschopnost by byla v Evropě ohrožena a hrozila by ztráta zakázek.
2: Skeptičtější je naopak Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Podle jejího mluvčího Václava Louly se totiž může opakovat stejný scénář jako letos na jaře. To do Česka jezdili tankovat řidiči z okolních států, kde taková regulace neplatila. Kritika zaznívá i od sněmovní opozice. Třeba předseda ODS Martin Kupka sice vítá snížení spotřeby daně na naftu. Zastropování cen ale považuje za neakceptovatelný zásah do trhu.
1: Takže od 1. října tankujeme levněji. Všechny okolnosti a souvislosti přinesla teď do studia Anna Millerová z domácí redakce. Díky naslyšenou.
2: Díky naslyšenou.
1: 8:39.

0: České tenistky slaví 12. titul poháru Billie Jean Kingové, první od roku 2018, kdy se ještě soutěž hrála jako Fed Cup a v jiném formátu. Tým kolem kapitánky Barbory Strýcové ve finále v čínském Shenzhenu zvítězil nad Ukrajinou 2-0, a to díky výhrám Karolíny Muchové a Lindy Noskové. No a nutno dodat, stalo se tak stejně jako v předchozích letech, rozhodli totiž o výsledku už v singlových duelech a byli jsme u toho.
1: Tým Česka přebírá trofej pohár Billie Jean Kingové poprvé od roku 2018 a jako kapitánka se raduje Barbora Strýcová, která je čtvrtou ženou historie po Margaret Courtové, Billie Jean Kingové, Chris Evertové, tak i Barbora Strýcová dokázala získat trofej jako tenistka i jako kapitánka.
2: Já jsem nevěděla, kdy tyhle ty jména, co tam jsou, a když mi to řekli před zápasem, tak jsem měla opravdu husinu, ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě, já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítily, že jsem v klidu, a to, že se to povedlo, je jako neskutečný, a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
1: Je to týmová výhra, byť jako jednička asi nejvíc samozřejmě zářila Linda Nosková.
3: Tak znamená to možná jedna ze tří nebo ze čtyř největších snů, který jsem měla. Grand Slam, olympiáda, tenhle titul, nebo první na světě. Jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysněla. Vždycky říkám, že Fed Cup bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Tak jsem se na pravděpodobně tady kapitánku dívala v televizi a tak nějak mě to k tomu dotáhlo.
1: České tenistky s Barborou Strýcovou kapitánkou slaví zisk poháru Billie Jean Kingové. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
5: Za větší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
4: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
6: Ať si při tý mlze rozsvítěj světla.
7: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
4: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
7: Volejte 800 553 553. Zelená vlna Radiožurnálu.
4: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna Radiožurnálu.
7: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 8:45. Jižní Korea žádá od Ukrajiny omluvu za to, že vyzradila předání dvou severokorejských válečných zajatců. Jejich předání z Ukrajiny do Jižní Koreje minulý týden oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, a to na valném shromáždění OSN. Jižní Korea chce omluvu s tím, že vyzrazení mohlo ohrozit rodiny zajatců. Dnes máte poslední možnost prohlédnout si na Pražském hradě české korunovační klenoty. Svatováslavská koruna, královské žezlo a jablko, nebo taky korunovační roucho z roku 1653, se opět večer vrátí do svatovické katedrály. Výstava ve Vladislavském sále s podtitulem Habsburkové 500 je otevřena od 5 do 9, pardon, do 17 hodin a vstup je tady zdarma.
8: Slunečné a teplé dny, chladné noci a také rána. Babí léto je v plném proudu a my si ho užijeme po celý pracovní týden. Dnešní nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 25 stupňů Celsia, obloha bude jasná, na severozápadě skoro jasná a na Českomoravské vrchovině a také severu Čech bude foukat mírný vítr. Úterní denní maxima až 24 stupňů Celsia, stejně bude i ve středu, bude ale i větrno na severu Čech a také na Českomoravské vrchovině nárazový vítr. Noční teploty jen do 11 stupňů Celsia. O víkendu pak přijde mírné ochlazení. Z počasí dnes ode mě vše. Mějte úspěšné sváteční pondělí.
7: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: vámi radiožurnál na svatého Václava. Tisíce lidí dnes míří do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Zúčastní se tam slavnostní mše i dalšího duchovního programu a prohlédnou si také třeba ostatky českého národního patrona svatého Václava. My jsme teď ve spojení s rektorem pražského arcibiskupského semináře Radkem Tichým, kterému přeji teď už do Staré Boleslavy pěkný den. Vítejte.
1: Dobré ráno ze Staré Boleslavy.
0: Jak významnou událostí v rámci liturgického roku je pro věřící právě dnešní připomínka svatého Václava? Dá se to třeba vůbec srovnat s jinými křesťanskými svátky?
1: Nejvýznamnější křesťanské svátky jsou Velikonoce, potom Vánoce, ale připomínky svatých jsou určitě také důležité, zvlášť svátek národního patrona, kterým je svatý Václav, takže rozhodně se řadí mezi top křesťanské svátky.
0: Do Staré Boleslavy každoročně putují tisíce lidí z celého Česka. Mnozí z nich jdou skutečně několika kilometrovou, mnohy i delší pěší pouť. Co je cílem těchto poutí?
1: Pouť je chození a to, že my se svým tělem vydáme na cestu, tak tím dáváme najevo, že taky se svým životem chceme něco udělat, že se chceme nějak pohnout, posunout, přiblížit se v tom křesťanském slova smyslu směrem k Pánu Bohu. To je asi nějak hlavní smysl pouti. A taky na té pouti vytvořit společenství, potkat se s druhými lidmi.
0: I letos je ve Staré Boleslavi lebka svatého Václava při hlavní mši na Mariánském náměstí, ale lidé uvidí jiný ostatek ve zcela novém relikviáři. Jaký význam mají pro současné křesťany ostatky svatých, případně sami svatí?
1: Křesťanství je vlastně hodně tělesné náboženství v tom smyslu, že věří, že Ježíš Kristus byl vzkříšen ve svém těle a proto také máme nějakou úctu k lidskému tělu, těla pohřbíváme, neodhazujeme a tak dále. A proto také pozůstatky těl těch, kdo nějak za svého života byli blízko Bohu, nazýváme je svatými, dodneška máme v úctě a skrze ty malé částečky jejich těla, byť to může znít v dnešní době trošku zvláštně, je to nějaká blízkost jim, jejich duchu, jejich křesťanskému životu a inspirace pro nás.
0: No a co bychom si ze života a odkazu právě svatého Václava měli dnes na jeho svátek připomínat?
1: Svatý Václav je ten, kdo byl v čele našeho státu a ten stát se snažil řídit moudře podle Božího zákona, ne podle ostrých loktů a výhodných dohod, ale opravdu podle spravedlnosti. A to žít spravedlivě a moudře, to se mi zdá, že může být inspirací pro každého z nás.
0: A je tohle to, o čem mluvíte, tím, nad čím se dnes zamýšlíte i vy? Čím je právě pro vás ten dnešní den důležitý?
1: Jak zaznělo na začátku, já jsem v arcibiskupském semináři, kde se připravují na svoji službu mladí muži, kteří jednou budou kněžími. Takže pro mě je hezký přemýšlet nad tím, jak tihle ti mladí muži budou moct obstát ve svém životě, jestli taky oni budou stateční, jestli se proti zlu postaví dobrem a nebudou odplácet zlo zlem a podobně.
0: A je dost takových mladých mužů, kteří by se chtěli na tuhle službu vydat?
1: Mluví se o tom, že kněží je málo, ale vlastně na poměr, jak není mnoho věřících v České republice, tak těch mladých mužů, kteří se rozhodují pro tuhle službu, je vlastně dobře dost a je to moc jako optimistické a radostné.
0: Díky svatému Václavu se vždy 28. září upne pozornost právě na Starou Boleslav, kde jste teď i vy, ale jak jsou na tom další poutní místa u nás? Jsou stále mezi věřícími oblíbeným cílem?
1: Máme jednak některá další poutní místa, která jsou zasvěcená svatému Václavu. Typicky můžeme zmínit katedrálu v Olomouci nebo svatovíckou katedrálu, kde je také dneska množství bohoslužeb. Ale pak máme jiná česká, moravská poutní místa, především zasvěcená Panně Marii. A i na nich v různé okamžiky církevního roku se konají podobné velké poutě a zdá se mi, že to je vlastně živý způsob, jak prožívat svoji náboženskou příslušnost.
0: O významu národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi jsme teď v ranním interview Radiožurnálu mluvili s rektorem pražského arcibiskupského semináře Radkem Tichým. Děkujeme za to, užijte si krásný den a někdy naslyšenou.
1: Taky děkuju všem, hezký sváteční den.
0: Radiožurnál za 6 minut bude 9.

0: Slavy Radio Žurnál. Čeští hasiči letos pomáhali s hašením velkého požáru ve Francii. Mají za sebou i zkušenost třeba z Albánie. Jak se hasí požár, který je větší než některá česká města? Proč čeští hasiči ve Francii přesvědčovali kolegy, že vrtulník je lépe navádět záchranářem ze země? O tom vám poví naši hosté po deváté.
1: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
2: Azurit a jeho vůně.
0: Je 9 hodin. Zprávy pro nás má Vojtěch Tomášek.
3: Do Staré Boleslavy přijíždí věřící a návštěvníci z celé republiky na svatováclavskou pouť. Rusko zintenzivnilo útoky proudovými drony na Ukrajinu. Čeští fotbalisté trénovali před svými fanoušky na další duely v Lize národů. Na sraženou zvěř pozor na dálnici D7 z Prahy na Chomutov na 39. kilometru. A bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Lidé po celé zemi dnes slaví Den české státnosti a svátek národního patrona, svatého Václava. Připomínají si ho i na poutním místě ve Staré Boleslavi, kde byl světec zavražděný v roce 935. Za hodinu začne na Mariánském náměstí poutní mší tradiční národní svatováclavská pouť. Na místě je taky náš reportér Mikuláš Vochoska.
5: Náměstí se už plní věřícími i návštěvníky z celé republiky. Hlavní mši na Mariánském náměstí bude poprvé celebrovat arcibiskup pražský Stanislav Přibyl a koncelebrantem bude poprvé nedávno jmenovaný apoštolský nuncius Eugene Martin Nugent. Při mši také nahradí lebku svatého Václava nová stříbrná herma. Jde o 14-kilogramovou bystu s kouskem světcovy kosti. Ta už v Boleslavi zůstane natrvalo. Kromě bohoslužby jsou pro poutníky připravené i koncerty a další kulturní program. Ze Staré Boleslavy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
3: Laboratoř nenašla nadlimitní množství olova ani v jednom z 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádějí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky ale není pitná. Několik obcí na severu Prahy proto i dál musí využívat přistavené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i v následujících dnech. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné označit ji za bezpečnou. Rusko zvyšuje počty proudových dronů, které vysílá na Ukrajinu. Z téměř 300 dronů různých typů, které od sobotního večera útočily na Ukrajinu, jich víc než polovina měla proudový pohon. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
6: Ukrajinská protivzdušná obrana informovala o 147 sestřelených dronech z téměř 300. Nedaří se jí včas zlikvidovat nebo odklonit vysokorychlostní drony. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že tyto drony včera v Kyjevě zasáhly 2 školky, 2 školy, obyčejný bytový dům, autoservis, několik skladů a komunikační objekty. V kyjevské oblasti večer při těchto útocích zahynuli 2 lidé a 3 byli zranění. Oznámil byla oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim peníze na výzkum i vlastní vědecký tým.
7: V prvním kole Univerzita Karlova vybere 2 vědce. Každému nabídne zatím 5leté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
8: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
7: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace The Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
9: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
7: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince, hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bakala Foundation. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
10: Sport.
11: Čeští fotbalisté den po prohře s Chorvatskem na úvod Ligy národů trénovali před vlastními fanoušky. Na hřišti byl celou dobu také kapitán Ladislav Krejčí, který do zápasu s Chorvatskem vůbec nezasáhl kvůli zranění. Několik desítek příznivců následně čekalo na fotografie a podpisy od reprezentantů. Největší zájem byl právě o Krejčího, který k tomu říká.
12: Tak to nevím, jestli úplně na oni, myslím si, že na všechny, ale jsme moc rádi, že přišli nás takhle podpořit, podívat se na nás a je to fajn cítit od nich i takovouhle energii, takže moc si vážíme jejich času a že jsme mohli taky ten čas s nima takhle strávit.
11: České fotbalisty čeká zítra 2. duel v elitní skupině Ligy národů. V Edenu přivítají ve 20:45 Anglii. Hokejisté Třince vyhráli v Tipsport Extralize na ledě Liberce 3-1, v dalších duelech pátého kola Pardubice zvítězili v Brně 5-3, Vítkovice porazili Mladou Boleslav 6-2, České Budějovice Litvínov 5-4, Plzeň Hradec Králové 2-1 a Olomouc vyhrála na ledě Kladna 4-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážky na D11 za sjezdem na Chlumec a taky na D48 za Nošovicemi. Na D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu dejte pozor, v omezení za sjezdem na Chlumec na 60. kilometru zasahuje do pravého pruhu z Kranice porouchané osobní auto. Na dálnici D48 ve směru z Českého Těšína na Frýdek místek za sjezdem na Nošovice opatrně na 54. kilometru stojí tam v odstavném pruhu porouchané vozidlo. D7 z Prahy na Chomutov už je za Panenským Týncem bezpečně průjezdná, ze 39. kilometru před chvílí odklidili sraženou srnku. A na příjezdech do Staré Boleslavy na Svatováclavskou pouť aktuálně plynulý provoz, počítejte ale s uzavírkami v okolí Mariánského náměstí a hlavně silnice 610 už od mostu přes Labe na příjezdu od Brandýsa až po křižovatku s okružní, objížďka je vedená přes Zápy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19. To byly zprávy. Vysílání svátečního radiožurnálu teď pokračuje s hostem Martina Baluchy.
14: Evropa v létě čelila několika neobvykle silným lesním požárům. V Albánii i ve Francii pomáhali taky Češi. Jaké inovativní techniky prosazují? Jsou Evropané ochotní měnit zavedené postupy? A jsme připraveni na častější a mohutnější požáry? Hosty radiožurnálu jsou vedoucí leteckých záchranářů Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiří Buček a taky pilot vrtulníku Black Hawk Samuel Posluch.
15: Dobrý den, pánové.
16: Dobrý den.
17: Dobrý den.
15: Vy jste společně zasahovali a hasili požáry v Albánii, ve Francii. Když se to tak říkám, vy když se setkáte, tak to znamená, že někde je problém, někde je malér a někde pořádně hoří. Je to tak, Jiří?
16: V tomhle v tom případě to tak je, se samým se potkáváme jenom, když někde hoří teďka.
15: Jiří, vy máte přezdívku Bubák. Proč?
16: To si táhnu už od dětství, prostě to bylo v nějakým takovým skautským oddíle, tam jsem v nějaké noční hře dostal přezdívku Bubák a ta už se se mnou táhne celým životem. Plno lidí mě zná jako Bubáka, ani ne tím vlastním jménem.
15: Takže vy, když jste domlouval ten rozhovor, tak vlastně Samuel, pilot Black Hawku, pořádně nevěděl, kdo to domlouvá, protože vy jste se představoval jako Jiří a on čekal Bubáka.
16: Je to
17: ano,
16: možný.
17: Ano, ano.
15: Samuel, je u vás někde doma teďkon Krosná, batoh připravený na další mise zahraniční, nebo teď je takový klidový režim a úplně nepočítáte s tím, že byste vycestoval hned?
17: Teraz už je kud, protože od 15. septembra už teda byla ukončená požárna pohotovosť z našej strany, takže už vieme s určitosťou, že teda nikam nevycestujeme na hasenie požiarov, ale v mojom prípade sa môže stať, že hocikam inde.
15: Takže ten batoh, tá Krosna tam teď úplne není?
17: Nie, teraz nie.
15: Doufáme, že tam nebude muset být. Povídáme si s leteckým záchranářem Jiřím Bučkem a pilotem Black Hawku, kapitánem Black Hawku Samuelem Posluchem.
18: Host radiožurnálu.

0: 15.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 na Šmykalce. Pozor, dejte na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Za sjezdem na Chocerady už se kolem 27. kilometru dojíždí do stojící kolony. Na začátku zúžení na opravovaném mostě na Šmykalce na 25. kilometru se srazil kamion a dvě osobní auta. Projíždí se tam levým pruhem, dojíždějí hasiči a záchranná služba. Počítejte se zdržením a udržujte záchrannou uličku. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Posloucháte Radiožurnál, hosté Radiožurnál jsou letecký záchranář Jiří Buček a pak ještě taky kapitán Black Hawku Samuel Posluch. Když to vezmeme chronologicky, pánové, tak vy jste nejdřív hasili požáry ve Francii, to bylo koncem července, tam hořel obrovský požár kolem oblasti Bordeaux, což je 300-tisícové město. Ten požár spálil zhruba 40 tisíc hektarů, evakuovat se muselo přes 200 tisíc lidí. Jiří, byl to největší požár, u kterého jste zatím zasahoval?
4: On to musel být největší požár, protože on to byl největší požár v Evropě. My jsme se mimo Evropu zatím nedostali, takže byl to největší požár, u kterého jsme zasahovali. Nicméně ono to není tak, že by hořel jeden velký oheň. Ono tož postupovalo, bylo to, mělo to různý ohniska, takže představa toho, že to shoří celý zaraz, není. Ono to i v čase to běželo, takže pro nás to byl největší oheň, ale největší plameny to asi nebyly.
3: Tady je potřeba to srovnání, protože když hořel tady požár v roce 2022 v Hřensku, tak shořelo přes 1000 hektarů. Tady ve Francii okolí Bordeaux shořelo přes 40 tisíc hektarů. Když se postavíte před ten požár, nečelíte takové deziluze, neříkáte si, tak tady už je příroda příliš silná a co vlastně my tady s tou naší technikou zmůžeme, Samuel?
5: No, už v případě, keď nás zavolají k takémuto požáru, tak už si myslím, že už vtedy to je dost rozběhnuté a v takom štádiu, že přicházíme do velkého požáru, do velkého rozběhnutého požáru, kde našou prioritou není úplně uhasiť priamo celý ten požár ako taký, ale my sa snažíme možno zmierniť alebo usmerniť, niekde korigovať tú nejakú stranu, ako to riešiť. Takže není to úplne priorita, že prídeme tam a toto uhasíme. Takže určite tam, ako vravil aj kolega, tam bolo veľa požiarov samostatných, alebo aj pri hoci ako inom požiari je to také, že tam je veľa tých jadier a už potom je na tej vyššej moci, kto tam rozhoduje o tom, že kde ideme a čo tam budeme robiť.
3: Takže je to do určité míry drill, to, že máte sestavené postupy a prostě přijdete před ten obrovský požár, který, bavili jsme se o tom, vlastně ani z toho vrtulníku není vidět konec a začátek pořádně toho požáru, když hoří 40 tisíc hektarů, tak ani člověk neví, kde to začíná a kde to končí. Takže člověk musí k tomu přistoupit s nějakým drillem a postupně ty procesy těmi procházet, Jiří.
4: Ty procesy jsou jakoby hodně podobné u všech hasičů, to znamená, že oni něco museli vyhodnotit, oni věděli, co přesně hoří, vyhodnotili to místo, kde je to pro ně, řekněme, nejsložitější hasit pozemní technikou a na to většinou potom pošlou ty vrtulníky nebo letadla, v tomhle případě ta kombinace tam byla několika leteckých prostředků, jo, tam to bylo ve velkým, takže nad náma kroužili nějaký letadla, který rozprašovali retardant, byli tam nějaký kanadéry, který vozili vodu, který lítali a k tomu byly menší vrtulníky a ta střední třída byly tyhle ty Black Hawky a Super Pumy, takže ten drill je v tom, že většinou to je separátně od sebe a někdo musí vyhodnotit, kde budeme dělat. Pak už je to na nás samotných.
3: Vy jste letali v letce, Samuel, je to tak, že prostě ten Black Hawk, váš Black Hawk byl součástí přesně Pumy, kanadéry, francouzské, které létaly, takže jste byli součástí nějaké letky a museli jste zapadnout do toho systému hašení, která v tomto případu Francie prosazoval.
5: Ano, tam se určil jako líder ta francouzská Puma, která mala na starosti koordináciu a vlastně my jsme se prispôsobovali jej a ona bola náš líder a ukazoval nám, kde budeme hasiť, aký bude smer. Na briefingu sme si určili ten proces, komunikáciu a vlastne sme boli v takom vláčiku.
3: Jiří, vybavíte si, jak blízko tehdy byla evakuace toho města, 300-tisícového města Bordeaux, protože já, když jsem tam byl jako zpravodaj, tak jednu dobu se skutečně mluvilo o tom, že ten vítr byl nepříznivý, tepelné podmínky byly nepříznivé a skutečně ten požár se přiblížil takovým způsobem, že už to bylo de facto na předměstí toho velkého města.
4: Ono to bylo v té době, kdy jsme tam zrovna byli a my jsme, jak jsme byli tou pozemní jednotkou, tak jsme kolem toho jezdili a v podstatě se to přiblížilo z toho směru toho bordotského letiště mezinárodního a na tom předměstí se to podařilo nějakým způsobem eliminovat. Ne prý úplně, ale nebyla nutná ta evakuace. Takže jako přiblížilo se to, ale pro ně potom začalo hrát to, že se trochu otočil vítr a dokázali na tom předměstí se s tím vypořádat.
3: Ten požár byl tak velký, že se tam vytvořily vlastně specifické fenomény jako ohňová bouře. Co to přesně je ta ohňová bouře a vytvoří se to jenom při těchto velkých požárech, kdy hoří desítky tisíc hektarů?
4: Ohňová bouře, no to takhle vypadá, ale ono to bylo asi tak, že nás spíš překvapilo to, že ten požár, jak byl velký na té oblasti, jak tam byla velká výměna tepla, tak si udělal vlastní bouřku. To znamená, že ono i lehce pršelo, byly tam normálně hromy a blesky, ale bylo to způsobené tím teplým vzduchem, který stoupal nahoru a odrazil se od té studené vrstvy nad tím. Takže toto bylo úplně jakoby, toto jsme nezažili u nás jako vůbec tohle. Aby takhle tak jako vlastní počasí si udělal ten velký oheň.
3: A vy jste, Samuele, musel létat v této ohňové bouři?
5: Tak ta burka prešla v noci hlavně. Príchodom, keď sme tam prileteli, tak v noci sa to celé sformovalo. A v noci, keď sme boli na večeri, na neskorom obede, tak vlastne sme počuli a videli na radare, že prší. To mňa osobne prekvapilo, tiež som to nezažil. Takéto niečo, takže sme si hovorili, po vode zajtra už nebude čo robiť. Čo to tu zaprší, pohasí a bude. Ale opak bol pravdou, že vlastne ako sa to zmiešalo s tou vlhkosťou, s celým tým teplom a s celým tým systémom, tak vznikli dosť nepriateľné podmienky pre let, že sme mali dosť zniženú viditeľnosť v ten deň prvý. Takže tam to vyzeralo, ako keby tam bolo jedno veľké dymno.

0: Posloucháte Radiožurnál. Hosté Radiožurnál jsou letecký záchranář Jiří Buček a pak ještě taky kapitán Black Hawku Samuel Posluch. Vy jste mluvil o tom, jak je složité navigovat v tomhletom prostředí té ohňové bouře, kouř. Čeho se tedy držíte, když je tam takové prostředí, pořádně člověk nevidí, popel, saze, plyny, čeho se člověk může chytit?
1: No, v našom prípade to bol ten náš líder, tá francúzska Puma, ktorá vlastne určovala miesto, pretože on to miesto poznal predtým, už tam lietali nejaký čas. Čiže on sa v tom prostredí vedel pohybovať a my sme vlastne leteli za ním, takže jeho sme sa držali primárne. A už keď sme potom lietali v tom vláčiku a sme sa točili aj na to hasenie, aj na to naberanie vody, tak v podstate sme sa chytali toho, čo sme videli okolo seba jedine, takže tak to referenčné byla... body.
0: Aha. Já jsem chtěl říct, že to byla teda skoro slepá důvěra k té Pumě, tomu pilotovi před vámi, že on ví teda, kudy má letět, do ničeho nenarazí. To jste museli uvěřovat, teda opravdu otázka života smrti, kdyby...
1: Tam není o čem, to je prostě... Dôverujeme tomu vedúcemu. My sme mali predtým briefing, povedali sme si, čo môžeme očakávať, čo on teda bude očakávať a mali sme samozrejme plán B, plán C, že ako teda postupovať, pokiaľ by sme ho stratili, čo sa nám aj stalo.
0: Stratili ste toho vedúcího pilota.
1: Áno, pretože oni letali rýchlo a proste sa nám stratil v jeden moment.
0: No tak pak ste byli odkázaní sami na sebe tým pádem.
1: Áno, oni nás museli počkať a sme sa znova pripojili k sebe a pokračovali sme ďalej, takže...
0: Já vím, že pánové, vy neradi mluvíte o strachu, ale ten je součástí té vaší práce a do jisté míry bych řekl, že vám taky udává mantinely toho, co si člověk může dovolit, kde už jsou hranice a za které by taky člověk už neměl jít. Je to tak?
2: Tak určitě, ale my ty mantinely asi máme oproti jiným lidem malinko posunutý. A za nějakou praxi zjistíte, že ne všechny ohně jsou pro vás nebezpečný. Ne, že by nebyly nebezpečný ty venkovní ohně, ale plno těch ohňů se k ním se dá přiblížit na desítky metrů. V podstatě, když máte nějakou únikovou zónu, tak se dá v tom normálně pohybovat. Jakoby, jo. Ale samozřejmě byly tam místa, ke kterým jsme se nepřibližovali třeba na 500 metrů, protože to nemělo větší význam, když to hoří v nějakým kotli. To byla zrovna ta Albánie, kde prostě

0: byly kotle, které se ani uhasit nedali, takže my jsme zůstali v povzdálí a maximálně jsme kluku mohli radit v tom, jestli začít zleva nebo zprava, že jo.
1: Tam jsou také potom pravidla toho hašení vůbec, kam schazovat tu vodu. Jestli, protože do toho přímého požářiště, tam by to stejně asi nemělo smysl, Samueli. Musí se asi, co jsem pochopil, na čelo toho požáru se hasí teda?
2: Záleží, jaký tam je terén, jaký je smer vetra, síla vetra, čo je v okolí toho požáru a potom už někdo nám to určí, jakože nám, konečným uživatelům toho vrtulníka, tak nám určí ten spôsob, kde budeme hasiť a akým spôsobom. Ale väčšinou áno, tá čelná strana alebo po tých bočných stranách toho postupu požiaru. Samozrejme, my nemôžeme lietavať do dymu, takže musíme to aj nalietavať tak, aby sme boli mimo ten dym.
1: Mm. To je jedno z těch rizik právě, ten popel, ty plyny a pak taky samozřejmě ještě složité potom vůbec čerpat tu vodu, protože jsem pochopil, že musíte být v určité letové výšce 10 metrů nad tou vodou, je to tak?
2: Tak, to je celé 10 metrů, ano.
1: No, tak tam asi jde taky o centimetry, jak se k tomu přiblížit, když je vítr nad tou vodou, aby vás to zase neodneslo někam jinam.
2: Tak tam máme už další oči,
1: aha.
2: Tam nám pomáhá vlastně navádzač palubný, který... Aha. Lieta s nami každý ten let a má na starosti vlastne bezpečnosť okolo toho vrtulníku, čo sa týka pri spúšťaní, pri vypínaní a hlavne pri tomto naberaní vody, čiže on kontroluje priestor vrtulníka na jednej strane, prípadne druhej, aj kontroluje chvostov vrtulku, aby nedošlo k nejakému kontaktu. Čiže on nás navádza po metroch, po centimetroch potom, ako sa upraviť, aby to bolo bezpečné hlavne.
1: Tam se vyjdou přes 3000 litrů, je to tak, do toho bambivaku, kterým hasíte. A součástí té posádky, abychom si to řekli, vy jste byl pilot, letečtí záchranáři a pak jsou ještě technici v tom Black Hawku.
2: Ano, posádka je stanovena na kapitána a kopilota, dvoch pilotov. Je tam ten kručív, alebo teda palubný navádzač. V našom prípade sme lietali vo Francúzsku aj s technikom a v tom prípade, keď sme lietali v Albánsku, tak lietali s nami aj záchranári, hasiči a my sme ich práve vysadzovali na tie konkrétne miesta, čo z môjho pohľadu bolo oveľa lepšie a efektívnejšie ako v tom Francúzsku, kde s nami nelietali a v podstate to je 5 ľudí dokopy. No.
1: V Albánii vás taky potkalo nedostatek paliva, to jste museli řešit taky na místě, je to tak, Jiří?
0: Ono, každá ta mise měla nějaký svý ale, takže každá země to dělá malinko jinak a my jsme do toho taky chtěli přispět nějakým svým know-how, takže v Albánii třeba chybělo palivo, takže byly dlouhý přelety na tankování mezi těma spotama hasícíma, což vyčerpá vlastně ten čas, který se dá hasit. V Bulharsku třeba zase bylo s tou vodou, to bylo malinko dál přes údolí, ale to Bulharsku bylo nejvíc organizovaný, no a ve Francii to bylo tak, jak to bylo, no.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál 9.30. Vysíláme zprávy. Rusko podle Kaji Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Podle Kalasové je cílem Ruska rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je taky tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Budou se zabývat i zprávou o obranné připravenosti, podle které 27. nezbrojí dostatečně efektivně. Dnes naposledy jsou na Pražském hradě vystavené české korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko nebo taky korunovační roucho z roku 1653 se večer znovu vrátí do svatovícké katedrály. Výstava ve Vladislavském sále s podtitulem Habsburkové 500 je otevřená od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. Ve Stockholmu se poprvé sejde nový švédský parlament. Po zářijových volbách v něm budou mít většinu středové a levicové strany dosavadní opozice. Ta se ale zatím nesjednotila a neudělala pokrok v sestavování vlády. Švédské úřady zároveň řeší rekordní počet stížností na výsledky parlamentních voleb. Rada Evropy dnes ve Štrasburku vyhlásí jméno laureátky letošní ceny Václava Havla za lidská práva. Ve finálním výběru jsou tentokrát tři ženy. Iránsko-americká novinářka Masih Ali Nežádová, maďarská právnička Marta Pardaviová a iránská právnička Nasrin Sotodujová. Cenu Václava Havla za lidská práva Rada Evropy každoročně uděluje od roku 2013. Sport. Portugalští fotbalisté získali 3 body i ve druhém zápase na úvod ligy U národů. Uřadující šampioni zvítězili v Norsku 2-1. Řecko vyhrálo v Německu 1-0, Nizozemsko v Srbsku 2-1 a Dánsko porazilo Wales 2-0. V elitní části Ligy národů se dnes od 20 hodin a 45 minut utkají Belgie s Francií a Turecko s Itálií. Češi nastoupí zítra večer v pražském Edenu proti Anglii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 překážka u Rousínova a nehoda na Šmejkalce. Na dálnici D1 ve směru z Přerova na Brno pozor za Vyškovem. Kousek před sjezdem na Rousínov na kilometru 217,5 stojí v levém pruhu porouchané auto. Už je před ním policejní dodávka, ale je to v levotočivé zatáčce vidět na poslední chvíli. Na dálnici D1 komplikace ve směru z Brna do Prahy. Za exitem Chocerady čekejte kolonu z 28. kilometru a natahuje se zdržení už asi 20 minut. Na začátku omezení před Šmejkalkou na 25. kilometru totiž zasahují záchranáři po nehodě kamionu a dvou osobních aut. Průjezdný je pravý pruh. Na D11 z Hradce na Prahu za sjezdem na Chlumec v omezení na 60. kilometru pozor na stojící porouchané auto zasahuje z krajnice do pravého pruhu. A taky na D11 obráceně z Prahy do Hradce za exitem Městec. Opět v tom zúžení na kilometru 61 hlásíte další porouchané osobní auto v pravém pruhu.
5: Tam zastavilo vozidlo, zatím tam jdou dát trouhelník a je to trochu za zatáčkou.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte sváteční radiožurnál, za chvíli znovu s Martinem Balouchou a jeho hostem.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Povídáme si na Radiožurnálu s leteckým záchranářem Jiřím Bučkem a taky kapitánem Black Hawku Samuelem Posluchem. Bavme se tedy o těch rozdílech při hašení, protože česká posádka Black Hawku byla specifická. Není to úplně tak, že by hasiči přiletěli s vlastním vrtulníkem. Je to tak?
1: Je to tak, ono to je trošičku, to má nějaký kořeny malinko dál. My už tady v Česku normálně hasíme s menšíma vrtulníkama, policejníma Bell 412, takže nějaké zkušenosti z hašení pomocí bambivaku lesních požárů máme. Po nějaké vysoutěžení vlastně toho provozovatele na to lesní hašení ve velkoobjemovém hašení, tak jsme se dostali ke klukům na ty Black Hawky a do toho zahraničí jsme vlastně byli poslani s tou posádkou a jsme jediní hasiči, kteří přiletí přímo s tou posádkou v rámci celé Evropy. Jinak ti hasiči jsou tam pozemní týmy a takovýhle, ale my jsme součástí té letecké posádky a chtěli jsme do toho vnést něco našeho, co jsme věděli, že by nám mohlo pomoct, a tam začal v některých místech ten takový boj s těma místníma, no.
0: Vy jste byl v té roli leteckých návočích, respektive těch, kteří můžou navádět přímo ten vrtulník na zemi, a to není úplně běžná praxe v Evropě, ve Francii, že by tak naváděli přímo ta posádka, letečtí záchranáři, že by naváděli ten vlastní vrtulník.
1: Je to tak, oni prostě mají ten svůj styl už dlouhodobý a prostě navádí ten vrtulník, který lítá ze vzduchu, on dostane nějaký místo, kde by měli hasit. Ale my máme zjištěný, že z toho vrchu prostě v mnoha případech, a konkrétně v té Francii, kde to hořilo třeba při zemi přes zelený stromy, ty vrtulníky nikdy nevidí, co vlastně doopravdy uhasili nebo kam to hodili. Takže my jsme se naučili chodit po zemi a dokážeme těm klukům dávat ty informace přesně na metr, kam zhazovat a trefovat ty místa tak, aby jsme je dodělali a pokračovali v té linii hašení. Nicméně ty země, pokud na to nejsou zvyklí, tak prostě nás na tu zem v vozovkách nechtěli pustit nebo si nepřáli a takovýhle. My máme dneska zdokumentovaný, že vrtulníky třeba hasí 20 minut místo, kde největší kouř, ale ten oheň je o 50 metrů jinde, protože z vrchu není vidět. Ale ono se to těžko prostě mění v rámci toho světa západního, a to Bulharsko, Albánie, kde nás nechali tu práci dělat, nám dokázali, že ta efektivita je potom mnohem lepší, že prostě za náma zůstaly kilometry opravdu uhašené země.
0: Samuel, je to tak, že to je pohodlnější i pro vás, když vás navádí tady Bubák a Jiří Buček a můžete spoléhat přímo na něj, ta komunikace je jednodušší?
2: Určitě to tak je, lebo pre nás je to aj bezpečnejšie a hlavne efektívnejšie. Že my v podstate, ako povedal, my veľakrát doletíme na miesto, aj keď tam bol ten líder, ktorý nám ukázal, hej, že tuto v tom Francúzsku napríklad, že hodíte presne za mojou líniou o 10-20 metrov skôr, tak aj tak vždycky, keď sme prišli na nejaký ten požiar, tak až na tom mieste sme uvideli, že kde to je ten požiar a kde to padla tá voda. Takže to bolo vždycky také hľadanie a stráca sa čas. A vlastne je to neefektívne. A v tom prípade, keď nás už priamo navádzali, tak tá komunikácia bola stručná, jasná a bolo tam hneď buď nejaká náprava, oprava, alebo teda mali sme spätnú väzbu hlavne, lebo my reálne vyhodíme tú vodu a pokiaľ to ten navádzač vidí, tak môže povedať áno, tak dopadlo to tam, ale ako je to ďalej, tak už sa strácame o tom nejaké povedomie.
0: Jiří, vy ste sa teda nakonec i ve Francii prosadili s tým, že ste mohli navádět tedy vrtulník. Nakonec ste přesvědčili Francouze aspoň pro těch pár schozů?
1: Pár schozů sme jakoby dokázali. Oni nám zapůjčili auto, které bylo v barvách Securité Civile, což nám otevřelo neuvěřitelný prostor, takže my jsme se mohli pohybovat po tom požářišti úplně volně. Takže my jsme po každé ty kluky v podstatě dohnali, pracovali jsme pod nima, takže my jsme si to ověřili, že to jde. Ale protože jsme chtěli vyvolávat nějaký mezinárodní konflikt, tak jsme nestupovali do toho radioprovozu, který byl slyšitelný vlastně s tou pumou. Ale ano, dokážeme se, i když nejsme vysazeni z vrtulníku, máme auto, tak v tom bordu jsme se pokaždé dokázali dostat až na to místo, kde kluci hasili.
0: A tohle to je česká novinka, český patent, že letečtí záchranáři navádí Black Hawk, navádí vrtulník?
1: Český patent nevím, máme teďka nějakou informaci, že v Rakousku to dělají podobně nebo mají podobné lidi, jako máme my, ale u nás to vzniklo z toho, že my sloužíme s tím policejním vrtulníkem a my na
0: ten tím Bellem
1: a my tam doletíme a tuhle tu činnost jsme začali dělat s nima, protože jsme zjistili, že vlastně ono to fakt pomáhá té posádce, ty druhý oči na zemi, vyhodnotíme, jak to dopadlo, kam to chceme příště a takovýhle. A toto jsme přenesli do tohohle z toho světa. Nám se to poprvé Bulharsko, Albánie perfektně osvědčilo a pak přišlo přišlo vystřízlivění Španělsko, Francie prostě. Jo.
0: A tam mají svoje zaběhnuté systémy a nechtějí to měnit.
1: Nechtěli to měnit, já to i chápu, že nechcete měnit nic, co děláte najednou u toho ohně. My se teďka budeme samozřejmě snažit na té úrovni výměny informací jim naznačit, že by to šlo i jinak. Jakoby, no.
0: Ale to jsou velké státy, požáry mají velké zkušenosti a dokážu si představit, když přijdou hasiči, tady největší požár, který hoří 1000 hektarů a u nich 40 000 hektarů a přijdou a řeknou, hele hoši, mohli bychom to dělat lépe, tak to se jim asi nelíbí, tenhle ten přístup, ne? Nebo sebereflexe tam nějaká funguje?
1: Já myslím, že potom u těch konkrétních, kteří potom byli v těch vrtulníkách a když vystoupili a vysvětlilo se jim to, tak to někteří z nich pochopili, ale oni pořád byli na té nižší úrovni, nemohli to v podstatě změnit ještě jako v ten den, jo. Ale my dneska to vidíme podobně, jako je to s tím moderním válčením. Prostě oni to nějak dělali a teď se my jsme přišli nepolíbení tím, co bylo předtím a máme ten rozhled jiný a myslíme si, že ho máme jako lepší a že by to mohlo pomoct té věci. Ale jestli se to prosadí, to za jak dlouho uvidíme.

0: Povídáme si se Samuelem Posluchem, pilotem, kapitánem vrtulníku Black Hawk a taky Jiřím Bučkem, leteckým záchranářem. Oba dva pánové hasili lesní požáry v létě ve Francii, v Albánii. Je Evropa dostatečným způsobem vybavená na to, jakým způsobem se situace mění, jsou mohutnější požáry a jsou častější? Jiří?
1: Já vlastně nevím, jestli ta Evropa je vybavená, ale myslím si, že se změnou toho podnebí a těch podmínek, tak té techniky bude potřeba určitě víc. Možná bude potřeba i trochu specificky změnit ten přístup k tomu hašení oproti tomu, co bylo teď, jakoby. Takže ty změny asi budou muset být. Já nemám ponětí, jak je to třeba s letadlama, ale v rámci těch vrtulníků, když vezmeme, tak ono ty volných kapacit není za stolik. Jo, ty kapacity se pomalinku navyšují. I Česká republika by si má ve výrobě dneska dva nové vrtulníky ve verzi Firehawk a budou to první vrtulníky tohoto typu vlastně v Evropě, které budou mít už implantovanou tu nádrž do toho draku vrtulníku, který pojme skoro 4000 litrů vody, takže v tomto budeme asi jako zase první a pomáhá nám to v tom postupovat dál. No.
0: My už jsme se o tom bavili částečně, že se mění ten způsob hašení a vlastně reaguje na to, že ty požáry jsou častější, že jsou možná i dřív, že jsou časnější. Dřív během roku, v červnu, červenci, dokážeme na to nějakým způsobem reagovat. Vy jste mluvil o tom, že úplně těch prostředků, těch kapacit leteckých prostředků není úplně přehršel, není hodně.
1: No není, no, ale samozřejmě nějak se na to reagovat bude muset. Dneska vznikají i pozemní týmy hodně, který se specializují na ten zásah v nepřístupném terénu s malým množstvím vody. Máme nějaký ty prepoziční, na kterých nabírají kluci zkušenosti, ať už třeba Češi v Řecku, Slovenská republika, pokud se nemýlím, tak byla ve Francii. Takže to propojení tady asi začíná být a měnit se to určitě bude muset. No.
0: Co si vezmete z těch misí, protože tam působili třeba konkrétně v Albánii, myslím, že Saúdská Arábie tam byla, Itálie, komunikujete hlavně v angličtině a pak vždycky, když přilítnete naspátek, tak máte nějaký raport, tu zprávu, co jsme si z toho odnesli.
1: Tak to my samozřejmě dáváme, my tam dáváme ty naše poznatky, ale jak jsem říkal, ono se to strašně pomaličku mění. Ono to té změně dojde, ale prostě ta změna nebude asi ze dne na den. Takže uvidíme, kam ta Evropská unie nebo kam vlastně ty týmy vlastně budou chtít i směřovat. Jo? Tam bude důležitý, aby si někdo uvědomil, že ta změna je nutná a že to povede k lepšímu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Hosté Radiožurnál jsou letecký záchranář Jiří Buček a pak ještě taky kapitán Black Hawku Samuel Posluch. Samuele, vy když lítáte na těch Black Hawcích, tak vlastně jakým způsobem se člověk dostane k tomuhle pilotování těchto letadel v takovém prostředí? Jaká byla vaše cesta?
1: Celkom zajímavá. Rozmýšlám, kde začať. Ale v podstatě já jsem začal na vrtulníkoch v roku 2019. A postupne som si dorábal výcvik obchodného pilota a to už potom nejak tak prišlo same. Takže minulým rokom v podstate od minulého roka lietam ten Black Hawk, vrtulník konkrétny a na tých požiaroch hlavne letecké práce a v podstate to vzniklo nejakou takou potrebou tej firmy, aby teda potřebovala mít víc pilotů.
0: Ona to je sezónní práce, takže vy ale potřebujete trénovat i během roku. Jakým způsobem se během roku trénuje na hašení lesních požárů?
1: Tak my jsme mali konkrétně, já jsem byl na jednom výcviku s Českým hasičským záchranným sborem při Brně a v podstatě těch výcviků předpokládám, že víc v průběhu roka, hlavně ty hasiči a i s tou policiou cvičí průběžně. A my konkrétne sme mali jedno cvičenie pri tej brnenskej priehrade a slúži to hlavne na to, aby sme sa stretli, porozprávali sa, vymenili si nejaké skúsenosti a rozprávali sa o tom, ako to zlepšiť celé a trénovať. Lebo sú tam aj noví ľudia, sú tam ľudia, ktorí sú v tom procese, jak piloti, tak aj tí pozemní navádzači a v podstate snažíme sa vylepšovať tú taktiku, tú techniku, aby sme vedeli, ako potom už v praxi pracovať.
0: Teď už je tedy období lesních požárů u konce, to je počítám červen, červenec, srpen a možná ještě i září, když se koukám, pane Jiří Bučku, na vás zvedáte obočí, že už vlastně ani možná to září úplně není.
2: Můžeme jenom doufat, jak to dopadne, že jo? No dneska může začít hořet a uvidíme, jak se to bude vyvíjet, že jo? Jako, ta sezóna se podle mě bude prodlužovat, jakoby s tím klimatem, který tady je, tak prostě, ať se nám to líbí nebo ne, tak se prostě ta sezóna lesních požárů bude prodlužovat, no.
0: Už to není tak, že by bylo klidné období. Už je prostě začátek těch požárů velmi brzy v červnu a pak na to velmi rychle postoupí třeba zase povodně. Asi si dokážu představit. Člověk si řekne, to moc nesouvisí, ale když vyhoří velký kus lesa, který zachytává vodu, tak ty povodně budou o to silnější. Třeba konkrétně u toho Bordo.
2: Určitě to může být potom jakoby následující záchranný práce můžou být prostě na to, že ty vodu to nenabere a ty oblasti, které vyhořely, budou postiženy potom povodněma. To se samozřejmě stát může. A k těm výcvikům, že jo, když se ještě vrátím, tak ono to není tak jednoduchý začít cvičit s hodně vrtulníkama, protože v Česku jakoby dát dohromady, aby na jeden den přiletěla prostě skupina vrtulníků, tak to se povedlo teďka v tom Brně ve Veří, kdy nám prostě přiletěly dva ty nasmlouvaný vrtulníky Black Hawk, jeden policejní vrtulník a jeden vrtulník nám poslala armáda České republiky, s kterou taky spolupracujeme. A teprve v tomhle tom vláčku si můžeme my natrénovat, už není to na ostro, tak můžeme natrénovat vlastně ty naše postupy a hned dostáváme zpětnou vazbu od těch posádek, jestli jo nebo ne. My se dneska propojujeme mapově, jenom spojení, které jsme museli vyřešit, protože analog versus digitál a civilní stanice, takže prostě tyhle ty výcviky nejsou jednoduchý zorganizovat, ale teď se nám to daří, no, v rámci Česka.
0: Vy máte teďko naposledy co za zásahy, už se to prostřídalo, teď už nejsou tady hašení lesních požárů, ale teď je nějaké mezidobí, možná doufujeme tady ne povodně, ale co teď typově máte za zásahy?
2: Tak já jsem normální výjezdový hasič, no. Takže já jako normálně jezdím, takže já poslední zásah, který jsem měl, když se budete ptát, tak to byla záchrana jednoho holuba zamutaného v síti a druhý, který byl pod sítí, takže já mám to portfolium zásahu velikánský, takže a za tu dobu už jsem fakt asi, ne že zažil všechno, ale od všechny ty kočičky a všechny ty takové ty srandovní zásahy už máme za sebou.
0: Dobře. Hosty Radiožurnálu byli Jiří Buček, letecký záchranář a taky kapitán Black Hawku Samuel Posluch. Já vám moc děkuju, pánové, že jste vážili cestu, čas z Bratislavy, z Brna, z Moravy a moc děkuju za spolupráci.
1: Děkujeme za pozvání.
2: My děkujeme za pozvání. No.

0: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Papež v Métách končí návštěvu Francie, promluví o jednotě Evropy. Velké obchody dnes musí zůstat zavřené, v den české státnosti platí zákaz prodeje. Vítkovičtí hokejisté získali první body v nové extraligové sezóně. Po nehodě se tvoří kolona na dálnici D1 z Brna do Prahy před Šmejkalkou a bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Papež Lev XIV. Dnes ve francouzských Métách promluví o míru a jednotě evropských národů. Prezident Emmanuel Macron do východofrancouzského města pozval i evropské lídry. Papež tak ukončí čtyřdenní návštěvu Francie, kam se vydal jako první hlava katolické církve téměř po 20 letech.
3: Papež do města Méty přiletí z Lourdes na jihu Francie, kde sloužil mši pro 200 tisíc věřících. Papež před lourdskou svatyní řekl, že církev musí najít odvahu a zacelit hluboké rány, které způsobila jiným. Prohlásil to předtím, než se sešel se 7 oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Papežovou návštěvu Francie provází obrovský zájem věřících. Jenom jeho mše na pařížském náměstí Svornosti a bulváru Champs-Élysées přilákala skoro 1 000 000 věřících. Kromě toho papež navštívil taky centrum, které pomáhá uprchlíkům, a v Elizejském paláci varoval před neuvážlivým používáním umělé inteligence. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Rusko v noci zaútočilo na východoukrajinský Charkov. Ve čtvrti Saltivka zasáhlo bytový dům, který má zničená 2 patra. Po útoku je zraněných 16 lidí, včetně 8 dětí. Na Telegramu to napsal šéf vojenské správy charkovské oblasti Oleh Sinihubov. Podle něj na místě zasahují záchranáři. Nikdo ze zraněných není ve vážném stavu. Velké obchody dnes musí zůstat zavřené. V den české státnosti platí zákaz prodeje pro obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákon ale umožňuje řadu výjimek, říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
4: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti, a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
1: Začíná festival sci-fi filmů Future Gate. Na pražskou část programu dorazí i režisér snímků ze světa Star Trek Nicholas Meyer a Oscarový střihač Joe Walker.
5: Americký střihač Joe Walker spolupracoval třeba na trilogii Duna nebo pokračování sci-fi filmu Blade Runner 2049.
6: Joe Walker usedne i ve festivalové porotě a uvede právě filmy jako Blade Runner 2049 a Příchozí.
5: Popisuje jeden z pořadatelů festivalu Philip Schauer.
6: A druhou osobou je režisér kultovního Star Trek Nicholas Meyer.
5: Festival Future Gate zamíří z Prahy a Brna pak také do regionu. Za sci-fi filmy tak můžete vyrazit třeba i v Hradci Králové, Olomouci nebo Ústí nad Labem. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
7: Sport. Hokejisté Třince dál vedou tabulku Tipsport Extraligy. V 5. kole nejvyšší soutěže vyhráli v Liberci 3-1 a zůstávají 100%. Pardubice zvítězili v Brně 5-3 a Olomouc na ledě Kladna 4-1. České Budějovice porazili Litvínov 5-4, Plzeň Hradec Králové 2-1 a Vítkovice Mladou Boleslav 6-2. Ostravané tak získali první body v nové sezóně. 2 asistencemi přispěl k vítězství obránce Tomáš Pavelka.
8: Skvělý pocit tohle, už dohrávat za takovou stavu a vidět kolem sebe kluky, jak se konečně smějou, když končí zápas, a to samé v hledišti. Takže paráda, užili jsme si to. Za stavu 4-2 po té druhé třetině si myslím, že rozhodla nějaká ta trpělivost. Pak jsme vlastně krájeli ten čas v té třetí třetině a jsme tam vyprodukovali nějaké šance z toho našeho systému, takže asi to byl klíč.
7: A 5. kolo dnes uzavře utkání Sparta Karlovy Vary, které začne v 16 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 nehoda na Šmejkalce a překážka i u Rousínova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozorně už kus za sjezdem na Sázavu kolem 30. kilometru začíná kolona kamionů v pravém pruhu. Hned v zápětí u exitu 29 Chocerady zastavují i osobní auta v levém pruhu a sunou se pak kolem 20 minut před Šmejkalku. Na 25. kilometru je tam ještě zabraný levý pruh, opravují betonová svodidla po jinak už dořešené nehodě. Na D1 z Přirova do Brna kus za Vyškovem pozorně na kilometru 217,5 levý pruh blokuje porouchané auto, je už před ním světelná šipka, brzdí se a řadí do pravého pruhu bez kolony. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Chlumec na 60. kilometru překáží v pravém pruhu v zúžení porouchané auto, už je označené světelnou šipkou, kolem se jede plynule. Podobná situace na D11 taky směrem z Prahy do Hradce Králové. Za exitem Městec opět v zúžení na 61. kilometru stojí nepojízdné auto v pravém pruhu. A ještě silnice 22, výjezd ze Strakonic na Vodňany. Pozorně, před Podsrpem srazila se tři auta, hasiči jsou na cestě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte vysílání svátečního radiožurnálu, teď už je s vámi Jiří Chum.
0: A taky přeju dobré sváteční dopoledne, možná si užíváte prodloužený víkend, možná jste museli do práce, tak i tak je 28. září a připomínáme si všichni patrona naší země, svatého Václava. No a dopolední radiožurnál tak nemůže začít nikde jinde, než ve Staré Boleslavi. Na poutním ši máme reportéra, spojíme se s ním v prvních minutách, teď po 10. Dobré dopoledne, vítejte.
2: Dopolední radiožurnál
10: a Jiří Chum.

0: Lidé po celé republice si dnes připomínají svatého Václava, národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavy u Prahy, kde byl v roce 935 zavražděn, přijeli tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. Před malou chvílí začala poutní mše pod širým nebem na Mariánském náměstí a je u toho i reportér Mikuláš Vochoska. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den. Mariánské náměstí je už plné poutníků a věřících. Jsou tady také zástupci skauta nebo tělovýchovných spolků, jako je Sokol nebo Orel. Jsou tady také zástupci vlády, senátu a nebo také europoslanci. Mše jako taková začala asi před 10 minutami. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl s apoštolským nunciem a dalšími biskupy prošli vstupním průvodem kolem poutníků na pódium, které je uprostřed Mariánského náměstí před radnicí města. Největší změnou letošní poutě je, že lebku svatého Václava při mši nahradila nová stříbrná herma s kouskem kosti svatého Václava. Jde o 14-kilovou bystu světce ze stříbra, kterou zdobí české granáty. Lebka svatého Václava totiž při častých převozech trpěla a letos zůstane po celou dobu trvání poutě vystavená výhradně uvnitř baziliky. Další novinkou je, že mši bude poprvé celebrovat Stanislav Přibyl, co by arcibiskup pražský, a jedním z koncelebrantů bude také nově jmenovaný apoštolský nuncius Eugene Martin Nugent. Toho papež Lev 14. jmenoval do funkce koncem letošního května. Pronuncia je to tedy dnešní svatováclavské slavnost, první setkání s veřejností v Česku.
0: Poutníci ale samozřejmě nemají před sebou jenom ten program na náměstí. Co dalšího ještě nabídne víkend?
1: Tak ten program pomši je koncipovaný pro nejširší veřejnost. V děkanské zahradě u baziliky vznikla klidová zóna s pohádkami pro děti, na houštce fungují kolotoče i stánky a odpoledne se Mariánské náměstí promění v koncertní pódium. Vystoupí tu třeba Jiří Korn, Adam Myšík nebo místní FF Band. Celodenní akci pak krátce po 9. hodině zakončí světelné překvapení.
0: Mikuláš Vochoska přímo teď na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi u Prahy. Děkujeme. Naschledanou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a samozřejmě budeme vše sledovat i dál. 3 minuty do 10:45, sváteční pondělní dopolední radiožurnál s vámi.

0: Miliony korun, až 5 let v Praze a možnost vybudovat si vlastní výzkumný tým. Univerzita Karlova chce díky novému programu přilákat výrazné vědecké osobnosti ze zahraničí. Co může taková investice přinést české vědě? Zkusíme odpovědět ještě do 10:30.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Do Česka by příští rok mohli přijet špičkoví vědci a vědkyně ze zahraničí. Do Prahy je chce nalákat Univerzita Karlova. Společně s Kellner Family Foundation spouští nový program, který nabídne vybraným dvěma výzkumníkům miliony korun na vybudování vlastního týmu. Jak má program změnit českou vědu, proberu teď s Anou Millerovou z domácí redakce. Aničko, pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Univerzita chce přilákat vědce všech národností. Hlásit se můžou výzkumníci napříč obory od medicíny a přírodních věd až po humanitní vědy. Výzva cílí na odborníky, kteří už mají zkušenosti, ale zároveň jsou ve fázi, kdy můžou na univerzitě vybudovat svůj vlastní tým. Program má zároveň přilákat zpět české vědecké talenty, kteří teď působí v zahraničí.
0: Co tedy program vybraným vědcům nabídne?
1: Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí, jak vysvětluje mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Langronová.
2: Vedle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
1: Program je na 5 let, první 3 roky dostane každý z vybraných vědců od Kellner Family Foundation 8 milionů korun. Na další 2 roky převezme financování hostitelská fakulta. Za tu dobu by si měli výzkumníci vybudovat vlastní zázemí a tým tak, aby se mohli ve své práci dál rozvíjet a pokračovat i po skončení programu. Univerzita chce zároveň do týmu zapojovat i mladší, méně zkušené kolegy.
0: A podle čeho univerzita vědce vybere?
1: Podstatné je, aby měl jejich výzkum vysokou mezinárodní úroveň a zároveň přispěl k rozvoji české vědy a vědeckého prostředí na Univerzitě Karlově. Jak vysvětluje Tereza Bůšková, výkonná ředitelka nadace The Kellner Family Foundation.
3: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost a vlastně jsou schopni se tady zasíťovat a přenést tady tu zahraniční zkušenost na svoje pracoviště.
1: Aktuální výzva je otevřená do 9. listopadu. Přihlášky můžou vědci posílat přes web programu. Vybraní výzkumníci by pak měli na Univerzitě Karlově začít pracovat v průběhu roku 2027.
0: Anna Millerová z domácí redakce, díky, nashledanou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a už vedle v Newsroomu pro vás chystáme další zpravodajský servis. Bude tu za 9 minut přesně v 10:30. A samozřejmě i rozhlas nikdy nespí. 24 hodin denně zpravodajství. To znamená i dnes i rozhlas.cz, adresa nebo mobilní aplikace pro vás.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Budiš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Jana Gulda a zprávy.
2: V Česku začne tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od čtvrtka budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 halířích na litr. Sníží se spotřební daně na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jižní Korea žádá Ukrajinu o omluvu za vyzrazení předání 2 severokorejských válečných zajatců. Převoz z Ukrajiny do Jižní Koreje minulý týden oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na valném shromáždění OSN. Jeho korejská prezidentská kancelář teď požádala o oficiální vysvětlení. Vyzrazení podle ní mohlo ohrozit rodiny zajatců. Podle Soulu se obě země dohodly, že informace o výměně nezveřejní, to ale Kyjev odmítá. Na náměstí v centru Madridu znovu spaly stovky lidí. Stany si tam postavili sobotní demonstranti proti krizi bydlení. Na madridském náměstí Puerta del Sol chtějí zůstat, dokud vláda nepřijme zákon o ochraně práv nájemníků. Bydlení má být podle nich právo. Podle španělského premiéra Pedra Sánchez na zákonu kabinet pracuje a chce ho schválit už na zítřejším zasedání. A zrekonstruovaná věž kostela svatého Vavřince ve Vizovicích bude dnes zpřístupněná veřejnosti. Podle Petra Červenky z arcibiskupství Olomouckého jde o jedinou vyhlídkovou kostelní věž ve Zlínském kraji. V průběhu rekonstrukce dělníci opravili fasádu, schodiště, dlažbu, historické dveře. Výměnou prošly i věžní hodiny. Výstup na věž bude možný dnes odpoledne mezi 13. a 16. vždy v celou hodinu. Sport. Tým Evropy ovládl po 6. tenisový exhibiční Laver Cup. Výběr světa porazil 13-5. Pomohl k tomu i Jakub Menčík, který vyhrál v Londýně 2 zápasy ve 4 hře a 1 prohrál ve 2 hře.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 nehoda na Šmejkalce a překážka i u Rousínova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu počítejte s kolonami, kamiony v pravém pruhu ze 31. kilometru, osobní auta v levém ze zhruba 30. a odtamtud je to na 20 minut. Na začátek omezení před Šmejkalkou na 25. kilometru, tam po dřívější nehodě je průjezdný jenom pravý pruh. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za Vyškovem obezřetně na 218. kilometru. Tvoří se tam kratší fronta, na 217. a pultem je pro poruchu auta zabraný levý pruh. Na dálnici D11 překáží 2 nepojízdná auta v dlouhodobém zúžení mezi sjezdy na Městec a Chlumec. Ve směru na Prahu je to na 60. kilometru v pravém pruhu, ve směru na Hradec Králové na 61. kilometru opět neprůjezdný pravý pruh. A na příjezdu do Strakonic silnicí 22 z Vodňan za Podsrpem čekejte kratší kolonu, srazila se tam 3 auta, projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
5: Na státní svátky se můžete dostat i do míst, kam běžně ne. V ostravském magistrátu se zároveň můžete vrátit i v čase do dob Přemyslovců. Před novou radnicí se objeví rytíři, pážata, alchymisté nebo kejklíři a dobovou atmosféru doplňuje středověká hudba i přehlídka historických kostýmů. Další pozvánka svátečního dopoledního Radiožurnálu. Teď jsou 4 minuty po půl 11. Krásné dopoledne.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: No.
1: Máte chuť na dýně? Dýně pěstitelé čím dál častěji prodávají formou samoobsluhy. Podle farmářů jsou lidé většinou poctiví a i bez dohledu si útratu sami spočítají a potom i zaplatí. Máme dobré zprávy. A tahle dobrá reportáž ještě do 3:15 ve svátečním pondělním dopoledním radiožurnálu. Teď Mike Oldfield.

0: Podzimu neodmyslitelně patří dýně. Farmáři je čím dál častěji prodávají formou samoobsluh. Zákaznice si tak můžou pro tykve přijet naprosto kdykoliv a sami podle počtu kusů anebo váhy potom zaplatí do kasiček nebo pomocí QR kódu. Prodej takhle už několik týdnů funguje i v Bochovicích na Třebíčsku.
1: Vhazuje paní Mirka bankovky a mince do kovové schránky, zatímco její dcera odnáší do kufru auta jednu dýň za druhou.
2: Asi 33 vlastně bylo těch malejch. K tomu jsme měli asi zhruba tak asi 8 středních a potom asi, já nevím, dvě ty větší dýně.
1: Ukazuje paní Mirka na všechny možné dýně, co už si v samoobsluze vybrali. Část si nechají doma, část berou i pro známé. Tady v Bochovicích kupují tykve poprvé.
2: My jsme vždycky dýně měli svoje. Leto se neurodilo, takže jsme začali pátrat. Jen jsme se bavili a internet i hned nám, takže výsledkem je to, že přišel odkaz, tak jsme vyjeli.
1: Dýně mají čistě na dekorace, podobně jako teď většina zákazníků, popisuje farmář Dominik Jura.
3: Nejvíc z začátku byl zájem o Hokkaida, teď to pomale přechází vlastně, jak se blížíme k tomu jakoby Halloweenu, tak je větší zájem samozřejmě o ty dýně na dlabání, na vyřezávání.
1: Dýně má Dominik Jura vyskládané na trávníku před domem. Zákazníci si je sami vezmou, sami si spočítají útratu a pak také zaplatí.
3: Nazvali jsme to Skasiruj se sám, to máme druhý rok a vzniklo to vlastně tak, že lidi jezdili hodně nepravidelně a většinou, jak se komu hodí, když jede z práce, a to nešlo úplně vyhovět všem, že jo, nemůžeme vlastně jakoby držet tu otevírací dobu nonstop, takže jsme vlastně přišli tady k tomu bezkontaktnímu prodeji, ne. Musím zákazníky pochválit opravdu, že jsou poctiví.
1: Dýní je v tuto chvíli v Bochovicích dost, i když úrodu trochu poškodilo letošní sucho. Podle Dominika Jury ale zdaleka nespůsobilo takové škody jako na jiných plodinách. Dýně proto začal v Bochovicích prodávat už na začátku září. Ke konci minulého týdne spustil samoobslužný prodej i farmář Martin Broš u Radňova na Havlíčkobrodsku.
4: Méně než loni, bohužel je to poznat i na ceně. No. U nás platí, že jezdíme tak, že jdeme pořád za nějaký velkou obchodní ceny, to znamená dneska 15 kilo.
1: Vysvětlil Martin Brož, že letošní úrodě dýní uškodilo hlavně sucho a nebylo ani kde brát dostatek vody na zavlažování. Musel proto oproti letošku zdražit o 3 koruny za kilo. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

S Chorvatskem prohráli a zítra čeká české fotbalisty v Lize národů ještě náročnější zkouška. Do Edenu přijede Anglie. O národním týmu si budu už za chvíli povídat s naším expertem a bývalým reprezentantem Pavlem Horvátem. Zůstaňte u Radiožurnálu.

0: Horváta.
1: Fotbal, tak jak ho známe, vznikal v 19. století v Anglii. A právě reprezentace Anglie se zítra v Edenu postaví v Lize národů proti českým fotbalistům. Co očekávat a u jakého vzájemného zápasu se inspirovat, to proberu s naším fotbalovým expertem a bývalým hráčem národního týmu Pavlem Horvátem. Pavle, pěkné sváteční dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Než se dostaneme k Anglii plné hvězd, v ranní reportáži mohli naši posluchači slyšet o tréninku českých fotbalistů, na který se dostali i někteří fanoušci. Konkrétně ti, kteří měli štěstí a byli vylosováni. Co ty na to? Zažil jsi něco podobného, když jsi reprezentoval?
2: To určitě ne. Myslím si, že o to takovej zájem nebyl. Ty média nedávaly takovou podporu, nebo ty sociální sítě nedávaly takovou podporu ani tomu fotbalu, ale myslím si, že to je skvělá myšlenka, že obzvlášť děti, když se dostanou na tyhle ty tréninky, tak je to hodně, hodně dobrý, aby viděli, jak ta reprezentace funguje, a dostat se k národňáku je vždycky trošku výjimečný.
1: S Chorvatskem Češi na úvod Ligy národů prohráli v Edenu 1-2. Na stejném místě zítra večer vyzvou Anglii v čele s Harrym Kaneem nebo Judem Bellinghamem. Jaké dáváš Čechům šance?
2: Tak já si myslím, že to bude hodně podobný. Myslím si, že procházíme nějakým procesem. Samozřejmě Chorvatsko bylo silným soupeřem. Anglie by měla být ještě malinko lepším vzhledem k tomu, jaký tam má hráče. A není to vůbec jednoduchá situace. Máme vlastně nejtěžší soupeře, který vůbec můžeme v tuhle chvíli jako vyfasovat. A samozřejmě my se nějak ten fotbal teďka začínáme učit, bych to řekl takhle zjednodušeně. A je to vidět, že v některých fázích kluci umějí, v některých fázích jim to tolik nejde, a Anglie bude velký test, a samozřejmě šanci máme, ale nebude veliká.
1: Před 7 lety ale Češi dokázali Anglii porazit. Právě v Edenu národní tým vyhrál 2-1 v kvalifikaci o mistrovství Evropy. Jak ty na to vítězství vzpomínáš?
2: No tak samozřejmě to byl velký svátek. Myslím si, že měli jsme v desíce u mě v pořadu Tomáše Ondráška, přezdívanýho Kobra, který tenkrát dal ten rozhodující gól, a vždycky takovýhle soupeře je fantastický porazit, ale kdyby se to povedlo, bylo by to skvělý.
1: Držme palce. Pavel Horvát v dopoledním Radiožurnálu. Díky.
2: Hezký den.
0: Desítka Pavla Horváta na Radiožurnálu.

0: Komunální volby jsou plné zajímavých příběhů. Víte, ve které obci už 24 let vybírají z jediné kandidátky? Kde se v Česku ucházejí o hlasy jen ženy? A na jakém místě naopak nikdo kandidovat nebude? Volební perličky. Reportér Lubomír Smatana pro vás natočil zajímavosti napříč republikou. Volební perličky. Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Rusko plánuje další sabotáže v Evropě, varuje šéfka unijní diplomacie Kalasová. Sídlo vlády Strakova akademie se dnes otevřela veřejnosti. Cyklista Vacek si při pádu na mistrovství světa zlomil nos, možná přijde o evropský šampionát. Na dálnici D1 před Šmejkalkou směrem do Prahy je kolona a počasí bude většinou jasno, místy až oblačno a teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko podle Kaji Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Cílem sabotáží ze strany Ruska je podle Kalasové hlavně rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je taky tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Budou se zabývat i zprávou o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Uvádí, že 27 nezbrojí dostatečně efektivně. Izrael slaví židovský svátek Sukot. Pro Palestince na západním břehu zavedl plošná omezení pohybu. Americké velvyslanectví v Jeruzalémě oznámilo, že podle jeho informací by měla být kontrolní stanoviště na celém území západního břehu zavřená až do soboty.
3: Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Výjimku dostali klíčoví zaměstnanci, kteří pracují v izraelských průmyslových zónách. Osady většina zahraničních vlád považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Vstup ze západního břehu do Izraele má být Palestincům povolený pouze v humanitárních a zdravotních případech. Izraelská armáda posílila své jednotky na celém okupovaném území kvůli obavám z útoků. Očekává, že během svátku bude v oblasti více Izraelců, kteří budou navštěvovat poutní místa, přírodní parky nebo veřejné akce. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Úroda dýní je letos oproti loňsku menší. Farmáři odhadují, že mají ve srovnání s minulým rokem tykví asi o pětinu míň. A to se odráží i na ceně. Například farmář Martin Brož z Radňova na Havlíčkobrodsku kvůli tomu zdražil z 12 na 15 korun za kilo. Úrodě podle něj uškodilo hlavně sucho.
4: Dýní je méně než loni a bohužel je to poznat i na ceně. No. Nebylo ani jak zavlažovat, protože voda nebyla nikde. Já, když to řeknu hloupě, nedalo se brát právě z žádných vodotečí, z ničeho prostě.
1: Sídlo Úřadu vlády České republiky se otevřelo pro veřejnost. Den otevřených dveří ve Strakově akademii v Praze trvá do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. Kam všude se návštěvníci podívají, popisuje Filip Hlušička z Úřadu vlády.
5: Návštěvníci uvidí vstupní halu, jednací sál vlády, galerii českých a československých předsedů vlád a další reprezentační prostory, jako je například Špilarův sál nebo nový tiskový sál, kde se pravidelně konají tiskové konference po jednání vlády.
1: Trasa prohlídky končí v zahradě Strakovy akademie, kde se běžně konají diplomatické akce. Vedle sídla vlády je dnes pro veřejnost otevřené taky ministerstvo financí.
6: Sport. Cyklista Matias Vacek spadl v závěrečném závodě mistrovství světa v Montrealu, zlomil si nos a přivodil odřeniny. Český jezdec tak možná přijde o evropský šampionát, který začíná v sobotu v Lublani. Záležet bude na dalším vyšetření, jak řekl Vacek ve videu na sociálních sítích cyklistického svazu.
7: Cítil jsem se dobře, všechno šlo podle plánu. Bohužel pak na těch odkruzích tak došlo k pádu a bohužel jsem skončil v nemocnici. Navštívím odborníka a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
6: Závod nedokončili ani zbylí dva Češi, Jakub Otruba a Pavel Novák. Mistrem světa v silničním závodě se stal Američan Brandon McNulty, který vybojoval pro Spojené státy první medaili po 33 letech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 před Šmejkalkou a překážka na D35 u Holic. Na D1 z Brna do Prahy za exitem Sázava se kolem 32. kilometru dojíždí do kolony. Osobním autem je to pak asi na půl hodiny na začátek omezení před Šmejkalkou. Po dřívější nehodě na 25. kilometru je neprůjezdný levý pruh. Na dálnici D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto pozorně u sjezdu na Holice na kilometru 144 má policie hlášený kus spoileru v jízdních pruzích. Na D35 se potom dál v novém úseku směrem z Litomyšle na Svitavy pozorně za Janovem na kilometru 193 stojí porouchaný kamion, zabraný je u něj pravý pruh. Na D11 se porouchaná auta zůstávají v dlouhém zúžení mezi sjezdy na Městec a Chlumec. Ve směru na Prahu je to na 60. kilometru pravý pruh, ve směru na Hradec 61. kilometr, opět v pravém pruhu auto. Na silnici 57 Valašské Meziříčí Opava komplikace na průjezdu Kunínem. V křižovatce u Citroenu se srazilo auto s motorkou, zatím kratší kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme většinou jasno na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: Pondělí 28. září, státní svátek, 6 minut po 11. hodině. Žije kníže Václav, jehož mučednickou smrt v roce 935 si dnes připomínáme národním patronem, to ví asi každý z vás. Jak se ale tento český světec dostal do anglické vánoční koledy? To vám v dopoledním radiožurnálu ještě rádi řekneme.
2: Dopolední radiožurnál a Jiří Chum.

0: Dnes je svátek svatého Václava, který připomíná českého knížete a svědce, hlavního patrona českého národa, který je zároveň symbolem české státnosti. Myslím, že v Čechách a na Moravě je tahle postava dostatečně známá a asi nemusíme připomínat ani jeho mučednickou smrt. Knížete Václava znají ale velmi dobře i v anglosaském světě. Tam ovšem jeho jméno je spojené s vánočními svátky a je taky příkladem toho, jak náměty i melodie putovaly Evropou.
1: Good King Wenceslas, tedy dobrý král Václav, je oblíbená anglická koleda. V Británii a anglosaském světě vůbec ji zná naprosto každý.
2: První sloka představuje krále, který pozoruje chudého poddaného, jak za chladné zimní noci sbírá dříví na otop. Pověří své páže, ať připraví jídlo, pití a dřevo, a potom muži vše přinesou. Koleda končí výzvou křesťanům, aby měli soucit s chudými, neboť tak sami dojdou požehnání.
1: Vysvětluje kněz John Seaman. Jak se ovšem postava českého knížete a svědce dostala do Británie?
3: Může za to anglikánský kněz jménem John Mason Neal. Jeho koníčkem byla historie a překládal antická a středověká díla i duchovní písně. Ty také sám psal. Píseň Good King Wenceslas byla koleda určená dětem a měla nabádat k dobročinnosti.
1: Říká historička Sara Daudiová. Tuto koledu vydal Neal poprvé ve sborníku náboženských písní v roce 1853. Text je přitom překladem německy psané básně českého básníka Václava Alojze Svobody Sankt Wenceslav und Podivín. Popisuje legendu, ve které Václav se svým sluhou Podivínem pomáhá v kruté zimě chudému poddanému. Svoboda ji vydal v roce 1847. Nápěv písně je mnohem starší. Pochází ze 13. století. Skladba Tempus adest Floridum ovšem z Vánoci nemá nic společného. Oslavuje příchod jara, květiny a probouzející se přírodu. I přes řadu nepřesností John Mason Neal například udělal z knížete Václava krále, se český světec dostal do povědomí milionů lidí. Jaromír Marek, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 za Velkým Beranovem. Pozor, dejte na D1 ve směru z Brna do Prahy. Za exitem Velký Beranov na kilometru 116,5 stojí čerstvě nabouraná dvě osobní auta v levém pruhu. Zatím nejsou výrazněji označená, brzdí se tam a začíná vznikat kolona D1 na Prahu, kilometr 116,5. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách půl.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: a za chvíli i hodně vysoko. K zemi se znovu přiblížila vesmírná sonda JUICE. Na palubě má i český přístroj. A tak řekneme, kam míří a co jí v nejbližší době čeká.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: sonda JUICE těsně prolétne a potom se zase bude vzdalovat. Ano, musí získat energii z oběžné rychlosti Země.
1: Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd vysvětluje, že sonda využívá takzvaný gravitační prak. Naše Země ji k sobě přitáhne na vzdálenost několika tisíc kilometrů a pak ji vymrští zase dál.
0: Tady ten úhel toho zahnutí té dráhy nebude příliš velký. Dojde hlavně k urychlení té sondy, což je ten princip, který tady potřebujeme, abychom tu sondu nakonec dostali na dráhu k Jupiteru.
1: Sonda má hlavně zkoumat 4 ledové měsíce Jupiteru a hledat na nich možné podmínky k životu.
0: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
1: Přístroj s českou účastí bude zaměřený hlavně na magnetické pole v okolí měsíců i samotného Jupiteru. To je signál, který tam skoro před půl stoletím naměřila sonda Voyager 1. Trochu se to podobá signálům z magnetického pole Země, které nás chrání před kosmickým zářením. Při průletech kolem Země proto vědci můžou přístroj znovu zkontrolovat a skalibrovat.
0: Náš přístroj by měl běžet až do 3. října.
1: Zkoušky přístrojů je mají hlavně připravit na misi k Jupiteru, ale v naměřených datech se dají neplánovaně najít i zajímavé objevy, říká Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry.
2: Kolegové z Itálie měřili nad velikou bouřkou v jihovýchodní Asii. Naměřili zajímavé jevy na vršku bouřkových oblaků. Bylo to první měření ve více spektrálních oblastech z oběžné dráhy. Žádné takové měření zatím okolo Země nelítá.
1: I na tomto objevu mají podíl čeští vědci, přestože nepochází z jejich přístroje.
2: Nikdo z nich neměl žádné zkušenosti s bouřkami a bleskami, tak nás oslovili, jestli bychom jim neporadili, co to tam vlastně naměřili.
1: Blesky a další jevy na Jupiterových měsících bude sonda JUICE měřit od roku 2031, kdy tam podle plánu dorazí. Martin Srp, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.

0: zpívá. Oslavou jejího života a díla bude 14. listopadu koncert v Nové spirále na výstavišti s otáčivým pódiem. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Na ruby v nových aranžích. Pro velký zájem o tento výjimečný zážitek byl přidán druhý koncert 15. listopadu. Více informací na novaspirala.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 11:30. Jana Gulda a zprávy.
2: Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají například vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Loni mezi nimi byly například válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. Předsedkyně švédských sociálních demokratů Magdalena Anderssonová oznámila, že teď není schopná sestavit vládu. Své rozhodnutí oznámí předsedovi parlamentu, který pověřil sestavením kabinetu. Anderssonová vede středolevý opoziční blok, který v parlamentních volbách na začátku září získal těsnou většinu. Velké obchody a supermarkety v Česku zůstanou dnes zavřené. Den české státnosti totiž patří mezi svátky, kdy prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních nesmí otevřít. Výjimku mají například lékárny nebo obchody na čerpacích stanicích, letištích a nádražích. Velké obchody zůstanou zavřené taky o příštím státním svátku 28. října. A charitativní koncert zazní dnes odpoledne na Žižkově náměstí v Táboře. Akci pořádá místní centrum Kaňka na podporu dětí s postižením a jejich rodin. Na koncertě vystoupí místní kapely a děti ze základní umělecké školy v Sezimově Ústí. Hlavním hostem bude Michal Prokop s kapelou Framus Five.
3: Sport.
2: Hokejisti Pardubic B nastoupí v 17 hodin k utkání 8. kola Maxa ligy. Vedoucí tým tabulky druhé nejvyšší soutěže čeká Zlín. Ve stejný čas začne i duel Havířova s obhájci titulu z Jihlavy a zápasy Vsetín Tábor, Sokolov Frýdek Místek a Litoměřice Slavia. Už v 15 hodin padne úvodní buly v utkání Třebíč Chomutov a v 16 hodin odstartuje souboj Kolína s Přerovem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Šmejkalky a neprůjezdná 13 v Rynulticích. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za Velkým Beranovem už z kilometru 116,5 nabouraná auta s policií odjela, volné jsou oba pruhy, provoz sklidnil. Dál ale na D1 z Brna na Prahu vzniká kolona, pak kousek za sjezdem na Sázavu. Sune se z 32. kilometru asi půl hodiny na 25. Na začátku zúžení před Šmejkalkou je po dřívější nehodě stále ještě zabraný levý pruh. Na D11 z Hradce Králové na Prahu pozorně za sjezdem na Chlumec. V omezení na 60. kilometru u porouchaného auta přepřehají přívěs, blokují pravý pruh, zatím je to bez kolony. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 opatrně dojíždějte do kolony kousek za sjezdem na Barrandov. Začíná se to rozjíždět, chvilku byl zablokovaný vjezd do Lochkovského tunelu kvůli příliš vysokému vozidlu, teď už je provoz obnovený. A silnice 13, Liberec Nový Bor je v Rynulticích neprůjezdná. V křižovatce na Hrádek havarovala 3 auta, nedá se projet. Na místní komunikaci kolem fotbalového hřiště se vejdou maximálně osobní auta a už se to tam plní.
6: Je to neprůjezdný, bude se objíždět takovýma uličkama, no, pokud to neuspou kamiony.
5: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Kum.
1: Ještě další pozvánka na západ Čech. Připomeňte si prvorepublikovou armádu ve Vojenském muzeu v Rokycanech. Muzeum na demarkační linii dnes pořádá projektový den, při kterém uvidíte vojenskou techniku, včetně unikátní repliky takzvaného tančíku, malého obrněného vozidla. Připravená je i bojová ukázka s víc než 100 členů klubu vojenské historie. Ten program začal před půl hodinou a potrvá do 5. odpoledne.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi. Lucky girl, she worked the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

Dopolední radiožurnál se do 11:45 vydá ještě do Německa. 1000 hostů v čele se spolkovým prezidentem se dnes sjíždí do německého Karlsruhe. Tam sídlí ústavní soud, který slaví 75 let, na den přesně. Strážce ústavy veřejnost často nezná a přesto mají v Německu často i poslední slovo. Ovšem je možné, že politický tlak na ně v příštích letech jenom poroste. Proberu to s naším německým zpravodajem už za chvíli.

0: Většina Němců, ale i hodně lidí v zahraničí zná jméno německého kancléře Friedricha Merce. A třeba sem tam i někoho dalšího ze spolkové vlády. Ale vzácnost je najít člověka, který by věděl, kdo je předseda německého ústavního soudu, anebo znal jménem některého z jeho 15 kolegů a kolegyň. A to přesto, že soud v Karlsruhe často mívá v Německu poslední slovo a zasahuje často také do politiky. Dnes slaví ústavní soud v Německu 75 let od svého založení a my o tom budeme mluvit s naším německým zpravodajem Tomášem Hamlínem. Tomáši, pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, asi 1000 hostů právě v čele se spolkovým prezidentem Frankem Walterem Steinmeierem přijíždí do Karlsruhe na jihozápadě Německa oslavit ty narozeniny soudu založeného v roce 1951, tedy nedlouho po válce a zasvěcenému do velké míry tomu, aby se v Německu už nemohlo opakovat bezpráví nacionální socialistické diktatury a aby před nadměrnými zásahy státu byla chráněna práva a svobody jednotlivců. A to je taky důvodem, proč se k soudu v Karlsruhe, ostatně stejně jako k českému ústavnímu soudu v Brně, může odvolat každý, kdo si myslí, že jsou jeho práva porušována a případně se domoci zrušení celého nařízení nebo i zákona, což se v Německu už taky stalo, třeba když soud zrušil s odkazem na svobodu vyznání paušální zákaz učitelkám nosit šátky do škol.
0: Legendární je taky rozhodnutí o zákazu křížů v bavorských školách. Připomeň, o co tam šlo.
1: To je jedno z nejvýbušnějších rozhodnutí německého ústavního soudu za celou jeho historii, je už tedy z 90. let, ale taky se dost dezinterpretuje. Tam totiž tehdy nešlo o to, že by soud, jakožto nějaký zlý stát, snad omezoval lidovou kulturu v zájmu islamizace Evropy, zakazoval kříže, to ne. Spolkový ústavní soud tehdy naopak nedovolil státu, konkrétně Bavorsku, aby kříž ve třídách být musel, aby to stát nařizoval, jakožto povinnost. A tohle poukazování na mezestátní moci, co stát může, co naopak ne, to se prolíná celým rozhodováním německého ústavního soudu, ať to bylo třeba rozhodnutí o tom, že slogan z pera známého ještě předválečného novináře Kurta Tucholského vojáci jsou vrazi, je přípustný, tedy nelze ho bez dalšího trestat, anebo o tom, jestli stát může nařizovat pracovníkům ve zdravotnictví a péči očkování proti covidu.
0: Zdá se, jakoby museli ústavní soudci stále tak trochu bruslit na tenkém ledě. Tak řekni, daří se jim to?
1: Bylo před 2 lety před ústavním soudem v Karlsruhe takové veřejné shromáždění. Tehdy lidé udělali kolem budovy soudu lidský řetěz na takové na znamení, že jo, tak chtějí bránit proti autoritářským a populistickým tendencím a možná to bylo trochu prorocké. Dnes si podle průzkumu polovina Němců myslí, že ústavní soud bude vystavený do budoucna čím dál větším politickým tlakům. A to vlastně v dnešním rozhovoru pro list Süddeutsche Zeitung připustila i bývalá ústavní soudkyně, dnes profesor práva ve Frankfurtu Gabriel Bricová. Ona řekla, že stabilní soudy jsou potřeba právě v době, kdy se začínají prosazovat nedemokratické formy vlády a taky, že poučením právě z toho období nacismu je, že obavy je potřeba mít i z většiny.
0: Ústavní soud v Německu slaví 75 let od svého založení na den přesně. Tomáš Havlín, náš německý zpravodaj v dopoledním radiožurnálu. Tomáši, díky.
1: Děkuji, hezký den.

0: Dnes si připomínáme Den české státnosti i odkaz národního patrona svatého Václava. Na mnoha místech republiky můžete navštívit svatováclavské poutě a nejrůznější slavnosti. Na náměstí Míru v Klatovech se úderem poledne rozezní historický zvon Vondra v Černé věži. A přijede taky družina svatého Václava. Už je tam reportér Pavel Hala. Pavle, pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne z Klatov přímo spod Černé věže na historickém náměstí. Sváteční den sem na historické náměstí v Klatovech přilákalo stovky lidí a všichni tu očekávají 12. hodinu. To se rozezní historický zvon Bartoloměj Ondřej, kterému tady ale po staletí neřeknou jinak než Vondra. Čtyřtunový kolos rozezní zvoníci ručně. Na místě teď hraje, jak je určitě slyšet, dobová hudba v podání skupin Animata a Peregrin. V plném proudu je i historický jarmark. Všichni ale vyhlíží pravé poledne, kdy na náměstí dorazí na koni svatý Václav s družinou rytířů Koruny české.
0: Pavle, jak dlouho oslavy potrvají a jaký další program je připravený?
1: Kromě jarmarku a královské svatováclavské družiny tady lidé potkají třeba sokolníka, kata nebo felčara. Odpoledne se na pódiu prostřídají šermířské souboje rytířů Koruny české, kejklíři nebo skupina Krakyš. Program na náměstí v Klatovech potrvá až do 17. hodiny.
0: Pavel Hala, děkujeme, nashledanou.
1: Naslyšenou.
0: Klatovi. 11.50 posloucháte sváteční pondělní dopolední radiožurnál.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: 6 minut do 12. hodiny, ani sváteční den vás nepřipraví o hlavní zprávy a polední publicistiku. Připravila Věra Štechrová. Věro, krásné poledne.
1: Dobrý, hezký sváteční den. My se podíváme na to, jak v současnosti rostou ceny elektřiny a plynu a taky, jak se ten jejich výrazný růst projevil v cenách anebo projeví v cenách pro domácnosti. Zeptám se taky na to, jaké možnosti má vláda, pokud by chtěla ty vysoké ceny energie nějak ovlivňovat, samozřejmě směrem dolů. Britská policie taky dnes vyslechla 5 mužů, které včera zadržela u letecké základny Fairford na západě Anglie. Byly to velké manévry, na místě zasahovali pyrotechnici a na 80 domácností se muselo evakuovat. Mě bude zajímat, co už teď víme o celém tom incidentu a proč je britská vláda zatím velmi skoupá na informace. No a ve Staré Boleslavi začala svatováclavská pouť, tak si připomeneme třeba i to, proč je patronem českých zemí právě svatý Václav.
0: Poslouchejte nás už ve 12 hodin, hlavní zprávy, pak v 12. hodina 10. minuta a Věra Štechrová. Těšíme se.
1: Taky.

0: Radioservis představuje
1: CD Gramo Tingle Tangle.
2: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
1: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
2: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
1: CD Gramo Tingle Tangle dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Je den české státnosti, patrona naší země, svatého Václava, připomíná národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Šéfka unijní diplomacie Kalasová varovala před dalšími ruskými sabotážemi v Evropě. Čeští fotbalisti se chystají na druhé utkání Ligy národů s Angličany. Silnice 13 z Liberce na Nový Bor je v Rynolticích neprůjezdná a počasí bude většinou jasno, místy až oblačno a teploty až 24 stupňů. Je pondělí 28. září. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
5: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Dnes si připomínáme Den české státnosti i odkaz národního patrona svatého Václava. Tisíce lidí dorazili na národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavy, kde svědce v roce 935 zavraždili. Tradiční poutní mši na Mariánském náměstí sloužil pražský arcibiskup a český primas Stanislav Přibyl. A z místa se hlásí reportér Mikuláš Vochoska.
6: Mše skončila zhruba před půl hodinou. Poutníci se už pomalu rozcházejí, ale i tak je Mariánské náměstí stále plné lidí. Po mši, kterou letos celebroval poprvé Stanislav Přibyl, co by arcibiskup český, zazněla i státní hymna a svatováclavský chorál. Lidé tady v Boleslavi si budou moct kromě koncertu a dalšího kulturního programu přijít prohlédnout i lebku svědce, která letos poprvé nebyla součástí mše a nahradila ji takzvaná herma, která připomíná stříbrnou bystu svatého Václava s kouskem jeho kosti. Lebku lidé najdou v bazilice na Mariánském náměstí. Ze Staré Boleslavy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
4: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Radiožurnálu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 630 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
7: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemu, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
4: Příčina znečištění podle Soukupa zatím není jasná. Vodárny už ale podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Vláda se v tomto týdnu vrátí k regulaci ceny benzínu a nafty. Platit začne od čtvrtka. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2 korunách a 50 halířích na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře zároveň sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Opatření by podle mluvčího asociace Václava Louly mohla zhoršit.
8: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnané s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
4: Opatření budou zatím platit do konce října. Vláda také rozhodla o uvalení mimořádné sektorové daně na rafinerie pro letošní a příští rok.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
4: Rusko podle informací od zpravodajských služeb plánuje v Evropě další sabotáže. Oznámila to šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová před jednáním ministrů obrany států 27 v Bruselu. Prohlásila, že Evropa musí být ostražitá a na základě zpravodajských informací nachystané sabotáže už předem reagovat.
9: Moskva podle Kalasové chystá sabotáže s cílem rozdělit a zastrašit evropskou společnost a odradit ji od podpory Ukrajiny. Také finský ministr obrany Antti Häkkinen prohlásil, že hlavním důvodem narůstajících sabotáží je neúspěch Ruska na bitevním poli. Proto Moskva zvyšuje tlak na podporovatele Ukrajiny. Ministři obrany států 27 dnes projednají také zprávu o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Podle agentury Reuters z ní vyplývá, že Evropská unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Rusko zaútočilo na obytné domy v ukrajinském Charkově. Podle tamních úřadů je zraněných 35 lidí, z toho 10 dětí.
10: Záchranou operaci v Charkově na místě koordinoval starosta města Ihor Terechov, který nařídil evakuaci obyvatel vysokopodlažního domu, silně poškozeného po útoku raketodronem typu Banderol. Tři lidé zahynuli v kyjevské oblasti. Jeden z nich byl občanem Ázerbajdžánu a 8 lidí bylo zraněno, oznámila oblastní vojenská správa. V Kyjevě ruské drony zaútočily na další dvě čerpací stanice a asi 4 lidé byli zraněni. Dopoledne Rusko zasáhlo velkou kancelářskou budovu v centru Dnipra. Rusko také intenzivně útočilo na Oděsu a Oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Britská policie začala s výslechy 5 mužů zadržených u vojenské základny Fairford. Ve vazbě jsou od včerejška kvůli podezření z plánování teroristického útoku. Vyšetřování vede protiteroristická jednotka britské policie.
11: Na dodávky upozornila policie jedna z farmářek, když se vracela z večírku domů. Trojice bílých aut byla podle ní podezřele zaparkovaná poblíž vojenské základny a nepatřila nikomu z místních. Po příjezdu farmářky se navíc muži dali na útěk. Policie je do několika minut zadržela a vozidla prozkoumal speciální robot na zneškodňování výbušnin. Okolí zůstává zavřené a hlídané maskovanými ozbrojenými muži. Evakuovaní obyvatelé Welfordu se nesmí vrátit domů. Vojenská základna ve Fairfordu zůstává na nejvyšším stupni pohotovosti. Letiště se svolením britské vlády používají americké bombardéry k zasahování cílů v Iránu. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Má být zároveň jasno a bez deště. Místy ale může sílit vítr. Nejteplejším dnem má být podle Českého hydrometeorologického ústavu úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu, mlhy budou spíš výjimečné. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. V blízkosti Země prolétá kosmická sonda JUICE. Nejblíž bude dnes odpoledne, namířeno má k Jupiteru, ale než tam doletí, musí ještě několik let manévrovat sluneční soustavou.
12: Nejtěsnější průlet sondy JUICE okolo Země 28. září na svatého Václava 13:45 středoevropského letního času.
13: Říká Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Při průletu u Země mají vědci příležitost zkontrolovat a skalibrovat měřící přístroje sondy.
12: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
13: Do cíle sonda dorazí v roce 2031. Bude zkoumat hlavně možné podmínky pro život na ledových měsících Jupiteru. Martin Srp, Radiožurnál. Sport.
14: Čeští fotbalisté si v podvečer naposledy zatrénují před druhým zápasem elitní skupiny Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí v úterý znovu v Edenu proti Anglii.
15: Angličané v sobotu vstoupili do nového ročníku Ligy národů domácí porážkou 2-3 s mistry světa ze Španělska. Na letním světovém šampionátu výběr kouče Tuchla skončil třetí. O tom, co očekává od dalšího velkého zápasu, mluvil po prohře s Chorvaty reprezentační obránce Jiří Sláma.
16: Tak asi něco podobného, nejlepší ještě lepší soupeř, takže že i s tajkovýma týmama dokážeme hrát.
15: Čeští fotbalisté se s Anglií naposledy utkali ve skupině mistrovství Evropy před 5 lety, kde v londýnském Wembley podlehli domácímu favoritovi 0-1. Už tehdy Angličany vedl jako kapitán hvězdný kanonýr Harry Kane. Utkání Česko-Anglie začne v Edenu v úterý ve 20:45, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
14: A hokejisté Sparty budou od 16 hodin hrát v 5. kole Tipsport Extraligy s Karlovými Vary. Radiožurnál Sport nabídne ze zápasu přímý přenos.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolona na D1 před Šmejkalkou a neprůjezdná 13 v Rynouticích. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu opatrně dojíždějte do kolony kolem 31. kilometru. Táhne se to pak půl hodiny osobní auta na začátek zúžení před Šmejkalkou. Na 25. kilometru jsou po dopolední nehodě pobořená betonová svodidla a jede se proto jenom pravým pruhem. A silnice 13 Liberec Nový Bor je v Rynolticích uzavřená. Před křižovatkou na Janovice a Hrádek havarovala 3 auta. Objížďka po místní komunikaci kolem fotbalového hřiště není vhodná pro kamiony. Čekejte kolonu před Rynolticemi směrem z Liberce už za Jitravou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
18: Co bude současné výrazné zdražování cen energií na burze znamenat pro odběratele? Proč se měla stát terčem teroristického útoku americká letecká základna v Británii? A jak se v našich zemích vyvíjela v průběhu staletí svatováclavská tradice? To jsou naše témata. Do Staré Boleslavy u Prahy se dnes sjeli tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. I o tom budeme mluvit, ale začneme úplně jiným tématem. Ceny energií na burzách před zimou výrazně rostou a reagují na to i dodavatelé plynu a elektřiny. Už koncem srpna zdražily některé fixované smlouvy největší dodavatel elektřiny ČES a v půlce září i E.ON a minulý týden zdražovala pražská plynárenská. Na zdražení se musí připravit i domácnosti vytápěné teplárnami. Důvodem zdražování jsou válečné konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě. Vláda připouští, že v případě dalšího zhoršení situace může přistoupit k mimořádným opatřením. Podle ministryně financí za ANO Aleny Schillerové zvažuje několik variant, včetně zastropování ceny elektřiny. A o cenách teď budeme mluvit s energetickým analytikem portálu Ušetřeno.cz Tomášem Vrňákem. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Ty ceny plynu a elektřiny na burze hodně vzrostly v polovině září, teď šla cena mírně dolů. Jaký je ale ten celkový trend cen plynu a elektřiny před zimou?
19: Takhle, vývoj cen energií je teď opravdu potřeba sledovat. Například velkoobchodní burzovní cena, za kterou nakupují dodavatelé, vzrostla u plynu od začátku roku do srpna o téměř 80%. U elektřiny byl vývoj také kolísavý a za poslední měsíce vlastně sice spíše ten trend, že to poroste nahoru a určitě nejvíc to poroste nejpozději po novém roce.
18: Jak výrazně
19: na prvním čtvrtletí.
18: Rozumím, jak výrazně na to zdražení cen energií reagují dodavatelé a je tam nějaký rozdíl mezi tou reakcí malých a velkých dodavatelů plynu a elektřiny?
19: Určitě, tak do cen pro domácnosti se ovšem tyto změny nepromítají vlastně okamžitě, protože dodavatelé nakupují vlastně s předstihem. Takže na trhu ještě stále najdeme ceníky, které vychází z těch dřívějších, řekněme těch levnějších nákupů. Nebudou ovšem dostupné dlouhodobě, tyto atraktivní ceníky se postupně stahují a už, jak jste naznačila, někteří dodavatelé hraní už ty ceny upravují a ti další na to samozřejmě určitě nebudou dlouho čekat.
18: Nicméně nabízejí ještě někteří dodavatelé ty výhodné fixace nebo minimálně výhodné proti tomu, jaká je teď cena elektřiny na burze?
19: Ano, výhodné fixace ještě určitě nezmizely. I v současné době najdeme dodavatele, kteří nabízí stále zajímavé ceny na 1, 2, popřípadě 3 roky. Takže určitě nezmizely ještě.
18: No a s čím by měl počítat odběratel, který nemá zafixované ceny, ale má tu smlouvu na dobu neurčitou? O kolik procent by mohl tu letošní zimu zaplatit víc?
19: Tak vůbec největší chyba je nechat vlastně smlouvu běžet automaticky a několik let si nevšímat, neřešit, nebo jak říkáte, zůstávat na těch nefixovaných ceníkách. Minimálně jednou za rok, případně u té doby neurčité, co nejdříve, má smysl udělat si porovnání současné ceny s tím, co je aktuálně na trhu. Dodavatelé totiž rádi lákají nové zákazníky akvizičními ceníky, které bývají výhodnější než vlastně cena pro stávajícího klienta. Takže zákazník, který je u stejného dodavatele několik let, může zjistit, že nový zákazník má výrazně lepší cenu a rozdíl může být i několik tisíc korun mezi fixovaným a nefixovaným ceníkem.
18: No, zvýšení cen energií podle čerstvého průzkumu společnosti EPET teď očekává 60% lidí, ale zároveň více než 3/4 nezvažují změnu dodavatele. Tak liší se ty ceny u jednotlivých dodavatelů stále významně, nebo je to v současné době, ten rozdíl není až tak velký?
19: Tak určitě ty ceny se 100% liší, protože ti dodavatelé samozřejmě mají rozdílné strategie u toho nákupu těch energií. Upřímně neexistuje jeden dodavatel, který by byl nejlevnější pro každého. Záleží na spotřebě u toho spotřebitele, záleží na tom charakteru, jestli elektřinou například vytápí nebo jí má pro běžné spotřebiče, nebo jestli využívá k vytápění plyn. Takže určitě vyplatí se 100% to pravidelně řešit bez ohledu na to, u kterého dodavatele zákazník je.
18: Různí analytici doporučují ty srovnávače cen energií. Tak jak jsou přesné, započítávají do cen energií třeba i ty různé bonusy a ty jednorázové slevy, které společnosti svým zákazníkům při uzavření nebo prodloužení smlouvy nabízí a které pak sníží tu výslednou cenu elektřiny?
19: Určitě mimo klasických bonusů, které vlastně nabízí samotní dodavatele, tak i ty srovnávače mají své, řekněme, bonusy a strategie, protože ten srovnávač jako takový je určitě skvělým nástrojem pro orientaci, jelikož nabízí nezávislý pohled a má k dispozici většinou, drtivou většinu těch akvizičních nabídek. Takže zákazník se nemusí orientovat a ztrácet čas a vyplatí se určitě člověku, který se tomu vlastně nevěnuje, nerozumí a díky tomu i vybraný srovnavač může za klienta udělat veškerou administrativu. Tudíž pokud člověk tomu vyloženě nerozumí nebo se v tom nějak nepohybuje, určitě srovnavač, nějaký ověření je určitě lepší variantou, než se do toho pustit na vlastní pěst, jelikož změna dodavatele je poměrně náročný proces.
18: Pokud teď porostou ceny a rostou speciálně ty ceny na tom spotovém trhu, tak nemůže ten růst cen způsobit problémy těm malým dodavatelům, kteří právě nakupují za ty spotové krátkodobé ceny?
19: Určitě může. Může to být jisté riziko u některých dodavatelů. Záleží zase na té strategii, pokud nakupuje dodavatel za aktuální ceny, vystavuje se určitě riziku, že jeho náklady výhledově vzrostou nad ceny, za kterou vlastně prodává ta společnost a tím pádem se mohou dostat do finančních problémů. Takže spíš než volit nějakého menšího dodavatele, je rozumnější volbou vybrat nějakou, řekněme, stabilní společnost a jak už jsem říkal, buď to je ideální mít někoho, kdo se v tom třeba vyzná, anebo využít například srovnávače, který velice rád samozřejmě pomůže s případným výběrem.
18: Říká Tomáš Varňák, energetický analytik portálu Ušetřeno.cz. Díky, naslyšenou.
19: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
18: Britská policie dnes vyslýchá 5 mužů podezřelých z přípravy teroristických útoků. Zadrženi byli včera u letecké základny Fairford na západě Anglie. 85 domácnostem v okolí základny bylo doporučeno, aby se evakuovali. Na místě zasahovali armádní experti na odstraňování výbušnin, kteří prohledali několik podezřelých dodávek. My o tom budeme mluvit podrobněji se spolupracovníkem Českého rozhlasu v Londýně, Ivanem Kytkou. Dobré ráno.
20: Dobrý den.
18: Tady spíš dopoledne. Ví se něco o té pětici zatčených mužů, odkud pocházejí, co dělali na místě?
20: Tak ví se o tom, že zůstávají v policejní vazbě a v tomto případě může trvat až 14 dní, 2 týdny, než se objeví před soudem. Policie zveřejnila národnost 4 z těch 5 zadržených. Měly by to být občané Íránu nebo majitelé íránských pasů. Zveřejnila také místa, kde probíhá další pátrání, z čehož lze usuzovat, že to jsou místa spojená s jejich trvalým pobytem v Británii. Byl to Londýn, byl to Stockton a další 2 města. Tady v Anglii neví se nic zatím o tom pátém, jeho totožnost nebo jeho národnost nebyla zatím zveřejněna. Spekuluje se samozřejmě o tom, zda se jedná o íránské imigranty, migranty tady v Británii, kteří přišli z toho důvodu, že by byli ve své zemi původu politicky nebo jakkoliv jinak pronásledováni, ale těch podrobností není příliš mnoho. Na internetu, na sociálních sítích se objevila fotografie té pětice, pořízená ovšem během denního světla, což neodpovídá průběhu té policejní a vojenské operace. Ta se vlastně odehrála v noci ze soboty na neděli v nočních hodinách, takže je vyloučené, že by je byl někdo mohl vyfotit za denního světla, a existuje vážné podezření, že jde o nějaký podvrh, pokud je o tu fotografii pořízený s pomocí umělé inteligence.
18: Víme, že na místě zasahovali armádní experti na odstraňování výbušnin, ale bylo potvrzeno, že se na místě opravdu nějaké výbušniny našly?
20: Pokud můžeme spoléhat na zdroje blízké tomu šetření, tak v těch třech bílých dodávkách, které parkovaly na silnici nedaleko té vojenské základny, byly skutečně nalezeny takzvané improvizované výbušniny.

0: objekt a v obou těch případech byla ta reakce, alespoň podle místních obyvatel, velice, velice pomalá. Těch 80 plus domácností bylo vyzváno k evakuaci teprve 4 hodiny poté, kdy na místo přijela policie. Takže zatím provází to šetření také dohady nebo spíše opatrná kritika, jak už domácí kontrarozvědky služby MI5 a nebo také policie a armádních služek.
1: No je zajímavé, že se k tomu vyjádřil americký prezident Donald Trump, který řekl, že policie už dříve tyto muže sledovala a teď je tedy dostala. Tak to vypadá, že to je v rozporu s tím, co tvrdí ta paní farmářka, že to byla ona, kdo zburcoval policii.
0: Řekl bych, že to je jedno jaksi ze zmatečních prohlášení, které do celé té situace nevnoslo příliš jasno. I když je pravda, že podle britských novinářů, kteří se ta situaci nebo té základně věnovali a věnují blíže, tak upozornili na to, že už během týdne se u těch vězních bran, kterými zásobuje základnu velké nákladní vozy, objevily zábrany a vlastně velké zemědělské stroje, které měly zabránit tomu, aby někdo na tu základnu nečekaně nebo s nějakým robustním nákladním vozem vjel, což jakoby nahrávalo tomu, co říká americký prezident, že šlo o nějakou dlouhodobější sledovací akci, která z nějakého důvodu buď nevyšla, nebo byla odložena a vlastně podle britských médií skutečně hrdinkou té noci byla nejmenovaná farmářka dáma, která si zřejmě ze svých vlastních bezpečnostních důvodů přeje zůstat zatím v anonymitě.
1: Jakou souvislost tedy, pokud byli muži íránské národnosti, tak jakou souvislost má letecká základna Fairford právě s Íránem?
0: Tak ona patří Spojeným státům vlastně na základě pronájmu už od roku 1950, nějakých 670 let. Mimochodem je to základna, která se stala funkční a byla vybudována už v roce 1944, kdy se připravovalo vylodění spojenců v Normandii, tak tam odsud zlétaly podpůrná letadla té invaze tehdy. Během té hlavní fáze bombardování Spojených států a Izraele na iránské cíle, tak tam odtud vzlétaly ty prostulé americké bombardéry B-52, B-1 a B-2. Já jsem shodou okolností v té době jsme tam byli na takové pěší túře. Chodili jsme v okruhu asi 10 kilometrů a ten hluk, které ty startující bombardéry produkovaly, tak ten byl skutečně ohlušující a vím, že tamnějším obyvatelům to vyvolávalo to v nich určitou neboli. Je to považováno z hlediska strategie na hlavní americkou leteckou základnu, jak si na pevné půdě, z čehož zřejmě také vyvěrají ty obavy, že mohlo jít o skrytou íránskou akci.
1: Ivan Kytka, spolupracovník Českého rozhlasu v Londýně, děkuji vám, naslyšenou.
0: Hezký den.
1: Do Staré Boleslavy u Prahy se dnes sjeli tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. Letos mohli poprvé spatřit novou stříbrnou schránku ve tvaru bysty svatého Václava s jeho ostatkem. Do Staré Boleslavy byla lebka svatého Václava převezena z Pražského hradu v neděli večer. Svatý Václav byl zavražděn 28. září roku 935 svými odpůrci, mezi které patřil také jeho bratr Boleslav I. Někteří historici kladou jeho smrt už do roku 929. Za věčného vládce české země byl prohlášen ve 12. století. Svatováclavský kult rozšířil po Evropě Karel IV. Státním svátkem je 28. září od roku 2000. Naším hostem je teď Petr Kubín, církevní historik z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
2: Dobré poledne.
1: Tak jaké místo má svatý Václav mezi svatořečenými postavami českých dějin?
2: Zásadní, protože vlastně pro nás není žádný důležitější světec, než je on. Vlastně ani v baroku Jan Nepomucký nedosáhnul významu svatého Václava. To vidíme třeba teď na těch korunovačních klenotech vystavených, jakou to poutá pozornost a že je to vlastně koruna svatého Václava, tedy to je pro nás symbol státu par excellence.
1: A proč je to právě kníže Václav, který je označován za zakladatele české státnosti a vybral si ho tedy i Karel IV., proč to není třeba jeho bratr Boleslav, který se postavil té vznikající německé říši a zajistil pro území, která ovládl respektovaný status v rámci té říše?

0: Já bych jim trošku opravil to, co jste říkal na začátku, vlastně ten kult svatého Václava, ten významný, ten export do ciziny, je už mnohem starší než v době 12. či 14. století za Karla IV. To je vlastně už konec 10. století. U nás náš stát vlastně existuje od okamžiku, kdy přijal křesťanství a hned na jeho začátku stojí svatý kníže. To je způsob, který je celkem běžný v nově christianizovaných zemích raně středověké Evropy. A pro, vlastně takže ten náš stát, náš český stát, ke kterému se stahujeme stále i v 21. století, se prostě vztahuje právě k tady této osobě, protože tak to vzniklo. To je jako základní kámen vlastně toho státu. A takže prostě my od začátku nemáme jiný identifikační symbol než právě svatého Václava. Teď se vám trochu uteklo z té otázky první, že?
1: Já se možná zeptám trošku jinak, proč vlastně Boleslav, který zřejmě nechal zabít svého bratra, potom cíleně budoval ten svatováclavský kult?
0: Ano, to je velmi zajímavé. Jak to, že to byl on? Já jsem se tou otázkou nedávno zabýval, dospěl jsem trošku k jinému závěru. Že to nebyl Boleslav, tak jak se většinou má za to. Boleslav pouze prostě pochopil, že je na tom stejně jako jeho bratr, kterého vlastně dal zabít. Že prostě říši, to znamená tu sousední velkou říši, nechci to nazývat přímo německém, protože to Německo nebylo, tak prostě je stejně v jejím dosahu mocensko-politickém, že není schopen se vymanit z jí moci. Takže on potom litoval té vraždy, vlastně politicky pochopil, že to byla chyba, dal přinést jeho tělo zpátky do Prahy. Ale to ještě neznamená, že ten kult budoval. Já si myslím, že to bylo až vlastně po jeho smrti, protože kdyby to Boleslav I. budoval, tak by zničil na věky svoji pověst, což nakonec se stalo. Je to prostě bratrovrah, ať už má jakékoliv zásluhy o stát. Takže vlastně ten kult vybudoval až jeho syn Boleslav II. O tom jsem celkem přesvědčen.
1: Vůči svatováclavské tradici se, řekněme, částečně vymezovali zakladatele československého státu v čele Tomášem Garrigue Masarykem. Proč to tak bylo?
0: Tak Masaryk byl antikatolík, samozřejmě, to je dobře známo. Masaryk měl konflikt s nunciem v roce 1925, diplomaticko-politický, a vlastně naopak je docela překvapivé, že už o 4 roky později, tedy v roce 1929, se zúčastnil velkolepých oslav svatého Václava a že vlastně katolická církev, která po pádu království, tedy monarchie, byla na tom jaksi reputačně velmi špatně, tak už o pouhých 10 let později dokázala i během první republiky i za prezidentování TGM získat hodně bodů. To je vlastně překvapivé. Opravdu Masaryk se sám účastnil těch oslav v roce 1929, zaštítil je.
1: Tuhle tradici se pak snažili zneužít nacisté, připomenu protektorátní vyznamenání svatováclavské orlice. Komunistický režim se od ní distancoval. Dařilo se jí ale přesto udržovat v té době jako jakýsi symbol odporu vůči státní moci?
0: No tak já pamatuju tu dobu komunismu, teda jako pozdního komunismu, a pamatuju si, že jsme slavili svatého Václava jako takový symbol, řekněme i jeden ze symbolů, tedy ta naše oslava byla chápaná jako symbol odporu proti komunismu, tak jako vůbec chození do kostela, protože stát byl ateistický, že... Za nacismu to samozřejmě znám jenom z literatury, ale jak známo, pokusil se ho teda K.H. Frank zneužít tou slavnou svatováclavskou orlicí, ale já bych tady připomněl jiný příběh, a sice báseň Františka Halase Praze z roku 1938, tedy kde bronzový kůň Václavův se včera v noci třás. Myslete na chorál, malověrní, myslete na chorál, čili to je jedna z nejkrásnějších básní, která byla napsána ve 20. století, která je aktuální stále dnes. Prostě svatý Václav je náš patron a náš ochránce.
1: Petr Kubín, církevní historik z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Díky, hezké odpoledne. Naslyšenou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: A za pár vteřin jsou tady aktuální zprávy.
2: Je půl jedné. Jana Gulda a zprávy.
3: U pražského letiště začala o víkendu třetí etapa rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Aviatické a Lipské ulice, což znamená nová dopravní omezení. Nejvíc se dotknou obyvatel Tuchoměřic a okolí. Stavební práce potrvají do konce listopadu. Maďarský parlament zbavil imunity premiéra Petra Maďara. Státní zástupci ho podezírají z krádeže. V roce 2024 údajně po potyčce v nočním klubu vytrhl z ruky mobilní telefon muži, který ho natáčel, a hodil přístroj do Dunaje. Sám Maďar vyzval poslance své strany k vydání s tím, že chce očistit své jméno, a případ označil za politicky motivovaný. Parlament zbavil imunity taky dva extremisty z éry bývalého premiéra Viktora Orbána, které vyšetřovatelé podezírají z přijímání úplatků za miliardy forintů. Po záplavách a následných sesuvech půdy na jihu Myanmaru zemřelo nejméně 8 lidí, další desítky lidí se pohřešují. Kvůli vytrvalým dešťům se ale nemůžou záchranáři dostat do zasažených oblastí. Pomoc navíc komplikuje občanská válka, která je v Myanmaru od vojenského převratu v roce 2021. Silné deště trápí taky Thajsko, kde kvůli povodním platí od víkendu stav nouze. A při příležitosti státního svátku se dnes můžou zájemci podívat do jeskyní v Moravském Krasu a v Mikulově, které jsou běžně v pondělí zavřené. Prohlédnou si tak jeskyni Naturoldu v Mikulově nebo se projedou na lodi punkevními jeskyněmi a podívají se do propasti Macocha v Moravském Krasu.
4: Sport.
3: Fotbalista Lionel Messi dal už 21. branku v aktuální sezóně Major League Soccer. Argentinec tak protáhl svou gólovou sérii v nejvyšší americké soutěži na 3 duely. Jeho Inter Miami ale i tak prohrál v Columbusu 1-2 a už 5 zápasů čeká na vítězství.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 nehoda v Brně a kolona i před Čmejkalkou. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Vyškova na Prahu vzniká kolona už kousek za nájezdem z D2 ze 195. kilometru. To zavere zatím 10 až 15 minut osobním autem. Na 191. kilometr kus za nájezdem z Vídeňské se tam srazila 3 auta, blokují levý a o kousek dál odstavný pruh. Na D1 z Brna do Prahy se potom tvoří další kolona za sjezdem na Sázavu. Z kilometru 31,5 se vleče půl hodiny osobní auta na 25. kilometr. Na začátku zúžení před Čmejkalkou jsou po dopolední nehodě pobouřená betonová svodidla do levého pruhu. A silnice 13 Liberec Nový Bor je v Rynolticích neprůjezdná. Před křižovatkou na Janovice a Hrádek se střetla 3 auta. Objíždí se to po místní komunikaci kolem fotbalového hřiště. Není to ideální pro větší vozidla, pro kamiony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
2: Dárkový poukaz na pobyt a nebo taky 2 vstupenky na design blok. To jsou dnešní ceny soutěže odpoledního radiožurnálu. A ta soutěž bude sportovní. Leckterý český sport může jenom závidět vodnímu slalomu. Jeho reprezentanti patřili letos mezi nejlepší na mistrovství světa i Evropy. A my se zatím za chvíli ohlédneme reportáži, kterou doporučuji poslouchat velmi pozorně. Hezké sváteční odpoledne, teď jsou 4 minuty po půl jedné. Tady je radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: koncem mistrovství Evropy se uzavřela celá sezóna vodních slalomářů. Ti čeští na ní můžou vzpomínat v dobrém. Na těch největších akcích totiž znovu zazářili.
1: Příležitostí vyvolávat jména českých hvězd měli jejich kamarádi z národního týmu víc než dost.
2: Nebreč, směj se. Jarka je nejlepší.
1: Jakub Krejčí, Tereza Knéblová a Vít Přindíš se v červencové výhni v americké Oklahomě stali mistry světa.
3: Podle mě se furt neuvědomuji, že jsem se vlastně nějakým způsobem teď zapsal už do té historie toho českého kajaku.
4: Tohle je fakt neskutečný, prostě sen, o kterém jsem nesnila ani, a je to skvělý a děkuju moc.
5: Já si toho hrozně moc cením, jelikož jsem tím vlastně zkompetoval všechny možný tituly, které jsem se jako mohl dostat.
1: A protože medaile na světovém šampionátu přidali i další, čeští vodní slalomáři tam vyhráli pořadí národů. Příjemně překvapený byl i šéftrenér Jiří Prskavec starší.
6: 3 zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
1: Životní sezónu stvrdilo několik Čechů na mistrovství Evropy v italské Ivreje. Především Jakub Krejčí, který jako první kajakář v historii vyhrál v jednom roce světový i evropský šampionát ve vodním slalomu. Nepovedlo se to ani Jiřímu Prskavcovi.
7: Je to hrozná čest a něco z krásného. Bál jsem se, že už tady po Jiřovi žádný tady tyhle milníky nezbydou a přece jenom se něco našlo, takže je to super.
1: Šťastní mohli být i další mistři Evropy. V kajak krosu uspěli Tereza Knéblová s Matyášem Novákem. A tak se šéf trenér národního týmu Jiří Prskavec starší může ohlížet za další povedenou sezónou.
8: Tahle generace, co moje paměť sahá, dokázala něco, co se ještě nikomu jinému týmu vlastně nepovedlo.
1: A jaké je vaše přání do sezóny příští?
8: Já jsem už v loni říkal, že bude strašně těžké na to navázat a získat aspoň stejné výsledky. A po téhle sezóně si myslím, že to skoro ani není možné, ale kdyby se nám povedlo aspoň polovinu toho, co se nám povedlo letos, tak určitě se zlobit nebudu.
1: V roce 2027 se budou čeští vodní slalomáři snažit nejen o světové nebo evropské medaile, ale také o účast na olympijských hrách. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: A účast soutěže odpoledního vysílání může být vaše, stačí se dovolat na 221 552 255. Za chvíli jsme zpátky.

0: Pretenders jsme hráli krátce před 12:15. Sváteční odpoledne teď přeju Martinovi z Prahy 3 a doufám, že se mu bude dařit soutěži. Martine, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak trávíte dnešní den? Pracovně? Volně?
1: Volně.
0: Tak pokud volně projdete dnešní odpolední soutěží se třemi správnými odpověďmi, pak pro vás mám dárkový poukaz na pobyt v jednom z Ensana hotelu v Mariánských Lázních, kde na vás čekají minerální prameny, unikátní lázeňská péče, konkrétně v hotelu Hvězda Ensana Health Spa. Za dvě správné odpovědi jsou to pak dvě vstupenky na už 28. ročník Mezinárodního festivalu designu Design Block v Praze od 7. do 11. října. Ceny do soutěže věnovala společnost Kaufland, která je generálním partnerem našeho nadačního fondu sbírky Světluška. Za jednu správnou odpověď, cena útěchy, překvapení od Radiožurnálu. Tolik k cenám. Martine, můžeme k otázkám?
1: No.
0: Dobře, pojďme na to. Máte 5 vteřin na ideálně správnou odpověď. Pojďme za vodními slalomáři, jak jsme slíbili v té reportáži a naznačili, kolikátí skončili čeští vodní slalomáři v medailovém pořadí národů na letošním mistrovství světa.
1: Tak asi první.
0: Ano, asi určitě. Získali tam 7 medailí a první je první správná odpověď. Otázka druhá. 3 z těch medailí byly zlaté. Vzpomenete si, Martine, alespoň na jednoho českého mistra světa z Oklahomy?
1: Jakub Krejčí, Tereza Kneblová.
0: A Vítek Přindiš.
1: Jo.
0: Kajak krosu, Tereza kanoistka, Jakub kajakář. Druhá správná odpověď, no a do třetice, Češi zabudovali i v minulém týdnu na mistrovství Evropy. Ptám se vás, v jaké zemi se konalo?
1: Itálii.
0: Itálie je třetí vaše správná odpověď, konkrétně ve městě Ivrea, zhruba 50 kilometrů severně od Turína. Znamená to, že dárkový poukaz na pobyt v jednom z Ensana hotelů v Mariánských Lázních je váš, Martine. Užijte si pobyt, mějte se hezky, gratuluju.
1: Děkuju.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Jejich jména známe většinou jen z titulků na konci filmu, tentokrát ale některé z tvůrců velkých sci-fi snímků můžete potkat osobně. Na festival Futuregate přijede třeba režisér Star Treku anebo střihač Duny, tak vám k tomu víc řekneme v odpoledním radiožurnálu už za chvíli.

0: Posloucháte sváteční odpolední radiožurnál. Sci-fi filmy nemusí být jen o mimozemšťanech a robotech. Řešit můžou taky velmi současné problémy, jako je třeba klimatická krize, nedostatek zdrojů nebo umělá inteligence. I o tom budou snímky, které budou promítat na letošním ročníku festivalu vědecko-fantastických filmů, festivalu Future Gate, který začíná v Praze právě dnes.
1: Kultovní snímek Blade Runner s Harrisonem Fordem v hlavní roli. Dokument Digitální tsunami, který popisuje, jak velké technologické firmy obchodují s osobními daty uživatelů, nebo Bot Love o vztazích mezi člověkem a umělou inteligencí. Nejen to nabídne festival Future Gate, který podle jednoho z organizátorů Filipa Schauera přivítá i hvězdné hosty.
2: Na letošní 13. ročník festivalu zavítají hned dvě významné osobnosti. Jednou z nich je dvorní střihač Denise Villeneuve a držitel Oscara Joe Walker, který usedne i ve festivalové porotě, a druhou osobou je režisér Nicholas Meyer.
1: Právě americký scénárista a režisér Nicholas Meyer zavítá na promítání svého sci-fi filmu Star Trek 2 Kánův hněv, a to jak do pražské Lucerny, tak pak i do brněnského kina Art. Nejen tam uvidí návštěvníci i nejnovější vědecko-fantastické studentské snímky z FAMU, Baťovy univerzity ve Zlíně nebo Slezské univerzity v Opavě.
3: Co to máte?
4: Jen takovou maličkost do sbírky.
2: Kromě tradiční tematické dekorace, která bude viděný ve všech městech, tak já mám velkou radost z putovní výstavy, která odstartuje samozřejmě v pražském kině Lucerna na kavárně, která bude prezentovat takový přehled českých startupů, které se inspirovaly filmovými sci-fi klasikami. Dozvíme se tak třeba o tiskárně, která tiskne programovatelné jídlo, projekt, který je takovým trenažérem pro stavbu vesmírných habitatů a podobně.
1: Festival Future Gate zamíří z Prahy a Brna pak také do regionu. Za sci-fi filmy tak můžete vyrazit třeba i v Hradci Králové, Olomouci nebo Ústí nad Labem. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
1: Voda z oblasti Odolena, voda není pitná, vrty dál obsahují velké množství olova. Lotyšsko čelí poškozování bezpečnostních systémů na hranici s Ruskem a Běloruskem. Hokejisti Sparty budou v pátém extraligovém kole hostit Karlovy Vary. Na dálnici D1 jsou kolony v Brně i před Šmejkalkou směrem do Prahy. A počasí bude většinou jasno, místy až oblačno a teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Voda z oblasti Odolena, voda zatím není pitná. Většina z odstavených vrtů pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Radiožurnálu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vodárny mezi tím taky odkalují a čistí komory vodojemu. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 630 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat připravené cisterny. 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se můžou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí, vysvětluje mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
3: Vedle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
1: Lotyšsko čelí poškozování bezpečnostního zabezpečení hranice, oznámila to lotyšská pohraniční stráž s tím, že se nejedná o vandalismus.
4: Lotyšsko zabezpečuje hranici automatizovanými systémy pro sledování prostoru na několika úsecích naraz. Současně se ale potýká s poškozováním této infrastruktury. Jak oznámila lotyšská pohraniční stráž, podél východní hranice s Běloruskem a Ruskem zaznamenala poničení kabelů, rozvodových skříní nebo sloupů pro kamerový systém. Situace je v současnosti napjatá hlavně na lotyšsko-běloruské hranici. Lotyšsko na ní čelí migračnímu tlaku. Od začátku roku lotyští pohraničníci zabránili více než 11 tisícům pokusům o nelegální překročení této hranice. Podle lotyšských ozbrojených sil jsou do nelegální migrace zapojené běloruské bezpečnostní složky. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Opavská charita dnes slaví 30 let domu svatého Cyrila a Metoděje. V roce 1996 otevřela v bývalém ženském klášteře domov pro zrakově postižené a nevidomé. Sociální služba klientům pomáhá se zapojením do běžného života. Součástí odpoledních oslav bude například neviditelná realita, říká vedoucí domu Zuzana Janků.
5: Umožňuje vyzkoušet si třeba nalít si vodu poslepu, vyzkouší si různé poslechové hry. Dále se můžou návštěvníci těšit na zvukovou střelbu a nejrůznější aktivity pro děti. Můžou si vyzkoušet jízdu na dvojkole, zahrát si showdown, popřípadě šupec. Sport.
6: Hokejisty 6. Sparty čeká v 5. kole Tipsport Extraligy souboj se 7. Karlovými Vary. Pražané i Západočeši, které dělí v tabulce jediný bod, se budou snažit navázat na výhry v předešlých duelech. První kanadský bod v novém ročníku si v pátek při výhře 5-1 nad Českými Budějovicemi připsal karlovarský útočník Jiří Černoch, kterého netrápí, že sám zatím není příliš produktivní.
7: My máme 4 skvělé formace, teďka výborně hraje druhá lajna, která nás táhne, a za to jsem jenom rád. Samozřejmě, kdyby jsme prohrávali a nedávali jsme celkově tým góly, tak mě to štve mnohem víc, že třeba těch bodů tolik nedávám.
6: Utkání Sparta Karlovy Vary začne v 16 hodin a Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Radiožurnál odvysílá pravidelné vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D5 za Borem a na D1 nehoda v Brně, zdržení před Šmejkalkou. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov na nejvýš pozorně za sjezdem na Bor a Mariánské Lázně na kilometru 132 hlásíte tam nebezpečný větší ocelový předmět.
9: Mezi pruhama leží železný nájezd na
8: podvalu. D5 směr Rozvadov za Borem, kilometr 132. Na dálnici D1 v Brně směrem z Vyškova na Prahu počítejte s kolonou z kilometru 195 na 191. Po srážce 3 aut tam zůstává zabraný levý a odstavný pruh, zdržení pro osobní auta 15 minut. Na D1 z Brna do Prahy potom za sjezdem na Sázavu popojíždí další kolona z 32. kilometru na 25. Na začátku omezení před Šmejkalkou je po dopolední nehodě povalená betonová svodidla do levého pruhu. V osobním autě je to asi na 25 minut a kolona už se tvoří i na náhradní trase přes chodce Rady. A silnice 13 Liberec Nový Bor je v Rynolticích neprůjezdná. Před křižovatkou Nahrádek a Janovice se střetla tři auta. Objížďka je krátká po místních komunikacích, ale kamiony se tam složitěji vytáčejí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál teď už s Hankou Schánilovou.
0: Dobré odpoledne vám přeji. Apel na evropskou jednotu a mír a taky naděje a solidarita. Papež dnes po čtyřech dnech zakončí návštěvu Francie. Jeho mše v Paříži a Lurdách přilákali statisíce lidí. Papež se sešel s oběťmi sexuálního násilí a také varoval před umělou inteligencí. Jeho cestu sledoval náš zpravodaj, dáme mu slovo. Dobré odpoledne.
2: Odpolední radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: Papež Lev XIV. Dnes po čtyřech dnech zakončí návštěvu Francie, kam se vydal jako první hlava katolické církve po téměř 20 letech. O jeho apoštolskou cestu byl ze strany francouzských katolíků ohromný zájem. Jenom v ulicích Paříže jsou jeho kroky. Během dvou dnů sledoval více než milion lidí.
1: Pro Boha nikdo z nás není jenom občanským průkazem nebo číslem. Pro něj je každý člověkem, jedinečným a nenahraditelným.
2: Papež na mši na náměstí Svornosti v Paříži taky řekl, že materiální věci ani zábava nedokážou zaplnit vnitřní prázdnotu člověka. Mši sledovali lidé taky na bulváru Champs-Élysées a přilehlých ulicích. Podle Vatikánu jich bylo až 800 tisíc, mezi nimi i Marie Joël, která přijela ze Štrasburku.
3: Už dlouho jsem nic takového nezažila. Líbilo se mi, že nás bylo tolik. Byl to duchovní okamžik, chvíle společenství a bratrství. Nejvíc si budu pamatovat to, že jsme mohli přivítat papeže ve Francii a zároveň jsme se my jako katolíci taky vydali na cestu.
2: Mezi nejočekávanější body jeho čtyřdenní návštěvy Francie patřilo setkání s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů.
1: Církev musí mít odvahu začít sama u sebe, abychom uzdravili hluboké rány, nevěry a bolestivé chyby, ke kterým došlo v našich řadách.
2: Prohlásil papež na mši pro 200 tisíc věřících v Lourdách na jihu Francie předtím, než vyslechl příběhy 7 lidí, které jako nezletilé zneužili kněží nebo vychovatelé v katolických školách. Papežovu návštěvu Francie provázel ohromný zájem věřících. Jeho cestu papamobilem po centru Paříže sledovali statisíce lidí.
4: Papež právě projíždí papamobilem, mává na lidi, teď se dívá na nás, kde mávají vlajkami.
5: Papeže obdivuji. Je to hlava církve, která nás vede a předává nám spoustu nesmírně důležitých poselství. O míru, o mladých lidech v církvi, ale taky o životě, protože je důležité se starat o svoje blízké, ať už jsou na začátku, anebo na konci života.
2: Podle Emerald Sion byla papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Právě na ně Vatikán během cesty cílil a uspořádal pro ně i vigílii na fotbalovém stadionu na předměstí Paříže. Papež ve Francii taky varoval před umělou inteligencí, která by se mohla lidstvu vymknout z rukou, a nepřímo zkritizoval zákon o eutanázii, který francouzský parlament v létě schválil. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.

0: Denní cenové stropy, nižší spotřební daň a nebo i regulace marží v Česku za 3 dny začnou znovu platit opatření, která mají lidem a firmám zajistit levnější naftu a benzín. Budeme o tom mluvit teď aktuálně na silnici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D10 u Brandýsa. Pozor, dejte na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav hned za exitem Brandýs. Na 10,5 kilometru se brzdí prudce, v levém pruhu stojí několik aut po nehodě, zatím bez výraznějšího označení. D10 směr Mladá Boleslav, kilometr 10,5. A ještě dálnice D5 ve směru z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Plzeň Bory, kilometr 84,5, mezi levým a pravým pruhem leží kusy prasklé pneumatiky z kamionu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Detaily má ve studiu Krištof Jiřík z domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak nám prosím, Krištofe, popiš, co nás čeká od čtvrtka.
1: Vrací se to, co už jsme zažili právě na jaře a v létě. Ministerstvo financí bude denně určovat maximální možné ceny benzínu i nafty. Stát zároveň zastropuje marže pumpařů, a to na 2 korunách a 50 haléřích za litr. A znovu se taky sníží spotřební daň na naftu. Takhle to minulý týden komentovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
1: Kabinet nově taky uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinerie, uplatňovat se bude letos a příští rok. Zdaňovat se bude polovina nárůstu jejich hrubé rafinerské marže oproti roku 2025. Podle Aleny Schillerové jde o reakci na její současný růst.
0: Jaké jsou reakce obchodníků a také sněmovní opozice?
1: Rozhodnutí vlády uvítalo Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. Důvody vysvětlil mluvčí sdružení Martin Felix.
3: Je to především proto, že tak začínají uvažovat i okolní státy, snížení spotřební daně už v Rumunsku, ve Španělsku, nyní se k tomu rozhodlo i Německo a v dalších státech se o to jedná. A kdyby nafta zůstala takto zdaněna, naše konkurenceschopnost by byla v Evropě ohrožena a hrozila by ztráta zakázek.
1: Skeptičtější je naopak Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu a před možnými riziky opatření varuje její mluvčí Václav Loula.
4: Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu, protože každá země to bude mít zřejmě jinak.
1: Podle Louly se totiž může opakovat stejný scénář jako letos na jaře, kdy do Česka jezdili tankovat řidiči z okolních států, kde taková regulace neplatila. A zmíním i reakci opozičního hnutí STAN. Podle jeho poslance Jana Papajanovského je dobře, že kabinet na situaci reaguje, i když je to prý pozdě.
5: Co se týká zastropování těch cen a snížení spotřební daně, no tak tam zase je dle našeho soudu vidět chyba té Babišovy vlády, kdy ona jde cestou jednoduchých plošných řešení, kdy pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
1: Předseda ODS Martin Kupka vítá opětovné snížení spotřební daně na naftu, stropování cen ale považuje za neakceptovatelný zásah do trhu.
0: Krištof Jiřík dnes tedy mluvil o tom, co nás čeká od čtvrtka. Díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

Také skupinu Tata Boys jste poslouchali v odpoledním vysílání Radiožurnálu. Za chvíli vás čekají aktuální zprávy a teď už je připravená zpěvačka Amy McDonald. Krásný sváteční den. Oh.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Radiožurnál je 13.30. Jana Gulda a zprávy.
3: Evropská unie uvalila sankce vůči 10 lidem a 17 subjektům kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Na seznamu jsou mimo jiné organizace zodpovědné za dětské a sportovní tábory v Rusku a na okupovaných územích na Ukrajině. Lidem, které Rada Evropské unie přidala na unijní sankční seznam, zmrazila 27 finanční aktiva a nesmějí cestovat na území 27. Cenu Václava Havla za letošní rok získala íránská právnička Nasrin Sotoudehová. Oznámilo to parlamentní shromáždění Rady Evropy, které ocenění uděluje. Advokátka Sotoudehová v Íránu zastupovala aktivisty, novináře i děti ohrožené trestem smrti. Dlouhodobě se taky zasazovala o zrušení povinného nošení hidžábu a trestu smrti, a to navzdory dlouholetému věznění. Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžké zranění, další 3 lehké. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisti řidiče zadrželi a obvinili z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, volejte na linku 158. A do kostela svatého Václava v krkonošském Harachově se vrátil historický skleněný lustr a právě teď by se měl v rámci svatováclavských slavností poprvé rozsvítit. Empírová památka z konce 19. století byla doteď uložená v muzeu. Sport. Cyklista Matias Vacek si v posledním závodě na světovém šampionátu v Montrealu při pádu zlomil nos. To může českého jezdce připravit o účast na mistrovství Evropy, které začne v sobotu v Lublani. O jeho startu rozhodnou další vyšetření, informoval o tom cyklistický svaz.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D10 u Brandýsa a kolona na D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav pozorně za sjezdem na Brandýs na kilometru 10,5 stojí tam v levém pruhu nabouraná auta, brzdí se a vybočuje. Zatím je to bez delší kolony. Na D1 z Prahy, z Brna do Prahy počítejte s kolonou už od exitu 34 od sjezdu na Sázavu. Různě pomalu se auta sunou na začátek omezení před Šmejkalkou, pro osobní je to až na 40 minut. Na 25. kilometru po dopolední nehodě čekají na odklizení z levého pruhu povalená betonová svodidla. Na D1 v Brně směrem na Prahu už se kolona rozjela. Za nájezdem z Vídeňské už nehodu na kilometru 191 došetřují jenom stranou v odstavném pruhu. A na silnici 13 Liberec Nový Bor se v Rynolticích musí objíždět kratší úsek před křižovatkou na Hrádek a Janovice. Srazila se tam 3 auta, jede se po místní komunikaci, čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
2: Krásné odpoledne vám přeji. Bon Jovi, Richard Miller a teď také Red Hot Chili Peppers. Ti všichni patří do následující půl hodiny odpoledního Radiožurnálu. Hezký den.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

V nových rodinách se z nich mají stát ruští vlastenci. Skončit můžou až v ruské armádě. Na osud tisíců ukrajinských dětí, které od začátku války uneslo Rusko, reaguje také Evropská unie, která kvůli tomu schválila i nové sankce. My to víc probereme za pár minut ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Zůstaňte s námi.

0: Při bombardování přišel o matku. Ruské síly ho při okupování Mariupolu odvezli do nemocnice. Babičce 9letého Ilji trvalo více než 2 roky, než ruské úřady chlapce vrátili na Ukrajinu. Moskva od začátku války odvezla z okupovaných území přes 20 tisíc dětí. Evropská unie proto dnes schválila sankce proti skoro 30 lidí a institucí. To téma sleduje Jiří Chábera z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jakými způsoby Rusko unáší ukrajinské děti?
1: Tak třeba tebou už zmíněného Iliu okupanti odvezli do nemocnice v Doněcku. Ilja byl vlastně zraněný poté, co ten dům, ve kterém se schovával, zasáhla raketa. Obecně pak, když Rusové na těch okupovaných územích odmítají ruské občanství, ruské úřady jim děti můžou třeba odebrat při domovních prohlídkách. Potom jsou tam taky děti, kterým při ruských útocích zemřeli rodiče a jiní ukrajinští opatrovníci jim nezbyli. A nebo třeba Rusové rodiče donutí, aby své děti na těch okupovaných územích poslali do Ruska na tábor a ty děti tam potom údajně tedy mají přesvědčovat, že doma na Ukrajině už je vlastně nikdo nechce. Kreml tvrdí, že z okupovaných území děti zachraňuje a slova o nucených deportacích odmítá.
0: Co se potom děje s dětmi v Rusku?
1: Těch variant je víc. V té první je ruské úřady podle Ukrajiny dají do dětských domovů a zapíšou je k adopci. Někdy je potom pošlou do vojenských akademií. Část těch dětí potom vlastně rovnou putuje do nových rodin, kde z nich pěstouni mají udělat ruské vlastence. Jakmile je potom chlapcům 18 let a nejdou třeba studovat na vysokou školu, tak je zpravidla potom čeká armáda. Nicméně ukrajinské rodiny samozřejmě po těch dětech se snaží pátrat dál a snaží se je dostat zpátky domů na Ukrajinu.
0: Jak se jim to daří?
1: Tak sami po nich pátrají, buď ty děti vypátrají sami příbuzní, nebo třeba ukrajinské úřady a pomáhají jim v tom taky neziskovky. Rusové ale vlastně žádají doklady od biologických rodičů dětí nebo třeba zákonných zástupců. Jinak je totiž nechtějí pustit přes hranice. Z těch okupovaných oblastí se některé děti dokonce snaží utéct, většinou ale tedy neúspěšně. Na Ukrajině loni natáčel redaktor Českého rozhlasu a můj kolega ze zahraniční redakce Jakub Lucký. Mluvil třeba s teenagerem Maximem a s jeho bratrem Ivanem.
2: Čekali jsme na autobus, který by nás odvezl k ukrajinskému území, ale chytili nás tam ruští vojáci a řekli nám, že když se pokusíme utéct znovu, prostřelí nám kolena.
1: Pro Maxima a Ivana to nakonec dopadlo dobře. Do okupovaného Doněcku si pro ně přijel jejich opatrovník. Podobně vlastně jako pro Iliu, o kterém jsem mluvil před chvílí. Asi 2500 dětí se z Ruska a z těch okupovaných oblastí už vrátilo zpátky k příbuzným na Ukrajině. Spoustu ale příběhů ukrajinských dětí nemá šťastný konec.
0: Jiří Chábera dnes tedy mluvil o osudech ukrajinských dětí v Rusku. Díky.
1: Naslyšenou.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu přineslo českému týmu především komplikace. Matyáš Vacek v elitním závodě mužů po páru odstoupil a má zlomený nos. Ovšem nedařilo se ani dalším Čechům a my o tom budeme mluvit v odpoledním vysílání Radiožurnálu.

0: Cyklista Matyáš Vacek nedokončil silniční závod na mistrovství světa v Montrealu. Po pádu ve finálních okruzích zhruba po 200 kilometrech musel odstoupit. Na startu chyběl i jeden z hlavních favoritů, Tadej Pogačar, kterého do závodu nepustilo zranění po pádu na Vueltě. Více už probereme s Terezou Cedidlovou z naší sportovní redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Terezo, co přesně se stalo Matyáši Vackovi?
1: To nedokázal říct ani sám Matyáš Vacek, ani trenér české reprezentace. K Vackovi se český tým dostal až zhruba 3 minuty po pádu, kdy už byl v péči zdravotníků. Potom ho převezli do nemocnice na podrobnější vyšetření a tam se ukázalo, že má zlomený nos a je potlučený. Sám Vacek pak svůj stav okomentoval takto.
2: Závod se pro mě vyvíjel výborně od startu. Cítil jsem se dobře. Všechno šlo podle plánu. Bohužel pak došlo k pádu a bohužel jsem skončil v nemocnici. Teďka poletím domů, navštívím odborníka a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
1: To zranění může ovlivnit Vackův plánovaný start na mistrovství Evropy ve Slovinsku. Silniční závod mužů je tam na programu už za týden. Jestli 24-letý závodník elitní stáje Lidl Trek nastoupí, tedy ukážou až další vyšetření.
0: Jak se v závodu dařilo dalším českým cyklistům?
1: Do cíle nedojeli ani další dva čeští reprezentanti, Pavel Novák a Jakub Otruba, kteří Vackovi pomáhali, hlavně v první polovině závodu. Po jeho odstoupení ale závod vzdali také. Roli hrálo i obrovské tempo a náročná trať s převýšením přes 3800 metrů. Mistrem světa v silničním závodě se stal Američan Brandon McNulty, který pro Spojené státy získal první medaili z této kategorie po 33 letech. Když ale zůstaneme ještě u těch českých výsledků, tak tím nejlepším na šampionátu v Kanadě se stalo 13. místo Karolíny Špicarové v závodě juniorek, což ale podle trenéra reprezentace nesplnilo očekávání, s kterým do Montrealu přijeli.
0: Možná ještě jedna taková, řekněme, kuriozita. Do elitního závodu mužů nastoupil za Slovensko masér národního týmu. To je jako vážně a proč?
1: Ano, je to tak. Jednoduše Slováci neměli k dispozici profesionální cyklisty. Některé z nich neuvolnili jejich týmy, jiní byli zranění. Slováci ale nechtěli přijít o důležité body do žebříčku UCI, které potřebují i pro kvalifikaci třeba na olympijské hry v LA. Do závodu tak nastoupil spíš formálně 28-letý Vladimír Kováčik, který splnil podmínky soutěže i licenci. Kováčik pak odjel 100 kilometrů a ze závodu odstoupil.
0: Tereza Cedidlová tady mluvila o české účasti na mistrovství světa v silniční cyklistice. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Kolik tváří má Portugalsko?
2: Procestujeme města, navštívíme hrady, užijeme si pláže, přírodu a...
3: No a samozřejmě také lecos ochutnáme.
2: Nádhera.
1: Ivana Jirešová a Martin Písařík vás provedou a přidají praktické tipy na cestu.
2: Končí skoro až na pláži u oceánu. Koukej!
1: Pedekr Portugalsko.
3: A jde už!
1: Premiéra ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.
4: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Hulda a zprávy.
5: Evropská unie musí rychleji a efektivněji posilovat obranu, shodli se ministři obrany. Vláda začne tento týden znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Fotbalisti Belgie nastoupí v Lize národů proti Francii, Turecko se utká s Itálií. Na dálnici D1 před Šmejkalkou směrem do Prahy popojíždí kolona a počasí bude většinou jasno, místy až oblačno a teploty až 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Ministři obrany zemí Evropské unie se shodli, že 27 musí rychleji a efektivněji posilovat svou obranyschopnost, aby splnila cíle stanovené pro rok 2030. Po dnešním jednání to řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ze zprávy Evropské obranné agentury vyplývá, že unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. O zprávě dnes poprvé diskutovali právě ministři obrany unijních zemí. V říjnu by se o ní mělo debatovat i na summitu Evropské unie. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Marže obchodníků budou zastropované na 2,50 Kč za litr, sníží se taky spotřební daň na naftu. A ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. O opatřeních rozhodla vláda minulý týden. Zatím budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO platit do konce října.
6: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
5: Vláda rozhodla taky o zavedení sektorové daně na rafinerie, a to v letošním i příštím roce. Podle opozice plošná opatření pomáhají i lidem, kteří to nepotřebují, a to na úkor státního rozpočtu. Zdanění rafinerií navíc podle nich může vést k vyšším cenám. V Česku bude tento týden babí léto, meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Má být zároveň jasno a bez deště, místy jen může sílit vítr. Nejteplejším dnem má být podle Českého hydrometeorologického ústavu úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu, mlhy budou spíš výjimečné. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. Francouzská krajně pravicová strana Národní sdružení posílila v Senátu a poprvé v historii vytvoří vlastní frakci. Vyplývá to z výsledků nedělních voleb do dolní komory. Nejsilnější dál zůstávají republikáni.
7: Šéf krajně pravicového Národního sdružení Jordan Bardella to označil za historický úspěch a další krok před prezidentskými volbami příští rok v dubnu. V nich by podle průzkumu společnosti Ipsos ze září v prvním kole zvítězila kandidátka strany Marine Le Penová. Národní sdružení a jeho spojenci, například odpadlíci od republikánů, mají teď v Senátu 14 křesel z 348. Většinu stále drží středopravicová koalice vedená republikány a na silný klub můžou spoléhat i socialisti. Poprvé v historii křeslo taky získala krajně levicová strana Nepodrobená Francie. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisty Francie čeká pod novým koučem Zinedinem Zidanem druhé utkání. Čtvrtý tým letošního mistrovství světa rozehrál Ligu národů výhrou 1-0 v Turecku a dnes večer nastoupí v Bruselu proti Belgii. Kapitánem Francouzů by měl při absenci zraněného Kyliana Mbappého být křídelník Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé. O tom, že může nastoupit i na hrotu útoku, mluvil před zápasem trenér Zidan.
9: On na téhle pozici už hraje, nic nového jsme neobjevili. Na hrotu úspěšně nastupuje i v PSG. Ousmane je hodně pracovitý, vždycky přinese obrovské množství energie a je schopný v tomhle tempu odehrát celý zápas.
10: Ça va quoi, il peut jouer 90 minutes facilement quoi.
8: Utkání Ligy národů mezi Belgií a Francií začne ve 20:45, stejně jako duel Turecko-Itálie. Čeští fotbalisté nastoupí v reprezentační soutěži zítra večer v pražském Edenu proti Anglii.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Komplikace na D1 před Šmejkalkou a nehoda na D8 za Roudnicí. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy na začátku zúžení před Šmejkalkou na 25. kilometru teď Jeřáb staví betonová svodidla, která tam dopoledne pobořila auta při nehodě, projíždí se jenom pravým pruhem. Kolona je zhruba na 35-40 minut, začíná kousek za sjezdem na Sázavu na 33. kilometru a tam se před chvílí srazila dvě auta, zůstala stát nešťastně mezi levým a pravým pruhem uprostřed dálnice. Teď dojeli hasiči a provoz je stažený jenom do odstavného pruhu, ta kolona se bude prodlužovat. Jak se tomu snaží řidič vyhnout, fronta už je i na náhradní trase přes Chocerady a pak před Ondřejovem. A taky na silnici 3 se sune kolona směrem z Benešova na Prahu od odbočky na Čtyřkoli do omezení u Senohrab. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici vzniká kolona skoro z 25. kilometru k nehodě na 23. Tam se srazila dvě auta, zdržení zatím kolem 10 minut. A na D10 z Turnova na Prahu čekejte kratší frontu u exitu 46 Kosmonosy kvůli zúžení kolem následujícího sjezdu 44 Boleslav. Zatím je to asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánilovou.
4: Dobré odpoledne vám přeji 6 minut po 14. hodině. Rusko podle informací od zpravodajských služeb plánuje v Evropě další sabotáže. Řekla to šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová před jednáním ministrů obrany států 27 v Bruselu. Více vám o tom řekneme v našem vysílání.
10: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová varovala před dalšími ruskými sabotážemi v zemích Evropské unie. Moskva se tak snaží odradit evropské země od podpory Ukrajiny. Kallasová to prohlásila v Bruselu, kde jednali ministři obrany států 27. Rozhodli také o uvalení sankcí na 10 osob a 17 subjektů v souvislosti s nezákonnými deportacemi ukrajinských dětí do Ruska. Jednání sledovala bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdeňko, dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Na koho konkrétně míří sankce?
1: Evropská unie na sankční seznam nově zařadila například prezidenta Republiky Tatarstán Rustama Minichanova, který napomáhal nezákonným deportacím ukrajinských dětí do táborů v jeho regionu. Ty sankce se týkají také ministrů školství, sportu a cestovního ruchu na některých okupovaných územích. Ti podle Evropské unie přispívají k ideologické indoktrinaci unesených dětí. No a ty postihy se nově vztahují také třeba na ruské společnosti, které působí v oblasti dětské rekreace a zábavních služeb, ale také na dětské tábory a sportovní centra v Rusku i na okupovaných územích. Lidé na tom sankčním seznamu, připomínám, nesmí cestovat do Evropské unie a také mají v Evropě zmrazený veškerý majetek.
0: Ministři jednali také o útocích Ruska v Evropě. S jakým výsledkem?
1: Kaja Kallasová už ráno při příchodu na jednání mluvila o tom, že Rusko v Evropě plánuje další sabotáže a prohlásila, že Evropa musí být ostražitá a na základě zpravodajských informací na ty chystané sabotáže už předem reagovat. Moskva podle Kallasové ty sabotáže chystá proto, aby rozdělila a zastrašila evropskou společnost a odradila ji od další podpory Ukrajiny. Ministři diskutovali vůbec poprvé o možném novém bezpečnostním protokolu Evropské unie, který by se aktivoval právě při těchto hybridních útocích a na základě kterého by si země Evropské unie navzájem pomáhaly. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová o tom mluvila nedávno při svém projevu o stavu unie. Měl by to být mechanismus podobný článku 4 NATO. Podle Kallasové dnes ministři obrany zatím v této věci nedospěli k žádnému konkrétnímu závěru.
0: Tématem jednání byla také budoucnost námořní unijní mise Aspides na Blízkém východě. K čemu dospěli ministři?
1: Kallasová prohlásila, že je nutné tuto misi posílit a vyzvala k většímu zapojení členských států, ale dosud prý neobdržela žádné nové konkrétní přísliby. Před chvílí na závěrečné tiskové konferenci Kallasová uvedla, že dvě země na jednání už naznačovaly, že by mohly poskytnout více lodí.
2: Postup Husíů v Rudém moři zvyšuje riziko pro námořní trasy. Operace Aspides pomáhá udržovat životně důležité vodní cesty otevřené. Abychom ji zefektivnili, musíme navýšit počet lodí. Pokud my si zadáme nějaký úkol, musíme jí k tomu dát i prostředky.
1: A Kallasová také prohlásila, že Evropská unie musí rychleji a efektivněji posilovat svou obranyschopnost, aby splnila své cíle stanovené pro rok 2030. Ze zprávy Evropské obranné agentury totiž podle Reuters vyplývá, že Evropská unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně.
0: Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka. Díky za tvůj čas a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tak to byla skupina Morčíba, kterou jste poslouchali ve vysílání Radiožurnálu po čtvrt na tři odpoledne. Václav Havel kladl důraz na vysokou estetickou kulturu, a to nejenom ve své tvorbě, ale třeba také ve chvíli, kdy posuzoval design, architekturu anebo umění obecně. V dnešním dílu série Svět podle Havla právě teď uslyšíte, co si Václav Havel myslel o sporech kolem takzvaného smíchovského tanku, anebo proč je rád, že veletržní palác začal sloužit jako moderní galerie. Právě teď začínáme, posloucháte nás v Radiožurnálu.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů zlán.
3: Václav Havel v rozhovorech rád stočil řeč i na oblast kultury, umění a designu. Třeba v únoru 91 se vyjádřil ke sporům o další osud takzvaného smíchovského tanku.
2: Mně se tank místo sochy nějak zvlášť nelíbí. Že by to byl zrovna estetický objekt, na náměstí se říct nedá. Nicméně domnívám se, že jsme si na něj nějak zvykli, že ho už nebereme jako tank, ale bereme ho jako symbol všech těch statisíců padlých, kteří osvobozovali naši zemi. A zdá se mi, že rozhodnutí o jeho zboření je takovým trošku útokem na tuto památku a na ten význam toho tanku.
3: A k neobvyklému památníku se Václav Havel vrátil i v květnu 91, tedy poté, co byl tank podruhé přetřený na růžovo.
2: Většina našich občanů asi sdílí pocit, že tank není tou nejlepší připomínkou obětí války. Bylo možné vypsat konkurs na nějakou důstojnou sochu. V tichosti tank, který stejně reziví, přesunout někam do technického muzea. Dalo se to řešit důstojně, kulturně, aniž by byly uráženy city sovětských občanů. To se tedy nestalo. A musím se vám přiznat, že ten čin poslanců federálního shromáždění vůbec nesklízí můj obdiv. Naprosto ne. Je to krátkozraké. U toho tanku teď je permanentní happening, jsou tam flámy, už tam zlikvidovali nějakou hvězdu, takovou z květinek a podobně, ale kde to skončí? To budeme mít za chvíli sochu svatého Václava nastříkanou na červeno, katedrálu svatého Víta na modro, všechny obrazy v galerii budou postříkaný sprejem.
3: První český prezident se přitom nezajímal jen o Prahu. Upozorňoval opakovaně, že na územní rozvoj by měla dbát každá obec či vesnička.
2: Když navštěvuju různá místa, jako teď například Vodňany, vždy jedna z prvních otázek, kterou kladu zastupitelstvu, je otázka územního rozvoje města, územního plánování, urbanismu. Tyto věci mě velmi zajímají. Já se totiž domnívám, že my žijeme v takové velmi zvláštní době, kdy máme velikou šanci vyhnout se některým chybám, kterým se nevyhnula velká evropská města, například v době poválečného hospodářského boomu, a nyní toho trpce litují, totiž, že dostatečně nedohlížela na svůj genius loci, na svůj specifický charakter, na svoji atmosféru.
3: V prosinci 1995 se Václav Havel vyjádřil k rekonstrukci veletržního paláce v Praze.
2: Ten dům postavili mladí, velmi mladí architekti, kteří dostali fantastickou šanci, a je to naprosto ojedinělý případ takovéto moderní architektury. Já jsem tehdy říkal, rozhodně ten úkol vezměte, ale pokuste se vybojovat, aby tam bylo něco, co slouží společnosti a ne byrokracii. A řekl

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Radiožurnál je 14:30. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
1: Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají například vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Loni mezi nimi byly například válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. Britská policie oznámila, že 5 mužů zadržených včera u vojenské základny Fairford jsou občané Spojeného království. Všichni žijí v Londýně. Policie ale zatím nechce spekulovat o motivaci zadržených ani možných geopolitických souvislostech. Papež Lev 14. dnes skončí 4denní návštěvu Francie. Oficiálně zemi navštívil jako první papež po skoro 20 letech. Jeho cestu provázel velký zájem věřících. Na mši v Paříži přišel skoro 1 000 000 lidí a včera sloužil papež v Lourdech mši pro 200 000 lidí. A před 95 lety se poprvé otevřela pražská zoo. Zahradou dnes v duchu 30. let minulého století projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje swingová kapela. Připravená jsou i speciální komentovaná krmení zvířat, která patřila k prvním obyvatelům zoo, například lvů, vlků nebo slonů. Sport. Hokejisti Sparty nastoupí v 5. kole Tipsport Extraligy proti Karlovým Varům. Duel 6. se 7. celkem tabulky nejvyšší soutěže začne v 16 hodin a to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D46 u Prostějova a rozjezd kolony na D1 za sjezdem na Sázavu. Na dálnici D46 ve směru z Olomouce na Vyškov dejte pozor hned za Prostějovem. Na 23. kilometru za levotočovou zatáčkou leží v levém pruhu větší plachta, brzdí se a vybočuje. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se teď rozjíždí zbytek kolony mezi sjezdy 34 Sázava a 29 Chocerady, je to ještě asi na čtvrt hodiny, ale oba důvody už jsou odklizené, konkrétně na 33. kilometru nehodu došetřují už jenom v odstavném pruhu a na začátku zúžení na Šmejkalce na 25. kilometru jsou už po 5 hodinách zase průjezdné oba pruhy, při dopolední nehodě pobořená betonová svodidla před chvílí narovnaly. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za exitem Roudnice čekejte kolonu z 25. na 23. kilometr, řeší tam nehodu, zdržení 10 až 15 minut. Na D10 ve směru z Turnova do Prahy počítejte s 10 minutami navíc v koloně mezi sjezdy 46 Kosmonosy a 44 Mladá Boleslav kvůli zúžení. A na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 opatrně v druhém Cholupickém tunelu, v pravém pruhu tam stojí porouchané auto, je před ním policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty dnes 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: Hezké odpoledne. K výhře českých tenistek v poháru Billie Jean Kingové se moc rádi vrátíme ještě v následující půl hodině.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Když má člověk hudbu v příjmení, tak ji nemůže jen tak ignorovat. Tohle si myslí 20-letý kytarista Jan Dudák, který se přes náročné talentové zkoušky dostal až na prestižní Berklee College of Music v americkém Bostonu. A jak se tenhle nadějný student dívá na budoucnost hudebního průmyslu i na nástup umělé inteligence, o tom všem si budeme povídat. Zůstaňte s námi v odpoledním radiožurnálu.

0: Továrna na držitele cen Grammy a značka, která desítky let formuje světový pop i jazz. Bostonská Berklee College of Music vychovala jména jako třeba Quincy Jones. Z Čechů na ní studoval jazzový kontrabasista Jiří Mráz nebo kytarista David Dorůžka. A teď má na prestižní škole zastoupení i nastupující generace 20-letý Jan Dudák.
1: Jestli mám rudu příjmení, tak se mi asi nemohou úplně ignorovat.
2: Směje se Jan Dudák, který teď v Severní Americe zahájil semestr. Na kytaru začal hrát v 5 letech, a to i přesto, že se hudbě v jeho rodině profesionálně nikdo nevěnoval.
1: A kolem 8 let jsem si vzal do ruky elektrickou kytaru a začal jsem objevovat jiný žánry jako rock, R&B nebo jazz.
2: Hře na obě kytary se intenzivně věnoval i během studia na Mezinárodní střední škole v Praze. I toho pak motivovalo zkusit štěstí v zahraničí na bostonské Berklee.
1: Je to především o talentovkách, na které musíte být opravdu perfektně připravení. A tady hodně vděčím své paní učitelce na Berklee, Lodi Bartošové, protože mě vlastně připravovala v teorii už úplně od začátku, i když jsem si to ani neuvědomoval. A člověk vlastně hodně musí ukázat, co umí jako muzikant, ale zároveň nějakým způsobem ukázat vlastní hudební směr a vlastní identitu.
2: Díky tomu teď Dudák studuje hudební produkci se spolužáky z celého světa.
1: Asi nejvíc mě toho naučili kamarádi, hlavně ti z vyšších ročníků, a potom samozřejmě praxe. Když dostanu nějaký projekt, musím často vyřešit a vymyslet všechno sám, i když občas přesně nevím, jak na to. A právě v těch chvílích se člověk naučí nejvíc. Když člověk studuje v prostředí, kde potkává lidi z celého světa a každý z nich přináší jiný hudební background, ten rozdíl je hodně výrazný. Zároveň ale díky tomu člověk začne českou hudbu vnímat i trošku jinak a uvědomí si, že má vlastní charakter a věci, které by podle mě mohly fungovat i v zahraničí.
2: Umělou inteligenci vnímá jako riziko hlavně pro moderní popovou scénu.
1: Pop je žánr, ve kterém je důležité být co nejvíc perfektní a bezchybný. Perfektně laděné vokály, bicí přesně na čas a tak dále. A právě tuhle bezchybnost AI dokáže hodně dobře replikovat, protože je založená na počítačových technologiích.
2: Zároveň si ale nadějný muzikant myslí, že AI začne časem vytvářet hudbu, která se bude podobat sama sobě.
1: No, možná to nějakou dobu bude posluchače bavit, ale myslím, že za chvíli budou chtít slyšet něco nového a nejen další dokonale vyprodukovanou skladbu, která zní stejně jako všechny předchozí.
2: 20-letý Jan Dudák bude na Berklee studovat ještě 3 roky. Pak by se jako producent rád dostal do profesionálního studia a věnoval se dál i vlastní tvorbě. Získané zkušenosti chce přinést zpátky do Česka. Michaela Pištěláková, Radio.

Česká tenisová jednička Linda Nosková považuje titul v poháru Billie Jean Kingové za zlomový okamžik. O budoucnosti týmu i další motivaci tedy uslyšíte za pár minut.

0: České tenistky se poprvé od změny formátu týmové soutěže radují z vítězství v poháru Billie Jean Kingové. Rozhodující bod ve finále s Ukrajinou získala Linda Nosková, která v tomto roce vyhrála všechny své singlové zápasy. A nejen ona má touhu reprezentovat v týmové soutěži i dál, jak jsme se ještě v dějišti úspěšného turnaje sami přesvědčili.
1: And then I want a big cheers again. 1, 2, 3, let's go!
2: Tak už je konec, je dobojováno, české šampionky se ještě fotí, pozují reportérům ve slušivých modrých oblečcích, památka na titul z roku 2026. Skoro by se dalo říct, že prolétli turnajem bez většího škobrtnutí, ale kapitánka Barbora Strýcová možná upřesnila.
3: Mohlo se vám to zdá hladký, ale ono to úplně hladký nebylo. Samozřejmě tam vždycky ten první zápas takový ošemetný, že nevíte, jako co očekávat. Ty holky prostě jsou taky očekávají od sebe, to byly nervózní, ale jinak to zvládli hrozně dobře v hlavě a hrozně dobře se připravili celý den profesionální a bylo to skvělý.
2: Řekla Barbora Strýcová, která jako hráčka ještě zažila model, kdy se tenistky přeci jenom měly mnohem větší šanci představit se domácím fanouškům, protože se hrálo systémem venkovních a domácích zápasů. Teď je to jiné, teď jsou finálové turnaje na neutrálním místě, ale na motivaci hráček získávat další trofeje, to zdá se nemá vliv, jaký bude model soutěže.
4: Já myslím, že to chceme vyhrát ještě hodněkrát, ať už to bude v jakýmkoliv složení.
2: Linda Nosková.
4: Tohle je jenom asi startovní bod. Já se do týmu vždycky pracím ráda, ať už je to jakákoliv část soutěže.
5: Myslím, že ta hladost tam stále zůstává, protože vlastně, když je člověk profesionální sportovec, tak to nikdy nekončí, nebo aspoň za sebe budu mluvit, ta motivace tam prostě vždycky je. Ten formát za mě byl lepší, ale na tom nic nemění, že tu trofej budeme vždycky chtít vyhrát.
6: Tak určitě, myslím, že každá z nás bychom rádi hráli doma. I jsme tady v Číně, v Shenzhenu a měli jsme tady spoustu českých fanoušků, což je pro nás strašně příjemný a hezký tam slyšet, když nás někdo pozbuzuje v našem jazyce. Myslím si, že kdybychom hráli v Česku, tak je prostě s takovým týmem, jak máme, bychom měli spoustu fanoušků, co by na nás přišli a podpořili nás, ale tak to teď není, takže to asi nemá smysl ani řešit, protože se hraje tenhle formát a jak zmiňovala Katka, tak ať už je to jakýkoliv formát, tak jsme sem přišli i teď, myslím, s tou ambicí, moc jsme to neříkali nahlas, nebo možná trošku říkali nahlas, přijeli jsme sem prostě vyhrát a teď už to můžeme říct, protože se nám to povedlo. A ať už je to kdekoliv, tak myslím, že i na konci světa bychom prostě to chtěli vyhrát a měli bychom stejné nasazení.
2: Doplnili Lindu Noskovou Kateřina Siňáková a Karolína Muchová. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.

0: Budiš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Gulda a zprávy.
2: Voda z oblasti Odolena voda není pitná. Vrty dál obsahují velké množství olova. Evropská unie uvalila sankce kvůli únosům ukrajinských dětí do Ruska. Čeští fotbalisti finišují s přípravou na zítřejší zápas Ligy národů proti Anglii. Na dálnici D8 za Roudnicí směrem do Prahy je kolona a počasí zítra bude převážně jasno, přechodně až polojasno a teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Radiožurnálu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek 16 z 630 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
4: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemu, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
2: Příčina znečištění zatím není jasná, vodárny už ale podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Evropská unie uvalila sankce vůči 10 lidem a 17 subjektům kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Na seznamu jsou mimo jiné organizace zodpovědné za dětské a sportovní tábory v Rusku a na okupovaných územích na Ukrajině. Lidem, které Rada Evropské unie přidala na unijní sankční seznam, zmrazila 27 finanční aktiva a nesmějí cestovat na území unie. Kvůli únosu ukrajinských dětí z okupovaného území vydal Mezinárodní trestní soud v Hágu zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina. Maďarský parlament zbavil premiéra Pétera Magyara poslanecké imunity. Prokuratura ho chce stíhat kvůli incidentu v budapešťském klubu před 2 lety. Maďar tam vzal telefon muži, který si ho natáčel a později přístroj hodil do Dunaje. Premiér sám poslance vyzval, aby mu imunitu odebrali. Postup prokuratury ale označuje za účelový.
5: Premiér Maďar před poslanci řekl, že žádný trestný čin nespáchal. Vyšetřování se ale bránit nechce.
6: Je jedno, jestli jde o dělníka v továrně, poslance nebo třeba premiéra. Před zákonem je odpovědný každý.
5: Vyšetřovatelé považují Maďárovo jednání z roku 2024 za krádež mimo jiné proto, že si telefon nějakou dobu nechal u sebe, než ho hodil do Dunaje. Maďarský premiér prokuratuře zároveň vyčítá, že jeho případ účelově staví vedle miliardových korupčních kauz dvou bývalých ministrů Orbánovy vlády. Imunity parlament zbavil i je. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
7: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
8: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
7: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
9: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
7: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
3: Sport.
10: České fotbalisty čeká za 3 hodiny poslední trénink před druhým zápasem Ligy národů. Pouhé 3 dny po porážce 1-2 s Chorvatskem na úvod reprezentační sezóny přivítají v Edenu zítra večer dalšího elitního soupeře Anglii.
11: Angličané v sobotu vstoupili do nového ročníku Ligy národů domácí porážkou 2-3 s mistry světa ze Španělska. Na letním světovém šampionátu výběr kouče Tuchla skončil 3. O tom, co očekává od dalšího velkého zápasu, mluvil po prohře s Chorvaty reprezentační obránce Jiří Sláma.
12: Tak asi něco podobného, nebo ještě lepší soupeř, takže že i s tajkovýma týmama dokážeme hrát.
11: Čeští fotbalisté se s Anglií naposledy utkali ve skupině mistrovství Evropy před 5 lety, kde v londýnském Wembley podlehli domácímu favoritovi 0-1. Už tehdy Angličany vedl jako kapitán hvězdný kanonýr Harry Kane. Utkání Česko-Anglie začne v Edenu v úterý ve 20:45, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na D46 za Olomoucí a taky na D8 za Roudnicí. Na dálnici D46 na výjezdu z Olomouce směr Vyškov pozor, hned u nájezdu z D35 na 37. kilometru stojí auta po nehodě, v levém pruhu už je tam policejní hlídka, je to bez kolony. Na D1 z Brna na Prahu ještě počítejte s velmi hustým provozem, respektive roztrhanou kolonou od sjezdu na Sázavu ze 34. kilometru do omezení na Šmejkalce na 25. Je to pozůstatek dřívější kolony po už dořešených nehodách, celý úsek se jede různě pomalu kolem 20 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy za exitem Roudnice opatrně dojíždějte do kolony. Na 25. kilometru vleče se na 23. tam uklízejí po havárii osobního auta.
14: Už teda nakládají to auto napourané na otahovku, kolona je zhruba na 8 až 10 minut.
13: Na dálnici D10 z Turnova směrem do Prahy za Bakovem se kolem 50. kilometru zpomaluje, postupně vzniká kolona, ta se sune zhruba 1/4 hodiny do zúžení u exitu 44 Mladá Boleslav. A na silnici 3 z Budějovic na Prahu čekejte nejdřív velmi silný provoz z Votic do Olbramovic a pak taky kolonu v zúžení mezi Čtyřkoly a Senohraby. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme převážně jasno, přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte sváteční odpolední a Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
1: A přeji vám všem hezký svátek. Lotyšsko čelí sabotážím elektronického zabezpečovacího systému na hranici s Běloruskem a Polskem. V posledních měsících pohraničníci zaznamenali poškozené kamery a také elektrické kabely. Tohle téma samozřejmě za chvíli probereme.

0: Lotyšsko se potýká s úmyslným ničením zabezpečovacího systému na hranicích s Běloruskem a Ruskem. Rozhodně prý nejde o vandalismus. Pohraniční stráž mluví o sabotážích a rostoucích provokacích. My to téma probereme s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak vlastně ty sabotáže vypadají?
1: Pohraniční stráž se v posledních měsících setkala už několikrát s případem, kdy zatím neznámý pachatel například přeřezal kabely vedoucí k elektronickým zabezpečovacím zařízením, ale také třeba s poškozením rozvodových skříní nebo sloupů, na kterých jsou umístěné kamery. Podle pohraniční stráže cílem těch útoků je jediná věc, a sice zpomalení zavádění těch technologií, které mají automatizovat systém bezpečnostního pohraničního systému. Lotyšsko v současnosti zabezpečuje hlavně ty úseky hranic, které má země společné s Běloruskem. Moderním systémem už je opatřených více než 70% té hranice nebo hraniční linie. Co se týče zabezpečování hranice s Ruskem, tam je to obtížnější, jak nedávno zveřejnili lotyšské úřady. Dělníci se tam potýkají jak se specifickými typy půdy, tak také s obtížným terénem.
0: Do těch zabezpečovacích prací ale letos zasahlo také počasí.
1: To je pravda. Nejprve totiž například výkopové práce komplikovala dlouhá a hlavně tuhá zima. Ta země letos byla opravdu dlouho promrzlá, takže nebylo možné pokračovat v té pozemní výstavbě. V srpnu navíc Lotyšsko zasáhla silná bouře, kdy vichr v pohraničním pásmu vyvrátil několik stromů a některé poškodili ten plot, který už na východní hranici stojí. Bouře také poškodila elektrické vedení a několik objektů pohraniční stráže se ocitlo dočasně bez proudu, což vedlo třeba i k tomu, že pohraničníci neměli obraz z několika kamer, neměli ani přístup do celostátních systémů nebo jim nešli dokonce mobilní sítě.
0: Lotyšsko se potýká také s velkým migračním tlakem z Běloruska. Jak je ta situace, Katko, vážná?
1: Jen do 24. září lotyšské služby zaznamenaly přes 11 tisíc pokusů o nelegální překročení hranice. Lotyšsko vlastně zažívá to, co ještě donedávna bylo obrovským problémem také na bělorusko-polské hranici. A sice, že Bělorusko zneužívalo a zneužívá lidi, kteří se chtějí dostat do Evropy, přiváží je na hranici a pak je nutí hranici překročit i přes ta veškerá zabezpečení. Některé uprchlíky běloruské bezpečnostní složky prokazatelně podle polských služeb cvičili a připravovali na násilnosti na hranici. V srpnu také lotyští pohraničníci našli podzemní tunel pod hranicemi používaný k pašování lidí bez potřebných dokumentů k pobytu. Byli pašovaní z Běloruska. Lotyšské úřady také už letos v lednu zveřejnili důkazy, kterými podepřeli svoje podezření, že do té organizace nelegální migrace jsou i v případě bělorusko-lotyšské hranice zapojené i běloruské bezpečnostní složky.
0: Kateřina Havlíková, naše zpravodajka, dnes tedy měla téma sabotáží na hranicích. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.

Vysoký schodek státního rozpočtu nebo údajně nevyřešený střet zájmů premiéra. To jsou některé z důvodů, proč opozice na zítřek svolala hlasování o nedůvěře vládě. Má vůbec šanci kabinet svrhnout? My to probereme za chvíli v odpoledním Radiožurnálu.

0: Necelé dva týdny před volbami čeká vládu Andreje Babiše z hnutí ANO zkouška. Opozice už podruhé v tomto volebním období svolala schůzi k vyslovení nedůvěry. Hlasy k tomu ale pravděpodobně mít nebude. Co tedy od zítřejšího jednání čekat, my to probereme s Anou Millerovou z domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Podle poslanců ANO, SPD a motoristů je jasné, že ke svržení kabinetu nedojde. Je k tomu totiž potřeba alespoň 101 hlasů a současná opozice jich má jen 92. Musela by tedy přesvědčit alespoň 9 koaličních poslanců, aby proti vládě vystoupili. To se ale podle premiéra Andreje Babiše nestane. On sám dokonce řekl, že se na schůzi těší.
2: Určitě jsme jednotní. Já myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
1: Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD na schůzi vystoupí všichni členové vlády a taky předsedové koaličních stran i jejich poslaneckých klubů. Schůzi plánují využít jako rekapitulaci toho, co už ve vládě stihli.
0: Proč tedy opozice vyvolala hlasování, když na svržení vlády nemá dost hlasů?
1: Jako hlavní důvod uvádí návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten počítá se schodkem 387 miliard korun, což je druhý největší deficit v historii Česka. Podle opozice je potřeba na zadlužování státu upozorňovat. A hlasování o nedůvěře je nejsilnější nástroj, jaký na to má, říká předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
3: Teď, ať se ozve jejich svědomí, teď, když my vyvoláme tu schůzi, tak můžou ukázat, jestli teda opravdu svým voličům před volbami naprosto cynicky lhali, anebo zda mysleli svůj volební program vážně a vládu v tom případě nepodpoří.
1: Opozice vládu kritizuje taky za podle ní nevyřešený střet zájmů premiéra a jako další důvod uvádí údajné útoky kabinetu na instituce, jako jsou soudy nebo neziskový sektor. Koalice ale tohle všechno

0: někdo potřetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na laputika.cz. Už na to koukáte. A teď Okamžik. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15:30. Jana Gulda a zprávy.
2: V Česku začne tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od čtvrtka budou zastropované marže obchodníků na 2,50 korun na litr. Sníží se spotřební daně na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. A ceny ropy na počátku nového týdne dál rostou. Cena severomořské ropy Brent rostla o 3% na $107.38 za barel. Reaguje tak na odmítnutí íránského mírového plánu americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Plán měl vést k ukončení konfliktu a znovu otevřít Hormuzský průliv. Napětí na Blízkém východě tak zůstává zvýšené. Jihokorejské ministerstvo zahraničí si předvolalo ukrajinského chargé d'affaires. Stěžuje si na zveřejnění informací o předání 2 severokorejských vojáků do Jižní Koreje, informovala o tom agentura AFP. Soul kvůli tomu od Kyjeva požaduje vysvětlení a taky omluvu. Předání vojáků oznámil minulý týden ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na valném shromáždění OSN v New Yorku. Podle jihokorejského prezidenta Lee Jae-myunga se ale země dohodly, že informace zůstane tajná. A velké obchody a supermarkety v Česku dnes zůstávají zavřené. Den české státnosti totiž patří mezi svátky, kdy prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních nesmí otevřít. Výjimku mají například lékárny nebo obchody na čerpacích stanicích, letištích a nádražích. Velké obchody zůstanou zavřené taky příští státní svátek 28. října. Sport. Fotbalistům Španělska se před dalšími zápasy Ligy národů, včetně duelu s Českem, připojí obránce Robin Lenormand. 29-letý bek Atlética Madrid nahradil Erika Garciu z Barcelony, který se při rozcvičení před sobotním utkáním v Anglii poranil koleno. Úřadující mistři světa budou hostit českou reprezentaci tuto sobotu v Oviedu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D10 u Mladé Boleslavy a taky na D8 za Roudnicí. Na dálnici D10 ve směru z Turnova na Prahu za Bakovem teď vzniká kolona z 51. kilometru a do zúžení u exitu 44 Mladá Boleslav je to teď asi na 20 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za exitem 41 Divišov silný provoz, pamatujte na rozestupy. Kolona potom vzniká za sjezdem na Chocerady ze zhruba 27. kilometru do omezení na 25. na Šmejkalce, zabere kolem 10 minut. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici počítejte s kolonou z 25. kilometru, je to na 10 minut na 23. Tam je po havárii osobního auta průjezdný jenom levý pruh. Na D46 na výjezdu z Olomouce směr Vyškov hned za podjezdem D35 opatrně na 37. kilometru řeší nehodu v levém pruhu, označené je to světelnou šipkou, kolem se jede plynule. Na silnici 3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu počítejte s velmi silným provozem mezi Voticemi a Olbramovicemi, tam je to zhruba na 10 minut a pak je kolona mezi Čtyřkoly a Senohraby v zúžení, strávíte asi čtvrt hodiny. A ještě 26. výjezd z Plzně na Domažlice, za Zbůchem se srazila 3 auta, vzniká kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezké odpoledne přeji. České fotbalisty čeká zítra další zápas v elitní skupině Ligy národů. A v reportáži si ještě v téhle půlhodině připomeneme poslední návštěvu Angličanů.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Posloucháte sváteční odpolední radiožurnál. V parku v kostelní Lhotě na Nymbursku najdete něco, co byste tam zřejmě vůbec nečekali. Objevíte tam písečnou dunu. Obec ji vybudovala pro záchranu ohrožené rostliny kostřavy písečné. Jde o první projekt svého druhu v Česku a my vám ho také za chvíli představíme.

0: Písečné duny bychom hledali nejčastěji na poušti a teď jednu najdete i na kraji parku v kostelní Lhotě na Nymbursku. Duna má rozlohu necelých 100 metrů čtverečních a obec ji vybudovala proto, aby tam mohli botanici vysázet mimo jiné ohroženou kostřavu písečnou, která je typická právě pro oblast Polabí.
1: Na novou písečnou dunu se přišli podívat také děti z místní základní školy, mezi nimi i třeťačka Jindřiška.
2: Máme tady novou jako takovou rostlinku vzácnou, kostřavu. Je tam takový písek a jmenuje se Duna.
1: Se spolužáky bude pomáhat o biotop pečovat. V rámci družiny tam s nimi bude chodit i paní učitelka Markéta.
3: Jak bude příjemný počasí, takže tam vyrazíme s nima, aby si to obhlídli, aby si to pamatovali, aby to taky řekli doma rodičům.
1: Dvě masy písku, ve kterých jsou zasazené rostliny, rozděluje dřevěný chodník s lavičkou. Vyrobil je truhlář Miroslav Štok.
4: My jsme vlastně tady nejdřív osadili spodní podkladový trámy. Navrch jsme dávali dubové fošenky, pak jsme stavili ty sloupky, na kterých jsou ty popisky vlastně a poslední lavička.
1: Pan Miroslav je místní a bydlí přímo naproti písečné duně, proto chtěl se stavbou pomoct.
4: Mám to tady u baráku, že jo, no tak bych se do toho nepustil, no. Tak tady po mně něco zůstane ve vsi taky.
1: Masa písku z nedalekých Poděbrad je podle botanika Vlastíka Rybky ideálním prostředím pro ohroženou kostřavu písečnou.
5: Potřebuje písčiny v teplých nížinách, Polabí je vlastně úplně centrem jejího výskytu a tady v okolí kostelní Lhoty jsou vlastně nejbohatší lokality v rámci České republiky.
1: S kolegy z pražské botanické zahrady sem ale vysadili i jiné rostliny.
5: Všechno je opravdu místní z nejbližšího okolí s tím, že je tady zhruba 10 druhů, ale připravujeme ještě další.
1: Písečnou dunu tady připravovali s vedením obce zhruba 7 let. Její stavba stála téměř 300 000 korun. Z kostelní Lhoty Alena Junová, Radiožurnál.

0: České fotbalisty čeká zítra další zápas v elitní skupině Ligy národů. V Praze nastoupí proti Anglii. Když naposledy Češi přivítali národní tým z britských ostrovů, dokázali vyhrát 2-1. A vzpomínku na to vám pošleme už za chvíli ve svátečním vysílání odpoledního radiožurnálu.
1: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschafft.

0: Čeští fotbalisté se chystají na druhý zápas v elitní skupině Ligy národů. Zítra večer přivítají v přímém přenosu radiožurnálu v Edenu Anglii. Na poslední návštěvu česká Angličané nevzpomínají v dobrém. V roce 2019 totiž Češi zvítězili v kvalifikaci mistrovství Evropy 2-1.
1: Vlasopust už je v pokutovém území, zvedá hlavu, přidává pod sebe, to je
2: Češi s velkým favoritem brzy prohrávali. V páté minutě proměnil penaltu Kane, krátce na to ale srovnal Brabec. Svěřenci kouče Šilhavého předvedli v Edenu nebojácný výkon, který Zdeněk Ondrášek korunoval v 85. minutě brankou při svém debutu v reprezentačním Ačku.
3: Jsem strašně rád, když vidím všechny úplně šťastný a myslím si, že táta měl slzy v očích a bylo to možná poprvé, co jsem ho tak viděl. Takže neuvěřitelný večer.
2: Pochvaloval si šťastný hrdina Zdeněk Ondrášek. Tehdejší útočník amerického Dallasu podle svých slov ani nepočítal s tím, že by do utkání s Angličany nastoupil. Kouč Šilhavýho ale po hodině hry poslal na trávník na úkor Michaela Krmenčíka. Ondrášek na to před časem vzpomínal v naší talk show Desítka Pavla Horváta.
4: Já jsem seděl na té střídačce prostě jako hrdej, ale podívám se na super zápas, na super stadion, plný stadion. Vlastně v poločase přišel trenér, že já a Krmelec se budeme rozcvičovat po 5 minutách. A najednou přišel trenér, Krmelec se rozcvičoval, já seděl, jsi ready? A já, no tak tam půjdeš. A všichni se mě ptají, jako, jak jsem se cítil, nebo co, o čem jsem myslel, že jsem ten gól dal, nebo tohle. Já říkám, já myslím, že to bylo tím, co dělá velký fotbalisty velkýma, já nikdy moc jako neuměl. Šel jsem nás čistou hlavou.
2: Čeští fotbalisté před 7 lety porazili Angličany poprvé v samostatné historii. Předtím se to ještě československé reprezentaci povedlo naposledy v roce 1975. O nakonec klíčovém střídání Zdeňka Ondráška mluvil po velké výhře i trenér Jaroslav Šilhavý.
5: Když jsem přijel na tréninku, se jevil velice dobře, jo? Takový prostě přímočarej, padalo mu to do brány a byli pozitivní, takový, když jsme se s ním bavili, takže myslím si, že tyhle ty všechny věci nám pomohly v tom rozhodnutí.
4: Musím říct, že jsem se spoustu let chtěl zeptat trenéra, proč já. A já ho potkal a zeptal jsem se ho, proč já, proč mě tam dal. A on říká, hele, to byl takový pocit, že v poločase jsem věděl, že tam půjdeš.
2: Řekl ve vysílání radiožurnálu Sport Zdeněk Ondrášek. Češi se s Angličany utkali i na následném mistrovství Evropy v roce 2021, kde ve skupině prohráli ve Wembley 0-1. Národní tým tehdy na Euru došel do čtvrtfinále. Anglie v zápase o titul podlehla po penaltách Italům. Lukáš Michalík, radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: V osobách Heinricha a Mitsuko se setkaly dva naprosté protiklady.
2: Vzepřela se konvencím doby.
1: Opouštěla jsem svou vlast, aniž bych tušila, že je to navždy.
2: A stala se jednou z prvních Japonek na starém kontinentu.
1: Poběžovice byly svědkem výjimečné události.
2: Průkopnice, oběť nebo hrdinka vlastního příběhu.
3: Zatímco dosud jen poslouchala, teď se naučila poroučet.
2: Premiéra dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. Zítra večer na ČT2.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin. A to je čas na zprávy s Janou Guldou.
5: Tento týden začnou platit vládní opatření na regulaci cen pohonných hmot. Rusko celý den útočí proudovými drony na Kyjev. Hokejisti Sparty hostí v extraligové dohrávce tým Karlových Varů. Na dálnici D10 kolem Mladé Boleslavy jsou směrem na Prahu kolony a počasí zítra bude převážně jasno, přechodně až polojasno a teploty až 24 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 halířích na litr. Sníží se spotřební daně na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny.
7: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
8: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
7: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
9: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru, ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
7: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Radiožurnál.
5: Rusko celý den útočí proudovými drony na Kyjev. Jeden z nich zasáhl budovu Národní akademie věd, která je v plamenech. Úřady informovaly o jedné mrtvé ženě a několika zraněných.
10: Kyjevské sociální sítě zaplavily záběry hořící historické budovy Akademie věd v centru Kyjeva a lidí v oknech, jak se pokoušejí zachránit. Nedaleko od akademie se nachází německé velvyslanectví, které ale poškozeno nebylo. Úřady v Brovarech u Kyjeva informovaly, že v důsledku ruského útoku došlo k úniku čpavku a vyzvali obyvatele, aby neotevírali okna. Nejméně 3 mrtvé a asi 15 zraněných si vyžádal ruský útok na centrum Dnipra, kde dron narazil do velké kancelářské budovy. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
5: Na Rusko naopak útočila Ukrajina. Podle ruských úřadů zasáhl ukrajinský dron železniční most v Bryanské oblasti na západě země. Část mostu se zřítila, vykolejilo přitom 10 nákladních vagónů. 20 tůní vybudoval největší soukromý majitel lesů na Žďársku. Důvodem je lepší zadržování vody v krajině v období sucha. Zatím poslední 2 vodní plochy vznikly v lokalitách u obcí Cighaj a Kocanda. A kromě zadržené vláhy by mohly mít i další využití, vysvětluje Jancovák ze společnosti Lesy Kinský.
11: Tyto tůně jsou do určitý míry i možností získání protipožární vody. Takže v tomto ohledu, když prostě máme tady možnost ve své blízkosti nabrat vodu a potom asi tak má to obrovský dopad na rychlost a na ten průběh toho požáru. Takže to jsou věci, které bereme jako klíčové a bereme to prostě komplexně.
5: Začíná druhý ročník multižánrového festivalu Poznej Vltavu. Na desítkách míst podél pražských břehů nabízí komentované procházky, vodácký závod nebo divadelní představení inspirované Smetanovou mou vlastí. Pro návštěvníky je připravené i setkání s výtvarníkem a sochařem Krištofem Kinterou, který svými díly ozdobil Dvorecký most.
12: Sport. Hokejisté pražské Sparty a Karlových Varů nastoupili k dohrávce 5. kola Tip Sport Extraligy. Duel 6. se 7. týmem neúplné tabulky sleduje v pražské Libni Petr Kadeřábek.
13: Slavnostní zahájení tohoto zápasu stále probíhá. Diváci i hráči teď oceňují Miroslava Lhockého, který dnes na čáře odpíská poslední svůj zápas v extralize. Zatím tedy se chystáme na zápas mezi Spartou a Karlovými Vary. Z pražské arény Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
12: Den před startem sezóny NHL je v kádrech klubu zámořské soutěže 21 českých hokejistů. Jsou to 4 brankáři, 7 obránců a 10 útočníků. Další budou o šanci hrát v NHL bojovat ve farmářských týmech. V minulém ročníku do zápasů nás zasáhlo 29 Čechů, nejmíň od roku 1995. Nová sezóna začíná zítra večer utkáním Caroliny s Floridou.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zdržení na D1 před Šmejkalkou a taky na D10 před Mladou Boleslaví. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu se nejdřív tvoří kratší fronta kolem exitu 41 Divišov, následně se od sjezdu na Sázavu ze 34. kilometru na 25. do omezení na Šmejkalce trhá přelévá kolona. Různě se mění místa, kde se zastavuje, kde to naopak jde relativně plynule. Celý tenhle poslední úsek zabere kolem 25 minut. Na D10 z Turnova na Prahu za sjezdem na Bakov vzniká kolona z 50. kilometru, vleče se kolem 20 minut do zúžení mezi exity 46 Kosmonosy a 41 Bezděčín. Před nájezdem na D10 je kolona i na silnici 16 na příjezdu do Boleslavy z Děčína na úrovni Olympie. Na D8 z Ústí do Prahy za Roudnicí počítejte s kolonou na necelých 10 minut z kilometru 25 na 23. Tam je po havárii osobního auta neprůjezdný pravý pruh. Na D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu opatrně u Poděbrad naberete kratší zdržení, hlavně ale brzdí se tam až do zastavení před kratšími kolonami před exitem 39 Poděbrady a pak znovu před exitem 25 Vrbová Lhota Pečky. A ještě tak 3 z Budějovic na Prahu kolony mezi Voticemi a Olbramovicemi 10 minut a pak ještě v zúžení mezi 4 koly a Senohraby 10 až 15 minut. Další zelená vlna za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme převážně jasno v Čechách, přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte sváteční odpolední radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
7: Dobré sváteční odpoledne u dalších témat radiožurnálu. Americké firmy prověřují desítky tisíc případů, kdy si umělá inteligence začala sama dělat, co chce. Podle nových zjištění je problém mnohem rozsáhlejší. Podrobnosti má naše washingtonská zpravodajka. Za chvíli se s ní spojíme.
6: Večerní radiožurnál
15: a Zuzana Burešová.

0: Agenti umělé inteligence od ChatGPT se dostali na internetové stránky několika amerických úřadů. Problém byl v tom, že jim to nepřikázal člověk, ani jim to nezadal. Odhalili to nezávislí výzkumníci. Podle deníku Axios jde přitom jen o zlomek problému a experti už vyšetřují desítky tisíc podobných případů. Jak vážné to je a co s tím americká vláda hodlá dělat, to už probereme s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobrý den, Jano.
1: Dobrý den.
0: Na které americké úřady agenti umělé inteligence zaútočili a dostali se třeba k nějakým citlivým údajům?
1: Firma OpenAI potvrdila zjištění deníku New York Times, že její agenti našli volně na internetu přihlašovací údaje, pak si stáhli data z čítacího úřadu, který spadá pod ministerstvo obchodu, a data z webu burzovní komise přenesli jinam. Ještě se pokusili proniknout k datům úřadu pro občanská práva, to zase spadá pod ministerstvo školství, ale to se jim nepodařilo. A úřady shodně tvrdí, že šlo o veřejně dostupná data, že nic citlivého tím pádem neuniklo, ale samozřejmě se nabízí otázka, proč to vůbec ti umělí agenti udělali, co to znamená do budoucna a jestli by to ty úřady taky přiznali, kdyby na to ti novináři nepřišli.
0: A jak na ta zjištění reaguje samotný Bílý dům? Chystá třeba Donald Trump nějaké regulace?
1: Spíš naopak, prezident Trump byl minulý týden v OSN, měl tam projev a tam zopakoval, že regulaci umělé inteligence odmítá, že by to brzdilo inovace, že by to mohlo zbrzdit americký náskok před Čínou, ale už vidíme, že uvnitř jeho vlastní administrativy zaznívá ostřejší tón. Například šéf Federální obchodní komise Ferguson říká, že agenti jsou jen nástroje, takže za ty škody odpovídají jejich vývojáři a u nich je možné tím pádem vymáhat škody, ale obavy mají i republikáni v kongresu, třeba spolupředseda poslaneckého výboru pro umělou inteligenci Obernolty to označil za další příklad ztráty lidské kontroly.
0: A co znamená, že firmy prověřují desítky tisíc incidentů? Je to opravdu tolik útoků?
1: Spíš ne, není to tak, že by ti agenti 10 000krát zaútočili, ale je to počet problematických případů, a to jak z interního testování, tak potom ze skutečného provozu. Oni ti agenti třeba začali obcházet bezpečnostní pojistky nebo unikli z izolovaného testovacího prostředí. Dokonce si jednou založili, nebo v jednom z těch popisovaných případů, vlastní diskuzní fóra a snaží se prostě vyhnout dohledu. A i když většina z nich podle dostupných informací zatím nezpůsobila skutečnou škodu, tak už to samotné množství ukazuje, že ten problém je složitější, než se veřejně ví. A předpokládá se, že čím víc AI bude dostávat informace, čím víc bude chytřejší, tak tím víc roste pravděpodobnost podobných úniků.
0: O rizicích umělé inteligence a taky o tom, jak zabezpečit údaje, jsme mluvili v odpoledním radiožurnálu s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Díky za to a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Za chvíli se vydáme za naším reportérem na pražské staroměstské náměstí. Demonstrace Milionu chvilek vyzývá lidi, aby šli k nadcházejícím volbám. Akce má zároveň upozornit na dosavadní kroky vlády. I tyto informace se dozvíte z vysílání Radiožurnálu.

0: Spolek Milion chvilek pořádá demonstraci na Staroměstském náměstí. Chce vyzvat lidi k účasti v nadcházejících volbách a zároveň upozornit na dosavadní kroky vlády. Přímo na místě je reportér Vít Andrle. Dobrý den.
1: Dobrý den ze Staroměstského náměstí.
0: Vítku, co na demonstraci zatím zaznělo a čeho se ta kritika vlády týká?
1: Hlavním tématem jsou zatím senátní volby. Řečníci zdůrazňují důležitost senátu jako pojistky demokracie a protiváhy k vládě. Organizátoři vyzvali zejména k volbě těch kandidátů, kteří podepsali deklaraci spolku. Ta obsahuje třeba podporu Ukrajiny nebo členství Česka v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Už ji podepsalo přes 50 kandidátů, a to zejména těch podporovaných opozicí. Řečníci vzpomněli i na prvního českého prezidenta Václava Havla, který by 5. října oslavil 90. narozeniny. Spolek Milion chvilek taky podpořil zachování poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas a premiéra. Spolek kritizoval za posilování své moci nebo váhavý přístup k bezpečnostní hrozbě z Ruska. To kritizovali i někteří lidé, se kterými jsem tu mluvil. Ještě dodám, že jsme oslovili některé ministry a poslance z hnutí ANO, ti buď zatím na dotazy nereagovali, anebo se k demonstraci odmítli vyjádřit.
0: Do vysílání slyšíme nějaké řečníky, slyšeli jsme i potlesk. Kolik lidí na shromáždění přišlo?
1: Tak zaplněná je celá část náměstí, od památníku Jana Husa až k Mariánskému sloupu, ale menší skupiny lidí jsou i v zadní části náměstí. Mají vlajky České republiky nebo Evropské unie a protivládní transparenty. Policie ani organizátoři zatím oficiální počty nezveřejnili. Na místě je zatím klid, policie ani podle mluvčí Evy Kropáčové žádné komplikace neočekává po zkušenostech z minulých akcí. Jen připomenu, že spolek Milion chvilek už zorganizoval letos v únoru například shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla a v květnu na podporu veřejnoprávních médií. Ta dnešní akce by měla tady na Staroměstském náměstí skončit zhruba ve 17:45.
0: A na této akci i náš reportér Vít Andrle. Díky němu víme, co se na Staroměstském náměstí v Praze právě v tuto chvíli děje. Tak zatím díky a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin 30 minut. Zprávy připravila Kateřina Causidisová.
1: Senát už za půl hodiny u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají například vědci, umělci a nebo taky sportovci. Ministři obrany zemí Evropské unie se shodli, že 27 musí rychleji a efektivněji posilovat svou obranyschopnost, aby splnila cíle stanovené pro rok 2030. Po dnešním jednání to řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ze zprávy Evropské obranné agentury vyplývá, že unie zbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Po záplavách a následných sesuvech půdy na jihu Myanmaru zemřelo nejméně 8 lidí, další desítky pohřešují. Kvůli vytrvalým dešťům se ale nemůžou záchranáři dostat do zasažených oblastí. Pomoc navíc komplikuje občanská válka, která je v zemi od vojenského převratu v roce 2021. Silné deště trápí taky Thajsko, kde kvůli povodním platí od víkendu stav nouze. U pražského letiště začala o víkendu třetí etapa rekonstrukce mimo úrovňové křižovatky Aviatické a Lipské ulice. To znamená nová dopravní omezení. Nejvíce se dotknou obyvatel Tuchoměřic a okolí. Stavební práce potrvají do konce listopadu. Sport. Hokejisté Sparty a Karlových Varů dohrávají páté kolo Tip Sport Extraligy. Aktuální informace přidá Petr Kadeřábek.
2: A do zpráv. 3 minuty 32 sekund před první sirenou stále platí stav bezbrankový Sparta Karlovy Vary 0-0. Teď ale začíná první přeslovka v zápase, kterou hrají hosté ze západu Čech. Zatím ale Sparta Karlovy Vary 0-0. Z Prahy Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Šmejkalkou a taky na D8 za Roudnicí. Na D1 ve směru z Brna na Prahu před omezením na 25. kilometru na Šmejkalce se tvoří různě roztrhaná kolona od sjezdu na Sázavu ze 34. kilometru. Celý úsek budete mít v zádech po zhruba 20-25 minutách. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem na Prahu za sjezdem na Roudnici se popojíždí v koloně z 25. kilometru do 10 minut na 23. po nehodě osobního auta je tam zabraný pravý pruh. Na D10 z Turnova na Prahu dvě kolony, první za Bakovem z 50. kilometru, ta zabere 20 minut do zúžení mezi exity 46 Kosmonosy a 41 Bezděčín. Druhá fronta potom od exitu 21 Tuřice je asi na čtvrt hodiny k nájezdu 14 ze Staré Boleslavy, kde pomalu vrcholí svatováclavská pouť. Na D11 z Hradce Králové na Prahu silný provoz přes omezení mezi sjezdy na Pečky a Sadskou. Chvílemi se tam před začátkem toho zúžení tvoří i pozastavující kolona. Zdržení ale momentálně není dlouhé. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno a ochladí se na 12 až 7 stupňů. Při uklidnění větru naměříme plus 3 a ojediněle se taky můžou objevit přízemní mrazíky. Tolik zprávy. Pokračuje sváteční odpolední Radiožurnál a je s vámi Zuzana Burešová.
0: Klidné sváteční odpoledne, ať už ho trávíte kdekoliv a s kýmkoliv, jsme rádi, že můžeme být s vámi i my.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Vypadá jako takový větší rodinný dům na kraji města. Bydlí v něm ale nevidomí a lidé s těžkým zrakovým omezením. Opavská charita dnes slaví 30 let domu svatého Cyrila a Metoděje a tak se tam vydáme i my. Půjdete taky?

0: Z ruiny bývalého ženského kláštera se stal domov pro nevidomé. Přesně před 30 lety otevřela opavská charita dům svatého Cyrila a Metoděje a dala novou šanci prvním klientům. Vznikla tak výjimečná sociální služba, která se snaží vrátit lidi s těžkým zdravotním handicapem do běžného života. Dnes charita slaví a kdo přijde, může si vyzkoušet oblíbené technické vychytávky.
1: Ten kousíček do prava.
2: Notebook spojený s terčem, laserový zvukově naváděný paprsek a pistole v ruce. Střílet se dá i poslepu.
3: A už někdo trefil střed?
1: 10-9 asi bude nejvyšší číslo.
2: Kdo dnes přijde, může si to vyzkoušet. Nevidomý Ondřej je na střelnici jako doma.
4: Já chodím na zvukovou střelbu.
3: Baví vás to střílet na terč?
4: Jo, ale já jsem byl i z normální zbraně střílet tady v Opavě, jak máte střelnici.
2: A další oblíbená hra tady v domě svatého Cyrila a Metoděje v opavské části Vlaštovičky. Hádání, co je v sáčku a jak to voní. A nebo vaření v hrnci, který zase mluví.
5: Nyní bude pára uvolněna. Prosím, odstupte od hrnce.
2: Neviditelná realita bude připravená i pro návštěvníky výroční oslavy, prozrazuje vedoucí charitního domu Zuzana Janků.
6: Umožňuje vyzkoušet si třeba nalít si vodu poslepu, vyzkouší si různé poslechové hry, můžou si vyzkoušet jízdu na dvojkole, zahrát si showdown, popřípadě šupec.
2: Býval tady klášter dominikánek, v roce 1950 ho ale museli násilně opustit a z budovy zbyla schátralá ruina. Potom ji převzala opavská charita. Zajistila rekonstrukci a službu pro těžce zrakově handicapované rozšířila postupně i na lehké mentální postižení. Kromě střechy nad hlavou a samostatné domácnosti tady klienti najdou i práci v dílnách. Z Opavy Martin Knitl, Radiožurnál.

Hostem 20 minut radiožurnálu dnes bude politolog Michal Malý. Moderátor Vladimír Kroc se bude ptát, jestli je v pořádku, když ministři, poslanci nebo dokonce europoslanci kandidují v místních volbách a co všechno rozhoduje o volebním úspěchu či neúspěchu. Odpovědi uslyšíte jako vždy po 17. hodině. Ještě předtím se ale vydáme na dnešní zápas hokejové extraligy. Mažu stopy.

0: A tady na Radiožurnálu máme další téma. Hokejisté Sparty a Karlových Varů dohrávají páté kolo Tip Sport Extraligy. V pražské O2 aréně se dívá a komentuje reportér Petr Kadeřábek.
1: 0-0, takový je stav 5 minut před startem druhé třetiny, ale to, že není žádný gol, neznamená, že by se zaplněná O2 arena nebavila, protože sledujeme opravdu velmi rychlý hokej, který se přelévá z jedné strany na druhou. Více práce má rozhodně Dominik Frodl, tedy golman karlovarské energie, to protože čelil hned 6 střeleckým pokusům pražské Sparty a věřte nebo ne, na druhé straně Jakub Kovář, byť Karlovy Vary měli i územní převahu, tak nevystřelili mezi tři tyče za 20 minut ani jednou. Takže Jakub Kovář sice se pohybuje v brankovišti, stále se musí přesouvat z jedné strany na druhou, ale ani jednou nemusel zasahovat, protože tu práci černou před ním odvedli rozhodně i obránci, kteří dokázali zablokovat hned 7 střeleckých pokusů karlovarské energie. Opravdu velmi slušná divácká kulisa ve sváteční den, kdy Karlovy Vary přijeli na led pražské Sparty do hrávce 6. kola. Zatím přináší hezký hokej, ale zatím bez branek. A tak po 20 minutách platí Sparta Praha, Karlovy Vary 0-0. Z Prahy Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dva gurmáni.
2: To je krása.
1: Opět vyráží do prosluněné Itálie.
3: Já už jsem se na tebe, kamaráde, strašně
4: těšil. Já taky.
1: Za novými místy, novými zážitky.
4: Bary v nos akutě.
5: Buon appetito.
1: A hlavně skvělými novými recepty.
2: Jak vám hustne?
4: Nádhera.
1: Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
4: Grazie grande.
2: Já tady chci žít.
1: Premiéra 8. října na ČT2 a v iVysílání.
6: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.
7: Radiožurnál posloucháte v 17 hodin. A taky zprávy s Kateřinou Causidisovou.
8: Voda z oblasti Odolena, voda stále není pitná. Britská policie vyslýchá pětici podezřelých z plánování teroristického útoku na leteckou vojenskou základnu. Hokejisté Sparty a Karlových Varů dohrávají 5. kolo Tip Sport Extraligy. Kolona je po nehodě na dálnici D8 z Ústí nad Prahou za Roudnicí. A zítra bude jasno, přechodně až polojasno, teploty do 24 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Voda z oblasti Odolena, voda zatím není pitná. Většina z odstavených vrtů pořád obsahuje velké množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Radiožurnálu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdab Soukup. Vysokou koncentraci olova zajistila vodárna ve čtvrtek v 16 ze 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny. Obchody nad 200 metrů čtverečních jsou dnes zavřené. Prodej na den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otevírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
10: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
8: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby. Britská policie začala s výslechy 5 mužů zadržených u vojenské základny Fairford. Ve vazbě jsou od včerejška kvůli podezření z plánování teroristického útoku. Vyšetřování vede protiteroristická jednotka britské policie.
11: Na dodávky upozornila policie jedna z farmářek, když se vracela z večírku domů. Trojice bílých aut byla podle ní podezřele zaparkovaná poblíž vojenské základny a nepatřila nikomu z místních. Po příjezdu farmářky se navíc muži dali na útěk. Policie je do několika minut zadržela a vozidla prozkoumal speciální robot na zneškodňování výbušnin. Okolí zůstává zavřené a hlídané maskovanými ozbrojenými muži. Evakuovaní obyvatelé Welfordu se nesmí vrátit domů. Vojenská základna ve Fairfordu zůstává na nejvyšším stupni pohotovosti. Letiště se svolením britské vlády používají americké bombardéry k zasahování cílů v Iránu. Jiří Chábera, Radiožurnál.
8: Na Baťův kanál letos přijelo zhruba 90 tisíc lidí. Ukazují to první odhady správců vodní cesty. Přesná data budou ještě počítat. Hlavní plavební sezóna tam neskončí. Letos v létě ji ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost tak byla mírně nižší než loni, říká ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bartek.
12: Baťův kanál byl celou dobu v provozu, pouze některé úplně nejkritičtější období s omezeníma. Nás v letošní sezonu potkali rekordní teploty. Není to úplně počasí, které láká na palubu lodí a spíš vodě na koupání nebo někde do stínu.
13: Sport. Hokejisté Sparty se můžou posunout na třetí místo tabulky Tip Sport Extraligy. Potřebují k tomu zvítězit za 3 body v dohrávce 5. kola s Karlovými Vary. Utkání sleduje reportér Petr Kadeřábek.
14: Ve 25. minutě zatím má Sparta k zisku bodům dále než Karlovy Vary. Před malou chvíli se prosadil hostující Beránek a tak Záporočeši vedou v O2 aréně 1-0. Z Prahy Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
13: Vítězka včerejšího maratonu v Berlíně, Etiopanka Tigst Assefaová, podstoupila operaci přetržené achilovy šlachy. Agentuře DPA to řekl mluvčí závodu. Assefaová útočila na světový rekord, ale v závěru si šlachu poranila a finišovala ve třetím nejrychlejším čase historie. Teď ji čeká minimálně půlroční pauza.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 před Šmejkalkou a tři kolony na D10 směr Praha. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu silný provoz, potom zhruba od 30. kilometru se tvoří chvílemi různě setrhající kolona na 25. do omezení na Šmejkalce, celý úsek se jede 15 až 20 minut. Na D10 z Turnova na Prahu vznikají tři kolony, první za Bakovem ze 49. kilometru je až na 20 minut do zúžení mezi sjezdy na Kosmonosy a Bezděčín. Potom dál směrem na Prahu pozor, zatím na kratší kolonu u exitu 27 Benátky, kousek za ním na 26. čerstvě nehoda v levém pruhu. A nedaleko zatím ještě jedna kolona směr Praha od sjezdu 21 Tuřice k nájezdu od Staré Boleslavy na 14. kilometr, to zabere dalších až 20 minut. Na dálnici D8 z Ústí na Prahu za Roudnicí vzniká stále kolona z 25. k nehodě na 23. kilometru, zabraný je pravý pruh, zdržení 10 minut. A ještě dálnice D5 ve směru z Rozvadova na Prahu opatrněji u Plzně za nájezdem od Slovan a Černic. Někde tam bydlí rodinka Srnkových a během odpoledne je různě od vás i od policie mezi 71. a 70. kilometrem hlášený pohyb. Tatínka Srnce i Srnčího dorostu poblíž dálnice. Zvěře je tam celé stádo, dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle taky mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
15: Jaká překvapení mohou přinést senátní volby? Co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu v komunálních volbách? Jaká témata voliče zajímají a jaká se dá očekávat volební účast? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je politolog Michal Malý z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Jak se díváte na kandidaturu lidí z takzvané vysoké politiky v komunálních volbách? Dá se očekávat, že se v lokální politice budou v případě zvolení skutečně angažovat?
16: To se samozřejmě liší od různých příkladů, ale historicky vždy vysocí političtí činitelé kandidovali v komunálních volbách. Buď, to je ta jedna skupina, buď jenom proto, aby trošku zvedli povědomí o té kandidátce, protože zkrátka voliči, zejména ve velkých městech, neznají úplně všechny kandidáty. Když je tam poslanec nebo ministr nebo senátor, tak to zvyšuje povědomí o té kandidátce jako takové, ale většinou pak se neúčastní té komunální politiky, pouze propůjčují to svoje jméno, tu svoji osobní značku. A ta druhá skupina těch politiků nebo těch kandidátů jsou také vysoce postavení politici, kteří ale na té komunální úrovni začínali, mají k tomu nějaký vztah, případně se jim z té komunální politiky ani po vstupu do té velké nechce odcházet, tak si tam aspoň ponechávají nějaký komunální mandát a zkrátka asi chtějí mít tu svoji obec tak nějak ještě pod kontrolou, chtějí s ním mít nějaký kontakt.
15: No ale pokud skutečně třeba přímo šéfové stran kandidují do obcí, a jak se říká často na oko, je to fér?
16: Není úplně, obzvlášť pokud když veřejně deklarují, což je třeba příklad motoristů, že ten mandát ani nepřevezmou, případně, že by byli zvoleni. Jasně, jak jsem už zmiňoval, zvedá to nějaké povědomí o té kandidáce, nicméně pro voliče je to takový signál, jako volte si nás, ale my tam stejně sedět nebudeme.
15: No a pomáhá skutečně taková kandidatura notoricky známých tváří?
16: Bez pochyby ano. Minimálně i to, že se, pokud se ten politik účastní pak té kampaně jako takové, to je poměrně důležité. Jenom jméno na kandidáce může sice zvednout to povědomí, ale nemusí mít žádný dopad, ale pokud se ten politik přímo účastní meetingu, nějakých setkání s voliči, rozdává noviny v ulicích a tak, tak to ten dopad mít může. A my to ostatně vidíme i u těch celostátních lídrů, kteří ne teda, že by kandidovali úplně na nějakou samosprávu, samosprávu, ale účastní se těch kampaní, objíždí zejména ta velká krajská města a voliči se s nima můžou vyfotit, můžou s nima nějakým způsobem komunikovat, tak tohle je zcela běžné. Ale že by šéfové velkých parlamentních stran kandidovali, tak to se moc často nestává.
15: Jak to je? Zabírají na voliče spíš, řekněme, osvědčení politici, anebo známá jména třeba ze showbiznisu, případně sportu?
16: Ono to je poměrně specifické. Samozřejmě pokud ten člověk, ať už je to vrcholný politik nebo člověk ze showbiznisu, je nějak známý v té své obci, a tady můžu zmínit příklad třeba hokejisty Schlegera, který pravidelně kandidoval v Litvínově, tak to nějaký efekt mít může. Pak, že se jedná o nějakou velkou obec a je to známá osobnost, která sice s ní nemá úplně moc společného, ale lidé ji znají, tak to taky může mít nějaký pozitivní efekt. Ale spíše už ta politika i ta komunální je tak personálně vyprázdněná, že se snaží ty kandidáti nebo ty, co skládají ty kandidáty, zkrátka na sebe nějak aspoň zajímavou formou upozornit.
15: A jakou roli hrají osobnosti těch konkrétních kandidátů?
16: Tak tou nejdůležitější věcí je podle mě nějaká větší legitimita té kandidátky. Pakliže ten člověk má nějaký zajímavý příběh, je spojen s nějakou pozitivní historií nebo tak, tak to té kandidátce dává nějaký punc důležitosti, nebo zkrátka ten člověk s ní spojuje své jméno, tak ta kandidátka asi nebude špatná, když dává všan svoji pověst. Případně může to být i nějaká forma endorsementu nebo podpoření jiných kandidátů, když ta významná osobnost je spíše na nějakých spodních pozicích. Takže spíše zvedá to povědomí, dává to té kandidátce nějakou větší legitimitu a samozřejmě to přitahuje pozornost voličů, pakliže ta osobnost je známá.
15: A co bývá těžší, mandát nově získat anebo obhájit?
16: V České republice je samozřejmě vždycky těžší ten mandát obhájit. Češi obecně milují nové strany, nové kandidáty, nebo ani ne nové kandidáty, ale třeba nové značky nebo rebranding nějakých starých stran, tak prostě něco nového. Takže i vidíme to vlastně na té parlamentní úrovni nebo na té vládní úrovni. Češi zkrátka rádi dávají šance novým stranám a tak podobně. A my to vlastně vnímáme i u těch už zaběhnutých kandidátek, že někdy, když se třeba celostátně nedaří parlamentní straně, tak ta kandidátka třeba změní jméno, že se z toho vypustí ten celostátní název strany a změní se to například na Společně pro Třeboň nebo tak. Zkrátka, že se ta kandidátka více lokalizuje, odprostí se od té celonárodní politiky, ale může to být i naopak. Když se zkrátka té značce daří, tak toho využijete. Příkladem může být třeba Hnutí ANO, kdy někdy vznikají kandidátky, kde vlastně skoro nikdo ty lidi nezná, ale jdou volit Andreje Babiše, jdou volit Hnutí ANO a tak. Takže může to být různé.
15: Kandidáti v obcích se podle statistiků k politickým stranám moc nehlásí. Vy už jste možná z části i vysvětlil, proč, čím to tady podle vás je hlavně?
16: Důvodem je to, že český volič nebo průměrný český volič se moc nezabývá tou komunální ani vlastně krajskou politikou a během toho svého denního režimu se dostane skrze média do kontaktu primárně s tou celostátní a touhle s tou optikou pak kouká i na ty komunální volby. Samozřejmě někoho zná, může znát starostu a tak podobně, ale povětšinou nebo nějakou tu významnou osobnost, ale povětšinou na to kouká tu optikou té celostátní politiky. A zkrátka, když se v rámci té celostátní politiky nedaří, tak se snaží ty lidé od toho nějakým způsobem odprostit.
15: Tradiční strany v menších městech a obcích se trvale oslabují. Do jaké míry lze ty nadcházející volby brát jako test těch klasických politických stran?
16: Je to trošku složitější. Rozhodně se nedá mluvit o nějakém, jak se často skloňuje ve veřejném prostoru, o nějakém referendu, o té celostátní politice nebo tak. Myslím si, že ty komunální volby jsou v tomhle jsou trošku specifičtější, aby to takhle bylo. Je to spíše než test nějakých celostátních stran, taky trošku test těch komunálních politiků, jakým způsobem se dokážou domluvit, jakým způsobem staví tu kandidátku a tak a zkrátka, jak se dokážou přizpůsobit těm lokálním podmínkám.
15: A podle čeho se voliči opravdu rozhodují? Zajímají někoho volební programy, ideje?
16: Tak to, co vidíme v těch posledních letech zejména, tak ty programy jsou skoro totožné, kdy jako nikdo vám nebude psát, že chce nedostupné školství nebo rozbité silnice. Víceméně ty programy jsou skoro až identické, obzvlášť jakoby tyto konkrétní volby, tak všude vidíme dostupné bydlení, dostupné sociální služby a tak podobně, takže ty programy jsou skoro napříč stranami stejné. Myslím si, že to hlavní, podle čeho se pak ty voliči rozhodují, ale taky nutno říct, že v těch komunálních volbách je poměrně malá volební účast a bavíme se zhruba o nějakých 35%, což je oproti parlamentním volbám zkrátka poloviční. Myslím si, že velkou roli v tomhle tom hraje ta vizuální kampaň, zkrátka kdo na sebe dokáže upozornit, teda zejména v těch větších obcích, ať už to jsou billboardy, ať už to jsou letáky, noviny, nebo nějakým způsobem veřejná setkání a tak podobně. Vidíme i, že se stále více z těch voleb stává taková až, nechci říkat show business nebo takhle, vidíme i objíždění různých aut, čepování piva, rozdávání zmrzliny a tak, takže nějakým způsobem takhle zaujmou, to bych řekl, že bude fungovat u toho většinového elektorátu a pak samozřejmě nějakou roli tam hraje i to, že někoho volím celostátně a pokud mě ta strana nesklame, tak ji půjdu volit i lokálně, ale už se moc třeba nebudu zaobírat tím, že tam jsou nějaké jednotlivé osobnosti. Zajímá mě spíš, no, může mě zajímat ta celostátní značka, ale tím, že ten rozsah velikosti těch obcí od těch nejmenších po ty největší je poměrně významný, máme spoustu obcí, spoustu voleb a tak podobně, tak hledat v tom nějaký pevný vzorec nelze a museli bychom to rozdělit na velikost těch jednotlivých obcí.
15: Politolog Michal Malý je hostem 20 minut Radiožurnálu. Překvapuje vás, že podle novinek.cz spousta voličů neví, jak se hlasuje v komunálních volbách?
16: Vůbec mě to nepřekvapuje. A obecně i v politologii se posledních 15 let na té české úrovni bavíme o tom, jakým způsobem ten komunální volební systém zreformovat, protože on je mimořádně složitý. Nepomáhá tomu vlastně ani to, že se v těch volbách dá takzvaně panašovat, takže vy můžete volit kandidáty nebo preferovat kandidáty napříč kandidátními listinami, vysvětlovat, že se nekroužkuje, ale křížkuje, jaký je rozdíl mezi malým křížkem, velkým křížkem a tak podobně, jak se pak ty samotné hlasy přepočítávají. Je v tom poměrně velká chybovost. Nelze se divit volebním komisím, že v tom často dělají chyby, protože ten systém je mimořádně složitý a trošku jsem doufal, že do tady těch konkrétních voleb už ten systém trošku změní, trošku zjednoduší. Nestalo se tak, ale myslím si, že by se určitě změnit měl nějakým způsobem.
15: A jaké omily tedy přetrvávají třeba co se týče preferenčních hlasů?
16: To, co je nejproblematičtější, když to vezmu z pohledu té volební komise třeba, tak představte si Prahu nebo nějaké krajské město, kdy ten volič dostane obrovskou plachtu, několikrát složenou, na které jsou všechny ty kandidující subjekty. Volič může rozdávat křížky, ale ta plachta je oboustranná, různě se skládá a tak, takže u toho sčítání těch preferenčních hlasů je problém už jenom ten samotný formát toho volebního lístku, protože se nejedná o nějaké jednotlivé listy, ale zkrátka o jeden velký. Co je dále problém, tak volič si často myslí, že tím, že dá někomu křížek, tak volí toho člověka, ale reálně dává nějaký hlas té straně a proto vlastně my i teď vidíme u většiny těch politických stran a už to začíná i na těch billboardech a tak se objevovat, dejte velký křížek té či oné kandidáce, nekomplikujte si to, dejte nám ten váš plný počet hlasů a bude to pro vás takhle jednodušší.
15: Kde se modelově zapojuje do těch komunálních voleb nejvíc voličů?
16: To je taky poměrně různorodé, zejména třeba velká volební účast může být v těch menších obcích, kde se zkrátka ty lidé znají, nebo kde je nějaké soupeření třeba, kdy často na těch malých úrovních vidíme souboj nějaké lokální kandidátky a sboru dobrovolných hasičů, tak zkrátka, kde se ty lidé znají a je tam nějaký souboj, tak tam ta vyšší účast, když se zkrátka bojuje o to, jestli se rozpočet využije na hasičárnu, nebo jestli se opraví chodník. Tak tam i tím, že se ty lidé znají, že vědí, kdo kandiduje a tak, tak tam může být ta účast velká. Naopak, kde se pak vytrácí, je zejména v případech obcí, kde je třeba jenom jedna kandidátka, což se bohužel v Čechách stává stále častěji, kdy zkrátka tam vlastně žádná soutěž není a tím, že je jedna kandidátka s přesným počtem kandidátů, který odpovídá který odpovídá počtu mandátů zastupitelstvo, tak tam zkrátka není žádná soutěživost, takže tam ta účast je logicky nižší.
15: No až třetina voleb je fakticky předem rozhodnutá, protože kandiduje jenom jedno uskupení. Proč je ta angažovanost v místní politice zřejmě čím dál menší?
16: Je to zejména u těch menších obcí, tak zkrátka ta daná obec nemá jednak nějak velký úřednický aparát, který by se o to staral, který by nějak zajišťoval tu administrativní podporu tomu zastupitelstvu, tak zkrátka to je vlastně špatně placená práce navíc. A druhá věc, která si myslím, že hraje velkou roli tím, že v komunální politice nebo obecně nestavíte nebo neopravujete víceméně bez dotací, tak pak administrativa těch dotací, hlídání toho procesu a tak podobně, tak jste vlastně po celou dobu jednou nohou v kriminále, tak si zkrátka myslím, že pro ty lidi i s ohledem na to, že zejména v těch menších obcích ty odměny jsou poměrně malé, někdy si to zastupitelstvo odhlasuje, že vlastně žádné nejsou, tak proč by si člověk stěžoval život, když to udělá někdo jiný za něj. Ale vlastně to otvírá debatu, jestli potřebujeme skutečně tolik komunálních nebo obecních zastupitelstev, jestli bychom zkrátka neměli na té nejnižší úrovni to řešit nějakou jinou cestou slučování v těch zastupitelstvech nebo nějakou změnou toho volebního systému.
15: Jak je to se zastoupením žen v komunální politice? Stoupá?
16: Vzhledem k tomu, že klesá počet kandidátů, to je takový první bod, obecně nestoupá. Byli jsme svědky v parlamentních volbách, že máme rekordní počet poslankyň, ale zase nelze v tom vidět nějaký vzorec, protože je to strašně, strašně moc komunálních zastupitelstev najednou, takže mohli bychom se bavit o nějakých trendech třeba v nějakých krajích nebo komparativně to porovnávat s předchozími roky, ale spíše ty komunální volby jsou o tom, kdo má čas a chuť, než aby jsme v tom hledali tohle.
15: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Michalem Malým z katedry politologie Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy v Praze. Jakou důležitost bychom měli přikládat letošním volbám do Senátu? O co se tak říkajíce hraje?
16: Myslím si, že jsme svědky jednoho z mála momentů, kdy ty senátní volby dostávají mnohem větší důležitost než ty volby komunální. A je to zejména tím bojem vlády a opozice. Vidíme například, že i Andrej Babiš trošku rezignoval jak na volby na pražském magistrátu, které pro něj byly historicky důležitější, a zaměřuje se více na ten senát, protože pakliže by v těch senátních volbách uspěl, určitě by to prodával jako vítězství hnutí ANO, které posílilo v senátu, a ten senát, který on sám Andrej Babiš říká, že moc neumí, tak by to prostě prezentoval jako výhru. A to samé vidíme i u těch opozičních stran, kde byla i nějaká snaha o, když se to ne vždycky povedlo, mít nějakou schodu na těch kandidátech, aby si zkrátka netříštili ty hlasy, a vlastně i po sezbírání hlasů a snaze o vyvolání nedůvěry vládě, tak tam i ten boj o senát byl akcentovaný jako jeden ze způsobů, jak vlastně ukázat té vládní koalici, že s ní voliči nejsou spokojeni. Takže ty senátní volby podle mého názoru teď mají větší důležitost než ty volby komunální a promítá se zkrátka do nich ten boj vlády a opozice.
15: A o čem vypovídá, že o 27 senátorských křesel se uchází 120 mužů a jen 34 žen?
16: Je to smutný obrázek české politiky, bohužel, nicméně, když se koukneme na to, co je to za osobnosti a tak, tak zkrátka něco v Čechách funguje, něco v Čechách nefunguje, funguje zejména to, když tím kandidátem je muž, doktor s doktorským titulem a tak podobně, bohužel je to nějaká zaběhnutá tradice. Problémem taky samozřejmě je, že když se koukneme přímo na ty lidi, tak to jsou prostě nějaký zkušení politiky.

0: táboře, ani v tom koaličním táboře. Zároveň, když jsou tady nějaké ty sjednocovací tendence, tak zkrátka pro kandidáty, řekněme těch méně významných stran, kteří se nebyli schopni nějak dohodnout, tak to může být viděno jako nějaká ztráta času, ztráta zdrojů. Asi se pravděpodobně buď neúčastní těch voleb, nebo se spíše účastní těch komunálních, ale vnímám to spíše jako nějakou strategii netříštění těch hlasů a u toho zbytku zkrátka, že to je pro ně ztráta času.
1: Průměrný věk mužských kandidátů je 58,5 roku. Zvažují voliči i věk, nebo spíš ne?
0: A myslím si, že spíše ne. U těch senátních voleb tím, že ten člověk musí mít nějakou zkušenost v tom obvodu, aby byl známý, aby měl nějakou šanci na to znovu zvolení, tak, nebo na zvolení jako takové, tak si myslím, že tam ty voliči spíše preferují tu známost, tu zkušenost s tím člověkem, to, jakým způsobem se on působil nebo zapojoval v tom daném obvodě, než by to bylo tím věkem.
1: A věk senátora je limitován 40. Měla by existovat i ta horní hranice věku?
0: To je velice, velice bohužel kontroverzní, nebo otázka jako taková kontroverzní není, odpověď už ano. Stejně tak, jestli by mělo být volební právo do nějakého typu voleb už od 16, ale jsem zastáncem, že nějaká horní hranice by existovat měla, protože se bohužel někdy setkáváme s tím, že ten, a bylo to na příkladu senátora Čuby a tak, kdy zkrátka ten senátor nebyl schopen kvůli zdravotnímu stavu výkonu mandátu, takže i v tomhle tom bych nějakým způsobem otevřel debatu o tom, jestli by to nestálo. Za to vzorem nám tady může být katolická církev například.
1: Co podle vašich zkušeností rozhoduje ve druhém kole senátních voleb? Jsou to duely kandidátů, ať v rádiu nebo v televizi, anebo něco jiného?
0: Myslím si, že ty duely v rádiu nebo v televizi zase tak velkou roli nehrají. Obecně povětšinou, když bychom to vzali optikou té dnešní opozice, a koalice, tak ty opoziční kandidáti mají větší šanci, protože ty voliči jsou disciplinovanější. Nicméně nemyslím si, že rozhoduje úplně ten mediální přesah, spíše to, jestli ten kandidát využije ten týden k tomu, nebo ten čas mezi tím prvním a druhým kolem k tomu, že znova jde do těch ulic, znova pokračuje v té kampani, připomíná těm lidem, že je tady nějaké druhé kolo, ale myslím si, že taky bohužel jedním z těch hlavních faktorů je samozřejmě i počasí. Zkrátka strávit nějaký čas volbami za sebou, tak ne každému se chce, takže je hezky, tak se na to povětšinou spíše lidově vykašle. Ale zkrátka myslím si, že spíše rozhoduje ta offline uliční kampaň a připomínání toho, že existuje to druhé kolo. A my vlastně vidíme i teď na té opozici, že dělá ty kroky, které dělá, ať už s tím vyslovením nedůvěry a tak, aby mobilizovala voliče jak do těch senátních voleb, tak zejména pak i do toho druhého, kde pravděpodobně spolíhá na to, že na té nízké volební účasti toho vládního tábora ty mandáty získá.
1: A jak důležitá je tedy v prvním a potom ve druhém kole senátních voleb ta voličská účast?
0: V tom prvním kole vlastně až tak důležitá úplně není, nebo tak samozřejmě čím vyšší volební účast, tím jsou ty volby reprezentativnější. Důležitá je skutečně až v tom druhém kole. My jsme byli mnohokrát svědky toho, kdy nějaký kandidát v prvním kole vyhrál a ve druhém kole získal o třetinu hlasů méně, protože ta voličská účast se snížila někdy i o polovinu procent. Takže důležité je ta mobilizace do toho druhého kola.
1: A jaký účinek mají v senátních volbách sociální sítě?
0: Určitě jsou podstatné v tom, aby se ten kandidát vlastně dostal do veřejného povědomí. Tím, že do druhého kola postupují dva lidi, ty sociální sítě, pakliže jsou hlavně dobře zacílené, zvednou relevanci toho kandidáta a ty lidé se pokouší se dostat do té top dvojky nebo té top trojky, zkrátka těch relevantních zvažovaných kandidátů, upozornit na sebe a ukázat těm voličům, že ano, já jsem jeden z těch tří, o kterých byste měli přemýšlet a zkrátka vybojovat si to druhé kolo. Ale sociální sítě obecně ve volbách jsou dneska základem jakýchkoliv voleb, nejenom těch senátních, bez nich to zkrátka nejde.
1: A čím si vysvětlujete, že až 20% oprávněných voličů nikdy nevolí?
0: kdybych měl na tohle tu otázku, tak nesedím na Karlově univerzitě, ale někde víš, ale zkrátka někdo nebo část společnosti je obecně z té politiky takovým způsobem znechucená a má takový ten pocit, že i kdyby šli volit, tak to změnit nelze, že ty strany už se nějakým způsobem dohodly a tak, že a

0: nebo třeba k tomu nebyli ani nějakým způsobem vedeni ve svém dětství nebo ve svém dospívání, že účastníci voleb je důležité, že zkrátka tohle práva nevyužijí.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Michalem Malým z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Děkuju a přeji hezký den. Naschledanou.
0: Vám taky naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
3: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
4: Se kterými slovy nesouhlasil?
3: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slangový nebo argotový výraz.
2: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
3: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
4: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů z Lán.
2: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
4: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů z Lán.
2: Denně ve 14:15 odpoledne.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
5: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
6: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
4: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
4: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
4: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
7: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin 30 minut. Zprávy připravila Kateřina Cousirisová.
8: V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října marže obchodníků bude zastropovaná na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Ministerstvo financí pak bude každý pracovní den určovat maximální cenu benzínu a nafty. Při ruském útoku na Ukrajinskou akademii věd v Kyjevě zemřela jedna žena. Zranění jsou 4. Na místě hořelo. Část historické budovy akademie je zničená. O ruském dronovém náletu informovali server Ukrajinská pravda a taky agentura AFP. Na Rusko naopak útočila Ukrajina. Podle ruských úřadů zasáhl ukrajinský dron železniční most na západě země. Kosmické lodi Starship společnosti SpaceX krátce po vzletu do vesmíru selhal jeden ze 6 motorů. S odvoláním namluvčího společnosti o tom informovala agentura Reuters. Loď pokračuje v původním plánu cesty. Na oběžné dráze má 6x obletět Zemi a vypustit několik satelitů firmy Starlink. A tento týden bude babí léto. Meteorologové očekávají teploty kolem 25 stupňů. Bude zároveň jasno a bez deště. Nejteplejší den má být v úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Babí léto ale potrvá minimálně do příštího víkendu.
2: Sport.
8: Hokejisté Sparty a Karlových Varů proti sobě hrají o druhé vítězství za sebou. Dohrávku 5. kola Tip Sport Extraligy sleduje v Praze Petr Kadeřábek.
9: Za kým k němu mají blíže karlovarští hokejisté, kteří vedou na Spartě po 2/3 1-0 o jedinou branku, se postaral Ondřej Beránek, který měnil skóre v 25. minutě. Sparta Karlovy Vary, zatím 0-1 z Prahy, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D1 před Šmejkalkou, taky na D10 u obou Boleslaví. Na D1 z Brna do Prahy teď různě pomalu jede kolona od exitu 29 Choceradi zhruba čtvrt hodiny do omezení na 25. na Šmejkalce. Na dálnici D10 ve směru z Turnova na Prahu první kolona vzniká za Bakovem ze 49. kilometru do omezení od exitu 44 Mladá Boleslav, to je na čtvrt hodiny. Potom pozor za exitem Benátky na 26. kilometru se tvoří kratší fronta, v levém pruhu tam řeší kolizi dvou aut. Pak se moc nerozjíždějte, další kolona se sune od exitu 21 Tuřice až 20 minut k exitu 14. Tam je teď nápor při odjezdu ze Staré Boleslavy ze Svatováclavské pouti. Na D11 z Hradce Králové na Prahu je silný provoz před omezením nebo přes omezení mezi sjezdy 35 Pečky a 25 Sacká. Před ním se kolona až 20-minutová natahuje až k exitu 39 Poděbrady. Tam se ucpává i silnice 38 za sjezdem z dálnice do kruhového objezdu před Poděbradským Teskem. Je to na čtvrt hodiny. A silnice 56 z Frýdlantu na tu Stravicí na Bílou je mezi Přehradou Šance a Starými Hamry neprůjezdná v zatáčkách před Velkým potokem. Havarovala motorka, kolony stojí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
8: Zítra bude jasno v Čechách, přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle také mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a je s vámi Zuzana Burešová.
7: Dobré odpoledne. Právě v těchto chvílích si významné osobnosti z různých oborů přebírají v Senátu stříbrnou medaili za svoji práci či prezentaci Česka v zahraničí. Jejich jména se dozvíte v hlavních zprávách Radiožurnálu, tedy už za necelou půl hodinu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Nízká porodnost trápí nejen Evropu, s podobným trendem se potýkají i bohaté arabské monarchie v Perském zálivu. Jenže jak to zvrátit? Tak třeba v Kuvajtu o víkendu pořádali mateřský veletrh. Detaily přidáme už za chvíli.

0: Přednáška o rozvoji řeči nebo o zubní hygieně u těhotných žen, workshop pro matky, které mají problémy s kojením. Kuvajťané mohli o víkendu vyrazit na mateřský veletrh. A důvod? Stručně řečeno, snaha otočit demografickou křivku. I Kuvajt se totiž potýká s nízkou porodností. Takové je taky dnešní téma pro naši blízkovýchodní zpravodajku Janu Karasovou, kterou zdravím. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jenom řekněte, ve kterých arabských zemích je tedy nejnižší porodnost?
1: Jde především o bohaté ropné monarchie v zálivu a podle poslední zprávy populačního fondu OSN se na nejnižší čísla dostaly Spojené arabské emiráty. Ty mají míru plodnosti 1,2 děti na ženu, což je ještě menší číslo než v Česku. A je to taky pod tou hranicí 2,1, tedy míře, která je potřebná k tomu, aby se populace populace obnovovalo. A pod touto hranicí se v posledních letech propadl taky Kuvajt nebo i Bahrajn a Katar a k hranici se těsně přiblížila i Saudská Arábie. Pro srovnání v roce 1960 byla průměrná mírna plodnosti v Saudské Arábii 7 dětí na ženu a podobně to bylo třeba i v Kuvajtu.
0: A jak si to vlastně arabské státy vlastně tu klesající křivku plodnosti vysvětlují? Co stojí za těmi čísly?
1: Ta vysvětlení, se kterými přicházejí třeba i arabští novináři, jsou velmi podobná těm, které slyšíme z Evropy nebo jihovýchodní Asie, i když někteří autoři zmiňují i právě vliv západních společenských norem, tak dlouhodobě má vliv to, že v těchto státech většina populace žije ve městech a městská populace má celkově méně dětí, což je prakticky celosvětový trend. A podobně jako v Česku, tak i v některých zemích zálivu jsou často zmiňované rostoucí náklady na život v arabských zemích. Do toho často výrazně ještě promlouvají i náklady na vzdělávání dětí. A v posledních 10 letech taky i v těchto monarchiích narostlo vzdělání žen. Častěji jsou zastoupené na trhu práce a posouvá se taky věk uzavírání manželství. Například jordánský výzkum před 2 lety zjistil, že tady v Jordánsku je ten průměrný věk 29 let u žen a 31 let u mužů.
0: My už jsme zmiňovali v úvodu našeho rozhovoru Kuvajtský festival zaměřený právě na matky a děti. Zavádějí ve státech zálivu nějaká další opatření, kterými se snaží podpořit porodnost?
1: Tak třeba ty zmiňované Spojené arabské emiráty tento rok vyhlásili dokonce rokem rodiny. Ty konkrétní politiky se tam často liší mezi těmi jednotlivými regiony, jednotlivými emiráty. Například Abu Zabí zavedlo už před 2 lety takový široký program na finanční podporu rodin. I když například Kuvajtská univerzita, která zkoumala podobné programy právě v Kuvajtu, tak zjistila, že i přes ně ta plodnost a porodnost klesala. No a hrají roli i zdravotní aspekty. Nesnižuje se plodnost jaksi jen sociálně, ale i biologicky. A takže třeba v Dubaji od letošního roku je povinný jakýsi předmanželský genetický screening, a především tedy pro občany Spojených arabských emirátů. A taky se rozšiřuje podpora umělého oplodnění. Lékaři v Dubaji i v Abu Zabí například taky pozorují, že více žen si častěji nechává zmrazit vajíčka, často ještě před svatbou, ale oboje může být v zálivu drahé, takže se rozvíjí i zdravotní turistika a některé ženy míří i sem do Jordánska, kde je poměrně široká nabídka různých podpor a různé léčby umělého oplodnění.
0: O tom, jak řešit nízkou porodnost, jsme mluvili s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Díky za to, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

slova tužbami. Všetko je tu cudzie.

0: day tomorrow.
1: Hokejisté pražské Sparty hostí v dohrávce pátého kola Tipsport Extraligy Karlovy Vary. Zápas vidí v O2 aréně reportér Petr Kadeřábek.
2: Pisik nahrává Blimilovi, ten pálí, ale Kotouš neprošel za Frodla a tak ve 42. minutě stále Karlovy Vary vedou na Spartě 1-0. Teď se ale brání přesilové hře, kterou hraje Sparta po druhé v dnešním utkání. Vytvořil si dobré střelecké pozice, ale zatím je Dominik Frodl neprostupnou zdí pro spartianské útočníky, kteří dokázali si vytvořit několik opravdu velmi dobrých příležitostí hned v úvodu třetí třetiny. Se před Frodla prodral sekáč, ale byl podražený, proto teď Sparta a pokračuje v přesilové hře kombinací v útočném pásmu, kdy Filip Chlapík posílá na Kryčíka. Ten rychle našpačká, ale jemu padl do střely velmi obětavě Jiskra. Ne, byl to Bambula, který byl tvrdě zasažen, ale Kotouč nepustil až na Dominika Frodla. Pokračuje nápor pražské Sparty při přesilové hře. Ještě rychlá kombinace. Počkejme si na Blimlovu přihrávku. Blimel centroval, kam si sjížděl Krejčík, ale nedokázal trefit letící Kotouč přes brankoviště. Ještě Špaček se snaží zamíchat s Kotoučem. Rychlá přihrávka zleva doprava na Chlapíka, tam je před rankou už Blimel, který ale nedokázal, třikrát plácal do puku a ten se vždy odrazil od betonu Dominika Frodla. I proto ve 43. minutě stále platí Sparta Praha, Karlovy Vary 0-1. Z Prahy Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilá Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
3: Jeden české státnosti ve Staré Boleslavi se lidé sešli na tradiční svatováclavské pouti. Spolek Milion chvilek vyzval na demonstraci k účasti v nadcházejících volbách, kritizoval kroky vlády. Čeští fotbalisté naposledy trénují před zápasem s Anglií v Lize národů. Po nehodě je uzavřená silnice 56 Friedland Staré Hamry u Šancí a zítra bude převážně jasno, přechodně až polojasno, teploty většinou do 24 stupňů. Je pondělí 28. září, hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Cousidisová.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Spolek Milion chvilek vyzval lidi na demonstraci v Praze, aby přišli k nadcházejícím volbám a podpořili kandidáty do Senátu, kteří budou protiváhou současné vládě. Demonstranti zaplnili z velké části pražské Staroměstské náměstí.
5: Senát je číslo jedna, no, v tuhle chvíli. Aby dělal nějakou brzdu těm zákonům, co vycházejí.
6: Říká 62-letý Martin, který na demonstraci přijel z Plzně. Demonstrující a řečníci kritizovali taky chaotická rozhodnutí premiéra nebo podceňování bezpečnostních hrozeb z Ruska. Místopředsedkyně spolku Milion chvilek Mariana Novotná-Nachtigalová upozornila i na střet zájmů premiéra a jak koncentruje moc ve vládě a ve sněmovně.
7: A už za 12 dní by k ním rád přidal i Senát a obce.
6: Milion chvilek proto vyzval k volbě především opozičních kandidátů. Premiér Babiš svůj střet zájmu dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO na dotazy ohledně demonstrace nereagovali nebo ji nechtěli komentovat. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Poslanci se zítra odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi podpořilo všech 92 opozičních poslanců. Jako důvod uvedli návrh rozpočtu na příští rok a nebo údajně nevyřešený střet zájmů premiéra. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů svolání schůze respektuje, považuje ji ale za předvolební gesto. Na svržení kabinetu opozice nemá dostatek hlasů. 14 významných osobností si před chvílí převzalo v Senátu stříbrnou medaili. Šéf horní komory Miloš Vystrčil z ODS jim ji udělil za přínos v jejich oboru a nebo reprezentaci Česka v zahraničí. Ve Valštejnském paláci ceremoniál sleduje reportérka Daniela Brichtová.
8: Stříbrnou medaili už od Miloše Vystrčila převzali například lidé, kteří se věnují otázce lidských práv. Konkrétně Elena Gorolová, která bojuje proti nedobrovolným sterilizacím romských žen. Zakladatelka projektu Sanitka splněných snů Petra Homolová nebo Ivana Součková, která se snaží o to, aby děti se zdravotním znevýhodněním mohly vyrůstat v rodinném prostředí místo ústavní péče. Ocenění ale dostala i dvojice hokejistů Jakub Voráček a David Pastrňák za svůj přínos pro pacienty s roztroušenou sklerózou. In memoriam pak předseda Senátu vyznamenal Václava Bendu a také jeho ženu Kamilu za jejich boj za svobodu. Ocenění se při příležitosti svatováclavského svátku předává od roku 2012. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši.
9: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek. Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro. Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
10: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
9: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Na východním pobřeží Spojených států od Severní Karolíny po Novou Anglii udeřila neobvykle silná zářijová bouře. Přináší od pátku vichřici, přívalový déšť a záplavy na pobřeží. Guvernérka jednoho ze zasažených států New Jersey varuje, že bouře ještě není u konce.
11: Guvernérka Mikey Sherrillová varovala, že ještě dnes hrozí poslední záplavy. Bouře nejvíc zasáhla okolí New Yorku a Long Islandu, kde vítr v nárazech dosáhl 130 km za hodinu. V neděli bylo bez proudu téměř 150 tisíc domácností a firem. Nyní se jejich počet snížil zhruba na pětinu. Ve státě Massachusetts místy napršelo přes 170 mm srážek, byly zrušeny stovky letů. Nyní bouře už slábne. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Evropská unie uvalila sankce na skoro 30 lidí a organizací zodpovědných za únosy ukrajinských dětí. Postihy se nově vztahují například na několik dětských táborů a sportovních center v ruském okupovaných regionech. Sankce dnes v Bruselu schválili unijní ministři obrany.
12: Evropská unie zařadila na sankční seznam nově také prezidenta Republiky Tatarstán Rustama Minichanova, a to za napomáhání nelegálním deportacím ukrajinských dětí do táborů v jeho regionu. Ministři obrany států 27 jednali také o ruských hybridních útocích v Evropě. Podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové Moskva chystá další sabotáže a snaží se tak evropské státy odradit od pomoci Ukrajině. Kalasová také prohlásila, že Evropská unie musí rychleji a efektivněji posilovat svoji obranu, aby tak splnila své cíle k roku 2030. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Izraelská armáda zavedla na západním břehu přísné omezení pohybu Palestinců. Trvat bude po celou dobu svátku Sukot až do soboty. Bezpečnostní složky se obávají zvýšeného rizika útoků. Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Vjezdy do některých palestinských obcí jsou zablokované.
13: Několik stovek židovských věřících dnes a včera vstoupilo podle palestinských médií do areálu mešity Al-Aqsa v Jeruzalém, který židé nazývají Chrámovou horou. Modlitby nemuslimů jsou na tomto místě oficiálně zakázány. Do areálu ráno vystoupal i izraelský krajně pravicový ministr Itamar Ben-Gvir. Proti aktuálnímu počínání se opět ohradilo Jordánsko, jehož náboženské nadace areál spravují. Podle jordánské diplomacie jsou opakované vpády židovských věřících úmyslnou provokací. Přesně před 26 lety vešel v doprovodu izraelských vojáků na místo tehdejší izraelský opoziční vůdce Ariel Sharon. Jeho návštěva spustila palestinskou druhou intifádu proti Izraeli. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Začal druhý ročník multižánrového festivalu Poznej Vltavu. Na desítkách míst podél pražských břehů nabídl komentované procházky, vodácký závod anebo divadelní představení inspirované Smetanovou mou vlastí. Festival propojuje současné umění, architekturu i téma ochrany přírody a sportu.
14: Sport. Čeští fotbalisté trénují naposledy před dalším zápasem Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí zítra večer v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport znovu v Edenu proti Anglii, která na úvod elitní skupiny soutěže podlehla Španělsku 2-3. Do utkání už by mohl zasáhnout i uzdravený kapitán Ladislav Krejčí.
15: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
14: Hokejisté Sparty a Karlových Varů bojují v dohrávce pátého kola Tipsport Extraligy. Aktuální informace má Petr Kadeřábek.
16: Do konce třetí třetiny zbývá odehrát ještě 7 minut a 14 sekund a Karlovy Vary stále drží. Jednogolový náskok vedou totiž na ledě pražské Sparty 1-0. Z Prahy Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Na dálnici D10 z Turnova na Prahu čekejte nejdřív pomalu jedoucí kolonu v zúžení mezi sjezdy 56 Kosmonosy a 41 Bezděčín, je to na 10 minut, a pak je na několik částí rozdělená další fronta mezi sjezdy 27 Benátky a 14 Stará Boleslav. Tenhle úsek se jede skoro půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady je už jenom zbytek kolony z 27. kilometru do omezení na Šmejkalce na 25. do 10 minut. Silnice 56 Friedland nad Ostravicí Staré Hamry, je tam úplně zastavený provoz za přehradou Šance v obou směrech, v zatáčkách před velkým potokem havarovala motorka. A na silnici tři kolony od Kaplice k nádraží Kaplice 20 minut, směrem na Prahu potom fronty i mezi Voticemi a Olbramovicemi, před a za Benešovem a znovu zúžení mezi Čtyřkoly a Senohraby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů, při uklidnění větru naměříme plus 3 a objeví se ojediněle taky přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle taky mlhy. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Dál posloucháte sváteční radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
2: Tak tedy dobrý večer, zprávy za námi a před námi další minuty večerního radiožurnálu. Přeji vám klidný poslech a také šťastnou cestu domů, pokud se vracíte z prodlouženého víkendu.
4: Večerní radiožurnál a Zuzana.

Možná jste se dnes vydali na procházku k Plumlovské přehradě na Prostějovsku. Kvůli výraznému poklesu hladiny způsobenému suchem se v ní totiž ukázala kamenná hráz středověkého rybníka z Lechov, zatopeného po dokončení přehrady ve 30. letech minulého století. Stará hráz vedoucí napříč přehradou se v těchto dnech stala vyhledávaným místem pro procházky a netradiční výhledy na vodní nádrž. Pokud ale máte místo procházek raději sport, tak chvíli počkejte, protože se vydáme na extraligový hokej. Přeji vám všem dobrý večer, klidný poslech.

0: Hokejisté Sparty a Karlových Varů dohrávají páté kolo Tipsport Extraligy v pražské O2 aréně. Je u toho reportér Petr Kadeřábek.
1: I pro posluchače Radiožurnálu teď říkám, že do konce základní hrací doby utkání Sparty s Karlovými Vary zbývá odehrát minuta 58 sekund a Karlovy Vary vedou stále v O2 aréně 1-0. Sparta měla velké příležitosti na to alespoň vyrovnat, ale všem střelám stál v cestě vynikající dnes karlovarský brankář Dominik Frodl. Ale to samé se dá říct i o Jakubu Kovářovi, který čelil několika samostatným nájezdům i z karlovarské strany. Teď už bylo vhozeno a pokračuje se nahozením do útočného pásma Karlových Varů. Beránek se snaží napadat rozehrávku, ale chlapík se mu vyhnul, jede a přihrává do útočného pásma Šorovi. Kovář je na hráčské lavici, Sparta to zkouší v šesti, ale zatím se nedostali Spartané k tomu, aby třeba vytvořili nějakou kombinaci v útočném pásmu. Chlapík v útočném rohu dává na modrou čáru, kde je připravený Špaček i s Krejčíkem. Chlapík u pravého mantinelu míchá s pukem, posouvá kotoučkám, nakonec před branku Šorová, ne, Sekáčová rána, ještě dorážka, o kterou se tam postaral, znovu Sekáč, znovu Šor, ještě rána, kterou tam vyslal také Matěj Blimel, ale nebyli úspěšní proti Frodlovi. Sparta ale stále pokračuje. Poslední minuta. Zbývá odehrát z základní hrací doby. Sparta v náporu v šesti. To zkouší proti pěti s prázdnou brankou. Chlapík jeho nahození a Frodl jistý. Chytá tenhle ten kotouč přes několik holí. Možná se otečoval ten kotouč, který nakonec ale našel. Ve své výstroji Dominik Frodl. Necelá minutka, zbývá odehrát ještě ze základní hrací doby a Karlovy Vary stále drží jednogólový náskok 1-0. Patrik Augusta vůbec nestřídá tu šestici spartianských hráčů. Šor, Špaček, Chlapík, Blimel, Krejčík a Sekáč. To je šestice borců v rudém, kteří usilují o to vyrovnání, ale zatím srdnatě bojují také západočeši. Ještě změna na vazování, bude se vazovat po levici. Brankáři Dominika Frodla, 58,6 vteřiny. Tolik zbývá odehrát ze základní hrací doby. Vhazeno a Spartané mají kotouč jenže ve středním pásmu. Tam musí hrát Špaček. Špaček nahazuje rychle za Frodla, ten zastavil pro své beky. Nepokusil se přehodit celé hřiště a zaznamenat gól. A ještě rána Špačková, velmi prudká, která ale prolétla, prosvištila kolem karlovarské branky a Šťastný se snaží vybojovat puk, který získává, vyhazuje přes celé kluziště. Ten kotouč skončí na zakázaném uvolnění, těsně minul půl minuty před koncem třetí třetiny prázdnou branku. Martine Procházko, olympijský vítěz, čtyřnásobný mistr světa, expert Radiožurnálu Sport. To je závěr.
2: Závěr je fantastický. Spartě se povedlo dostat si vždy do útočného pásma rychle, využili též toho jednoho hráče navíc, kdy byli na kotouči, kdy tam přišli pak ty střely, ale Špaček střílel, ale zase střílel vedle, tam ani Dominik Frodl nemusel zasáhnout. Tady je potřeba, když ta střela teda jde, tak nejlépe, aby se ten kotouč třeba potom odrazil, máte tam výhodu jednoho hráče navíc na dorážku, na jakýkoliv tečování, ta střela byla prudká, důrazná, ale mimo branku.
1: Začala poslední půl minuta, Karlovy Vary vyhrávají, Bully Brickley se nesnaží trefit bránu, jen posunul kotouč do bezpečí, daleko od své branky, a tak musí Sparta znovu přes střední pásmo. Hika, po něm hraje Řepík u levého mantinelu, nazuje před branku, posledních 16 sekund a Karlovy Vary nedostali zatím ten kotouč, alespoň do středního pásma, až teď by se to mohlo povést Šťastnému, ne, Hika vybojoval kotouč rána, kterou vyslal Chlapíka, minul karlovarskou branku a ten puk na druhé straně vypadl do středního pásma, teď Šťastný dvě vteřiny před koncem netrefil branku, ale to už Karlovy Vary nemusí mrzet. Právě zní sirena, která končí duel šestého kola Tipsport Extraligy. Sparta prohrává s Karlovými Vary 0-1. Jediným střelcem Ondřej Beránek.

0: Host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 6:30. A poslechněte si také zprávy s Kateřinou Caussidisovou.
1: Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se taky spotřební daň na naftu. Ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální ceny paliv. Jde o stejná opatření, která platila na jaře. Trvat mají zatím do konce října. Britští policisté pustili z vazby 5 mužů podezřelých z terorismu potom, co za ně byla zaplacená kauce. Vyšetřování ale nezastavili. Pětici Britů policie kvůli podezření z teroristického činu zatkla po obdržení hlášení o 3 podezřelých dodávkách u letecké základny Fairworth. Tu Spojené státy použili k útokům na Irán. Teherán jakékoliv napojení na podezřelé Brity popřel. Na náměstí v centru Madridu znovu spaly stovky lidí. Stany si tam postavili po sobotním protestu proti krizi bydlení. Na madridském náměstí Puerta de Sol chtějí zůstat, dokud vláda nepřijme zákon o ochraně práv nájemníků. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze na něm jeho kabinet pracuje a udělá vše, aby ho schválila už na zítřejším zasedání. Před 95 lety se poprvé otevřela pražská zoo. Návštěvníci se proto dnes symbolicky přenesli do 30. let minulého století. Zahradou projela historická vozidla kameloti s dobovými novinami a zahrála i swingová kapela. K prvním obyvatelům zoo patřili například lvi, vlci a nebo sloni. Sport. Hokejisté Karlových Varů v dohrávce 5. kola Tip Sport Extraligy zvítězili na ledě pražské Sparty 1-0. Jediný gól zápasu dal ve 25. minutě Ondřej Beránek. Nulu vychytal brankář Dominik Frodl, který předvedl 27 zákroků. Karlovy Vary se po druhém vítězství za sebou posunuli na 4. místo tabulky. Sparta klesla na 7. příčku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdražení na D10 u Boleslavy i D11 u Poděbrad a neprůjezdná 56 u Šancí. Na dálnici D10 ve směru z Turnova na Prahu první kolona popojíždí od exitu 46 Kosmonosy dál zúžením na 41. kilometr u Bezděčína, je to asi na 10 minut. Následně dál směr Praha opatrně za Benátkami na 26. došetřují nehodu v odstavném pruhu, přibrzďuje se tam. A nakonec ještě jedna fronta, její zbytek teď mezi sjezdy 21 Tuřice a 17 Hlavenec je až na čtvrt hodiny, dál se to pak už rozjíždí, odjezdy ze Staré Boleslavy polevily. Na D11 z Hradce Králové na Prahu čekejte kolonu od exitu 39 Poděbrady do zúžení mezi sjezdy 35 Pečky a 25 Sacká, zdržení až 20 minut. Na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Chodce Rady počítejte s kolonou z 27. kilometru, je to na 10 minut do zúžení na Šmejkalce na 25. A silnice 56 ze Starých Hamrů na Friedland nad Ostravicí zůstává v zatáčkách mezi Velkým potokem a přehradou Šance, už přes hodinu uzavřená v obou směrech. Havarovala ta motorka, kolony celou dobu stojí, směrem na Friedland už před Hamry, směrem na Bílou se dojíždí asi 2 kilometry za přehradou. Někteří řidiči se otáčejí a vydávají se raději velmi dlouhou trasou přes Rožnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle taky mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Dál pokračuje sváteční Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer, ještě přidám jednu zprávu. Voda v oblasti Odolena, voda je stále nepitná. Obsah olova ve vodojemu Odolena, voda je v limitu. Nevyhověl ale dnešní ranní vzorek z vodojemu Máslovice. Detaily přidáme v dalších zprávách Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí. Tam byl i náš reportér, tedy reportér Radiožurnálu. Za chvíli si ho poslechneme.

0: Na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavy dnes zamířili lidé z celé republiky. Připomněli si Den české státnosti a uctili památku národního patrona svatého Václava. Věřící se na Mariánském náměstí zúčastnili taky slavnostní mše, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
1: Dobré ráno. 15 poutníků právě vyráží z kostela v Lysé nad Labem na pouť do Staré Boleslavy. Mezi nimi i Ondřej Vaniček.
2: Vyrážíme nyní v 6.30 a to tak, abychom došli na 10. hodinu na náměstí ve Staré Boleslavi, kde začíná hlavní mše svatá.
1: Vy to nemáte tak jednoduché, protože nesete takzvanou korouhev. Co to vlastně je?
2: Je to prapor s vyobrazením svatého Václava, na druhé straně namalovaná Panna Marie s dítětem.
1: Skupinka z Lysé nad Labem nakonec dorazila do Staré Boleslavy krátce po 9:30. Co je vlastně cílem takovéhle pouti z duchovního hlediska?
2: Je to dědictví a svědectví víry svatého Václava. Ty hodnoty, které nám předal, solidarita, láska jednoho k druhému, odpuštění především.
1: Do Staré Boleslavy dorazila také paní Ludmila.
3: Bydlím tady ve Vinořích, tak já jsem to tentokrát pojala jako takovou určitou oběť. Tu pouť jsem nabídla za mír ve světě.
1: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil důležitost odpuštění pro současnou společnost.
4: Odolná společnost potřebuje především důvěru jednoho v druhého. Lidi schopné spolu mluvit i tehdy, když spolu nesouhlasí. Potřebuje ochotu nést a snést něco pro společné dobro. Potřebuje smíření, odpuštění a svornost.
1: Přikázání také řekl, že nejsme vlastníky země, ve které žijeme, ale pouze jejími správci. Budoucím generacím ji tedy jednou máme předat pokud možno v lepším stavu, než jsme ji dostali. Ze Staré Boleslavy Ondřej Mikušek, Radiožurnál. Then the rainstorm came over me.

České fotbalisty čeká souboj s jednou z nejlepších reprezentací na světě. V Lize národů zítra přivítají Anglii i se hvězdným útočníkem Harry Kaneem. Domácí mají za sebou tiskovou konferenci v Edenu, zase my máme reportéra, který za chvíli poví předzápasové aktuality.

0: tak všechno mám.
1: Čeští fotbalisté naposledy trénují před dalším zápasem elitní skupiny Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí v úterý večer znovu v Edenu, a to proti Anglii, tedy třetímu týmu letního mistrovství světa. V Edenu už skončila tisková konference domácích, kterou sledoval reportér Lukáš Michalík. Lukáši, zdravím tě, dobrý večer.
2: Hezký večer.
1: Utkání s Chorvaty vynechal kapitán Ladislav Krejčí, který ještě po zranění nebyl stoprocentně připravený. Jak je na tom teď?
2: Cítí se prý skvěle, už trénuje naplno a je připravený nastoupit. Samozřejmě zdůraznil, že bude záležet na rozhodnutí trenéra. Santi Denia neprozradil, jestli bude Krejčí v základu. Řekl, že se uvidí po tréninku, který skončí zhruba za 10 minut a po konzultaci s lékaři. Mimochodem, minimálně úvodní čtvrt hodinu, kterou jsme měli možnost sledovat, nebyl na hřišti Vladimír Coufal, takže aktuálně nejzkušenější reprezentant a obránce Hoffenheimu má dost možná nějaké zdravotní problémy. Byla by to komplikace, kdyby vypadl v nominaci třeba jiný pravý obránce Michal Sáček z polského Górniku Zabrze. Zpět ke Krejčímu, ten anglický fotbal dobře zná. V minulé sezóně hrál s Wolverhamptonem Premier League a po sestupu teď působí ve druhé nejvyšší soutěži v Anglii. Velkou motivací je pro něj ubránit v souboji kapitánu Harryho Kanea, který je se 680 góly historicky nejlepším střelcem Angličanů. Trefil se i v sobotním zápase, ve kterém Anglie na úvod Ligy národů ve Wembley podlehla Španělům 2-3 i pro to, že po změně stran právě Kane neproměnil penaltu.
1: České fotbalisty čekají na úvod nového ročníku Ligy národů 4 zápasy, a to v 11 dnech. Plánuje trenér Denia pro utkání s Anglií nějaké změny v sestavě?
2: Prý se rozhodne až po tréninku a podle toho, jak na tom budou hráči po zdravotní stránce. Obecně španělský trenér Čechů nic konkrétního neprozradil, takže ani to, jestli případně vymění golmany. Podle Deny je souboj s Anglií dobrou příležitostí ukázat, že se Češi můžou rovnat těm nejlepším. Jinak ale o soupeři moc mluvit nechtěl. Několikrát zmínil, že se český tým musí soustředit sám na sebe a na svůj vývoj v nové éře. Připomínám, že v mužstvu aktuálně chybí zraněný záložník druholigového anglického West Hamu Tomáš Souček, který po mistrovství světa ještě nepotvrdil, že v reprezentaci bude pokračovat. Denia ale prozradil, že se společně setkali a že je Souček připravený hrát za národní tým i dál. Připomínám, že utkání Česko-Anglie začne v úterý ve 20.45 a radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu.
1: Tak někdo se bude dívat a my budeme právě naše kolegy reportéry poslouchat, a třeba tam zrovna bude reportér Lukáš Michalík. Lukáši, díky a zatím naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
1: Ty vidělo během září na Pražském hradě zhruba 36,5 tisíce lidí, je to méně než loni. Maďarská prokuratura může vyšetřovat premiéra Maďara kvůli podezření z krádeže, parlament ho zbavil imunity. Fotbalisté Francie nastoupí v Lize národů v Belgii, Turecko čeká zápas s Itálií. Po vážné nehodě je stále neprůjezdná silnice 56 za přehradou Šance. A zítra bude jasno, přechodně až polojasno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc méně návštěvníků než loni. Informovala o tom mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Výstava začala 15. září a letos připomínala především období Habsburků. Kromě koruny, žezla a jablka si návštěvníci mohli prohlédnout taky korunovační roucho. První čtyři dny byly vyhrazené školám, pokračuje Máchová.
3: I letos byl velký zájem ze strany škol, podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 000 studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
1: Korunovační klenoty se zítra vrátí do katedrály svatého Víta. 9 hodin se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla taky zástupci vlády, parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Maďarský parlament zbavil premiéra Petra Maďara poslanecké imunity. Prokuratura ho chce stíhat kvůli incidentu v budapešťském klubu před 2 lety. Maďar tam vzal telefon muži, který si ho natáčel, a později přístroj hodil do Dunaje. Premiér sám poslance vyzval, aby mu imunitu odebrali, postup ale označuje za účelový.
4: Premiér Maďar před poslanci řekl, že žádný trestný čin nespáchal. Vyšetřování se ale bránit nechce.
5: Je jedno, jestli jde o dělníka v továrně, poslance nebo třeba premiéra. Před zákonem je odpovědný každý.
4: Vyšetřovatelé považují Maďárovo jednání z roku 2024 za krádež mimo jiné proto, že si telefon nějakou dobu nechal u sebe, než ho hodil do Dunaje. Maďarský premiér prokuratuře zároveň vyčítá, že jeho případ účelově staví vedle miliardových korupčních kauz dvou bývalých ministrů Orbánovy vlády. Imunity parlament zbavil i je. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Na jaře začne povodí Odry v Ostravě s obnovou řeky Lučiny. Říční koryto v minulosti poškodila těžba černého uhlí ve Slezské Ostravě. Náklady na obnovu toku i břehu ve výši 130 milionů korun zaplatí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janověka bude řeka opět zdravá ve druhé polovině roku 2028.
6: Ta řeka tím, že byla zatížena důlní činností, tak my jí zdáváme vlastně znovu její život, tvar, a uvádíme ji k tomu, aby fungovala opět 100%. Vyčistí se koryto, zpřístupní se svahy, bermy. Tím samozřejmě, jak se to koryto zvětší, tak bude i průtočnější.
7: Sport. Fotbalisté Francie se podruhé představí pod vedením nového kouče Zinedina Zidana. Po výhře 1-0 v Turecku nastoupí večer v Bruselu proti Belgii. Při absenci zraněného Kyliana Mbappého by kapitánem 4. týmu z mistrovství světa měl být křídelník Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé. O tom, že může nastoupit i na hrotu útoku, mluvil před zápasem trenér Zidane.
8: On na téhle pozici už hraje, nic nového jsme neobjevili. Na hrotu úspěšně nastupuje i v PSG. Ousmane je hodně pracovitý, vždycky přinese obrovské množství energie a je schopný v tomhle tempu odehrát celý zápas.
9: Ça va quoi, il peut jouer 90 minut facilement quoi.
7: Utkání Ligy národů mezi Belgií a Francií začne ve 20 hodin a 45 minut, stejně jako duel Turecko-Itálie. Čeští fotbalisté nastoupí v reprezentační soutěži zítra večer v pražském Edenu proti Anglii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D10 u Staré Boleslavy i D11 za Poděbrady a neprůjezdná 56 u Šancí. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy ještě za Tuřicemi vzniká kolona z 20. kilometru, různě pomalu se sune až 25 minut k exitu 10 Brandýs. Na D11 z Hradce Králové na Prahu se dojíždí do kolony u exitu 39 Poděbrady, dál přes zúžení mezi sjezdy 35 Pečky a 25 Sacká je to až na 20 minut. Silnice 56 z Frýdlantu nad Ostravicí na Staré Hamry je za přehradou Šance už 2 hodiny úplně uzavřená, v obou směrech v zatáčkách před Velkým potokem havarovala motorka. Na silnici 44 z Mohelnice na Zábřeh se před Libivou po nehodě osobního auta projíždí Kyvadlově kolony obousměrně asi na 10 minut. Na silnici 9 z České Lípy na Mělník opatrně v zatáčkách mezi Dubou a Dešnou. Brzdí se tam po nehodě autobusu, řídí provoz Kyvadlově, teď už bez kolon. A ještě silnice 20 z Plzně na Písek opatrně za Sidlicemi, nechtěná nadílka.
11: A za železničním přejezdem nám nějaký dobrák od GZD ztratil pětnou řádku Hanoje. Takhle jich 20 cm a kouže to.
10: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle taky mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Dál posloucháte sváteční radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer. Předseda Senátu už tradičně ke dní české státnosti udělil významným osobnostem stříbrné medaile. Letos je předal 17 lidem, kteří vynikli ve svém oboru anebo přispěli k dobré pověsti Česka v zahraničí. Podrobnosti za chvíli přidá naše reportérka.
2: Večerní radiožurnál
12: a Zuzana Burešová.

0: 17 osobností dnes s rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS převzalo stříbrné medaile za své skutky a nebo reprezentaci Česka v zahraničí. Ocenění dostali přímo ve Valdštejnském paláci a slavnostní ceremoniál sledovala i reportérka radiožurnálu Daniela Brichtová, která nám teď jednotlivé laureáty představí. Dobrý večer, Danielu.
1: Dobrý večer. Ocenění získalo hned několik osobností, které se angažují v oblasti lidských práv. Mezi nimi například Elena Gorolová, která dlouhodobě bojuje proti nezákonným sterilizacím romských žen a také za to, aby tyto ženy dostaly odškodnění od státu. Ona sama si tímto zákrokem prošla v roce 1990.
2: V několika letech jsem vlastně ten boj začala, protože se mi to nelíbilo, že ženy takhle trpí, nebo trpěli a trpí, že se to nadále stává, tak jsem chtěla, aby se ta změna nějaká byla, aby se to už nedělo dalším ženám.
1: Dalšími oceněnými jsou například zakladatelka projektu Sanitka splněných snů Petra Homolová, odborník na problematiku dluhu a exekucí Radek Hábl, českoamerický ekonom Jan Švejnár nebo výkonná ředitelka organizace Díky, že můžem Bára Stárek. Mezi oceněné sportovce se letos zařadila také dvojice hokejistů Jakub Voráček a David Pastrňák. A to za přínos díky nadaci Jakuba Voráčka, která pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou. Hned na úvod ceremoniálu zdůvodnil Miloš Vystrčil těmito slovy, proč ocenil právě těchto 17 osobností.
3: Všichni ocenění svým počínáním, svojí prací, svým chováním a konáním jsou inspirací. Pomáhají, podporují, vysvětlují, propojují, chrání a brání.
1: Senátní ceremoniál nemá ambici konkurovat předávání státních vyznamenání, které 28. října uděluje nebo propůjčuje prezident republiky.
0: A jak dlouhá je tradice předávání stříbrných medailí?
1: Senát je uděluje od roku 2007. Se svatováclavským svátkem to horní komora spojila v roce 2012. Tehdy je z rukou předsedy Senátu převzali zakladatel nadace Charty 77 František Janouch, filozof Erazim Kohák, vědci Blanka Říhová a Pavel Hobza, herec Lubomír Lipský a atletka Jarmila Kratochvílová. Loni ocenění získal třeba herec a režisér Jiří Mádl, válečný reportér Vojtěch Boháč nebo zakladatel programu Jeden svět na školách Karol Strachota.
0: Říká reportérka Daniela Brichtová, která slavnostní předávání stříbrných medailí sledovala přímo ve Valdštejnském paláci. Díky za informace a naslyšenou.
1: Hezký večer.

Leckterý český sport může jen závidět vodnímu slalomu. Jeho reprezentanti patřili letos mezi nejlepší na mistrovství světa i Evropy. A my vám o tom rádi povíme, zvlášť teď, protože jim skončila sezóna.

0: Koncem mistrovství Evropy se uzavřela celá sezóna vodních slalomářů. Ti čeští na ní můžou vzpomínat jen v dobrém. Na těch největších akcích totiž znovu zazářili.
1: Příležitostí vyvolávat jména českých hvězd měli jejich kamarádi z národního týmu víc než dost.
2: Nebreč, směj se.
3: Jarka je nejlepší.
1: Jakub Krejčí, Tereza Knéblová a Vít Přindíš se v červencové výhni v americké Oklahomě stali mistry světa.
4: Podle mě se furt neuvědomu, že jsem se vlastně nějakým způsobem teď zapsal už do té historie toho českého kajaku.
5: Tohle je fakt neskutečný prostě sen, o kterém jsem nesnila ani a je to skvělý a děkuju moc.
6: Já si toho hrozně moc cením, jelikož jsem tím vlastně zkompetoval všechny možný tituly, které jsem se jako mohl dostat.
1: A protože medaile na světovém šampionátu přidali i další, čeští vodní slalomáři tam vyhráli pořadí národů. Příjemně překvapený byl i šéftrenér Jiří Prskavec starší.
7: 3 zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
1: Životní sezónu stvrdilo několik Čechů na mistrovství Evropy v italské Ivreje. Především Jakub Krejčí, který jako první kajakář v historii vyhrál v jednom roce světový i evropský šampionát ve vodním slalomu. Nepovedlo se to ani Jiřímu Prskavcovi.
8: Je to hrozná čest a něco z krásného. Bál jsem se, že už tady po Jiřovi žádný tady tyhle ty milníky nezbydou a přece jenom se něco našlo, takže je to super.
1: Šťastní mohli být i další mistři Evropy. V kajak krosu uspěli Tereza Knéblová s Matyášem Novákem. A tak se šéf trenér národního týmu Jiří Prskavec starší může ohlížet za další povedenou sezónou.
7: Tahle generace, co moje paměť sahá, dokázala něco, co se ještě nikomu jinému týmu vlastně nepovedlo.
1: A jaké je vaše přání do sezóny příští?
7: Já jsem už v loni říkal, že bude strašně těžké na to navázat a získat aspoň stejné výsledky. A po téhle sezóně si myslím, že to skoro ani není možné, ale kdyby se nám povedlo aspoň polovinu toho, co se nám povedlo letos, tak určitě se zlobit nebudu.
1: V roce 2027 se budou čeští vodní slalomáři snažit nejen o světové nebo evropské medaile, ale také o účast na olympijských hrách.

0: Radiožurnál je 7:30. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
1: Voda v okolí města Odolena, voda dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale nesplnil ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Zprostředkovatelé mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem budou s každou stranou zvlášť jednat o íránském návrhu na klid zbraní. Informovala o tom agentura Reuters. Teherán v návrhu nabízí odblokování Hormuzského průlivu a jednání o svém jaderném programu, a to výměnou mimo jiné za zastavení bojů a konec americké blokády íránských přístavů. Ministři obrany zemí Evropské unie se shodli, že 27 musí rychleji a efektivněji posilovat svou obrany schopnost, aby splnila cíle stanovené pro rok 2030. Po dnešním jednání to řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ze zprávy Evropské obranné agentury vyplývá, že unie nezbrojí rychle ani efektivně. V Uherském Brodě dnes odhalili sochu Přemysla Otakara II. Tento významný český panovník totiž Uherský Brod v roce 1272 povýšil na královské město. Bronzová socha, jímž autorem je akademický sochař Radim Hanke, je i s podstavcem vysoká téměř 5 metrů. Je na Hradním náměstí. Sport. Záložník francouzského Lille Ethan Mbappé dostal 3-zápasový trest ve fotbalové lize mistrů. Mladší bratr kapitána francouzské reprezentace Kyliana byl v zápase s Betisem Sevilla vyloučen za úder loktem a jeho tým prohrál 2-3. Mezinárodní fotbalová unie posoudila jeho zákrok na obránce Natana jako napadení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdražení na D10 za Tuřicemi a uzavřená 56 u Šancí. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu stále čekejte silný provoz od exitu 21 Tuřice k exitu 14 Sadská, Stará Boleslav. Potažmo pomaleji se jede k nájezdu od Brandýsa na 10. kilometr. Celý ten úsek je ještě až na 20 minut. Silnice 56 z Friedlandu nad Ostravicí na Staré Hamry zůstává za přehradou Šance před velkým potokem uzavřená po tragické nehodě motorky. Vyšetřování pokračuje, podle policie ještě nějakou dobu potrvá, konkrétní výhled není. Některá auta v koloně stojí už 2,5 hodiny, ke zvážení je tak dlouhá náhradní trasa přes Rožnov. Na silnici 3 pořád počítejte s kolonou z Kaplice k nádraží Kaplice, je to až na 15 minut a pak je ještě silný provoz mezi Voticemi a Olbramovicemi na výjezdu z Benešova i před Cenohraby, ale postupně to začíná slábnout. Na silnici 44 Mohelnice Zábřeh se tvoří kolony v obou směrech před Libivou, po nehodě osobního auta kyvadlový provoz zdržení až 15 minut. A na 55 se na příjezdu do Hodonína směrem z Břeclavy opatrně mezi sjezdy na Velkomoravskou a Brněnskou srazila se 2 auta, přibrzdňuje se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte sváteční Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer vám přeji. Vysoký schodek státního rozpočtu nebo údajně nevyřešený střet zájmu premiéra. Tak to jsou některé z důvodů, proč opozice na zítřek svolala hlasování o nedůvěře vládě. Má vůbec šanci kabinet svrhnout? Tak o tom budeme mluvit ve večerním Radiožurnálu krátce po 20. hodině.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Zpráv o počasí není nikdy dost. Říká se, že počasí je vlastně úplně nejběžnější a nejčastější konverzační téma. Tak abyste měli o čem třeba v autě mluvit, tak vám jenom řeknu, že Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Pršet nemá, slunečné počasí může pouze místy narušovat čerstvý vítr.

0: Pozvánku jsme pro vás připravili. Muzeum města Brna a městská část Brno-Střed otevřeli zrestaurovaný prvorepublikový byt manželů Herdanových. V plánu jsou prohlídky interiéru a přednášky o jeho historii. Byt v ulici Hlinky nedaleko výstaviště asi 4 roky obnovovali studenti brněnské restaurátorské školy.
1: Nejtěžší bylo asi se v tom jako vyznat. Když se to jako demontovalo, když se to skládalo zpátky, tak aby jako se vědělo, která část k jaký místnosti patří, tak to bylo jako poměrně složitý. A vlastně jako sjednotit i ty povrchové úpravy, vlastně ty šlakové politury.
2: A bavilo vás to?
1: Jo, mě to jako bavilo a jako včetně jako ty restaurátorské dokumentace.
3: Popisuje Jakub Zábranský, jeden ze 60 studentů vyšší odborné školy restaurátorské v Brně, kteří se podíleli na obnově funkcionalistického bytu. Po 4 letech úprav jsou zde viditelné vyleštěné parkety, pryskyřící ošetřený nábytek nebo opravené vestavěné skříně. Všechno v původním zachovalém stavu, jak vysvětluje historik Radek Ryšánek, který skupinu studentů vedl.
4: Všechny se je podařilo zachovat. Řekněme, že takovým jako zajímavým problémem bylo řešení těch částí interiéru, které trvale trpí expozicí ultrafialovým zářením. Museli se ty povrchy víc sanovat, protože byly daleko víc vyrudlé.
3: Byt patřil Richardu Herdanovi a jeho ženě Johaně. K sňatku jim ho darovali její rodiče v roce 1933. O 5 let později se Herdanovi odstěhovali do jižní Afriky za prací, čímž unikli nacistům. Celý příběh chce nyní Muzeum města Brna vyprávět skrze přednášky a prohlídky, které se budou v bytě odehrávat.
5: Věřím, že do budoucna se nám kromě komentovaných prohlídek podaří z toho udělat i komunitní centrum, kde budou přednášky, autorská čtení a věci, které s tou brněnskou architekturou spolu souvisí.
3: Říká ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. Komentované prohlídky bytu jsou v plánu každý druhý víkend. Z Brna Jakub Holer, Radiožurnál.

Blíží se 20. hodina, další zprávy Radiožurnálu, potom večerní Radiožurnál s moderátorem Vladimírem Krocem. Ještě předtím jedno téma. Dýně pěstitelé čím dál častěji prodávají formou samoobsluhy. Podle farmářů jsou lidé většinou poctiví a i bez ohledu si útratu sami spočítají a potom zaplatí. Víc v reportáži.

0: Podzimu patří dýně, farmáři je čím dál častěji prodávají formou samoobsluh. Zákazníci si tak můžou pro tykve přijet naprosto kdykoliv a sami podle počtu kusů nebo váhy potom zaplatí do kasiček nebo pomocí QR kódu. Prodej takto už několik týdnů funguje i v Bochovicích na Třebíčsku.
1: Vhazuje paní Mirka bankovky a mince do kovové schránky, zatímco její dcera odnáší do kufru auta jednu dýň za druhou.
2: Asi 33 vlastně bylo těch malejch. K tomu jsme měli asi zhruba tak asi 8 středních a potom asi, já nevím, dvě ty větší dýně.
1: Ukazuje paní Mirka na všechny možné dýně, co už si v samoobsluze vybrali. Část si nechají doma, část berou i pro známé. Tady v Bochovicích kupují tykve poprvé.
2: My jsme vždycky dýně měli svoje. Letos se neurodilo, takže jsme začali pátrat. Jen jsme se bavili a internet i hned nám, takže výsledkem je to, že přišel odkaz, tak jsme vyjeli.
1: Dýně mají čistě na dekorace, podobně jako teď většina zákazníků, popisuje farmář Dominik Jura.
3: Nejvíc z začátku byl zájem o Hokkaida, teď to pomale přechází vlastně, jak se blížíme k tomu jakoby Halloweenu, tak je větší zájem samozřejmě o ty dýně na dlabání, na vyřezávání.
1: Dýně má Dominik Jura vyskládané na trávníku před domem. Zákazníci si je sami vezmou, sami si spočítají útratu a pak také zaplatí.
3: Nazvali jsme to Skasiruj se sám, to máme druhý rok a vzniklo to vlastně tak, že lidi jezdili hodně nepravidelně a většinou, jak se komu hodí, když jede z práce, a to nešlo úplně vyhovět všem, že jo, nemůžeme vlastně jakoby držet tu otevírací dobu nonstop, takže jsme vlastně přišli tady k tomu bezkontaktnímu prodeji, ne? Musím zákazníky pochválit opravdu, že jsou poctiví.
1: Dýní je v tuto chvíli v Bochovicích dost, i když úrodu trochu poškodilo letošní sucho. Podle Dominika Jury ale zdaleka nespůsobilo takové škody jako na jiných plodinách. Dýně proto začal v Bochovicích prodávat už na začátku září. Ke konci minulého týdne spustil samoobslužný prodej i farmář Martin Broš u Radňova na Havlíčkobrodsku.
4: Méně než loni, bohužel je to poznat i na ceně. No. U nás zaplatí, že jezdíme tak, že jedeme podat za nějaký velkou obchodní ceny, to znamená dneska 15 kilo.
1: Vysvětluje Martin Broš, že letošní úrodě dýní uškodilo hlavně sucho a nebylo ani kde brát dostatek vody na zavlažování. Musel proto oproti letošku zdražit o 3 koruny za kilo. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: národů na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.

0: Host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
3: Spolek Milion chvilek v Praze demonstroval proti vládě. Papež vyzval k ukončení války v Evropě a kritizoval rostoucí výdaje na obranu. Čeští fotbalisté se připravují na domácí zápas v Lize národů, utkají se s Anglií. A zítra bude jasno, přechodně až polojasno, teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Spolek Milion chvilek dnes na Staroměstském náměstí v Praze uspořádal demonstraci proti vládě. Zástupci vyzvali lidi, aby přišli k nadcházejícím obecním a senátním volbám a do horní komory parlamentu podpořili kandidáty, kteří budou protiváhou k vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Milion chvilek varoval hlavně před koncentrací moci kvůli premiérově střetu zájmu. Ten Babiš dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO demonstraci odmítli komentovat. Lidé při ní naplnili Staroměstské náměstí z větší části. Odhad počtu účastníků, ale organizátoři nezveřejnili. Papež Lev XIV. Řekl, že vyjednavači o míru v Evropě budou muset udělat ústupky. Hlava katolické církve tak naznačila, že ruská válka na Ukrajině bez kompromisů neskončí. Papež to řekl v Métách, kde po čtyřech dnech ukončil návštěvu Francie. Lev XIV. Taky kritizoval rostoucí výdaje na obranu.
4: Papež Lev XIV. Řekl, že Evropa znovu zažívá nesmyslnou válku, při které zbytečně umírají lidé. Aniž by konkrétně zmínil Ukrajinu a Rusko, řekl, že vyjednavači budou muset slevit ze svých pozic.
5: Je nezbytné vést trpělivý dialog, projevit odvahu při vyjednávání a být ochoten obětovat určité postoje ve jménu vyššího cíle, kterým je mír.
4: Papež taky odsoudil rostoucí evropské výdaje na obranu, které loni vzrostly nejvíc od konce studené války. Rusko odstartovalo válku na Ukrajině v roce 2022. Od té doby opakovaně odmítlo výzvy k příměří ze strany Ukrajiny a Evropy. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Už 20 tůní vybudoval ve svých porostech největší soukromý majitel lesů na Žďársku. Důvodem je lepší zadržování vody v krajině v období sucha. Zatím poslední dvě vodní plochy vznikly v lokalitách u obcí Cikháj a Kocanda. A kromě udržené vláhy by mohly být do budoucna k dispozici i hasičům. Pokračuje Jan Sovák z Lesní rady společnosti Lesy Kinský.
6: Tyto tůně jsou do určitý míry i možností získání protipožární vody. Takže v tomto ohledu, když prostě máme tady možnost ve své blízkosti nabrat vodu a potom asi tak má to obrovský dopad na rychlost a na ten průběh toho požáru. Takže to jsou věci, které bereme jako klíčové a bereme to prostě komplexně.
7: Sport. Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas sezóny Ligy národů. Po porážce 1-2 s Chorvatskem zítra večer znovu v Edenu nastoupí proti Anglii. Elitní soupeř má velkou útočnou sílu. K ofenzivním hvězdám, jako jsou Kane, Bellingham nebo Saka, se vyjádřil kapitán Ladislav Krejčí.
8: Každý jméno má neskutečnou kvalitu, mají významnou roli ve svých týmech na té nejlepší úrovni, takže co bych řekl nebo vyzvihl, tak je to určitě, jak řeší finální fázi, jak se chovají u zakončení výběru místa a tak dále, takže to jsou určitě jejich nejsilnější stránky.
7: Zápas Česka s Anglií ve fotbalové Lize národů začne v Edenu zítra ve 20 hodin a 45 minut. Radiožurnál a Radiožurnál Sport utkání odvysílají v přímém přenosu. Hokejisté Sparty ani na podruhé v nové sezóně Tipsport Extraligy nevyhráli doma. Karlovým Varům podlehli 0-1, když se jako jediný prosadil ve 25. minutě Ondřej Beránek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na dálnici D1 u Ostravy nehoda a na Benešovsku kolona. Na dálnici D1 z Ostravy do Polska na sjezdu na Hrušov havarovala motorka. Nehoda je na exitu 365 pod dálnicí, vyjela tam policejní hlídka, zatím omezený průjezd nehlásí. Na D1 z Benešovska do Prahy za sjezdem na chodce rady překáží odstavené auto. V omezení u Šmejkalky blokuje pravý pruh kolona. Zhruba od 27. kilometru prodlužuje se aktuální zdržení 20 minut. Silnice 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě dvou osobních aut mezi odbočkami do města. Vypadá to, že se objíždí přes Hodonín. Naopak 56 z Frýdlantu nad Ostravicí na Bílou u přehrady Šance podle policie opět průjezdná. Uzavírka po vážné nehodě motorky skončila. Jede se kyvadlově, ale v obou směrech stále ještě zhruba kilometrové kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude většinou jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A dál posloucháte sváteční radiožurnál s Vladimírem Krocem.
2: Vysoký schodek státního rozpočtu nebo nevyřešený střet zájmů premiéra. To jsou některé z důvodů, proč opozice na zítřek svolala hlasování o nedůvěře vládě. Má vůbec šanci kabinet svrhnout? Rozebereme ve večerním radiožurnálu už za krátkou chvíli.
0: Večerní radiožurnál
1: a Vladimír Kroc.

0: 10 minut po 20. hodině posloucháte večerní radiožurnál. Necelé dva týdny před volbami čeká vládu Andreje Babiše z hnutí ANO zkouška. Opozice už podruhé v tomto volebním období svolala schůzi k vyslovení nedůvěry. Hlasy k tomuto ale pravděpodobně mít nebude. Co tedy od zítřejšího jednání čekat? To teď krátce probereme s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Dobrý večer.
1: Pěkný večer. Podle poslanců ANO, SPD a motoristů je už jasné, že ke svržení kabinetu nedojde. Je k tomu totiž potřeba aspoň 101 hlasů a současná opozice jich má jenom 92. Musela by tedy přesvědčit alespoň 9 koaličních poslanců, aby proti vládě vystoupili. To se ale podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nestane. On sám dokonce řekl, že se na schůzi těší.
2: Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
1: Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD na schůzi vystoupí všichni členové vlády a taky předsedové koaličních stran i jejich poslaneckých klubů. Schůzi plánují využít jako rekapitulaci toho, co už ve vládě stihli.
0: Proč tedy opozice hlasování vyvolala, když na svržení vlády, jak jsme řekli, nemá dost hlasů?
1: Jako ten hlavní důvod uvádí návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten počítá se schodkem 386 miliard korun, což je druhý nejvyšší deficit v historii Česka. Podle opozice je potřeba na zadlužování státu upozorňovat a hlasování o nedůvěře je podle nich nejsilnější nástroj, jaký na to má, říká předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
3: Teď, ať se ozve jejich svědomí, teď, když my vyvoláme tu schůzi, tak můžou ukázat, jestli teda opravdu svým voličům před volbami naprosto cynicky lhali, anebo zda mysleli svůj volební program vážně a vládu v tom případě nepodpoří.
1: Opozice vládu kritizuje taky za podle ní nevyřešený střet zájmu premiéra a jako další důvod uvádí údajné útoky kabinetu na instituce, jako jsou soudy nebo neziskový sektor. Koalice ale tohle všechno odmítá.
0: Poslance tedy zítra čeká dlouhá debata. Kdy dojde na samotné hlasování?
1: Pravděpodobně až ve středu. Schůze sice začne zítra ve 14 hodin, právě kvůli očekávaným projevům koalice i opozice se ale zřejmě protáhne až do dalšího dne. Na závěr připomeňme, že první hlasování o nedůvěře ustála vláda Andreje Babiše letos v únoru. Opozice tehdy schůzi svolala kvůli konfliktu mezi motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který na konci minulého roku odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí.
0: Marek Sedláček z domácí redakce, díky. Nasledanou.
1: Hezký večer, naslyšenou.
0: A teď Chris Rea.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Laureátkou letošní ceny Václava Havla je iránská právnička Nasrin Sotoudiová. Oznámila to Rada Evropy, jejíž parlamentní shromáždění je garantem ocenění. Nositelka Sacharovovy ceny za svobodné myšlení bojuje proti trestu smrti a povinnému zahalování žen. Zastupovala aktivisty, novináře, příslušníky menšin i děti, kterým hrozila poprava, to navzdory opakovanému zatýkání, dlouhým trestům vězení a značnému osobnímu riziku.

0: To byl Adam Ďurica ve večerním radiožurnálu, je 20 hodin a 20 minut. Hora Nebo, Lotova jeskyně, případně město Gadara, místa, která najdete v Bibli a taky na území Jordánska. I na ně se země snaží přilákat turisty. A ač to může znít trochu paradoxně, muslimská monarchie začala s přípravami oslav 2000 let od křtu Ježíše Krista v řece Jordán. Teď si taky vyzkoušela, koho do jordánských biblických kulis přitáhne koncert evropské vážné hudby. Zajela si na něj i naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová.
1: Na programu dnešního večera jsou vybrané části oratoria Mesiáš od Georga Friedricha Händla a taky výhled na trosky starověké pevnosti Machaeru, Smrtvé moře a za ním nejspíš i světla Jericha a Jeruzaléma. Hrají maďarští symfonici a teď zpívá taky operní pěvkyně Dima Bababová. Původem je z palestinsko-jordánské rodiny a sem Dimu naštívila v domě jejich rodičů. Hned tady na pianu vidím noty k Dvořákově Rusalce, tak my si k tomu pianu jdeme taky sednout, respektive já si stoupnu. Tak Dima už se na večer skoro rozespívala. Do Jordánska teď vzala své tři francouzské kolegy jako soulisty.
2: I said, let's go with something very popular.
3: Řekla jsem si, pojďme zvolit něco hodně známého. Udělejme něco krátkého, ale působivého. Mesiáše jsem zpívala už mnohokrát. Myslím, že mám hlas stvořený pro Händlovu hudbu.
1: Večer na koncertě jsem pak nejvíc zvědavá, jak bude znít slibované zapojení tří typických orientálních instrumentů.
3: Rik je bubínek, ud je takový pradědeček kytary, kanún je nástroj, který si položíte na klín a drnkáte kovovým plíškem, který máte nasazený na prstu. Řekla bych, že je to pradědeček harfy.
1: Plotu sedí a poslouchá i místní pastevecká rodina. Děda má na klíně vnuka a jeho otec teď na mě volá, že tady žijí už jedno století a já je prosím teda o recenzi na klasickou evropskou hudbu.
4: My si Händlovu hudbu vždycky rádi poslechneme. Je to stará a krásná hudba. Vždycky nám sklidní nervy. Náš region je klidný, je tu čerstvý vzduch a příjemné počasí. A Händlova hudba k tomu vytváří krásnou atmosféru a hodí se i k historii tohoto místa.
1: Je dost možné, že takový koncert tu nemají naposledy. Solistka Dima Bababová mi totiž prozradila sen své maminky.
3: Machaerus je místo, kde byl sťat Jan Křtitel. A sen mé maminky je přivést operu Salomé od Richarda Strause a uvést ji na Machaeru, kde se ta skutečná událost odehrála.
1: Händlův Mesiáš je nakonec vyprodaný, dokonce přidali ještě pár řad židlí navíc a na koncert vyrazili především amánští expati a taky místní křesťané i muslimové. Do budoucna by ale podobné akce mohly přitáhnout i zahraniční turisty a poutníky. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 8:30. Kateřina Sousilisová a zprávy.
1: V Česku začnou tento týden

0: znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října marže obchodníků bude zastropovaná na 2,50 Kč na litr. Ministerstvo financí pak bude každý pracovní den určovat maximální ceny benzínu a nafty. Britští policisté zjišťují motivaci, která pětici mužů vedla k možnému teroristickému činu u letecké základny Fairford. Úřady později upřesnili, že všichni muži jsou Britové žijící v Londýně. Britská stanice BBC napsala, že ve vazbě kvůli podezření z teroristického činu skončili potom, co policie dostala hlášení o 3 podezřelých dodávkách u základny. Základnu použili Spojené státy k útokům na Irán. Teherán jakékoliv napojení na podezřelé Brity popřel. Polští armádní piloti budou moci rychleji sestřelovat drony anebo rakety, které do vzdušného prostoru přiletí z Ruska. K jejich zlikvidování nově postačí údaje z radarů. Oproti dřívěšku se k nim piloti nebudou muset před palbou nejprve přiblížit a určit, o co jde. Polský vzdušný prostor od vypuknutí invaze na Ukrajinu v únoru 2022 několikrát narušili ruské drony. A na Baťův kanál letos přijelo zhruba 90 tisíc lidí. Ukazují to první odhady správců vodní cesty. Přesná data budou ještě počítat. Hlavní plavební sezóna tam dnes skončila. Letos v létě ji ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost tak byla nižší než loni.
1: Sport.
0: Hokejisté pardubického B týmu po kompletním 8. kole Maxa ligy drží vedení v tabulce. Východočeši porazili 6-4 Zlín, pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je Obot za Pardubicemi Vsetín po výhře 4-1 nad Táborem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice 55 u Hodonína. Na Pražském okruhu se mezi sjezdy na Barrandov a Ořech znovu jede jen jedním pruhem. Kilometry 16 až 19, jak kde jedničce, tak na Ruzyni. Kolony mají zhruba přes kilometr, tvoří se z obou směrů od sjezdů na Lochkov a Studulky, zdržíte se zhruba 10 minut. Na dálnici D1 z Ostravy do Polska na sjezdu na Hrušov havarovala motorka. Nehoda je na exitu 365 po dálnici a omezuje průjezd. Na D48 z Nového Jičína do Frýdku místku za Příborem hlásí naše zpravodajka Srnky u dálnice kilometry 33 až 34.
3: Hněď u dálnice a nedostanu se zpět do lesa, protože z jedné z druhé strany je opotěně.
2: Silnice 55 u Hodonína, trasa Břeclav Strážnice neprůjezdná, uzavírka je po nehodě dvou osobních aut. Vypadá to, že se objíždí přes Hodonín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude převážně polojasno, ochladí se na 12 až 7 stupňů, při uklidnění větru naměříme plus 3 a ojediněle se taky můžou objevit přízemní mrazíky. Tolik zprávy. Dál posloucháte sváteční večerní radiožurnál s Vladimírem Krocem.
4: Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla firma SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem, ale nakonec se podařilo podle plánu vypustit do vesmíru skupinu nových satelitů. Délku letu na oběžné dráze nakonec řídící centrum zkrátilo z předpokládaných 10 hodin na zhruba 2 a po necelých 3 hodinách od startu se loď vrátila na Zemi a dopadla do oceánu.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Saturno, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami. Tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami. Tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé.

Nový ročník hokejové NHL odstartuje zítra prvními zápasy. O titul budou v zámořské soutěži bojovat i hokejisté Bostonu, které povede jako čerstvý kapitán David Pastrňák. A právě za českým útočníkem vás vezmeme ve večerním radiožurnálu už za chvíli.

0: Tady Tati Kram ve večerním radiožurnálu. V Zámoří zítra začíná nová sezona hokejové NHL a tým Bostonu do ní povede poprvé David Pastrňák. Český útočník nastoupí za bostonské medvědy už 13. rok v řadě, ale poprvé jako kapitán. Pastrňák je 6. českým hokejistou, který bude v zámořské soutěži nosit kapitánské C-čko. No a víc informací nám přišla povědět Anna Skalová ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Před Pastrňákem se to podařilo už Jaromíru Jágrovi, a to hned dvakrát, za Pittsburgh a New York Rangers. Dále pak Patriku Eliášovi, který hrál za New Jersey, Robertu Holíkovi v Atlantě a Milanu Hejdukovi v Kolorádu. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se ale v létě vrátil do týmu Floridy, kde působil už mezi lety 2020 a 2023. Pastrňák je 28. kapitánem Bostonu a podle jeho slov je na roli lídra připraven.
2: Nemůžu se dočkat. Mým největším cílem je být tou nejlepší verzí pro tým a pro celý klub. Jsem velmi vděčný za důvěru, kterou ve mě tým vkládá nejen teď, ale po celou moji kariéru. Jsem opravdu moc vděčný za tuto příležitost. Celá naše rodina je z toho velmi nadšená a šťastná. Nemůžu se dočkat být tím nejlepším lídrem, kterým můžu být.
0: Koho Pastrňák na postu kapitána vystřídal?
1: Ve funkci nahradil Breda Marchanda, který loni odešel na Floridu. V uplynulém ročníku Boston stálého kapitána neměl a Pastrňák byl jedním ze tří alternujících lídrů mužstva. To, že je nově kapitánem právě on, ale prý žádné větší změny nepřinese.
2: U nás se nic nezměnilo, byli jsme a budeme vždy skupina lídrů, ať už za dob jiných kapitánů nebo teď mě. Budeme pracovat jako tým a budeme se snažit, aby se tu každý cítil dobře. Nezáleží, jestli jste nováček nebo veterán, jste tu vždy vítáni a v kabině budete mít hlas.
1: Dodává český útočník s tím, že se těší i na zodpovědnost, kterou zatím částečně přebere.
0: A mohli bychom ještě připomenout, jak se Pastrňákovi v uplynulých sezónách v dresu Boston Bruins dařilo?
1: Pastrňáka tým draftoval už v roce 2014. Odchovanec Havířova si v 833 zápasech připsal 933 bodů a v nadcházející sezóně tak bude útočit na tisícibodovou hranici, kterou může překonat jako třetí český hráč v historii. Velkým úspěchem byla i trofej pro nejlepšího střelce NHL, kterou získal v roce 2020 spolu s Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu. Čtyřikrát si navíc vysloužil nominaci do utkání hvězd. V Bostonu mu běží 8letá smlouva na $90 milionů, tedy téměř 2 miliardy korun, která vyprší v roce 2031. Pastrňák je druhým nejlepším placeným českým hráčem za prvním Martinem Nečasem z Koloráda. Do nové sezony vstoupí Bruins zápasem proti New York Rangers ve středu v ranních hodinách středoevropského času.
0: Anna Skalová ze sportovní redakce. Díky, naschledanou.
1: Naslyšenou.

Že kníže Václav jehož mučednickou smrt v roce 935 si dnes připomínáme národním patronem, to ví asi každý. Jak se ale tento český světec dostal do anglické vánoční koledy, to ve večerním svátečním radiožurnálu uslyšíte za pár minut.

0: Na dnešek připadá svátek svatého Václava, který připomíná českého knížete a světce, hlavního patrona českého národa, který je zároveň symbolem české státnosti. V Čechách a na Moravě je postava svatého Václava dostatečně známá, netřeba ho připomínat, stejně jako jeho mučednickou smrt. Knížete Václava znají velmi dobře i v anglosaském světě, tam je ale jeho jméno spojeno s vánočními svátky. Je také příkladem toho, jak náměty i melodie putovaly Evropou.
1: Good King Wenceslas, tedy dobrý král Václav, je oblíbená anglická koleda. V Británii a anglosaském světě vůbec ji zná naprosto každý.
2: První sloka představuje krále, který pozoruje chudého poddaného, jak za chladné zimní noci sbírá dříví na otop. Pověří své páže, ať připraví jídlo, pití a dřevo, a potom muži vše přinesou. Koleda končí výzvou křesťanům, aby měli soucit s chudými, neboť tak sami dojdou požehnání.
1: Vysvětluje kněz John Seaman. Jak se ovšem postava českého knížete a světce dostala do Británie?
3: Může za to anglikánský kněz jménem John Mason Neal. Překládal antická a středověká díla i duchovní písně. Ty také sám psal. Píseň Good King Wenceslas byla koleda určená dětem a měla nabádat k dobročinnosti.
1: Říká historička Sara Daudiová. Tuto koledu vydal Neal poprvé ve sborníku náboženských písní v roce 1853. Text je přitom překladem německy psané básně českého básníka Václava Alojze Svobody Sankt Wenceslav und Podivín. Popisuje legendu, ve které Václav se svým sluhou Podivínem pomáhá v kruté zimě chudému poddanému. Svoboda ji vydal v roce 1847. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 21 hodin. Kateřina Cousidisová a zprávy.
1: Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy oslavit Den české státnosti a uctít památku svatého Václava. Ruský dron zasáhl Akademii věd v Kyjevě. Hokejisté Sparty prohráli v extraligové dohrávce s Karlovými Vary 0-1. A zítra bude skoro jasno, přechodně až polojasno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek. Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
4: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
5: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
4: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Rusko celý den útočilo proudovými drony na Kyjev. Jeden z nich zasáhl budovu Národní akademie věd. Úřady informovaly o jedné mrtvé ženě a několika zraněných.
6: Kyjevské sociální sítě zaplavily záběry hořící historické budovy Akademie věd v centru Kyjeva a lidí v oknech, jak se pokoušejí zachránit. Nedaleko od akademie se nachází německé velvyslanectví, které ale poškozeno nebylo. Úřady v Brovarech u Kyjeva informovaly, že v důsledku ruského útoku došlo k úniku čpavku a vyzvali obyvatele, aby neotevírali okna. Nejméně 3 mrtvé a asi 15 zraněných si vyžádal ruský útok na centrum Dnipra, kde dron narazil do velké kancelářské budovy. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
1: V Uherském Brodě dnes odhalili sochu Přemysla Otakara II. Tento významný český panovník totiž Uherský Brod v roce 1272 povýšil na královské město. Podrobnosti přidává městský architekt Jiří Kolouch.
7: Je to vlastně uctění památky tady tohoto významného okamžiku a vlastně je to splacení jakéhosi dluhu historického, protože máme tady sice ulici Přemysla Otakara II., ale nějakou další upomínku na tuto historickou osobnost vlastně ve městě nemáme.
1: Bronzová socha, jejímž autorem je akademický sochař Radim Hanke, je i s podstavcem vysoká téměř 5 metrů. Umístěná je na Hradním náměstí.
8: Sport. Hokejisté Sparty prohráli i druhý zápas na domácím ledě v sezóně. V dohrávce 5. kola typ Sport Extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém ve hře Sparty.
9: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to dopadá takhle. No.
8: Karlovy Vary se po vítězství posunuli na 4. příčku, Sparta se naopak propadla na 7. místo. Už zítra Pražany čeká další extraligový zápas na ledě Hradce Králové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí na dálnici D11 do Prahy a nehoda na dálnici D10 u sjezdu na Starou Boleslav. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozorně, zhruba od sjezdu na Městec Králové od 50. kilometru jsou ve směru na Prahu na vozovce kusy dřeva.
11: Po D11 jede oktávka s vozíkem naloženým s kolínkama a ztrácí to z toho. Jsou kolínka po dálnici různě rozházený.
10: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs se srazila 2 osobní auta. Kilometry 13 až 14, čekejte omezený průjezd, k nehodě vyjeli záchranáři. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chodce Rady stojí neoznačené auto. Kilometr 31,5 v pravém pruhu.
12: Stojí ve stoupacím pruhu neosvětlený kamion, když tam pobíhá rozsvíceným telefonem.
10: A na pražském okruhu mezi sjezdy na Barandov a Ořech provoz opět stáhli do jednoho pruhu, kilometry 16 až 19 k D1 i na Ruzyni. Ve směru od D1 se zdržíte 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle taky mlhy, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Dál posloucháte sváteční radiožurnál s Vladimírem Krocem.
0: Papež Lev 14. dnes po 4 dnech zakončil návštěvu Francie. Apeloval během ní na evropskou jednotu a mír a vyzýval také k solidaritě. Jeho mše v Paříži a Lurdách přilákali 100 000 lidí. Papež se taky sešel s oběťmi sexuálního násilí a varoval před umělou inteligencí. Jeho cestu sledovali náš zpravodaj, tak se k ní ještě za chvíli vrátíme.
2: Večerní radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: Papež Lev 14. dnes po čtyřech dnech završil návštěvu Francie. Vydal se tam jako první hlava katolické církve po téměř 20 letech. O jeho apoštolskou cestu byl ze strany francouzských katoliků ohromný zájem. Jenom v ulicích Paříže jeho kroky během 2 dnů sledoval víc než 1 milion lidí.
1: Pro Boha nikdo z nás není jenom občanským průkazem nebo číslem. Pro něj je každý člověkem, jedinečným a nenahraditelným.
2: Papež na mši na náměstí Svornosti v Paříži taky řekl, že materiální věci ani zábava nedokážou zaplnit vnitřní prázdnotu člověka. Mši sledovali lidé taky na bulváru Champs-Élysées a přilehlých ulicích. Podle Vatikánu jich bylo až 800 tisíc, mezi nimi i Marie Joël, která přijela ze Štrasburku.
3: Už dlouho jsem nic takového nezažila. Líbilo se mi, že nás bylo tolik. Byl to duchovní okamžik, chvíle společenství a bratrství. Nejvíc si budu pamatovat to, že jsme mohli přivítat papeže ve Francii a zároveň jsme se my jako katolíci taky vydali na cestu.
2: Mezi nejočekávanější body papežovy návštěvy Francie patřilo setkání s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Po vyslechnutí jejich příběhů za zavřenými dveřmi papež znovu potvrdil svůj závazek bojovat proti sexuálnímu násilí páchanému kněžími v katolické církvi.
1: Církev musí mít odvahu začít sama u sebe, abychom uzdravili hluboké rány, nevěry a bolestivé chyby, ke kterým došlo v našich řadách.
2: Prohlásil papež na mši pro 200 tisíc věřících v Lourdách na jihu Francie předtím, než vyslechl příběhy 7 lidí, které jako nezletilé zneužili kněží nebo vychovatelé v katolických školách. Podle nezávislé vyšetřovací komise zneužili kněží, vychovatelé a nebo řeholníci ve Francii od 50. let 330 tisíc nezletilých. Papežovou návštěvu Francie provázel ohromný zájem věřících. Jeho cestu papamobilem po centru Paříže sledovali 100 000 lidí.
4: Papež právě projíždí papamobilem, mává na lidi, teď se dívá na nás, kde mávají vlajkami.
3: Papeže obdivuji. Je to hlava církve, která nás vede a předává nám spoustu nesmírně důležitých poselství. O míru, o mladých lidech v církvi, ale taky o životě, protože je důležité se starat o svoje blízké, ať už jsou na začátku, anebo na konci života.
2: Podle Emerancien byla papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Mezi ně patří i Melissa.
5: Jsem katolička a poprvé vidím papeže v Paříži. Ještě jsem neměla to štěstí jet do Vatikánu. Je to opravdu velký okamžik. Je to dojemné a je to historický okamžik pro katolickou mládež ve Francii i v Evropě. Nikdy na to nezapomenu. Sice papež kolem nás jenom rychle projel, ale jak často vidíte papeže z takové blízkosti? A aspoň mám video na památku.
2: Právě na mladé katolíky Vatikán během cesty cílil a uspořádal pro ně i vigílii na fotbalovém stadionu na předměstí Paříže. Papež se ve Francii sešel taky s prezidentem Emmanuelem Macronem a v Elizejském paláci varoval před umělou inteligencí, která by se mohla vymknout z rukou.
1: Abychom nestratili svou lidskost kvůli ráji strojů, které pronikají do našeho každodenního života a utvářejí ho, je naléhavě nutné, abychom svou mysl dokázali vycvičit v etickém rozlišování, abychom dokázali rozpoznat, co je morálně dobré.
2: Papež taky nepřímo zkritizoval zákon o eutanázii, který francouzský parlament v létě schválil. Papež Lev XIV. Byl první hlavou katolické církve, která po téměř 20 letech navštívila Francii. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. Na pláži v písku leželo srdce.

Tři dny po porážce s Chorvatskem na úvod sezóny Ligy národů čeká české fotbalisty další těžký soupeř. Novinky z českého týmu před zápasem s Anglií a další sportovní aktuality přidáme za chvíli. What's

0: Tohle byly Roxette ve večerním radiožurnálu. Čeští fotbalisté mají za sebou poslední trénink na další střetnutí mezi evropskou elitou v Lize národů. V úvodním zápase prohráli a první výhru si bude chtít připsat i jejich soupeř. Podrobnosti teď ve sportovním přehledu s Krištofem Kouselem. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Čeští fotbalisté po porážce 1-2 s Chorvatskem nastoupí zítra večer v přímém přenosu radiožurnálu a radiožurnálu Sport znovu v Edenu proti Anglii. Ta na úvod elitní skupiny soutěže podlehla Španělsku 2-3. Do utkání s Anglií už by mohl zasáhnout i uzdravený kapitán Ladislav Krejčí.
2: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
1: Další z českých soupeřů, Španělsko, muselo udělat změnu v kádru. K týmu se připojí obránce Robin Lenormand. 29-letý bek Atletika Madrid nahradil Erika Garciu z Barcelony, který si při rozcvičení před sobotním utkáním v Anglii poranil koleno. Úřadující mistři světa budou hostit českou reprezentaci tuto sobotu v Ovědu. Hokejisté Sparty nevyhráli ani druhý domácí zápas v sezóně Tipsport Extraligy. Karlovým Varům podlehli 0-1 po gólu Ondřeje Beránka z 25. minuty. 27 zákroky vychytal nulu brankář Dominik Frodl. Západočeši jsou po druhé výhře za sebou v tabulce čtvrtí. Sparta klesla na 7. místo. Den před startem sezóny NHL je v kádrech klubu zámořské soutěže 21 českých hokejistů, 4 brankáři, 7 obránců a 10 útočníků. Další budou o šanci hrát v NHL bojovat ve farmářských týmech. V minulém ročníku do zápasů zasáhlo 29 Čechů a bylo to nejmíň od roku 1995. Nová sezóna začíná zítra večer utkáním hokejistů Caroliny s Floridou. Cyklista Matias Vacek si při pádu v závěrečném závodě mistrovství světa v Montrealu zlomil nos a přivodil si odřeniny. Český jezdec tak možná přijde o evropský šampionát, který začne v sobotu v Lublani. Záležet bude na dalším vyšetření, jak řekl Vacek ve videu na sociálních sítích.
3: Cítil jsem se dobře, všechno šlo podle plánu. Bohužel pak na těch odkruzích tak došlo k pádu a bohužel jsem skončil v nemocnici. Navštívím odborníka a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
1: Závod včera nedokončili ani zbylí dva Češi, Jakub Otruba a Pavel Novák. Mistrem světa v silničním závodě se stal Američan Brandon McNulty, který vybojoval pro Spojené státy první medaily po 33 letech.
0: Tak to byl sportovní přehled a Krištof Kousal. Díky, naschledanou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Komunální volby jsou plné zajímavých příběhů. Víte, ve které obci už 24 let vybírají z jediné kandidátky? Kde se v Česku ucházejí ohlasy jen ženy? A na jakém místě naopak nikdo kandidovat nebude? Volební perličky. Reportér Lubomír Smatana pro vás natočil zajímavosti napříč republikou. Volební perličky. Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je půl desáté. Zprávy má Kateřina Cousidisová.
1: Voda v okolí města Odolena voda dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale nesplnil ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Evropská unie uvalila sankce vůči 10 lidem a 17 subjektům kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Na seznamu jsou mimo jiné organizace zodpovědné za dětské a sportovní tábory v Rusku. Lidem, které Rada Evropské unie přidala na unijní sankční seznam, zmrazila 27 finanční aktiva a taky nesmějí cestovat na území 27.

0: Kosmické lodi Starship společnosti SpaceX krátce po vzletu do vesmíru selhal jeden ze 6 motorů. S odvoláním namluvčího společnosti o tom informovala agentura Reuters. Loď pokračuje v původním plánu cesty. Na oběžné dráze má 6x obletět Zemi a vypustit několik satelitů firmy Starlink. A tento týden bude babí léto. Meteorologové očekávají teploty kolem 25 stupňů. Bude zároveň jasno a bez deště. Nejteplejší den má být v úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Babí léto ale potrvá minimálně do příštího víkendu. Sport. Nizozemský útočník Cody Gakpo je už druhým fotbalistou Liverpoolu, který se během reprezentační pauzy zranil v Lize národů a vrátil se kvůli tomu předčasně do klubu. Národní svaz oznámil, že 27-letý hráč si při nedělním vítězství 2-1 nad Srbskem v Bělehradě poranil kotník. Zpátky v Liverpoolu už je i švédský útočník Alexander Isak, který má zraněné stehno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážky na dálnici D11 do Prahy a nehoda na dálnici D10 u sjezdu na Brandýs. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy od 50. kilometru hlásila naše zpravodajka kusy dřeva polínka, která padala z projíždějícího auta s vozíkem. Další zpravodaj viděl stejné překážky už za exitem 68 Nové Město. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs se srazila 2 osobní auta. Nehoda se zásahem záchranářů je na 13. kilometru. Opatrně před nehodou teď kratší kolona. Silnice 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice. 2 hodiny neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě. 2 osobních aut objíždí se přes Hodonín. A na Pražském okruhu mezi sjezdy na Barandov a Ořech se jede jedním pruhem obou směrně. Před omezením zruzině zdržení minimální od D1 kolona od sjezdu na Lochkov. Zdržíte se zhruba 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude většinou skoro jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty je 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje sváteční večerní radiožurnál s Vladimírem Krocem.
3: Rusko v příštím roce plánuje vojenské výdaje ve výši přes 17 bilionů rublů. Je to přibližně o 27% víc, než byl původní plán. Zároveň nejvyšší částka od začátku války na Ukrajině v roce 2022. Vyplývá to z dokumentu ruské vlády, ke kterým získala přístup agentura Reuters. V příštích 3 letech by podle dokumentu měly vojenské výdaje dosáhnout celkem 50 bilionů rublů.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Jejich jména známe většinou jenom z titulků na konci filmu. V těchto dnech ale můžete některé z tvůrců velkých sci-fi snímků potkat osobně v Praze. Festivalu Future Gate se účastní například režisér Star Treku nebo střihač Duny. Detaily uslyšíte ve večerním radiožurnálu už za chvíli.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pražský okruh, směr dálnice D1 u Lohkovského tunelu, teď neprůjezdný. Na 14. kilometru před tunelem průjezd zastavilo nadrozměrné vozidlo. Policie ho musí změřit. Pražský okruh, směr D1, stojí. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračuje večerní radiožurnál. Sci-fi filmy nemusí být jenom o mimozemšťanech a robotech. Řešit můžou taky aktuální problémy, jako je třeba klimatická krize, nedostatek zdrojů nebo umělá inteligence. I o tom jsou snímky, které se ode dneška až do 4. listopadu v Praze promítají na letošním ročníku festivalu vědecko-fantastických filmů Future Gate.
3: Kultovní snímek Blade Runner s Harrisonem Fordem v hlavní roli. Dokument Digitální tsunami, který popisuje, jak velké technologické firmy obchodují s osobními daty uživatelů, nebo Bot Love o vztazích mezi člověkem a umělou inteligencí. Nejen to nabídne festival Future Gate, který podle jednoho z organizátorů, Filipa Schauera, přivítá i hvězdné hosty.
4: Na letošní 13. ročník festivalu zavítají hned dvě významné osobnosti. Jednou z nich je dvorní střiháč Denise Villeneuve a držitel Oscara Joe Walker, který usedne i ve festivalové porotě, a druhou osobou je režisér Nicolas Meyer.
3: Právě americký scénárista a režisér Nicolas Meyer zavítá na promítání svého sci-fi filmu Star Trek 2 Kánu v hněv, a to jak do pražské Lucerny, tak pak i do brněnského Kina Art. Nejen tam uvidí návštěvníci i nejnovější vědecko-fantastické studentské snímky z FAMU, Baťovy univerzity ve Zlíně nebo Slezské univerzity v Opavě.
5: Co to máte?
6: Jen takovou maličkost do sbírky.
4: Kromě tradiční tematické dekorace, která bude viděný ve všech městech, tak já mám velkou radost z putovní výstavy, která odstartuje samozřejmě v pražském kině Lucerna na kavárně, která bude prezentovat takový přehled českých startupů, které se inspirovaly filmovými sci-fi klasikami. Dozvíme se tak třeba o tiskárně, která tiskne programovatelné jídlo, projekt, který je takovým trenažérem pro stavbu vesmírných habitatů a podobně.
3: Festival Future Gate zamíří z Prahy a Brna pak také do regionu. Za sci-fi filmy tak můžete vyrazit třeba i v Hradci Králové, Olomouci nebo Ústí nad Labem. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Odborníci z Pražské botanické zahrady vyjeli na Nymbursko a vysadili tam ohrožený druh trávy, který už podle názvu potřebuje k životu písek. A odborníci proto v kostelní lhotě vybudovali hned celou umělou dunu. Za chvíli se na ní podíváme s naší reportérkou.

0: Ještě 10 minut a bude 22 hodin, sledujete večerní radiožurnál. Na kraji parku v Kostelní Lhotě na Nymbursku se objevila umělá písečná duna. Obec si tam vybudovala proto, aby na ní mohli botanici vysázet ohroženou kostřavu písečnou, která je typická právě pro oblast Polabí. Rostou tam ale i další druhy trafabilin.
1: Na novou písečnou dunu se přišli podívat také děti z místní základní školy, mezi nimi i třeťačka Jindřiška.
2: Máme tady novou jako takovou rostlinku vzácnou, kostřavu, je tam takový písek. A jmenuje se Duna.
1: Se spolužáky bude pomáhat o biotop pečovat. V rámci družiny tam s nimi bude chodit i paní učitelka Markéta.
3: Jak bude příjemný počasí, takže tam vyrazíme s nima, aby si to obhlídli, aby si to pamatovali, aby to taky řekli doma rodičům.
1: Dvě masy písku, ve kterých jsou zasazené rostliny, rozděluje dřevěný chodník s lavičkou. Vyrobil je truhlář Miroslav Štok.
4: My jsme vlastně tady nejdřív osadili spodní podkladový trámy. Navrch jsme dávali dubové fošenky, pak jsme stavili ty sloupky, na kterých jsou ty popisky. Vlastně a poslední lavička.
1: Pan Miroslav je místní a bydlí přímo naproti písečné duně, proto chtěl se stavbou pomoct.
4: Mám to tady u baráku, že jo, no tak bych se do toho nepustil, no. Tak tady po mně něco zůstane ve vsi taky.
1: Masa písku z nedalekých Poděbrad je podle botanika Vlastíka Rybky ideálním prostředím pro ohroženou kostřavu písečnou.
5: Potřebuje písčiny v teplých nížinách, Polabí je vlastně úplně centrem jejího výskytu a tady v okolí Kostelní Lhoty jsou vlastně nejbohatší lokality v rámci České republiky.
1: S kolegy z pražské botanické zahrady sem ale vysadili i jiné rostliny.
5: Všechno je opravdu místní z nejbližšího okolí s tím, že je tady zhruba 10 druhů, ale připravujeme ještě další.
1: Písečnou dunu tady připravovali s vedením obce zhruba 7 let. Její stavba stála téměř 300 000 korun. Z Kostelní Lhoty Alena Junová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy má Adela Burešová.
1: Voda z oblasti Odolena voda zatím není pitná. Jižní Korea chce ukrajinskou omluvu za vyzrazení předání severokorejských zajatců. Čeští fotbalisté nastoupí zítra v Lize národů proti Anglii a bude převážně jasno, přechodně až polojasno. Teploty zítra až 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje velké množství olova. Radiožurnálu to řekl technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
3: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemu, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
1: Příčina znečištění podle Soukupa zatím jasná není. Vodárny už ale podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Jižní Korea žádá Ukrajinu o omluvu za to, že vyzradila předání dvou severokorejských válečných zajatců. Jejich předání z Ukrajiny do Jižní Koreje minulý týden oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na valném shromáždění OSN. Jeho korejská prezidentská kancelář teď požádala o oficiální vysvětlení i omluvu. Uvedla, že vyzrazení mohlo ohrozit rodiny zajatců. Podle Soulu se obě země dohodly, že informaci o výměně nezveřejní. To Kyjev popírá. Na jaře začne povodí Odry v Ostravě s obnovou řeky Lučiny. Říční koryto v minulosti poškodila těžba černého uhlí ve Slezské Ostravě. Náklady na obnovu toku i břehů ve výši 130 milionů korun zaplatí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka bude řeka opět zdravá ve druhé polovině roku 2028.
4: Ta řeka tím, že byla zatížena důlní činností, tak my jí zdáváme vlastně znovu její život, tvar. A uvádím ji k tomu, aby fungovala opět 100%. Vyčistí se koryto, zpřístupní se svahy, bermy. Tím samozřejmě, jak se to koryto zvětší, tak bude i průtočnější.
1: Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou další zápas v Lize národů. Tři dny po prohře 1-2 s Chorvatskem je zítra znovu v Edenu čeká Anglie. Ostrované vstoupili do elitní skupiny soutěže domácí prohrou 2-3 s mistry světa ze Španělska. Utkání studoval i trenér české reprezentace Santi Denia.
5: Anglie měla spoustu šancí na to, aby vyhrála, navíc nedala penaltu. Hráči neustále a hodně vysoko napadali, na to si musíme dát pozor. Budeme se ale soustředit na svůj výkon. Proti Chorvatům jsme si vytvořili šance, na to chceme navázat, to je pro nás důležité.
1: Čeští fotbalisté rozehrají utkání s Anglií ve 20:45. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport nabídneme přímý přenos.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na pražském okruhu u sjezdu na Lochkov. Pražský okruh ve směru k dálnici D1 u Lochkovského tunelu opět průjezdný. Na 14. kilometru před tunelem průjezd na chvíli zastavilo nadrozměrné vozidlo, už je mimo pruhy v zálivu. Na pražském okruhu ve směru na Ruzyni zhruba na kilometru hustý provoz kolona. Mezi sjezdy na Barandov a Ořech kilometry 16 až 19 se jede jen jedním pruhem, obou směrně. Kolona je od sjezdu na Lochkov zdržení 5 až 10 minut. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs 13. kilometru. Už zřejmě následky nehody odklidili, úsek je už plynule průjezdný. Na odklizeno policie hlásí taky na silnici 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice. Průjezd několik hodin blokovala srážka dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů Celsia, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. A zítra čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. A posloucháte reprízu s dopoledními hosty Radiožurnálu, moderuje Martin Balucha.
5: Evropa v létě čelila několika neobvykle silným lesním požárům. V Albánii i ve Francii pomáhali taky Češi. Jaké inovativní techniky prosazují? Jsou Evropané ochotní měnit zavedené postupy a jsme připraveni na častější a mohutnější požáry? Hosty Radiožurnálu jsou vedoucí leteckých záchranářů Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiří Buček a taky pilot vrtulníku Black Hawk Samuel Posluch. Dobrý den, pánové.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den.
5: Vy jste společně zasahovali a hasili požáry v Albánii, ve Francii. Když se to tak říkám, vy když se setkáte, tak to znamená, že někde je problém, někde je malér a někde pořádně hoří. Je to tak, Jiří?
7: V tomhle případě to tak je, se samým se potkáváme jenom, když někde hoří teďka.
5: Jiří, vy máte přezdívku Bubák. Proč?
7: To si táhnu už od dětství, prostě to bylo v nějakým takovým skautským oddíle, tam jsem v nějaké noční hře dostal přezdívku Bubák a ta už se mnou táhne celým životem. Plno lidí mě zná jako Bubáka, ani ne tím vlastním jménem.
5: Takže vy, když jste domlouval ten rozhovor, tak vlastně Samuel, pilot Black Hawku, pořádně nevěděl, kdo to domlouvá, protože vy jste se představoval jako Jiří a on čekal Bubáka.
7: Je to možný.
8: Ano.
5: Samueli, je u vás někde doma teďkon Krosna, batoh připravený na další mise zahraniční, nebo teď je takový klidový režim a úplně nepočítáte s tím, že byste vycestoval hned?
8: Teraz už je kľud, pretože od 15. septembra už teda bola ukončená požiarna pohotovosť z našej strany, takže už vieme s určitosťou, že teda nikam nevycestujeme na hasenie požiarov, ale v mojom prípade sa môže stať, že hocikam inde.
5: Takže ten batoh, tak Krosna tam teďko úplne není?
8: Nie, teraz nie.
5: Doufáme, že tam nebude muset být. Povídáme si s leteckým záchranářem Jiřím Bučkem a pilotem Black Hawku, kapitánem Black Hawku Samuelem Posluchem.
9: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Hosté Radiožurnál jsou letecký záchranář Jiří Buček a pak ještě taky kapitán Black Hawku Samuel Posluch. Když to vezmeme chronologicky, pánové, tak vy jste nejdřív hasili požáry ve Francii, to bylo koncem července, tam hořel obrovský požár kolem oblasti Bordeaux, což je 300-tisícové město. Ten požár spálil zhruba 40 tisíc hektarů, evakuovat se muselo přes 200 tisíc lidí. Jiří, byl to největší požár, u kterého jste zatím zasahoval?
1: On to musel být největší požár, protože on to byl největší požár v Evropě. My jsme se mimo Evropu zatím nedostali, takže byl to největší požár, u kterého jsme zasahovali. Nicméně ono to není tak, že by hořel jeden velký oheň. Ono tož postupovalo, mělo to různý ohniska, takže představa toho, že to shoří celý zaraz, není. Ono to i v čase to běželo, takže pro nás to byl největší oheň, ale největší plameny to asi nebyly.
0: Tady je potřeba to srovnání, protože když hořel tady požár v roce 2022 v Hřensku, tak shořelo přes 1000 hektarů. Tady ve Francii okolí Bordeaux shořelo přes 40 tisíc hektarů. Když se postavíte před ten požár, nečelíte takové deziluze, neříkáte si, tak tady už je příroda příliš silná a co vlastně my tady s tou naší technikou zmůžeme, Samuel?
2: No, už v případě, keď nás zavolají k takémuto požáru, tak už si myslím, že už vtedy to je dost rozběhnuté a v takom štádiu, že přicházíme do velkého požáru, do velkého rozběhnutého požáru, kde našou prioritou není úplně uhasiť priamo celý ten požár ako taký, ale my sa snažíme možno zmierniť alebo usmerniť, niekde korigovať tú nejakú stranu, ako to riešiť. Takže není to úplne priorita, že prídeme tam a toto uhasíme. Takže určite tam, ako vravil aj kolega, tam bolo veľa požiarov samostatných, alebo aj pri hoci ako inom požiar je to také, že tam je veľa tých jadier a už potom je na tej vyššej moci, kto tam rozhoduje o tom, že kde ideme a čo tam budeme robiť.
0: Takže je to do určité míry drill, to, že máte sestavené postupy a prostě přijdete před ten obrovský požár, který, bavili jsme se o tom, vlastně ani z toho vrtulníku není vidět konec a začátek pořádně toho požáru, když hoří 40 tisíc hektarů, tak ani člověk neví, kde to začíná a kde to končí. Takže člověk musí k tomu přistoupit s nějakým drillem a postupně ty procesy těmi procházet, Jiří.
1: Ty procesy jsou jakoby hodně podobné u všech hasičů, to znamená, že oni něco museli vyhodnotit, oni věděli, co přesně hoří, vyhodnotili to místo, kde je to pro ně, řekněme, nejsložitější hasit pozemní technikou a na to většinou potom pošlou ty vrtulníky nebo letadla, v tomhle případě ta kombinace tam byla několika leteckých prostředků, tam to bylo ve velkým, takže nad náma kroužili nějaký letadla, který rozprašovali retardant, byli tam nějaký kanadéry, který vozili vodu, který lítali a k tomu byly menší vrtulníky a ta střední třída byly tyhle ty Black Hawky a Super Pumy, takže ten drill je v tom, že většinou to je separátně od sebe a někdo musí vyhodnotit, kde budeme dělat. Pak už je to na nás samotných.
0: Vy jste letali v letce, Samuel, je to tak, že prostě ten Black Hawk, váš Black Hawk byl součástí přesně Pumy, kanadéry, francouzské, které létaly, takže jste byli součástí nějaké letky a museli jste zapadnout do toho systému hašení, která v tomto případu Francie prosazoval.
2: Ano, tam se určil jako líder ta francouzská Puma, která mala na starosti koordináciu a vlastně my jsme se prispôsobovali jej a ona bola náš líder a ukazovala nám, kde budeme hasiť, aký bude smer. Na briefingu sme si určili ten proces, komunikáciu a vlastne sme boli v takom vláčiku.
0: Jiří, vybavíte si, jak blízko tehdy byla evakuace toho města, 300-tisícového města Bordeaux, protože já, když jsem tam byl jako zpravodaj, tak jednu dobu se skutečně mluvilo o tom, že ten vítr byl nepříznivý, tepelné podmínky byly nepříznivé a skutečně ten požár se přiblížil takovým způsobem, že už to bylo de facto na předměstí toho velkého města.
1: Ono to bylo v té době, kdy jsme tam zrovna byli a my jsme, jak jsme byli tou pozemní jednotkou, tak jsme kolem toho jezdili a v podstatě se to přiblížilo z toho směru toho bordeauxského letiště mezinárodního a na tom předměstí se to podařilo nějakým způsobem eliminovat. Ne prý úplně, ale nebyla nutná ta evakuace. Takže jako přiblížilo se to, ale pro ně potom začalo hrát to, že se trochu otočil vítr a dokázali na tom předměstí se s tím vypořádat.
0: Ten požár byl tak velký, že se tam vytvořily vlastně specifické fenomény jako ohňová bouře. Co to přesně je ta ohňová bouře a vytvoří se to jenom při těchto velkých požárech, kdy hoří desítky tisíc hektarů?
1: ohňová bouře, ono to takhle vypadá, ale ono to bylo asi tak, že nás spíš překvapilo to, že ten požár, jak byl velký na té oblasti, jak tam byla velká výměna tepla, tak si udělal vlastní bouřku. To znamená, že ono i lehce pršelo, byly tam normálně hromy a blesky, ale bylo to způsobené tím teplým vzduchem, který stoupal nahoru a odrazil se od té studené vrstvy nad tím. Takže toto bylo úplně jakoby, toto jsme nezažili u nás jako vůbec tohle. Aby takhle tak jako vlastní počasí si udělal ten velký oheň.
0: A vy jste, Samuele, musel létat v této ohňové bouři?
2: Tak ta burka prešla v noci hlavně. Príchodom, keď jsme tam prileteli, tak v noci se to celé sformovalo. A v noci, keď jsme boli na večeri, na neskorom obede, tak vlastně jsme počuli a viděli na radare, že prší. To mě osobně prekvapilo, tiež jsem to nezažil. Takéto niečo, takže jsme si hovorili, po vode zajtra už nebude čo robiť. Čo to tu zaprší, pohasí a bude. Ale opak bol pravdou, že vlastne ako sa to zmiešalo s tou vlhkosťou, s celým tým teplom a s celým tým systémom, tak vznikli dosť nepriateľné podmienky pre let, že sme mali dosť zniženú viditeľnosť v ten deň prvý. Takže tam to vyzeralo, ako keby tam bolo jedno veľké dymno a jedna veľká hmla všade. A v podstate my sme videli minimum aj okolo nás, takže museli sme dávať pozor na terén okolo a všetky veci.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál. Hosté Radiožurnál jsou letecký záchranář Jiří Buček a pak ještě taky kapitán Black Hawku Samuel Posluch. Vy jste mluvil o tom, jak je složité navigovat v tomhletom prostředí té ohňové bouře, kouř. Čeho se tedy držíte, když je tam takové prostředí, pořádně člověk nevidí, popel, saze, plyny, čeho se člověk může chytit?
1: No, v našom prípade to bol ten náš líder, tá francúzska Puma, ktorá vlastne určovala miesto, pretože on to miesto poznal predtým, už tam lietali nejaký čas. Čiže on sa v tom prostredí vedel pohybovať a my sme vlastne leteli za ním, takže jeho sme sa držali primárne. A už keď sme potom lietali v tom vláčiku a sme sa točili aj na to hasenie, aj na to naberanie vody, tak v podstate sme sa chytali toho, čo sme videli okolo seba jedine, takže tak referenčné body.
0: Aha. Já jsem chtěl říct, že to byla teda skoro slepá důvěra k té Pumě, tomu pilotovi před vámi, že on ví teda, kudy má letět, do ničeho nenarazí. To jste musel uvěřovat, teda opravdu otázka života smrti, kdyby...
1: Tam není o čem, to je prostě... Dôverujeme tomu vedúcemu. My sme mali predtým briefing, povedali sme si, čo môžeme očakávať, čo on teda bude očakávať, a mali sme samozrejme plán B, plán C, že ako teda postupovať, pokiaľ by sme ho stratili, čo sa nám aj stalo.
0: Stratili ste toho vedúcího pilota.
1: Áno, pretože oni letali rýchlo a proste sa nám stratil v jeden moment.
0: No tak pak ste byli odkázaní sami na sebe tým pádem.
1: Áno, oni nás museli počkať a sme sa znova pripojili k sebe a pokračovali sme ďalej, takže...
0: Já vím, že pánové, vy neradi mluvíte o strachu, ale ten je součástí té vaší práce a do jisté míry bych řekl, že vám taky udává mantinely toho, co si člověk může dovolit, kde už jsou hranice a za které by taky člověk už neměl jít. Je to tak?
2: Tak určitě, ale my ty mantinely asi máme oproti jiným lidem malinko posunutý. A za nějakou praxi zjistíte, že ne všechny ohně jsou pro vás nebezpečný. Ne, že by nebyly nebezpečný ty venkovní ohně, ale plno těch ohňů se k ním se dá přiblížit na desítky metrů. V podstatě, když máte nějakou únikovou zónu, tak se dá s tom normálně pohybovat, jakoby, jo. Ale samozřejmě byly tam místa, ke kterým jsme se nepřibližovali třeba na 500 metrů, protože to nemělo větší význam, když to hoří v nějakým kotli, to byla zrovna ta Albánie, kde prostě to byly kotle, které se ani uhasit nedali, takže my jsme zůstali v povzdálí a maximálně jsme kluku mohli radit v tom, jestli začít zleva nebo zprava, že jo.
0: Tam jsou také potom pravidla toho hašení, vůbec kam schazovat tu vodu. Jestli, protože do toho přímého požářiště, tam by to stejně asi nemělo smysl, Samueli. Musí se asi, co jsem pochopil, na čelo toho požáru se hasí teda?
1: Záleží, jaký tam je terén, jaký je směr větra, síla větra, co je v okolí toho požáru, a potom už někdo nám to určí, jakože nám, konečným uživatelům toho vrtulníka, tak nám určí ten spôsob, kde budeme hasiť a akým spôsobom. Ale väčšinou áno, tá čelná strana alebo po tých bočných stranách toho postupu požiaru. Samozrejme, my nemôžeme vlietavať do dymu, takže musíme to aj nalietavať tak, aby sme boli mimo ten dym.
0: Mm. To je jedno z těch rizik právě, ten popel, ty plyny a pak taky samozřejmě ještě složité potom vůbec čerpat tu vodu, protože jsem pochopil, že musíte být v určité letové výšce 10 metrů nad tou vodou, je to tak?
1: Tak, to je celé 10 metrů, ano.
0: No, tak tam asi jde taky o centimetry, jak se k tomu přiblížit, když je vítr nad tou vodou, aby vás to zase neodneslo někam jinam.
1: Tak tam máme už další oči, tam nám pomáhá vlastně navádzač palubný, který... Aha. Lieta s nami každý ten let a má na starosti vlastne bezpečnosť okolo toho vrtulníku, čo sa týka pri spúšťaní, pri vypínaní a hlavne pri tomto naberaní vody, čiže on kontroluje priestor vrtulníka na jednej strane, prípadne druhej, aj kontroluje chvostov vrtulku, aby nedošlo k nejakému kontaktu. Čiže on nás navádza po metroch, po centimetroch potom, ako sa upraviť, aby to bolo bezpečné hlavne.
0: Tam se vyjdou přes 3000 litrů, je to tak, do toho bambivaku, kterým hasíte. A součástí té posádky, abychom si to řekli, vy jste byl pilot, letečtí záchranáři a pak jsou ještě technici v tom Black Hawku.
1: Ano, posádka je stanovena na kapitána a kopilota, dvoch pilotov. Je tam ten kručív, alebo teda palubný navádzač. V našom prípade sme letali vo Francúzsku aj s technikom a v tom prípade, keď sme letali v Albánsku, tak letali s nami aj záchranári, hasiči, a my sme ich práve vysadzovali na tie konkrétne miesta, čo z môjho pohľadu bolo oveľa lepšie a efektívnejšie ako v tom Francúzsku, kde s nami nelietali. A v podstate to je 5 ľudí dokopy.
0: V Albánii

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 22.30. Adela Burešová a zprávy.
3: V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října marže obchodníků bude zastropovaná na 2,50 Kč za litr. Ministerstvo financí pak bude každý den určovat maximální cenu benzínu a nafty. Na Ukrajině se asi 2 kilometry od polských hranic zřítil dron s proudovým pohonem. Řekl to polský ministr obrany. Polský vzdušný prostor podle něj narušený nebyl. Na polsko-ukrajinské hranici nejde v tomto měsíci o jediný případ. Třeba v půlce září Rusko zaútočilo na čerpací stanici a železniční uzel poblíž hraničního přechodu do Rohuského Dyn. Na české korunovační klenoty se během posledních 2 týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc méně návštěvníků než loni. Informovala o tom mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Výstava začala 15. září a letos připomínala především období Habsburků. Kromě koruny, žezla a jablka si návštěvníci mohli prohlédnout taky korunovační roucho. U pražského letiště začala o víkendu 3. etapa rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky.

0: Kinetické a Lipské ulice, což znamená nová dopravní omezení. Nejvíce se dotknou obyvatel Tuchoměřic a okolí. Stavební práce potrvají do konce listopadu. Sport. Florbalisté Chodova zvítězili ve čtvrtém kole Superligy na hřišti hattricku Brno 8-4. 5 bodů za 4 góly a 1 asistenci si připsal Marek Vávra. Chodov se posunul do čela tabulky o 2 body před Tatran Střešovice, pražskou Spartu a Vary Bohemians. Tatran i Sparta ale mají zápas k dobru.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka u Karlových Varů a nehoda u Břeclavy. Pražský okruh už volně průjezdný, zůstává omezení mezi sjezdy na Barrandov a Ořech, kilometry 16 až 19, kde jedničce i na Ruzyni se jede jedním pruhem směr Ruzyně. Pozorně, za sjezdem z ulice k Barrandovu na kilometru 16,5 v připojovacím pruhu stojí osobní auto. Na silnici 6 u Karlových Varů je na vozovce pneumatika mezi Vary a odbočkou na Olšová vrata. Je to na cestě do Prahy, pozorně. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem k Mošnovskému letišti stojí osobní auto. Kilometr 339, vozidlo je vpravo dobře označené. A na silnici 55 na výjezdu z Břeclavy do Vídně je osobní auto mimo vozovku. Nehoda je u věznice a úsek teď průjezdný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. A dál posloucháte reprízu s dopoledními hosty Radiožurnálu, moderuje Martin Balucha.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Povídáme si na Radiožurnálu s leteckým záchranářem Jiřím Bučkem a taky kapitánem Black Hawku Samuelem Posluchem. Bavme se tedy o těch rozdílech při hašení, protože česká posádka Black Hawku byla specifická. Není to úplně tak, že by hasiči přiletěli s vlastním vrtulníkem. Je to tak?
1: Je to tak, a ono to je trošičku, to má nějaký kořeny malinko dál. My už tady v Česku normálně hasíme s menšíma vrtulníkama, policejníma Bell 412, takže nějaké zkušenosti z hašení pomocí bambivaku lesních požárů máme. Po nějaké vysoutěžení vlastně toho provozovatele na to lesní hašení ve velkoobjemovém hašení, tak jsme se dostali ke klukům na ty Black Hawky a do toho zahraničí jsme vlastně byli poslani s tou posádkou a jsme jediní hasiči, kteří přiletí přímo s tou posádkou v rámci celé Evropy. Jinak ti hasiči jsou tam pozemní týmy a takovýhle, ale my jsme součástí té letecké posádky a chtěli jsme do toho vnést něco našeho, co jsme věděli, že by nám mohlo pomoct, a tam začal v některých místech ten takový boj s těma místníma, no.
0: Vy jste byl v té roli leteckých návodčích, respektive těch, kteří můžou navádět přímo ten vrtulník na zemi, a to není úplně běžná praxe v Evropě, ve Francii, že by tak naváděli přímo ta posádka, letečtí záchranáři, že by naváděli ten vlastní vrtulník.
1: Je to tak, oni prostě mají ten svůj styl už dlouhodobý a prostě navádí ten vrtulník, který lítá ze vzduchu, on dostane nějaký místo, kde by měli hasit. Ale my máme zjištěný, že z toho vrchu prostě v mnoha případech, a konkrétně v té Francii, kde to hořelo třeba při zemi přes zelený stromy, ty vrtulníky nikdy nevidí, co vlastně doopravdy uhasili nebo kam to hodili. Takže my jsme se naučili chodit po zemi a dokážeme těm klukům dávat ty informace přesně na metr, kam zhazovat a trefovat ty místa tak, aby jsme je dodělali a pokračovali v té linii hašení. Nicméně ty země, pokud na to nejsou zvyklí, tak prostě nás na tu zem v ozovkách nechtěli pustit nebo si nepřáli a takovýhle. My máme dneska zdokumentovaný, že vrtulníky třeba hasí 20 minut místo, kde největší kouř, ale ten oheň je o 50 metrů jinde, protože vrchu není vidět. Ale ono se to těžko prostě mění v rámci toho světa západního, a to Bulharsko a Albánie, kde nás nechali tu práci dělat, nám dokázali, že ta efektivita je potom mnohem lepší, že prostě za náma zůstaly kilometry opravdu uhašené země.
0: Samuel, je to tak, že to je pohodlnější i pro vás, když vás navádí tady Bubák a Jiří Buček a můžete spoléhat přímo na něj, ta komunikace je jednodušší?
2: Určitě to tak je, lebo pre nás je to aj bezpečnejšie a hlavne efektívnejšie. Že my v podstate, ako povedal, my veľakrát doletíme na miesto, a keď tam bol ten líder, ktorý nám ukázal, hej, že tuto v tom Francúzsku napríklad, že hodíte presne za mojou líniou o 10-20 metrov skôr, tak aj tak vždycky, keď sme prišli na nejaký ten požiar, tak až na tom mieste sme uvideli, že kde to je ten požiar a kde to padla tá voda. Takže to bolo vždycky také hľadanie a stráca sa čas a vlastne je to neefektívne. A v tom prípade, keď nás už priamo navádzali, tak tá komunikácia bola stručná, jasná a bolo tam hneď buď nejaká náprava, oprava, alebo teda mali sme spätnú väzbu hlavne, lebo my reálne vyhodíme tú vodu a pokiaľ to ten navádzač vidí, tak môže povedať áno, tak dopadlo to tam, ale ako je to ďalej, tak už sa strácame o tom nejaké povedomie.
0: Jiří, vy ste sa teda nakonec i ve Francii prosadili s tým, že ste mohli navádět tedy vrtulník. Nakonec ste přesvědčili Francouze aspoň pro těch pár schozů?
1: Pár schozů sme jakoby dokázali, oni nám zapůjčili auto, které bylo v barvách Securité Civile, což nám otevřelo neuvěřitelný prostor, takže my jsme se mohli pohybovat po tom požářišti úplně volně. Takže my jsme pokaždé ty kluky v podstatě dohnali, pracovali jsme pod nima, takže my jsme si to ověřili, že to jde, ale protože jsme chtěli vyvolávat nějaký mezinárodní konflikt, tak jsme nestupovali do toho radioprovozu, který byl slyšitelný vlastně s tou Pumou. Ale ano, dokážeme se, i když nejsme vysazeni z vrtulníku a máme auto, tak v tom Bordeaux jsme se pokaždé dokázali dostat až na to místo, kde kluci hasili.
0: A tohle je česká novinka, český patent, že letečtí záchranáři navádí Black Hawk, navádí vrtulník?
1: Český patent nevím, máme teďka nějakou informaci, že v Rakousku to dělají podobně nebo mají podobné lidi, jako máme my, ale u nás to vzniklo z toho, že my sloužíme s tím policejním vrtulníkem a my na tím Bellem a my tam doletíme a tuhle tu činnost jsme začali dělat s ním. Protože jsme zjistili, že vlastně ono to fakt pomáhá té posádce ty druhý oči na zemi. Vyhodnotíme, jak to dopadlo, kam to chceme příště a takovýhle. A toto jsme přenesli do tohohle z toho světa. Nám se to poprvé Bulharsko, Albánie perfektně osvědčilo a pak přišlo vystřízlivění Španělsko, Francie prostě. Jo.
0: Tam mají svoje zaběhnuté systémy a nechtějí to měnit.
1: nechtěli to měnit, to já to i chápu, že nechcete měnit nic, co děláte najednou u toho ohně. My se teďka budeme samozřejmě snažit na té úrovni výměny informací jim naznačit, že by to šlo i jinak. Jakoby, no.
0: Ale to jsou velké státy, požáry mají velké zkušenosti a dokážu si představit, když přijdou hasiči, tady největší požár, který hoří 1000 hektarů a u nich 40 000 hektarů a přijdou a řeknou, hele hoši, mohli bychom to dělat lépe, tak to se jim asi nelíbí, tenhle ten přístup, ne? Nebo sebereflexe tam nějaká funguje?
1: Já myslím, že potom u těch konkrétních, kteří potom byli v těch vrtulníkách a když vystoupili a vysvětlilo se jim to, tak to někteří z nich pochopili, ale oni pořád byli na té nižší úrovni, nemohli to v podstatě změnit ještě jako v ten den, jo. Ale my dneska to vidíme podobně, jako je to s tím moderním válčením. Prostě oni to nějak dělali a teď se my jsme přišli nepolíbení tím, co bylo předtím a máme ten rozhled jiný a myslíme si, že ho máme jako lepší a že by to mohlo pomoct té věci. Ale jestli se to prosadí, to za jak dlouho uvidíme.

0: Povídáme si se Samuelem Posluchem, pilotem, kapitánem vrtulníku Black Hawk a taky Jiřím Bučkem, leteckým záchranářem. Oba dva pánové hasili lesní požáry v létě ve Francii, v Albánii. Je Evropa dostatečným způsobem vybavená na to, jakým způsobem se situace mění, jsou mohutnější požáry a jsou častější? Jiří?
1: Já vlastně nevím, jestli ta Evropa je vybavená, ale myslím si, že se změnou toho podnebí a těch podmínek, tak té techniky bude potřeba určitě víc. Možná bude potřeba i trochu specificky změnit ten přístup k tomu hašení oproti tomu, co bylo teď, jakoby. Takže ty změny asi budou muset být. Já nemám ponětí, jak je to třeba s letadlama, ale v rámci těch vrtulníků, když vezmeme, tak ono ty volných kapacit není za stolik. Jo, ty kapacity se pomalinku navyšují. I Česká republika má ve výrobě dneska dva nové vrtulníky ve verzi Firehawk a budou to první vrtulníky tohoto typu vlastně v Evropě, které budou mít už implantovanou tu nádrž do toho draku vrtulníku, který pojme skoro 4000 litrů vody, takže v tomto budeme asi jako zase první a pomáhá nám to v tom postupovat dál. No.
0: My už jsme se o tom bavili částečně, že se mění ten způsob hašení a vlastně reaguje na to, že ty požáry jsou častější, že jsou možná i dřív, že jsou časnější. Dřív během roku, v červnu, červenci, dokážeme na to nějakým způsobem reagovat. Vy jste mluvil o tom, že úplně těch prostředků, těch kapacit leteckých prostředků není úplně přehršel, není hodně.
1: No není, no, ale samozřejmě jak se na to reagovat bude muset. Dneska vznikají i pozemní týmy hodně, který se specializují na ten zásah v nepřístupném terénu s malým množstvím vody. Máme nějaký ty prepoziční, na kterých nabírají kluci zkušenosti, ať už třeba Češi v Řecku, Slovenská republika, pokud se nemýlím, tak byla ve Francii, takže to propojení tady asi začíná být a měnit se to určitě bude muset. No.
0: Co si vezmete z těch misí, protože tam působili třeba konkrétně v Albánii, myslím, že Saúdská Arábie tam byla, Itálie, komunikujete hlavně v angličtině a pak vždycky, když přilítnete naspátek, tak máte nějaký raport, tu zprávu, co jsme si z toho odnesli.
1: Tak to my samozřejmě dáváme, my tam dáváme ty naše poznatky, ale jak jsem říkal, ono se to strašně pomaličku mění. Ono to té změně dojde, ale prostě ta změna nebude asi ze dne na den. Takže uvidíme, kam ta Evropská unie nebo kam vlastně ty týmy vlastně budou chtít i směřovat. Jo? Tam bude důležitý, aby si někdo uvědomil, že ta změna je nutná a že to povede k lepšímu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Hosté Radiožurnál jsou letecký záchranář Jiří Buček a pak ještě taky kapitán Black Hawku Samuel Posluch. Samuel, vy když lítáte na těch Black Hawcích, tak vlastně jakým způsobem se člověk dostane k tomuhle pilotování těchto letadel v takovém prostředí? Jaká byla vaše cesta?
1: Celkom zajímavá. Rozmýšlám, kde začať. Ale v podstatě já jsem začal na vrtulníkoch v roku 2019 a postupně jsem si dorábal výcvik obchodného pilota a to už potom nějak tak přišlo samé. Takže minulým rokom, v podstatě od minulého roka lietám ten Black Hawk, vrtulník konkrétny, a na tých požiaroch, hlavně letecké práce a v podstatě to vzniklo nějakou takovou potřebou tej firmy, aby teda potřebovala mať viac pilotov.
0: Ona to je sezónní práce, takže vy ale potřebujete trénovat i během roku. Jakým způsobem se během roku trénuje na hašení lesních požárů?
1: Tak my jsme mali konkrétně, já jsem byl na jednom výcviku s Českým hasičským záchranným sborom a pri Brně a v podstatě těch výcvikov předpokládám, že viac priebehu roka, hlavně ty hasiči aj s tou policiou cvičia priebežně. My konkrétne sme mali jedno cvičenie pri tej brnenskej priehrade a slúži to hlavne na to, aby sme sa stretli, porozprávali sa, vymenili si nejaké skúsenosti a rozprávali sa o tom, ako to zlepšiť celé a trénovať. Lebo sú tam aj noví ľudia, sú tam ľudia, ktorí sú v tom procese, jak piloti, tak aj tí pozemní navádzači a v podstate snažíme sa vylepšovať tú taktiku, tú techniku, aby sme vedeli, ako potom už v praxi pracovať.
0: Teď už je tedy období lesních požárů u konce, to je počítám červen, červenec, srpen a možná ještě i září, když se koukám, pane Jiří Bučku, na vás zvedáte obočí, že už vlastně ani možná to září úplně není.
2: Můžeme jenom doufat, jak to dopadne, že jo? No dneska může začít hořet a uvidíme, jak se to bude vyvíjet, že jo? Jako, jak ta sezóna se podle mě bude prodlužovat, jakoby s tím klimatem, který tady je, tak prostě, ať se nám to líbí nebo ne, tak se prostě ta sezóna lesních požárů bude prodlužovat, no.
0: Už to není tak, že by bylo klidné období. Už je prostě začátek těch požárů velmi brzy v červnu a pak na to velmi rychle postoupí třeba zase povodně. Asi si dokážu představit. Člověk si řekne, to moc nesouvisí, ale když vyhoří velký kus lesa, který zachytává vodu, tak ty povodně budou o to silnější. Třeba konkrétně u toho Bordo.
2: Určitě to může být potom jakoby následující záchranný práce může být prostě na to, že ty vodu to nenabere a ty oblasti, které vyhořely, budou postiženy potom povodněma. To se samozřejmě stát může. A k těm výcvikům, že jo, když se ještě vrátím, tak ono to není tak jednoduchý začít cvičit s hodně vrtulníkama, protože v Česku jakoby dá dohromady, aby na jeden den přiletěla prostě skupina vrtulníků, tak to se povedlo teďka v tom Brně ve Veří, kdy nám prostě přiletěly dva ty nasmlouvaný vrtulníky Black Hawk, jeden policejní vrtulník a jeden vrtulník nám poslala armáda České republiky, s kterou taky spolupracujeme. A teprve v tomhle tom vláčku si můžeme my natrénovat, už není to na ostro, tak můžeme natrénovat vlastně ty naše postupy a hned dostáváme zpětnou vazbu od těch posádek, jestli jo nebo ne. My se dneska propojujeme mapově, jenom spojení, které jsme museli vyřešit, protože analog versus digitál a civilní stanice, takže prostě tyhle ty výcviky nejsou jednoduchý zorganizovat, ale teď se nám to daří, no, v rámci Česka.
0: Vy máte teď naposledy co za zásahy, už se to prostřídalo, teď už nejsou tady hašení lesních požárů, ale teď je nějaké mezidobí, možná doufujeme tady ne povodně, ale co teď typově máte za zásahy?
2: Tak já jsem normální výjezdový hasič, takže já jako normálně jezdím, takže já poslední zásah, který jsem měl, když se budete ptat, tak to byla záchrana jednoho holuba zamotaného v síti a druhý, který byl pod sítí, takže já mám to portfolium zásahu velikánský, takže a za tu dobu už jsem fakt asi, ne že zažil všechno, ale od všechny ty kočičky a všechny ty takové ty srandovní zásahy už máme za sebou.
0: Dobře. Hosty Radiožurnálu byli Jiří Buček, letecký záchranář a taky kapitán Black Hawku Samuel Posluch. Já vám moc děkuju, pánové, že jste vážili cestu, čas z Bratislavy, z Brna, z Moravy a moc děkuju za spolupráci.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Děkuji za pozvání. No.

0: Radiožurnál je 23 hodin. Zprávy pro vás má Adela Burešová.
1: Univerzita Karlova chce přilákat do Česka vědce ze zahraničí. Papež Lev 14. vyzval k ukončení války v Evropě a zkritizoval rostoucí výdaje na obranu. Hokejisté Sparty prohráli v extralize i druhý domácí zápas. Karlovým Varům podlehli 0-1. A zítra bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: 8 milionů korun na první tři roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se můžou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké nabízí prestižní univerzity v zahraničí, říká mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
3: Vedle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
1: Papež Lev 14. řekl, že vyjednavači o míru v Evropě budou muset udělat ústupky. Hlava katolické církve tak naznačila, že ruská válka na Ukrajině bez kompromisů neskončí. Papež to řekl v Métách, kde po 4 dnech ukončí návštěvu Francie. Lev 14. taky zkritizoval rostoucí výdaje na obranu.
4: Papež Lev 14. řekl, že Evropa znovu zažívá nesmyslnou válku, při které zbytečně umírají lidé. Aniž by konkrétně zmínil Ukrajinu a Rusko, řekl, že vyjednavači budou muset slevit ze svých pozic.
5: Je nezbytné vést trpělivý dialog, projevit odvahu při vyjednávání a být ochoten obětovat určité postoje ve jménu vyššího cíle, kterým je mír.
4: Papež taky odsoudil rostoucí evropské výdaje na obranu, které loni vzrostly nejvíc od konce studené války. Rusko odstartovalo válku na Ukrajině v roce 2022. Od té doby opakovaně odmítlo výzvy k příměří ze strany Ukrajiny a Evropy. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Kosmické lodi Starship společnosti SpaceX krátce po vzletu do vesmíru selhal jeden z 6 motorů. S odvoláním na mluvčího společnosti o tom informovala agentura Reuters. Loď pokračuje v původním plánu cesty. Na oběžné dráze má 6x obletět Zemi a vypustit několik satelitů firmy Starlink. Na Baťově kanálu dnes skončila hlavní plavební sezóna. Podle prvních odhadů správců vodní cesty přijelo letos na kanál zhruba 80 až 90 tisíc lidí. Sezónu ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost tak byla mírně nižší než loni, říká ředitel společnosti, která koordinuje provoz na Baťově kanálu Vojtěch Bártek.
6: Baťův kanál byl celou dobu v provozu, pouze některé úplně nejkritičtější období s omezeníma. Nás v letošní sezonu potkali rekordní teploty. Není to úplně počasí, které láká na palubu lodí a spíš vodě na koupání nebo někde do stínu.
1: Sport. Hokejisté Sparty nezískali před domácím publikem v nové sezóně Tipsport Extraligy zatím ani bod. Po prohře s Mladou Boleslaví tentokrát podlehli Karlovým Varům 0-1. Trenér Patrik Augusta nebyl s výkonem týmu spokojený, a to ani s obranou, která přitom inkasovala jen jednu branku.
7: Tak jak jsme nebyli důslední v útočném pásmu, nebyli jsme fyzicky, jak jsme nebyli v obraném pásmu. Soupeř tam měl pár střídání, kdy dominoval na kotouči, jsme neukončovali souboje. Vyhráváme, prohráváme jako tým, nebudu to házet ani na obranu, ani na útočníky, ale ta mentalita se musí změnit na obou stranách hřiště. Jako my musíme začít hrát víc hokej, který bolí, a ne hokej, že si půjdeme zahrát.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u Břeclavi. Na Pražském okruhu směr Hruzině, stále pozorněji za sjezdem z ulice k Barandovu. Na kilometru 16,5 v připojovacím pruhu stojí osobní auto a vypadá to na odtahovku. Na silnici 55 na výjezdu z Břeclavi do Vídně havarovalo osobní auto mimo vozovku u věznice. Úsek je teď průjezdný, jako skoro vždy se to změní během vyprošťování vozidla. Na silnici 6 u Karlových Varů odklidili z pruhů pneumatiku. Ležela mezi Vary a odbočkou na Olšová Vrata. A na Jablonecku čerstvá nehoda mezi Frýdštejnem a obcí Vrata. Vranové. V jedné ze zatáček se srazila dvě osobní auta. Dejte pozor, je to opravdu nepřehledný úsek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16, to byly zprávy. A dále s vámi ve večerním radiožurnálu Vladimír Kroc.
9: Denní cenové stropy, nižší spotřební daně nebo i regulace marží. V Česku ve čtvrtek začnou znovu platit opatření, která mají lidem a firmám zajistit levnější naftu a benzín. Vláda o nich rozhodla minulý týden. Co všechno se začátkem října změní, o tom budeme mluvit už za krátkou chvíli.
2: Večerní radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: 10 minut po 23. hodině pokračuje večerní radiožurnál. Už tento týden se do Česka vrací opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Vláda ANO, SPD a motoristů o jejich zavedení rozhodla na své schůzi minulé pondělí. Platit budou od čtvrtka 1. října, zatím jeden měsíc. Stát už letos ceny nafty a benzínu reguloval na jaře a na začátku léta. Detaily má teď ve studiu Jan Duchoslav z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobrý večer.
0: Tak jaká opatření tedy začínají ve čtvrtek platit?
1: Vrací se to, co už jsme zažili právě na jaře a v létě. Ministerstvo financí bude denně určovat maximální možné ceny benzínu i nafty. Stát zároveň zastropuje marže pumpařů, a to na 2,50 Kč za litr. A znovu se taky sníží spotřební daň na naftu. Takhle to minulý týden komentovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
1: Kabinet nově taky uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinérie. Uplatňovat se bude letos a příští rok. Zdaňovat se bude polovina nárůstu jejich hrubé rafinérské marže oproti roku 2025. Podle Aleny Schillerové jde o reakci na její současný růst.
0: A jaké jsou reakce obchodníků a taky sněmovní opozice?
1: Rozhodnutí vlády uvítalo sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia. Důvody vysvětlil mluvčí sdružení Martin Felix.
3: Je to především proto, že tak začínají uvažovat i okolní státy. Snížení spotřební daně už v Rumunsku, ve Španělsku, nyní se k tomu rozhodlo i Německo a v dalších státech se o to jedná. A kdyby nafta zůstala takto zdaněna, naše konkurenceschopnost by byla v Evropě ohrožena a hrozila by ztráta zakázek.
1: Skeptičtější je naopak Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu a před možnými riziky opatření varuje její mluvčí Václav Loula.
4: Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu, protože každá země to bude mít zřejmě jinak.
1: Podle Louly se totiž může opakovat stejný scénář jako letos na jaře, kdy do Česka jezdili tankovat řidiči z okolních států, kde podobná regulace neplatila. A zmíním i reakci opozičního hnutí STAN. Podle jeho poslance Jana Papajanovského je dobře, že kabinet na situaci reaguje, i když je to podle něj pozdě.
5: Co se týká zastropování těch cen a snížení spotřební daně, no tak tam zase je dle našeho soudu vidět chyba té Babišovy vlády, kdy ona jde cestou jednoduchých plošných řešení, kdy pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
1: Předseda ODS Martin Kupka vítá opětovné snížení spotřební daně na naftu. Stropování cen ale považuje za neakceptovatelný zásah do trhu.
0: Jan Duchoslav, díky, naschledanou.
1: Díky, naslyšenou.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Pokud má člověk hudbu v příjmení, nemůže ji jenom tak ignorovat. To si myslí 20-letý kytarista Jan Dudák, který se přes náročné talentové zkoušky dostal až na prestižní Berklee College of Music v americkém Bostonu. Jak se nadějný student dívá na budoucnost hudebního průmyslu i nástup umělé inteligence, uslyšíte za chvíli.

0: Továrna na držitele cen Grammy a značka, která desítky let formuje světový pop i jazz. Bostonská Berklee College of Music vychovala jména jako Quincy Jones nebo Chaka Khan. Z Čechů na ní studoval jazzový kontrabasista Jiří Mráz nebo kytarista David Doruška. Teď má na prestižní škole zastoupení i nastupující generace. 20letý Jan Dudák.
1: Jestli mám hudbu v příjmení, tak jsem ji asi nemohl úplně ignorovat.
2: Směje se Jan Dudák, který teď v Severní Americe zahájil semestr. Na kytaru začal hrát v 5 letech, a to i přesto, že se hudbě v jeho rodině profesionálně nikdo nevěnoval.
1: A kolem 8 let jsem si vzal do ruky elektrickou kytaru a začal jsem objevovat jiný žánry jako rock, R&B nebo jazz.
2: Hře na obě kytary se intenzivně věnoval i během studia na Mezinárodní střední škole v Praze. I toho pak motivovalo zkusit štěstí v zahraničí. Na bostonské Berklee.
1: Je to především o talentovkách, na které musíte být opravdu perfektně připravení. A tady hodně vděčím své paní učitelce na Berklee, Lodi Bartošové, protože mě vlastně připravovala v teorii už úplně od začátku, i když jsem si to ani neuvědomoval. A člověk vlastně hodně musí ukázat, co umí jako muzikant, ale zároveň nějakým způsobem ukázat vlastní hudební směr a vlastní identitu.
2: Díky tomu teď Dudák studuje hudební produkci se spolužáky z celého světa.
1: Asi nejvíc mě toho naučili kamarádi, hlavně ti z vyšších ročníků, a potom samozřejmě praxe. Když dostanu nějaký projekt, musím často vyřešit a vymyslet všechno sám, i když občas přesně nevím, jak na to. A právě v těch chvílích se člověk naučí nejvíc. Když člověk studuje v prostředí, kde potkává lidi z celého světa a každý z nich přináší jiný hudební background, ten rozdíl je hodně výrazný. Zároveň ale díky tomu člověk začne českou hudbu vnímat i trošku jinak a uvědomí si, že má vlastní charakter a věci, které by podle mě mohly fungovat i v zahraničí.
2: Umělou inteligenci vnímá jako riziko hlavně pro moderní popovou scénu.
1: Pop je žánr, ve kterém je důležité být co nejvíc perfektní a bezchybný. Perfektně laděné vokály, bicí přesně na čas a tak dále. A právě tuhle bezchybnost AI dokáže hodně dobře replikovat, protože je založená na počítačových technologiích.
2: Zároveň si ale nadějný muzikant myslí, že AI začne časem vytvářet hudbu, která se bude podobat sama sobě.
1: Možná to nějakou dobu bude posluchače bavit, ale myslím, že za chvíli budou chtít slyšet něco nového a nejen další dokonale vyprodukovanou skladbu, která zní stejně jako všechny předchozí.
2: 20letý Jan Dudák bude na Berklee studovat ještě 3 roky. Pak by se jako producent rád dostal do profesionálního studia a věnoval se dál i vlastní tvorbě. Získané zkušenosti chce přinést zpátky do Česka. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu Radiožurnál Sport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 11:30. Adéla Burešová a zprávy.
1: Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci před vojenským konfliktem v případě blokády Kaliningradské oblasti. Napsala to agentura TASS s odkazem na velvyslanectví, které má na starosti diplomatické kontakty s NATO. Ruští diplomaté zdůraznili, že Rusko nemá úmysl podnikat bojové operace proti pobaltským zemím. Dodali ale, že v případě jakýchkoliv pokusů zemí NATO tuto oblast izolovat, Moskva nasadí všechny nezbytné síly a prostředky. Kaliningradská oblast je ruská enkláva vklíněná mezi území Polska a Litvy. Britští policisté pustili z vazby 5 mužů podezřelých z terorismu potom, co za ně byla zaplacená kauce. Vyšetřování ale nezastavili. Pětici Britů policie kvůli podezření z teroristického činu zatkla po obdržení hlášení o 3 podezřelých dodávkách u letecké základny Fairford. Tu Spojené státy použili k útokům na Irán. Teherán jakékoliv napojení na podezřelé Brity popřel. V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu zítra. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíše výjimečně. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. Uherský Brod má novou sochu Přemysla Otakara II. Tento významný český panovník město v roce 1272 povýšil na královské město. Bronzová socha, jejímž autorem je akademický sochař Radim Hanke, je s podstavcem vysoká téměř 5 metrů a stojí na Hradním náměstí. Sport. Nejlepší trenérkou basketbalové Women NBA se stala Cheryl Reeveová z Minnesoty. Ta trénovala i české reprezentantky Elišku Joklovou a Emu Čechovou. 60-letá rodačka z Omahy získala toto ocenění už po páté.

0: a znovu tak vylepšila vlastní rekord. Rýlová s Minnesotou ovládla základní část zámořské soutěže díky 33 výhrám ze 44 zápasů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D2 v Brně, další na Jablonecku. Na dálnici D2 na výjezdu do Brna z Bratislavy se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je za sjezdem k Olympii, kilometr 2,5. Na kamerách vidíme, že blokuje část pravého pruhu, je tam šipka a kolem se jezdí plynule. Na silnici 55 na výjezdu z Břeclavy do Vídně kolem 22. hodiny havarovalo osobní auto na úrovni věznice mimo vozovku. Během vyprošťování auta počítejte s omezením i uzavírkou místa. A na Jablonecku opatrně mezi Frýdštejnem a obcí Vranové. V jedné ze zatáček se srazila dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. A dál posloucháte večerní radiožurnál s Vladimírem Krocem.
3: Americké akcie dnes oslabily, dolů je tlačí rostoucí ceny ropy a taky stoupající výnosy dluhopisů vlády Spojených států. Touto informací pokračujeme skoro 4 minuty po půl 12.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Vypadá jako větší rodinný dům na kraji města. Už 30 let v něm bydlí nevidomí a lidé s těžkým zrakovým omezením. Kulaté výročí dnes oslavila opavská charita. Reportáž nabídneme už za chvíli.

0: Z ruiny bývalého ženského kláštera, domov pro nevidomé, přesně před 30 lety otevřela opavská charita dům svatého Cyrila a Metoděje a dala novou šanci prvním klientům. Vznikla tak výjimečná sociální služba, která se snaží vrátit lidi s těžkým zdravotním handicapem do běžného života.
1: Ten je kousíček doprava.
2: Notebook spojený s terčem, laserový zvukově naváděný paprsek a pistole v ruce. Střílet se dá i po slepu.
3: A už někdo trefil střed?
1: 10-9 asi bude nejvyšší číslo.
2: Kdo dnes přijde, může si to vyzkoušet. Nevidomý Ondřej je na střelnici jako doma.
4: Já chodím na zvukovou střelbu.
3: Baví vás to střílet na terč?
4: Jo, ale já jsem byl i z normální zbraně střílet tady v Opavě, jak máte střelnici.
2: A další oblíbená hra tady v domě svatého Cyrila a Metoděje v opavské části Vlaštovičky. Hádání, co je v sáčku a jak to voní. A nebo vaření v hrnci, který zase mluví.
5: Nyní bude pára uvolněna. Prosím, odstupte od hrnce.
2: Býval tady klášter Dominikánek. V roce 1950 ho ale museli násilně opustit a z budovy zbyla schátralá ruina. Potom ji převzala opavská charita, zajistila rekonstrukci a službu pro těžce zrakově handicapované rozšířila postupně i na lehké mentální postižení. Kromě střechy nad hlavou a samostatné domácnosti tady klienti najdou i práci v dílnách. Z Opavy Martin Knedl, Radiožurnál.

Ano, 11:45 k tomu posloucháte večerní radiožurnál. Lesklý český sport může jen závidět vodnímu slalomu. Jeho reprezentanti patřili letos mezi nejlepší na mistrovství světa i Evropy. A my se zatím za chvilkčku ohlédneme, protože jim právě skončila sezona.

0: konce mistrovství Evropy se uzavřela celá sezona vodních slalomářů. Ti čeští na ně mohou vzpomínat v dobrém. Na největších akcích totiž znovu zazářili.
1: Příležitostí vyvolávat jména českých hvězd měli jejich kamarádi z národního týmu víc než dost.
2: Nebreč, směj se. Jarka je nejlepší.
1: Jakub Krejčí, Tereza Knéblová a Vít Přindíš se v červencové výhni v americké Oklahomě stali mistry světa.
3: Podle mě se pokud neuvědomu, že jsem se vlastně nějakým způsobem teď zapsal už do té historie toho českého kajaku.
4: Tohle je fakt neskutečný, prostě sen, po kterém jsem nesnila ani, a je to skvělý a děkuju moc.
5: Já si toho hrozně moc cením, jelikož jsem tím vlastně zkompetoval všechny možný tituly, které jsem se jako mohl dostat.
1: A protože medaile na světovém šampionátu přidali i další, čeští vodní slalomáři tam vyhráli pořadí národů. Příjemně překvapený byl i šéftrenér Jiří Prskavec starší.
6: 3 zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
1: Životní sezónu stvrdilo několik Čechů na mistrovství Evropy v italské Ivreje. Především Jakub Krejčí, který jako první kajakář v historii vyhrál v jednom roce světový i evropský šampionát ve vodním slalomu. Nepovedlo se to ani Jiřímu Prskavcovi.
7: Je to hrozná čest a něco z krásného. Bál jsem se, že už tady po Jiřovi žádný tady tyhle milníky nezbydou a přece jenom se něco našlo, takže je to super.
1: Šťastní mohli být i další mistři Evropy. V kajak krosu uspěli Tereza Knéblová s Matyášem Novákem. A tak se šéf trenér národního týmu Jiří Prskavec starší může ohlížet za další povedenou sezónou.
6: Tahle generace, co moje paměť sahá, dokázala něco, co se ještě nikomu jinému týmu vlastně nepovedlo.
1: A jaké je vaše přání do sezóny příští?
6: Já jsem už v loni říkal, že bude strašně těžké na to navázat a získat aspoň stejné výsledky. A po téhle sezóně si myslím, že to skoro ani není možné, ale kdyby se nám povedlo aspoň polovinu toho, co se nám povedlo letos, tak určitě se zlobit nebudu.
1: V roce 2027 se budou čeští vodní slalomáři snažit nejen o světové nebo evropské medaile, ale také o účast na olympijských hrách. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál připravil hlavní zprávy.
1: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě. Schůzi podpořili všichni opoziční poslanci. Evropská unie uvalila sankce na bezmála 30 lidí a subjektů zodpovědných za unášení ukrajinských dětí do Ruska. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají s Anglií a dnes bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno, nejvyšší teploty do 24 stupňů. Je úterý 29. září, začínají hlavní zprávy s Adélou Burešovou.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci se dnes odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření státu nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Kabinet hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají k jeho svržení dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jenom o předvolební gesto.
3: To je, bych řekl, tak před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
1: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Spolek Milion chvilek vyzval na pondělní demonstraci v Praze, aby lidé přišli k nadcházejícím volbám a podpořili kandidáty do Senátu, kteří budou protiváhou k současné vládě. Demonstranti zaplnili velkou část pražského staroměstského náměstí.
4: Senát je číslo jedna, no, v tuhle chvíli. Aby dělal nějakou brzdu těm zákonům, co vycházejí.
5: Říká 62-letý Martin, který na demonstraci přijel z Plzně. Demonstrující a řečníci kritizovali také chaotická rozhodnutí premiéra nebo podceňování bezpečnostních hrozeb z Ruska. Místopředsedkyně spolku Milion chvilek Mariana Novotná-Nachtigalová upozornila i na střet zájmů premiéra a jak koncentruje moc ve vládě a ve sněmovně.
6: A už za 12 dní by k ním rád přidal i Senát a obce.
5: Milion chvilek proto vyzval k volbě především opozičních kandidátů. Premiér Babiš svůj střet zájmu dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO na dotazy ohledně demonstrace nereagovali nebo ji nechtěli komentovat. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Radiožurnálu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
7: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
1: Příčina znečištění podle Soukupa zatím jasná není. Vodárny už ale podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Evropská unie uvalila sankce na 10 lidí a 17 organizací v souvislosti s násilnými deportacemi ukrajinských dětí do Ruska a na okupovaná území Ukrajiny. Krok v Bruselu schválili unijní ministři obrany. Sankce se nově vztahují na několik dětských táborů a sportovních center nebo na ministry školství a sportu v okupovaných regionech.
8: Evropská unie zařadila na sankční seznam nově také prezidenta Republiky Tatarstán Rustama Minichanova, a to za napomáhání nelegálním deportacím ukrajinských dětí do táborů v jeho regionu. Ministři obrany států 27 jednali také o ruských hybridních útocích v Evropě. Podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové Moskva chystá další sabotáže a snaží se tak evropské státy odradit od pomoci Ukrajině. Kalasová také prohlásila, že Evropská unie musí rychleji a efektivněji posilovat svoji obranu, aby tak splnila své cíle k roku 2030. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radio Žurnál.
1: Izraelská armáda zavedla na západním břehu přísné omezení pohybu Palestinců. Trvat budou po celou dobu svátku Sukot až do soboty 3. října. Bezpečnostní složky se obávají zvýšeného rizika útoků. Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Vjezdy do některých palestinských obcí jsou zablokované.
9: Několik stovek židovských věřících vstoupilo podle palestinských médií do areálu mešity Al-Aqsa v Jeruzalém, některý židé nazývají Chrámovou horou. Modlitby nemuslimů jsou na tomto místě oficiálně zakázány. Do areálu vystoupal i izraelský krajně pravicový ministr Itamar Ben-Gvir. Proti aktuálnímu počínání se opět ohradilo Jordánsko, jehož náboženské nadace areál spravují. Podle jordánské diplomacie jsou opakované vpády židovských věřících úmyslnou provokací. Přesně před 26 lety vešel v doprovodu izraelských vojáků na místo tehdejší izraelský opoziční vůdce Ariel Sharon. Jeho návštěva spustila palestinskou druhou intifádu proti Izraeli. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Předseda Senátu udělil na Den české státnosti stříbrné medaile 17 osobnostem za významné počiny nebo reprezentaci Česka v zahraničí. Miloš Vystrčil z ODS vybíral ze zhruba stovky nominací. Ocenění jsou podle něj příkladem pro ostatní, záleží jim na společnosti a jsou ochotni přinášet oběti.
10: Všichni ocenění svým počínáním, svojí prací, svým chováním a konáním jsou inspirací.
11: Těmito slovy odpověděl všem oceněným předseda Senátu Miloš Vystrčil na jejich otázku, proč právě oni. Ptala se třeba Elena Gorolová, která stříbrnou medaili převzala za svůj boj proti nezákonným sterilizacím romských žen a za jejich odškodnění.
12: Ještě ten boj nekončí, jelikož máme spousta dalších žen.
11: Mezi dalšími oceněnými jsou například hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou nebo českoamerický ekonom Jan Švejnar. Daniela Brichtová, Radio Žurnál.
1: Tisíce lidí v pondělí dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
13: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
14: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
13: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
15: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
13: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Do katedrály svatého Víta se dnes vrátí české korunovační klenoty. V 9 hodin dopoledne se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků, tedy prezident Petr Pavel a taky zástupci vlády, parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Machové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka.
2: Sport.
1: České fotbalisty čeká druhý zápas sezóny Ligy národů. V Edenu nastoupí proti Anglii. Elitní soupeř má velkou útočnou sílu. K ofensivním hvězdám, jako jsou Kane, Bellingham nebo Saka, se vyjádřil kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
16: Každý jméno má neskutečnou kvalitu, mají významnou roli ve svých týmech na té nejlepší úrovni, takže co bych řekl nebo vyzvihl, tak je to určitě, jak řeší finální fázi, jak se chovají u zakončení výběru místa a tak dále, takže to jsou určitě jejich nejsilnější stránky.
1: Zápas Česko-Anglie začne ve 20 hodin 45 minut. Radiožurnál a Radiožurnál Sport utkání odvysílají v přímém přenosu. A hokejisté Sparty prohráli v Tip Sport Extralize s Karlovými Vary 0-1. Spadli tak na 7. příčku tabulky. Naopak Karlovy Vary si díky výhře posunuli na 4. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Omezení na dálnici D1. Jedno u Brna, další na Vysočině. Na dálnici D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy kilometru 2,5 odklidili z pravého pruhu nehodu střed dvou osobních aut. V místě ještě stojí osobní auto na krajnici. Na D1 směr Praha se objíždí několik odstavených aut mezi Vyškovem a Brnem u Rohlenky. Na kilometru 207 stojí nákladní auto. Další stojící vozidlo pak čekejte na D1 z Brna do Prahy za Velkou Býteší, kilometr 159. Kolem obou vozidel projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. A začíná repríza pondělních 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
18: Jaká překvapení mohou přinést senátní volby? Co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu v komunálních volbách? Jaká témata voliče zajímají a jaká se dá očekávat volební účast? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je politolog Michal Malý z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Jak se díváte na kandidaturu lidí z takzvané vysoké politiky v komunálních volbách? Dá se očekávat, že se v lokální politice budou v případě zvolení skutečně angažovat?
19: To se samozřejmě liší od různých příkladů, ale historicky vždy vysocí političtí činitelé kandidovali v komunálních volbách. Buď, to je ta jedna skupina, buď jenom proto, aby trošku zvedli povědomí o té kandidátce, protože zkrátka voliči, zejména ve velkých městech, neznají úplně všechny kandidáty, když je tam poslanec nebo ministr nebo senátor, tak to zvyšuje povědomí o té kandidátce jako takové, ale většinou pak se neúčastní té komunální politiky, pouze propůjčují to svoje jméno, tu svoji osobní značku. A ta druhá skupina těch politiků nebo těch kandidátů jsou také vysoce postavení politici, kteří ale na té komunální úrovni začínali, mají k tomu nějaký vztah, případně se jim z té komunální politiky ani po vstupu do té velké nechce odcházet, tak si tam aspoň ponechávají nějaký komunální mandát a zkrátka asi chtějí mít tu svoji obec tak nějak ještě pod kontrolou, chtějí s ním mít nějaký kontakt.
18: No ale pokud skutečně třeba přímo šéfové stran kandidují do obcí, a jak se říká často na oko, je to fér?
19: Není úplně obzvlášť, pokud když veřejně deklarují, což je třeba příklad motoristů, že ten mandát ani nepřevezmou, případně, že by byli zvoleni. Jasně, jak jsem už zmiňoval, zvedá to nějaké povědomí o té kandidáce, nicméně pro voliče je to takový signál, jako volte si nás, ale my tam stejně sedět nebudeme.
18: No a pomáhá skutečně taková kandidatura notoricky známých tváří?
19: Bez pochyby ano. Minimálně i to, že se, pokud se ten politik účastní pak té kampaně jako takové, to je poměrně důležité. Jenom jméno na kandidáce může sice zvednout to povědomí, ale nemusí mít žádný dopad, ale pokud se ten politik přímo účastní meetingu, nějakých setkání s voliči, rozdává noviny v ulicích a tak, tak to ten dopad mít může. A my to ostatně vidíme i u těch celostátních lídrů, kteří ne teda, že by kandidovali úplně na nějakou samosprávu, ale účastní se těch kampaní, objíždí zejména ta velká krajská města a voliči se s nima můžou vyfotit, můžou s nima nějakým způsobem komunikovat, tak tohle je zcela běžné. Ale že by šéfové velkých parlamentních stran kandidovali, tak to se moc často nestává.
18: Jak to je? Zabírají na voliče spíš, řekněme, osvědčení politici, anebo známá jména třeba ze showbiznisu, případně sportu?
19: Ono to je poměrně specifické. Samozřejmě pokud ten člověk, ať už je to vrcholný politik nebo člověk ze showbiznisu, je nějak známý v té své obci, a tady můžu zmínit příklad třeba hokejisty Schlegera, který pravidelně kandidoval v Litvínově, tak to nějaký efekt mít může. Pakliže se jedná o nějakou velkou obec a je to známá osobnost, která sice s ní nemá úplně moc společného, ale lidé ji znají, tak to taky může mít nějaký pozitivní efekt. Ale spíše už ta politika i ta komunální je tak personálně vyprázdněná, že se snaží ty kandidáti nebo ty, co skládají ty kandidáty, zkrátka na sebe nějak aspoň zajímavou formou upozornit.
18: A jakou roli hrají osobnosti těch konkrétních kandidátů?
19: Tak tou nejdůležitější věcí je podle mě nějaká větší legitimita té kandidátky. Pakliže ten člověk má nějaký zajímavý příběh, je spojen s nějakou pozitivní historií nebo tak, tak to té kandidátce dává nějaký punc důležitosti nebo zkrátka ten člověk s ní spojuje své jméno, tak ta kandidátka asi nebude špatná, když dává všanc svoji pověst. Případně může to být i nějaká forma endorsementu nebo podpoření jiných kandidátů, když ta významná osobnost je spíše na nějakých spodních pozicích. Takže spíše zvedá to povědomí, dává to té kandidátce nějakou větší legitimitu a samozřejmě to přitahuje pozornost voličů, pakliže ta osobnost je známá.
18: A co bývá těžší, mandát nově získat anebo obhájit?
19: V České republice je samozřejmě vždycky těžší ten mandát obhájit. Češi obecně milují nové strany, nové kandidáty, nebo ani ne nové kandidáty, ale třeba nové značky nebo rebranding nějakých starých stran, tak prostě něco nového. Takže i vidíme to vlastně na té parlamentní úrovni nebo na té vládní úrovni. Češi zkrátka rádi dávají šance novým stranám a tak podobně. A my to vlastně vnímáme i u těch už zaběhnutých kandidátek, že někdy, když se třeba celostátně nedaří parlamentní straně, tak ta kandidátka třeba změní jméno, že se z toho vypustí ten celostátní název strany a změní se to například na Společně pro Třeboň nebo tak. Zkrátka, že se ta kandidátka více lokalizuje, odprostí se od té celonárodní politiky, ale může to být i naopak. Když se zkrátka té značce daří, tak toho využijete. Příkladem může být třeba Hnutí ANO, kdy někdy vznikají kandidátky, kde vlastně skoro nikdo ty lidi nezná, ale budou volit Andreje Babiše, budou volit Hnutí ANO a tak. Takže může to být různé.
18: Kandidáti v obcích se podle statistiků k politickým stranám moc nehlásí. Vy už jste možná z části i vysvětlil, proč, čím to tady podle vás je hlavně?
19: Důvodem je to, že český volič nebo průměrný český volič se moc nezabývá tou komunální ani vlastně krajskou politikou a během toho svého denního režimu se dostane skrze média do kontaktu primárně s tou celostátní a touhle s tou optikou pak kouká i na ty komunální volby. Samozřejmě někoho zná, může znát starostu a tak podobně, ale povětšinou nebo nějakou tu významnou osobnost, ale povětšinou na to kouká tu optikou té celostátní politiky. A zkrátka, když se v rámci té celostátní politiky nedaří, tak se snaží ty lidé od toho nějakým způsobem odprostit.
18: Tradiční strany v menších městech a obcích se trvale oslabují. Do jaké míry lze ty nadcházející volby brát jako test těch klasických politických stran?
19: Je to trošku složitější. Rozhodně se nedá mluvit o nějakém, jak se často skloňuje ve veřejném prostoru, o nějakém referendu, o té celostátní politice nebo tak. Myslím si, že ty komunální volby jsou v tomhle jsou trošku specifičtější, aby to takhle bylo. Je to spíše než test nějakých celostátních stran, taky trošku test těch komunálních politiků, jakým způsobem se dokážou domluvit, jakým způsobem staví tu kandidátku a tak a zkrátka, jak se dokážou přizpůsobit těm lokálním podmínkám.
18: A podle čeho se voliči opravdu rozhodují? Zajímají někoho volební programy, ideje?
19: Tak to, co vidíme v těch posledních letech zejména, tak ty programy jsou skoro totožné, kdy jako nikdo vám nebude psát, že chce nedostupné školství nebo rozbité silnice. Víceméně ty programy jsou skoro až identické, obzvlášť jakoby tyto konkrétní volby, tak všude vidíme dostupné bydlení, dostupné sociální služby a tak podobně, takže ty programy jsou skoro napříč stranami stejné. Myslím si, že to hlavní, podle čeho se pak ty voliči rozhodují, ale taky nutno říct, že v těch komunálních volbách je poměrně malá volební účast a bavíme se zhruba o nějakých 35%, což je oproti parlamentním volbám zkrátka poloviční. Myslím si, že velkou roli v tomhle tom hraje ta vizuální kampaň, zkrátka kdo na sebe dokáže upozornit, teda zejména v těch větších obcích, ať už to jsou billboardy, ať už to jsou letáky, noviny nebo nějakým způsobem veřejná setkání a tak podobně. Vidíme i, že se stále více z těch voleb stává taková až, nechci říkat show business nebo tak, ale vidíme i objíždění různých aut, čepování piva, rozdávání zmrzliny a tak, takže nějakým způsobem takhle zaujmou, to bych řekl, že bude fungovat u toho většinového elektorátu a pak samozřejmě nějakou roli tam hraje i to, že někoho volím celostátně a pokud mě ta strana nesklame, tak ji půjdu volit i lokálně, ale už se moc třeba nebudu zaobírat tím, že tam jsou nějaké jednotlivé osobnosti. Zajímá mě spíš, no, může mě zajímat ta celostátní značka, ale tím, že ten rozsah těch velikostí těch obcí od těch nejmenších po ty největší je poměrně významný, máme spoustu obcí, spoustu voleb a tak podobně, tak hledat v tom nějaký pevný vzorec nelze a museli bychom to rozdělit na velikost těch jednotlivých obcí.
18: Politolog Michal Malý je hostem 20 minut Radiožurnálu. Překvapuje vás, že podle novinek.cz spousta voličů neví, jak se hlasuje v komunálních volbách?
19: Vůbec mě to nepřekvapuje. A obecně i v politologii se posledních 15 let na té české úrovni bavíme o tom, jakým způsobem ten komunální volební systém zreformovat, protože on je mimořádně složitý. Nepomáhá tomu vlastně ani to, že se v těch volbách dá takzvaně panašovat, takže vy můžete volit kandidáty nebo preferovat kandidáty napříč kandidátními listinami, vysvětlovat, že se nekroužkuje, ale křížkuje, jaký je rozdíl mezi malým křížkem, velkým křížkem a tak podobně, jak se pak ty samotné hlasy přepočítávají. Je v tom poměrně velká chybovost. Nelze se divit volebním komisím, že v tom často dělají chyby, protože ten systém je mimořádně složitý a trošku jsem doufal, že do tady těch konkrétních voleb už se ten systém trošku změní, trošku zjednoduší. Nestalo se tak, ale myslím si, že by se určitě změnit měl nějakým způsobem.
18: A jaké omily tedy přetrvávají třeba co se týče preferenčních hlasů?
19: To, co je nejproblematičtější, když to vezmu z pohledu té volební komise třeba, tak představte si Prahu nebo nějaké krajské město, kde ten volič dostane obrovskou plachtu, několikrát složenou, na které jsou všechny ty kandidující subjekty. Volič může rozdávat křížky, ale ta plachta je oboustranná, různě se skládá a tak, takže u toho sčítání těch preferenčních hlasů je problém už jenom ten samotný formát toho volebního lístku, protože se nejedná o nějaké jednotlivé listy, ale zkrátka o jeden velký. Co je dále problém, tak volič si často myslí, že tím, že dá někomu křížek, tak volí toho člověka, ale reálně dává nějaký hlas té straně a proto vlastně my i teď vidíme u většiny těch politických stran a už to začíná i na těch billboardech a tak se objevovat, dejte velký křížek té či oné kandidáce, nekomplikujte si to, dejte nám ten váš plný počet hlasů a bude to pro vás takhle jednodušší.
18: Kde se modelově zapojuje do těch komunálních voleb nejvíc voličů?
19: To je taky poměrně různorodé, zejména třeba velká volební účast může být v těch menších obcích, kde se zkrátka ty lidé znají, nebo kde je nějaké soupeření třeba, kdy často na těch malých úrovních vidíme souboj nějaké lokální kandidátky a sboru dobrovolných hasičů, tak zkrátka, kde se ty lidé znají a je tam nějaký souboj, tak tam ta vyšší účast, když se zkrátka bojuje o to, jestli se rozpočet využije na hasičárnu, nebo jestli se opraví chodník, tak tam i tím, že se ty lidé znají, že vědí, kdo kandiduje a tak, tak tam může být ta účast velká. Naopak, kde se pak vytrácí, je zejména v případech obcí, kde je třeba jenom jedna kandidátka, což se bohužel v Čechách stává stále častěji, kdy zkrátka tam vlastně žádná soutěž není a tím, že je jedna kandidátka s přesným počtem kandidátů, který odpovídá počtu mandátů zastupitelstvo, tak tam zkrátka není žádná soutěživost, takže tam ta účast je logicky nižší.
18: No až třetina voleb je fakticky předem rozhodnutá, protože kandiduje jenom jedno uskupení. Proč je ta angažovanost v místní politice zřejmě čím dál menší?
19: Co je to zejména u těch menších obcí, tak zkrátka ta daná obec nemá jednak nějak velký úřednický aparát, který by se o to staral, který by nějak zajišťoval tu administrativní podporu tomu zastupitelstvu, tak zkrátka to je vlastně špatně placená práce navíc. A druhá věc, která si myslím, že hraje velkou roli tím, že v komunální politice nebo obecně nestavíte nebo neopravujete víceméně bez dotací, tak pak administrativa těch dotací, hlídání toho procesu a tak podobně, tak jste vlastně po celou dobu jednou nohou v kriminále, tak si zkrátka myslím, že pro ty lidi i s ohledem na to, že zejména v těch menších obcích ty odměny jsou poměrně malé, někdy si to zastupitelstvo odhlasuje, že vlastně žádné nejsou, tak proč by si člověk stěžoval život, když to udělá někdo jiný za něj. Ale vlastně to otvírá debatu, jestli potřebujeme skutečně tolik komunálních nebo obecních zastupitelstev, jestli bychom zkrátka neměli na té nejnižší úrovni to řešit nějakou jinou cestou slučování v těch zastupitelstvech nebo nějakou změnou toho volebního systému.
18: Jak je to se zastoupením žen v komunální politice? Stoupá?
19: Vzhledem k tomu, že klesá počet kandidátů, to je takový první bod, obecně nestoupá. Byli jsme svědky v parlamentních volbách, že máme rekordní počet poslankyň, ale zase nelze v tom vidět nějaký vzorec, protože je to strašně, strašně moc komunálních zastupitelstev najednou, takže mohli bychom se bavit o nějakých trendech třeba v nějakých krajích nebo komparativně to porovnávat s předchozími roky, ale spíše ty komunální volby jsou o tom, kdo má čas a chuť, než aby jsme v tom hledali tohle.
18: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Michalem Malým z katedry politologie Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy v Praze. Jakou důležitost bychom měli přikládat letošním volbám do Senátu? O co se tak říkajíc hraje?
19: Myslím si, že jsme svědky jednoho z mála momentů, kde ty senátní volby dostávají mnohem větší důležitost než ty volby komunální. A je to zejména tím bojem vlády a opozice. Vidíme například, že i Andrej Babiš trošku rezignoval jak na volby na pražské magistrátu, které pro něj byly historicky důležitější, a zaměřuje se více na ten senát, protože pakliže by v těch senátních volbách uspěl, určitě by to prodával jako vítězství hnutí ANO, které posílilo v senátu, a ten senát, který on sám Andrej Babiš říká, že moc neumí, tak by to prostě prezentoval jako výhru. A to samé vidíme i u těch opozičních stran, kde byla i nějaká snaha o, když se to ne vždycky povedlo, mít nějakou schodu na těch kandidátech, aby si zkrátka netříštili ty hlasy, a vlastně i po sezbírání hlasů a snaze o vyvolání nedůvěry vládě, tak tam i ten boj o senát byl akcentovaný jako jeden ze způsobů, jak vlastně ukázat té vládní koalici, že s ní voliči nejsou spokojeni. Takže ty senátní volby podle mého názoru teď mají větší důležitost než ty volby komunální a promítá se zkrátka do nich ten boj vlády a opozice.
18: A o čem vypovídá, že o 27 senátorských křesel se uchází 120 mužů a jen 34 žen?
19: Je to smutný obrázek české politiky, bohužel. Nicméně, když se koukneme na to, co je to za osobnosti a tak, tak zkrátka něco v Čechách funguje, něco v Čechách nefunguje. Funguje zejména to, když tím kandidátem je muž, doktor s doktorským titulem a tak podobně. Bohužel je to nějaká zaběhnutá tradice. Problémem taky samozřejmě je, že když se koukneme přímo na ty lidi, tak to jsou prostě nějací zkušení politici. Ve chvíli, kdy v těch předchozích parlamentních cyklech byla většina mužů, tak logicky prostě je vlastně na těch významných pozicích v krajských zastupitelstvech, tak bohužel tohle se pak propisuje i do těch senátních voleb, protože zkrátka ten člověk s tou politickou zkušeností

0: nějaká ztráta času, ztráta zdrojů. Asi se pravděpodobně buď neúčastní těch voleb, nebo se spíše účastní těch komunálních, ale vnímám to spíše jako nějakou strategii netříštění těch hlasů a u toho zbytku zkrátka, že to je pro ně ztráta času.
1: Průměrný věk mužských kandidátů je 58,5 roku. Zvažují voliči i věk, nebo spíš ne?
0: A myslím si, že spíše ne. U těch senátních voleb tím, že ten člověk musí mít nějakou zkušenost v tom obvodu, aby byl známý, aby měl nějakou šanci na to znovu zvolení, tak, nebo na zvolení jako takové, tak si myslím, že tam ty voliči spíše preferují tu známost, tu zkušenost s tím člověkem, to, jakým způsobem se on působil nebo zapojoval v tom daném obvodě, než by to bylo tím věkem.
1: A věk senátora je limitován 40. Měla by existovat i ta horní hranice věku?
0: To je velice, velice bohužel kontroverzní, nebo otázka jako taková kontroverzní není, odpověď už ano. Stejně tak, jestli by mělo být volební právo do nějakého typu voleb už od 16, ale jsem zastáncem, že nějaká horní hranice by existovat měla, protože se bohužel někdy setkáváme s tím, že ten, a bylo to na příkladu senátora Čuby a tak, kdy zkrátka ten senátor nebyl schopen kvůli zdravotnímu stavu výkonu mandátu, takže i v tomhle tom bych nějakým způsobem otevřel debatu o tom, jestli by to nestálo za to. Vzorem nám tady může být katolická církev například.
1: Co podle vašich zkušeností rozhoduje ve druhém kole senátních voleb? Jsou to duely kandidátů, ať v rádiu nebo v televizi, anebo něco jiného?
0: Myslím si, že ty duely v rádiu nebo v televizi zase tak velkou roli nehrají. Obecně povětšinou, když bychom to vzali optikou té dnešní opozice a koalice, tak ty opoziční kandidáti mají větší šanci, protože ty voliči jsou disciplinovanější. Nicméně nemyslím si, že rozhoduje úplně ten mediální přesah. Spíše to, jestli ten kandidát využije ten týden k tomu, nebo ten čas mezi tím prvním a druhým kolem k tomu, že znova jde do těch ulic, znova pokračuje v té kampani, připomíná těm lidem, že je tady nějaké druhé kolo, ale myslím si, že taky bohužel jedním z těch hlavních faktorů je samozřejmě i počasí, zkrátka strávit nějaký čas volbami za sebou, tak ne každému se chce, takže je hezky, tak se na to povětšinou spíše lidově vykašle, ale zkrátka myslím si, že spíše rozhoduje ta offline uliční kampaň a připomínání toho, že existuje to druhé kolo. A my vlastně vidíme i teď na té opozici, že dělá ty kroky, které dělá, ať už s tím vyslovením nedůvěry a tak, aby mobilizovala voliče jak do těch senátních voleb, tak zejména pak i do toho druhého, kde pravděpodobně spolíhá na to, že na té nízké volební účasti toho vládního tábora ty mandáty získá.
1: A jak důležitá je tedy v prvním a potom ve druhém kole senátních voleb ta voličská účast?
0: V tom prvním kole vlastně až tak důležitá úplně není, nebo tak samozřejmě čím vyšší volební účast, tím jsou ty volby reprezentativnější. Důležitá je skutečně až v tom druhém kole. My jsme byli mnohokrát svědky toho, kdy nějaký kandidát v prvním kole vyhrál a ve druhém kole získal o třetinu hlasů méně, protože ta voličská účast se snížila někdy i o polovinu procent. Takže důležité je ta mobilizace do toho druhého kola.
1: A jaký účinek mají v senátních volbách sociální sítě?
0: Určitě jsou podstatné v tom, aby se ten kandidát vlastně dostal do veřejného povědomí. Tím, že do druhého kola postupují dva lidi, ty sociální sítě, pakliže jsou hlavně dobře zacílené, zvednou relevanci toho kandidáta a ty lidé se pokouší se dostat do té top dvojky nebo té top trojky, zkrátka těch relevantních zvažovaných kandidátů, upozornit na sebe a ukázat těm voličům, že ano, já jsem jeden z těch tří, o kterých byste měli přemýšlet a zkrátka vybojovat si to druhé kolo, ale sociální sítě obecně ve volbách jsou dneska základem jakýchkoliv voleb, nejenom těch senátních, bez nich to zkrátka nejde.
1: A čím si vysvětlujete, že až 20% oprávněných voličů nikdy nevolí?
0: Kdybych měl na tohle tu otázku, tak nesedím na Karlově univerzitě, ale někde výš, ale zkrátka někdo nebo část společnosti je obecně z té politiky takovým způsobem znechucená a má takový ten pocit, že i kdyby šli volit, tak to změnit nelze, že ty strany už se nějakým způsobem dohodly a tak, že a nebo třeba k tomu nebyli ani nějakým způsobem vedeni ve svém dětství nebo ve svém dospívání, že účastnice voleb je důležité, že zkrátka tohle práva nevyužijí.
1: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také český Český rozhlas Plus s Michalem Malým z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Děkuju a přeji hezký den. Naschledanou.
0: Vám taky naschledanou.
1: Příjemný

0: poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a nyní hodiny ukazují 3 minuty po půl jedné. Adéla Burešová a krátké zprávy.
3: Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jde o stejná opatření, která platila na jaře. Papež Lev XIV. Zakončil 4denní návštěvu Francie. Po zastávkách v Paříži a Lourdes k věřícím promluvil taky ve městě Mety na severozápadě země. Potom se vrátil do Říma. Papeže o víkendu ve Francii vítali miliony lidí. V Lourdes se v soukromí sešel s několika oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Do Francie se papež vrátil po skoro 20 letech. Rusko podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Kalasová to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Cílem sabotáží ze strany Ruska je podle ní hlavně rozdělení evropské společnosti ohledně pomoci Kyjevu. Situace na Ukrajině byla taky tématem jednání ministrů obrany v Bruselu. Zabývali se i zprávou o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Uvádí, že 27 nezbrojí dostatečně efektivně. Začíná týden knihoven. 30. ročník celostátní kampaně připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde se lidé půjčují knihy, ale také jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se letos zapojí zhruba 400 knihoven po celé republice. Do Juventusu Turín se po 9 letech vrátil brazilský fotbalový brankář Neto. Italský klub přivedl 37-letého golmana do konce sezóny jako náhradu za polského reprezentanta Kamila Grabaru. Ten je totiž po operaci z přetrhaných vazů. Juventus oznámil Neto v příchod na svém webu.
1: Sport. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení, překážka na dálnici D2 na vjezdu do Brna. Další omezení na dálnici D1 u Rohlenky. Na dálnici D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy budou zřejmě už brzy odklízet odstavené osobní auto. Kilometr 2,5, zavřená krajnice a taky část pravého pruhu. Na místě je odtahovka. Před půlnocí se tam střetlo osobní auto s nákladním. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov stojí nákladní auto u Rohlenky. Na kilometru 207 stojí vpravo, místo je označené. Dálnice teď bez kolon, i Pražský okruh v nočním omezení mezi sjezdy na Barandov a Ořech. Mezi kilometry 16 až 19 se k D1 i na Ruzini jede jen jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. A teď začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Přeji příjemnou úterní noc s datem 29. září. Prodloužený víkend už je 36 minut minulostí. Dnes nás čeká návrat do pracovního procesu. Tak to zvládněte bez větších obtíží a ať už jste doma nebo na noční či za volantem, užijte si poslech nočního Radiožurnálu, kde se teď budeme věnovat sportu. Za nový startovní bod považuje česká jednička Linda Nosková titul v poháru Billie Jean Kingové. První pro novou generaci. O budoucnosti týmu i další motivaci uslyšíte už za malou chvíli v nočním Radiožurnálu.
1: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: České tenistky se poprvé od změny formátu týmové soutěže radují z vítězství v poháru Billie Jean Kingové. Rozhodující bod ve finále s Ukrajinou získala Linda Nosková, která v tomto roce vyhrála všechny své singlové zápasy. A nejen ona má touhu reprezentovat v týmové soutěži i dál, jak jsme se ještě v dějišti úspěšného turnaje přesvědčili.
1: And then I want a big cheers again. 1, 2, 3, let's go!
2: Tak už je konec, je dobojováno, české šampionky se ještě fotí, pozují reportérům ve slušivých modrých oblečcích, památka na titul z roku 2026. Skoro by se dalo říct, že prolétli turnajem bez většího škobrtnutí, ale kapitánka Barbora Strýcová možná upřesnila.
3: Ono se vám to zdá hladký, ale ono to úplně hladký nebylo. Samozřejmě tam vždycky ten první zápas takový ošemetnej, že nevíte, jako co očekávat. Ty holky prostě jsou taky očekávají od sebe, to bylo taky nervózní, ale jinak to zvládli hrozně dobře v hlavě a hrozně dobře se připravili celý týden profesionální a bylo to skvělý.
2: Řekla Barbora Strýcová, která jako hráčka ještě zažila model, kdy se tenistky přeci jenom měly mnohem větší šanci představit se domácím fanouškům, protože se hrálo systémem venkovních a domácích zápasů. Teď je to jiné, teď jsou finálové turnaje na neutrálním místě, ale na motivaci hráček získávat další trofeje, to zdá se nemá vliv, jaký bude model soutěže.
4: Já myslím, že to chceme vyhrát ještě hodněkrát, ať už to bude v jakýmkoliv složení.
2: Linda Nosková.
4: Tohle je jenom asi startovní bod. Já se do týmu vždycky vracím ráda, ať už je to jakákoliv část soutěže.
5: Myslím, že ta hladost tam stále zůstává, protože vlastně, když je člověk profesionální sportovec, tak to nikdy nekončí, nebo aspoň za sebe budu mluvit, ta motivace tam prostě vždycky je. Ten formát za mě byl lepší, ale na tom nic nemění, že tu trofej budeme vždycky chtít vyhrát.
6: Tak určitě, myslím, že každá z nás bychom rádi hráli doma. I jsme tady v Číně, v Shenzhenu a měli jsme tady spoustu českých fanoušků, což je pro nás strašně příjemný a hezký tam slyšet, když nás někdo pozbuzuje v našem jazyce. Myslím si, že kdybychom hráli v Česku, tak i prostě s takovým týmem, jak máme, bychom měli spoustu fanoušků, co by na nás přišli a podpořili nás, ale tak to teď není, takže to asi nemá smysl ani řešit, protože se hraje tenhle formát a jak zmiňovala Katka, tak ať už je to jakýkoliv formát, tak jsme sem přišli i teď, myslím, s tou ambicí, moc jsme to neříkali nahlas, nebo možná trošku říkali nahlas, přijeli jsme sem prostě vyhrát a teď už to můžeme říct, protože se nám to povedlo. Ať už je to kdekoliv, tak myslím, že i na konci světa bychom prostě to chtěli vyhrát a měli bychom stejné nasazení.
2: Doplnili Lindu Noskovou Kateřina Siňáková a Karolína Muchová. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.

0: Thank you. It's very much.
1: Vinohradská 12.
2: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Vinohradská 12.
2: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
1: Podrobně a v souvislostech.
2: Vinohradská 12.
1: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
2: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Adéla Burešová doplní zpravodajský přehled.
4: Škola v Újezdě nad Lesy zůstává zavřená. Vedení chystá pro nemocné děti online výuku. Rusko chce podle Kyjeva zvýšit počet naverbovaných cizinců. Hokejisté Karlových Varů zvítězili na ledě Sparty 1-0 a bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Děti ze základní školy v pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Přes 350 lidí mělo od minulého týdne zažívací potíže poté, co jídelna špatně připravila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. I učitelé totiž byli mezi těmi, kdo se jídlem otrávili, jak říká starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS.
5: Určitě by pomohlo, kdyby hygiena povolila slučovat kolektivy. O tom bude pan ředitel s vedením hygieny jednat. Pro žáky, kteří nemůžou být ve třídách, škola plánuje připravit online vysílání.
4: Jihokorejské ministerstvo zahraničí si předvolalo ukrajinského šarže d'affaires. Stěžuje si na zveřejnění informací o předání 2 severokorejských vojáků do Jižní Koreje. Informovala o tom agentura AFP. Soul kvůli tomu do Kyjeva požaduje vysvětlení a omluvu. Předání vojáků oznámil minulý týden ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na valném shromáždění OSN v New Yorku. Podle Soulu se země dohodly, že informace zůstane tajná. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusko už prakticky začalo doplňující mobilizaci. Do bojů proti Ukrajině chtějí Rusové podle Zelenského nasadit víc cizích žoldnéřů.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se odvolal na informace ukrajinské vojenské rozvědky HUR. Ruská armáda podle ní verbuje nové vojáky různými způsoby, plánuje zvýšit počet severokorejských vojáků z dnešních 8 000 na 18 000 a hledá žoldnéře i v jiných zemích. Jejich vlády o tom budeme informovat, řekl Zelenský. Ostře odsoudil také včerejší ruské útoky na Kyjev, Dnipro a Oděsu, které nazval tupými. Oděsi Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Hodonínská zoologická zahrada zahájila sbírku na podporu programu ochrany zvířat a přírody. Návštěvníci do ní můžou přispět při zakoupení vstupenky. Vyberou si mezi plným vstupným s 3korunovým příspěvkem nebo vstupným bez příspěvku. Z výtěžku zoo přispěje třeba spolku pro ochranu tygrů, ptačímu parku Kosteliska u Dubně na Hodonínsku nebo na záchranu outloňů váhavých v Indonésii.
1: Sport.
4: Hokejisté Karlových Varů zvítězili v 5. kole Tipsport Extraligy na ledě pražské Sparty 1-0. Jediný gól Západočechů dal Ondřej Beránek. Velký podíl na výhře má ale brankář Dominik Frodl, který čelil hned několika šancím soupeře a všechny pochytal.
7: Byl to zvláštní zápas v tomhletom ohledu. Já jsem koukal o ty první 2/3 na to skóre těch střel, protože tady Holtučku to ukazujou a Spartek měl 12, mě asi 6, ale vybavil se, že Sparta měla třeba 6 gólovek z toho, takže bylo prostě nebezpečných šancí. Co jsem neviděl, tak kluci zblokovali, takže ideální pondělní večer. No.
4: Karlovy Vary se díky výhře posunuli na 4. místo tabulky, Sparta naopak spadla na 7.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Komplikace na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou a uzavírka v Brně. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se v omezení za Chlumcem nad Cidlinou vytvořila kolona. To omezení je mezi kilometry 63 až 53. Je možné, že úsekem projíždí nadměrný náklad. Na dálnici D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy na kilometru 2,5 už odklidili odstavené osobní auto. V Brně Bystrci u Přehrady je nově neprůjezdná přístavní a hrázní ulice, a to jak pro auta, tak pro pěší. Omezení potrvá do prosince příštího roku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Posloucháte noční radiožurnál 5 minut po jedné a 17 osobností převzalo večer z rukou předsedy Senátu stříbrné medaile. Udělují se pravidelně na Den české státnosti od roku 2012. Jaké významné osobnosti převzaly ocenění letos? Tak to se dozvíte z reportáže ze slavnostního večera, a to už za okamžik. Teď je tu ale Ed Sheeran.
9: Noční radiožurnál
2: a Adam Carda.

0: Už tradičně 28. září na Den české státnosti oceňuje předseda Senátu významné osobnosti. Stříbrné medaile si tentokrát ve Valštejnském paláci převzalo 17 nominovaných. Miloš Vystrčil z ODS je vybral z víc než stovky návrhů. Podle něj laureátům záleží na tom, co se děje, jsou inspirací a nebojácně přinášejí oběti. Označil je také za sůl naší země a popřál veřejnosti, aby český stát měl takové soli dostatek.
1: Mě ve 21 letech to provedli, vůbec jsem o tom nevěděla, že to provedou. Oni mě vzali na císařský řez druhý a přitom mi provedli sterilizaci.
2: Vrací se ve vzpomínkách na začátek své cesty Elena Gorolová, obhájkyně lidských práv, která dlouhodobě bojuje proti nezákonným sterilizacím a za to, aby ženy, kterým byl tento zákrok bez jejich vědomí proveden, dostaly odškodnění od státu. A podle vlastních slov ještě není na konci své cesty. I ona převzala na svatováclavský svátek stříbrnou medaili předsedy Senátu.
1: To jsem na to nikdy nemyslela, protože já měla jenom ten boj, aby ty ženy vlastně netrpěly, ale jsem velice šťastná.
2: Tou další dvojici oceněných není přebírání medailí cizí, byť dosud šlo většinou o tak trochu jiné odvětví. Za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou si cenu převzalo hokejové duo Jakub Voráček a David Pastrňák. Voráček tím doplnil svou sbírku medailí z mistrovství světa. Právě stříbrná mu dosud chyběla.
3: V roce 2014 Hegra byla diagnostikována roztroušenou sklerózou. Jsme založili nadaci, už funguje přes 10 let, ale na druhou stranu je to jenom začátek, takže doufejme, že v budoucnu ještě se nám povede toho.
2: Teď si Voráček dal další milník.
3: Já bych chtěl postavit druhu pro pacienty s roztroušenou sklerózou, protože co vím, tak je jenom jeden v České republice. Vždycky, když jsem ho navštívil, tak ta kapacita je pro ně opravdu malá a ne všem se může pomoct. Takže trošku jim to ulehčit, trošku jim tady v tom pomoct a udělat jim podmínky pro to, aby ten život měli aspoň trošku lepší.
2: Za všech 17 oceněných na závěr ceremoniálu promluvila výkonná ředitelka organizace Díky, že můžem, Bára Stárek. Ta ve svém projevu kromě poděkování také upozornila na to, že Česko je 37 let od sametové revoluce svědkem autoritářských praktik.
4: Děkuji úřednicím a úředníkům, kteří drží tenhle stát pohromadě. Děkuji nevládním organizacím, které jsou každý den mezi lidmi a svoji práci dělají celým srdcem pro ně. A děkuji kultuře, že nastavuje zrcadlo společnosti a nemlčí.
2: V souvislosti s bojem za svobodu a lidskou důstojnost ocenil Miloš Vystrčil také Kamilu Bendovou a jejího zesnulého manžela Václava Bendu. K laureátům patřili také třeba divadelní režisér Dušan Pařízek, zakladatelka projektu Sanitka splněných snů Petra Homolová nebo ekonom Jan Švejnar. Vybrat jen hrstku osobností, ale označil Vystrčil za těžký úkol a vysvětlil, proč se nakonec rozhodl právě pro těchto 17 lidí.
5: Těch důvodů bylo mnoho a kdybych to měl shrnout, tak ten hlavní byl v tom, že jsou příkladem pro ty ostatní, že jsou solí naší země, že jsou solí našeho českého státu a my děláme tu akci proto, aby nikdy neztratili chuť, aby pořád byli tou solí, aby pořád byli tou nadějí a inspirací pro ty ostatní.
2: Medaily obdrželi také Daria Stomatová a Jan Širgr z České televize za reportáže z Ruskem napadené Ukrajiny nebo Ivana Součková, která dlouhodobě usiluje o to, aby děti se zdravotním znevýhodněním mohly vyrůstat v rodinném prostředí místo ústavní péče. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: Noční radiožurnál pokračuje a teď míříme do Francie. Papež Lev XIV. Totiž včera završil svou tamní návštěvu. Vydal se tam jako první hlava katolické církve po téměř 20 letech. O jeho čtyřdenní apoštolskou cestu byl ze strany francouzských katolíků ohromný zájem. Jenom v ulicích Paříže jeho kroky během dvou dnů sledoval víc než milion lidí.
1: Pro Boha nikdo z nás není jenom občanským průkazem nebo číslem. Pro něj je každý člověkem, jedinečným a nenahraditelným.
2: Papež na mši na náměstí Svornosti v Paříži taky řekl, že materiální věci ani zábava nedokážou zaplnit vnitřní prázdnotu člověka. Mši sledovali lidé taky na bulváru Champs-Élysées a přilehlých ulicích. Podle Vatikánu jich bylo až 800 tisíc, mezi nimi i Marie Joël, která přijela ze Štrasburku.
3: Už dlouho jsem nic takového nezažil. Líbilo se mi, že nás bylo tolik. Byl to duchovní okamžik, chvíle společenství a bratrství. Nejvíc si budu pamatovat to, že jsme mohli přivítat papeže ve Francii a zároveň jsme se my jako katolíci taky vydali na cestu.
2: Mezi nejočekávanější body jeho čtyřdenní návštěvy Francie patřilo setkání s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů.
1: Církev musí mít odvahu začít sama u sebe, abychom uzdravili hluboké rány, nevěry a bolestivé chyby, ke kterým došlo v našich řadách.
2: Prohlásil papež na mši pro 200 tisíc věřících v Lurdách na jihu Francie předtím, než vyslechl příběhy sedmi lidí, které jako nezletilé zneužili kněží nebo vychovatelé v katolických školách. Papežovu návštěvu Francie provázel ohromný zájem věřících. Jeho cestu papamobilem po centru Paříže sledovali statisíce lidí.
4: Papež právě projíždí papamobilem, mává na lidi, teď se dívá na nás, kde mávají vlajkami.
5: Papeže obdivuji. Je to hlava církve, která nás vede a předává nám spoustu nesmírně důležitých poselství. O míru, o mladých lidech v církvi, ale taky o životě, protože je důležité se starat o svoje blízké, ať už jsou na začátku, anebo na konci života.
2: Podle Emeralds byla papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Právě na ně Vatikán během cesty cílil a uspořádal pro ně i vigílii na fotbalovém stadionu na předměstí Paříže. Papež ve Francii taky varoval před umělou inteligencí, která by se mohla lidstvu vymknout z rukou, a nepřímo zkritizoval zákon o eutanázii, který francouzský parlament v létě schválil. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Když se snáší déšť, s tmou se kří.

0: Komunální volby jsou plné zajímavých příběhů. Víte, ve které obci už 24 let vybírají z jediné kandidátky? Kde se v Česku ucházejí o hlasy jen ženy? A na jakém místě naopak nikdo kandidovat nebude? Volební perličky. Reportér Lubomír Smatana pro vás natočil zajímavosti napříč republikou. Volební perličky. Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po 13:00. Posloucháte zprávy s Adélou Burešovou.
3: České korunovační klenoty se dnes vrátí do korunní komory v katedrále svatého Víta. V 9 hodin se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla to jsou taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natalie Emáchové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty bylo asi o 15 tisíc lidí víc. Polští armádní piloti budou moct rychleji sestřelovat drony nebo rakety, které do vzdušného prostoru přiletí z Ruska. K jejich zlikvidování jim nově postačí údaje z radarů. Oproti dřívějšku se k nim piloti nebudou muset před palbou nejprve přiblížit a určit, o co jde. Ministři obrany zemí Evropské unie se shodli, že 27 musí rychleji a efektivněji posilovat svou obrany schopnost, aby splnila cíle stanovené pro rok 2030. Řekla to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ze zprávy Evropské obranné agentury vyplývá, že unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. V říjnu by se o zprávě mělo debatovat na summitu Evropské unie. Dnes je Světový den srdce. Kardiologové upozorňují, že srdeční selhání může mít člověk, aniž by o něm vůbec věděl. Nová evropská doporučení proto míří i na pacienty, kteří zatím nemají žádné příznaky. V Česku se tento přístup už promítá do preventivních prohlídek. Lékaři při nich hledají nejen riziko srdečního selhání, ale také třeba souvislosti mezi srdcem a ledvinami.
1: Sport.
3: Fotbalistům Španělska se připojí obránce Robin Lenormand. Měl by tak zasáhnout i do duelu s Českem. 29-letý bek Atletika Madrid ten hradil Erika Garciu z Barcelony, který si při rozcvičování před sobotním utkání v Anglii poranil koleno. Úřadující mistři světa přivítají českou reprezentaci ve Španělsku v sobotu 3. října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: V Pražském okruhu a taky na dálnici D11 u sjezdu na Kolín. Dálnice bez nahlášených nehod kolon. Pražský okruh se v nočním omezení mezi sjezdy na Barandov a Ořech ucpává jen nárazově. Jako před chvílí směr Ruzyně už se jede, připomínáme, že mezi kilometry 16 až 19, a to jak k D1 i na Ruzyni, je průjezdný jeden pruh. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Poděbrady a Kolín v noci opravují značení. A proto mezi kilometry 38 až 39 je zavřený pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia, na horách se budou držet většinou kolem 16. To byly zprávy.

0: zprávy. Začíná noční radiožurnál s Adamem Sardou.
1: První dodavatelé energií před zimou začínají zdražovat a přidat se k ním mají i další. Koho z nás se týká možný nárůst, tak to zjistíte, když se podíváte do článku, respektive rozhovoru s energetickým analytikem na toto téma na irozhlas.cz do rubriky Ekonomika. No a nyní posílám z hudby Katku Knechtovou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Na Radiožurnálu pokračuje i tento týden náš tematický seriál Svět podle Havla. Nabízíme posledních 5 dílů před víkendovým speciálním vysíláním. Dozvíte se třeba to, jak poslední československý prezident přemýšlel o životním prostředí nebo jak ho v úřadu trápilo zdraví. A už za chvíli se budeme věnovat jeho pohledu na umění a design.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Václav Havel kladl důraz na vysokou estetickou kulturu nejen ve své tvorbě, ale třeba i při posuzování designu, architektury a umění obecně. V naší sérii Svět podle Havla uslyšíte třeba to, co si myslel o sporech kolem takzvaného smíchovského tanku, nebo proč byl rád, že Veletržní palác začal sloužit jako moderní galerie.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů zlán.
3: Václav Havel v rozhovorech rád stočil řeč i na oblast kultury, umění a designu. Třeba v únoru 91 se vyjádřil ke sporům o další osud takzvaného smíchovského tanku.
2: Mně se tank místo sochy nějak zvlášť nelíbí. Že by to byl zrovna estetický objekt, na náměstí se říct nedá. Nicméně domnívám se, že jsme si na něj nějak zvykli, že ho už nebereme jako tank, ale bereme ho jako symbol všech těch statisíců padlých, kteří osvobozovali naši zemi. A zdá se mi, že rozhodnutí o jeho zboření je takovým trošku útokem na tuto památku a na ten význam toho tanku.
3: A k neobvyklému památníku se Václav Havel vrátil i v květnu 91, tedy poté, co byl tank podruhé přetřený na růžovo.
2: Většina našich občanů asi sdílí pocit, že tank není tou nejlepší připomínkou obětí války. Bylo možné vypsat konkurs na nějakou důstojnou sochu. V tichosti tank, který stejně rezivý, přesunout někam do technického muzea. Dalo se to řešit důstojně, kulturně, aniž by byly uráženy city sovětských občanů. To se tedy nestalo. A musím se vám přiznat, že ten čin poslanců federálního shromáždění vůbec nesklízí můj obdiv. Naprosto ne. Je to krátkozraké. U toho tanku teď je permanentní happening, jsou tam flámy, už tam zlikvidovali nějakou hvězdu, takovou z květinek a podobně, ale kde to skončí, to budeme mít za chvíli sochu svatého Václava nastříkanou na červeno, katedrálu svatého Víta na modro, všechny obrazy v galerii budou postříkaný sprejem.
3: První český prezident se přitom nezajímal jen o Prahu. Upozorňoval opakovaně, že na územní rozvoj by měla dbát každá obec či vesnička.
2: Když navštěvuju různá místa, jako teď například Vodňany, vždy jedna z prvních otázek, kterou kladu zastupitelstvu, je otázka územního rozvoje města, územního plánování, urbanismu. Tyto věci mě velmi zajímají. Já se totiž domnívám, že my žijeme v takové velmi zvláštní době, kdy máme velikou šanci vyhnout se některým chybám, kterým se nevyhnula velká evropská města, například v době poválečného hospodářského boomu, a nyní toho trpce litují, totiž, že dostatečně nedohlížela na svůj genius loci, na svůj specifický charakter, na svoji atmosféru.
3: V prosinci 1995 se Václav Havel vyjádřil k rekonstrukci Veletržního paláce v Praze.
2: Ten dům postavili mladí, velmi mladí architekti, kteří dostali fantastickou šanci a je to naprosto ojedinělý případ takovéto moderní architektury. Já jsem tehdy říkal, rozhodně ten úkol vezměte, ale pokuste se vybojovat, aby tam bylo něco, co slouží společnosti a ne byrokracii. A řekl jsem, že moderní galerie nemá kde vystavovat své ohromné sbírky, že by to byla krásná moderní galerie. Považuji za báječné, že se to stalo, že máme tuto nádhernou moderní galerii v Praze. Samozřejmě tam je co vylepšovat. Je to třeba trošičku zabydlet, zaličtět.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů zlán.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. Zpravodajský servis doplní Adéla Burešová.
1: Poslance čeká jednání o nedůvěře vládě. Rusko pohrozilo NATO ozbrojeným střetem v případě blokády Kaliningradu. Čeští fotbalisté nastoupí proti Anglii v Lize národů a bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci se dnes odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra. Vláda Andreje Babiše s ANO hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto.
3: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
1: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Lidé z okolí Odoleny vody by dál neměli pít z vodovodu. Podle středočeských vodáren se nadlimitní množství olova v pondělí ráno objevilo v nádrži Máslovice. Pracovníci teď vodojemy napouštějí už jen 100% čistou vodou a proplavkují distribuční síť, aby se zbavili usazeného olova. Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci před vojenským konfliktem v případě blokády Kaliningradské oblasti. Napsala to agentura TASS s odkazem na velvyslanectví, které má na starosti diplomatické kontakty s NATO. Ruští diplomaté zdůraznili, že Rusko nemá úmysl podnikat bojové operace proti pobaltským zemím. Dodali ale, že v případě jakýchkoliv pokusů zemí NATO tuto oblast izolovat, Moskva nasadí všechny nezbytné síly a prostředky. Kaliningradská oblast je ruská enkláva vklíněná mezi území Polska a Litvy. Policie varuje před chozením s atrapami střelných zbraní na veřejnosti. Přibývá případů, kdy lidé zavolají policii a ta proti dotyčnému zasáhne, stejně jako nedávno v Jílovém u Prahy nebo na Kladně. Makety zbraní jsou často podle mluvčího policejního prezídia Ondřeje Moravčíka o těch reálných špatně rozeznatelné.
4: Ano, takové případy řešíme často, nicméně nejedná se o sledovaný přestupek, u kterého bychom vedli statistiku. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní, nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
1: Sport. České fotbalisty čeká další utkání v Lize národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí večer v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport znovu v Edenu proti Anglii, která na úvod elitní skupiny soutěže podlehla Španělsku 2-3. Do utkání s Anglií už by mohl zasáhnout i uzdravený kapitán Ladislav Krejčí.
5: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
1: Zápas Česko-Anglie začne ve